0: Vážení a milí, posloucháte neočekávaný dýchánek z plzeňského rozhlasového studia. Teď právě zahráli a zaspívali dva mladí snaživí umělci. Oba dva jsou teprve v rozpuku své dlouholeté a jistě v budoucnu úspěšné kariéry, tak to Zdeněk Lahoda, operní pěvec, kterého už vyhodili z divadla Jekátila, a také Vilém Dubnička, bývalý činoherní herec téhož divadla, taky už je venku. Oba dva se snaží uchytit v našem rozhlasovém studiu a já je tady velmi srdečně vítám, protože, pánové, já jsem vás pozval zejména proto, že vedle mě, kromě mistra, který sedí po mé pravici, tedy Jaroslava Svěceného. Jaroslavě, jak se vám poslouchala ta písnička, kterou jste teď slyšel?
1: Pohoda.
0: Že jo?
1: Líbilo se mi to.
0: Že jo?
1: To bylo velmi příjemné.
0: Vy jste pořád nemohl chytit tu tóninu, oni měnili často.
1: No já bych ji chytil hned, já jim to nechtěl doplně udělat.
0: Jo, vy jste mi to nechtěl kazit.
1: To bylo tak brutálně krásný, že už jsem jim to nechtěl kazit.
0: Aha. No. Brutálně krásné.
1: Brutálně krásné.
0: To mě připomíná malinko rodiště dalšího našeho hosta, to je Antonín Gondolán. Antonine, vy jste se narodil někde v nějakých Brutovicích nebo něco takového?
2: Ano. Ano, to je vesnička u Spišského Podhradí a tam se rodí většinou velmi talentovaní lidi.
0: Ano. Kolik vás tam je tak, nebo bylo v těch Brutovicích, když jste se tam před skoro 80 lety, musím říci, krásný, úžasný, teď se bude slavit, že ano?
2: Já jsem odtamtud odešel, když mi byly 2 roky.
0: 2 roky a už po svých jste šel do světa.
2: A už jsem prostě byl v Čechách po válce. Takže moc si nepamatuju Brutovce, ale jezdím tam pravidelně. Dokonce se musím pochlubit, jsem čestným občanem ty vesnice.
0: A to jste si udělal sám, ne? Pro to čestné občanství, protože kolik tam je? Má to starostu třeba? Nebo?
2: Ano.
0: Já to nechci podcenovat.
2: Krásná vesnička, nádherná. Kdybych byl mladší, tak se tam okamžitě odstěhuji. Tam je, stojí za zmínku jedna věc. Když jsem mluvil s tím starostou, tak tam je jediná budova, kde je pošta, kde jsou potraviny a mnoho dalších sál. A mě tak napadlo, jako jsem říkal, prosím vás, a kde tady máte policii? A on řekl krásně, a to načo?
0: To je hezký, čili Brutovice.
2: A to načo?
0: A načo tu na takovou policiu? Načo? Ano.
2: Načo?
0: Antonín Gondolán, náš další host. Mimochodem, Antoníne, vy už jste někdy kolem svého 15. roku, myslím, že s Gustavem Bromem snad hrál.
2: Ano, ano.
0: Že jo?
2: Bylo mi 15 let, když mě objevil pan Brom a hrál jsem s ním. Možná, že stojí za zmínku taková zajímavá věc, protože v té době já jsem neuměl vůbec noty a tak dále. A oni už měli repertoár docela jako vážnej, protože Gustav Brom byla perfektní kapela jazzová. Tak jsme se domluvili s panem Bromem, že to natočíme na takový pásek, všechno ty koncerty, ty písničky. Bylo těžký aranžma, Duke Ellington, Basie, já nevím co, všecko. A že se to naučím. Opravdu se nevytahuju, ale za 14 jsem měl první koncert. Teprve potom ta kapela, nejenom, že jsem hodnej chlapec, ale i talentovaný uznali.
0: No ale, čili jako vy jste do toho šel, aniž byste znal noty a hrál jste s Bromem?
2: Hrál jsem s Bromem, ano.
0: Ale potom ale přišli školy, že jo?
2: Potom mě přihlásil na státní konzervatoř, já jsem se potom seznámil tady s pražskou kapelou Karla Gotta a přiznávám se, že tahle společnost mi byla bližší, protože byli věkově stejně, ne? Zatímco u Broma byli už starší pánové, že? Takže já jsem se potom přihlásil na konzervatoř v Praze a byl jsem žákem profesora Pošty. Takže...
0: A teď Jaroslav Svěcený zvedl takhle palec, jakože no. Pošta dobrý.
1: No. Pošta nejlepší. To byl nejlepší kontrabasista, podle mě český všech dob.
2: Ano.
1: To byl naprostý genius.
2: Hrál nádherně.
1: Neuvěřitelně. No. On totiž na ten kontrabas hrál i solově.
2: Ano. A
1: já mám doma ještě starýho nahrávky. To byl podle mě kontrabasový přírodní úkaz.
2: No.
1: To bylo...
2: tehdejší dobu byl prostě...
1: Absolutně špičkový.
2: No, absolutně špice, no.
0: Ale Antonine, vy nehrajete jenom na... Teď jsem tě říkal na basu, ale vy říkáte na kontrabas samozřejmě. Ano. Ano, ano.
2: Pozor, žádná basa, jedině kontrabas. Tohle kdybych řekl ve třídě profesorovi, tak mě vyhodí.
0: Že hrajete
2: pro
0: na basu.
2: To byl vždycky kontrabas. Prostě to je jako...
1: Pan profesor Pošta dělal výchovné koncerty mimochodem taky. Ano. A oni mi říkali, u něj vždycky ty děti volali a říkali, ukaž nám tu basu. Děti, to není basa, to je kontrabas. A pak byl ještě proslulej jednou větou, že on se nikdy nekoukal, kdo tam je, na ty dopolední koncerty a tohle sto, a vždycky přijel a řekl, milé děti, přijeli k vám umělci zdaleka, až z Prahy.
2: Ano, ano, ano, ano.
1: On to říkal i v Horních Počernicích.
2: Jasně, takže, jasně. Jo.
1: A poslední, a už končím, já se kamarádil s kontrabasistama, takže jsem se dozvěděl všecko. A on prostě jednou řekl, že měl našajnovaný světla proti sobě, bylo dopoledne asi 11 a říkal, milé děti. A tam se ozvalo. A to bylo pro vysloužilí generály. Tož mu neřekli. Dopolední jako takový pořad. Prostě, že, no, takže jeho hlášky jsou dokonalý. Ošem, když začal hrát, tak to začal. Tam jsem rovnou říkal zpívající kontrabas pana profesora Pošty.
2: To nebyla legrace.
1: Jemu to nebyla legrace. To bylo úžasný.
0: A to Níčku,
2: ještě jeden zážitek, který jsem opomenul, a sice v souvislosti s panem Sukem. Jednou mě navštívil v straně nějakých obchodů, chtěl kupovat vilu nebo něco, tak se tam zastavil u mě a samozřejmě jsme se pozvali dál. No a pro mě to byl vážený, samozřejmě jako pro každého člověk, který prostě hodně jsem si ho vážil. Nejenom pro hudbu, ale on byl takovej ten... Ta staročeština, on onikal taky trošičku, že? A to mě bylo strašně sympatické. No a udělal mi neskutečnou poklonu, protože mi řekl, že se mu líbí, jak hraju na violu. Já říkám, Ježíš pro Boha, to snad nemyslíte vážně. A on mi na to řekl, vy ani nevíte, co hrajete. To je zajímavé. Vy ani nevíte, co hrajete, ale v tom dobrým slova smyslu. No a tak, aby řeč nestala, tak jsem prostě se ho zeptal, pane profesore, to už byl 82-letý, 3-letý, starý pán, asi tak jako já, tak jsem se ptal, říkám, vy ještě určitě vystupujete. No, tu a tam vystupuji. No a vím, že housli jste bez cvičení. To mají velice složitý, stačí 2-3 dny a už ty prsty tak neběžejí. Tak jsem se ho zeptal, a pane profesore, a cvičíte ještě? Ježíš chlapče, to je už špatný. To já se k tomu dostanu jen tak na 6 hodin denně.
0: To je fantastické.
2: Tak to je klobouk dolů, opravdu.
0: Kolik hodin denně musí teda cvičit virtuos Jaroslave?
1: Jde o to, co hraje a před čím je, protože ono někdy nemusí cvičit tolik hodin, ale jde o to, jestli se na to ty hodiny soustředí, že jo. A já jsem znal spolužáky, kteří cvičili 8 hodin denně a ráno jsem odcházel třeba z prvního ročníku z koleje a jako když jsem byl v prvním ročníku a když jsem se do té koleje vracel odpoledne, tak pohrál to samý místo. A já jsem říkal, hele, tak mi ukáž, jak cvičíš, že jo? A říkal, tohle prostě nemá význam. Ono skutečně 6 hodin denně je potřeba cvičit, protože potřebuješ vydržet. Například v klasice máš na natočení desky 4 frekvence. Takže ty potřebuješ během dne vydržet v plné palbě třeba 8 hodin natáčet, že jo, s nějakou malou pauzou nebo tohle. To třeba v populární hudbě většinou, protože občas s těma lidma z populární hudby dělám, tak tam se třeba točí na daleko větší etapy a tohle. To tady neexistuje, tady je prostě zajednaný studio, pak teda přichází střihač a režisér, který to samozřejmě to, ty sekvence sestřihá, ale na druhou stranu, když nemáš natrénováno, tak to nedáš. Protože po 2 hodinách tě začne bolet sval, pak tě bolí člacha, pak tě začne bolet pravá ruka, protože samozřejmě do toho smyčce pořád jdeš, no a samozřejmě si koleduješ o problém, takže ty musíš mít natrénováno i proto, že chceš vydržet dlouho hrát a to je, já jsem viděl ty starý bardy, já jsem třeba byl na kurzech u pana profesora Nathana Milsteina, amerického houslisty a ten nás měl ve 82 letech a on s náma celou dobu, co nás učil, hrál na housle, ne že pedagog od nějaký, tamhle, že sedí za stolem nebo tohleto, vůbec. Ten jel 6 hodin non-stop, jo, měli jsme asi 20 minut na nějaký kafe a prostě jel absolutně natvrdo. A tohle mě u tohle z těch bardů, těch starých baví, že to jsou lidi, kteří opravdu trénujou do poslední chvíle. Kdyby netrénoval Horovic tolik hodin, slavný pianista, tak by v 90 těžko mohl hrát Rachmaninova z New Yorkskou filharmonii, že jo. To by prostě nedal, ty ruce už by byly tvrdý, ty kosti by nefungovaly a on to zahrál. Skvěle. Takže musíš trénovat.
0: No, jak tě tak poslouchám, tak jsem rád, že jsem se nedal na housle nebo do houslí. Mně se docela ulevilo. Na to bych prostě neměl. Ale zase, když je člověk talentovaný, tak se tomu nevyhne. Jo? Když máš ten talent... A Antonine, na kolik nástrojů ty hraješ vlastně? Já tě vyzkouším a teď to bude hrozný zmatek, protože hele, už jsi hrál někdy na piano značky Petrov.
2: Tak já vám zahraju na klavír trošičku.
0: Jo, to bude hezký. No. Nikdo s tím nepočítal, tím méně náš pan zvukař.
2: Bude to milý překvapení.
0: Ano, račte se usadit, mistře, za tímto skvělým nástrojem. To jsem teda zvědavý, co teď uslyšíme. A možná, že se k tomu ještě, že to bude takový jam session, že se připojí také Jaroslav Svěcený a dorazí to chlapci Lahoda s Dubničkou. Tak co to bude?
2: Jenom chci říct, že jsem opravdu... prožil takovou jako problém, byl jsem v nemocnici covid a tak, takže jsem nehrál opravdu dost dlouho na klavír, tak nevím, jak to dopadne, ale budu se snažit hrát co nejlíp, jestli dovolíš.
3: No, prostě nemáš natrénováno.

0: Já jsem chtěl na závěr udělat juch, ale bylo mě to takové trapné, jako že bych se taky podílel na té skladbě, rozumíte, jo? Že bych měl závěrečné juch, ale nevím, jestli bych se chytil dobře, no, s tím juch.
1: Čeče, co já tady ještě všechno budu dělat?
0: Ne, to, bylo...
1: to jsem vůbec nečekal, tohle.
0: Já stavu, taky ne, bylo to, ne, ale jak...
2: Ale
0: jak
2: byl to moc hezký.
1: Jo. Myslím, že tady s Toníkem bych asi velmi rychle našel společnou hudební řeč.
0: No, si... ty jsi vyprávěl v našem minulém setkání, tedy v minulém neočekávaném dýchánku, že jsi jako student hrál třeba v Redutě.
1: No, to jsem čekali v tom.
0: Ano, ano, ano. No, čili tam se můžeš zase vrátit. Budete jezdit s Antonínem Gondolánem a budete hrát Prší, prší, len co leje.
1: Co? Tak třeba někdy v příštím životě to přihneme, no, jo, tak to bude pokračovat určitě dál, takže něco takového vymyslím, no.
0: Byl to pro mě krásný zážitek.
1: Děkujeme ti.
0: A moc se mě líbilo, jak jsi to nevydržel, jak jsi si musel jít zahrát. Nutkání.
1: To je takový, že si člověk musí tvrznout. To se nedá nic dělat. To ale... prostě ta muzika ti nedá. Ta ti nedá a to, tady, když to poslouchám, tak hned člověk jako se zatetelí a jde si tam zahrát.
0: Nelek se Antonín Gondolán, když se najednou ozvali housličky, nelek se a říkal, co ten svěcený?
3: Ne, tak prostě...
0: Ty jsi slyšel i horší.
3: Je to profesionál, pro boha, tak to by bylo hrozný, kdyby to neovládal.
1: Já nevím, jestli Český rozhlas Plzeň vybral dobrýho moderátora, teda tenhle pořád.
0: No, to je dobrýho, nedobrýho, jedinej, tady... je tady jedinej, no tak co? Jedinej není.
1: Jenom jsem chtěl říct, že to je k zvážení.
4: No tak já bych rád podotknul, že my se Zdenkem taky občas moderujeme.
0: Tak rychle jsem o místo ještě nikdy nepřišel.
4: Proto dámy a pánové, tímto se s váma loučí Petr Jančeřík. Petře, chceš něco zaspívat, než půjdeš? Nebo...
0: Než půjdeš. Já už jsem skoro na odchodu, jenom bych vám ještě rád představil dva skromné lidi, kteří tady s námi sedí. Jsou to didaktici, jsou to lidé, kteří myslí na vzdělání našich dětí, naší nejmladší generace. A když se tak na vás dívám, já myslím, že by si vás mohli trošičku prozkoušet. Dovolte, abych vám představil manžele Ješkovi. Dobrý den, srdečně vás zdravím, to je Radim.
5: Dobrý den.
0: A Klára.
6: Dobrý den.
0: Kláro, vy jste paní učitelka, nebo nejste?
6: Je to tak, ano.
0: Že jo? Co tomu říkáte, té sešlosti? Oni si tady říkají, co chtějí a mě vyhazují. Host vyhazuje vrchního. Nová doba. Kláro, co tomu říkáte vy jako paní učitelka?
6: Já žasnu, prosím.
0: Že já taky, ich žase. Abyste věděli, že hovořím je německy. Čili ich žase. Prosím vás pěkně. No co je?
1: To už mě připomíná teda, jak jednou, to rádio nebudu jmenovat, ale jednou se ozvalo, říkali, tak vypli taky proud, jo, prostě tam říkali, tak nastal proud down. Tak ich žase mě připadá takový kvalitativní ekvivalent proud downu.
0: Ich žase je běžná formule, běžná fráze u nás v Plzni.
1: Aha.
0: Když se divíme, že jo, pánové, zastaňte se mě, Plzeňané. Tak, přátelé Ješkovi jsou, abych to rychle zamluvil, jsou jaksi, já bych řekl, nadaní tím, že dokáží velmi složité věci nějakým lehkým způsobem, tak, aby to všichni pochopili, třeba děti z první a druhé třídy, nebo pan, já nevím, Svěcený, nebo Lahoda tady s Dubničkou. Představte nám, co všechno pro děti vlastně Ješkovi děláte. Radíme, co se mně strašně líbí, třeba čtenářské sáčky. Co to může být? Takový čtenářský sáčkem. Před čtením, při čtení, po čtení. No a k tomu ještě Ješkovi, že to udělali. Takže co to je, Radíme, čtenářský sáček?
5: Dobrý den, já vás ještě jednou všechny zdravím. My teda krom toho, že děláme ty věci pro děti, tak na rozdíl od tady kolegů, kteří tradice tvoří, tak my se snažíme tradice bořit. Hlavně ve školství. Jo, kde nám přijde...
0: Ty rebelanti nebo co?
5: Ano, přesně tak.
1: No, vybral jsi si je.
0: No, já jsem nevěděl, co to je za lidi.
5: Skláru jsme rebel, ano, přesně tak.
0: Čili, prosím vás, no tak dobře. Tak...
5: A jde nám o to, aby prostě děti nebyly hloupí.
0: No, čili co v těch sáčcích je?
5: V těch sáčcích jsou otázky a úkoly, které vlastně z obyčejné knihy udělají interaktivní pomůcku, zábavu, hru pro celou rodinu.
0: Čili já přelouskám z těžka knížku a ještě si budu muset...
5: Jako... Ještě budete muset, no.
0: A můžete teda se podívat, co tam je třeba za otázky, že bych alespoň věděl...
5: Jasně, netýká se to jenom knih, jo, to může být uplatněný na jakýkoliv medium.
0: Čili jdu do divadla.
5: Jdete do divadla, přesně tak, a musíte vyřadit otázku, co ti říká přebálka, protože to s tím absolutně nesouvisí.
0: Co ti říká, co?
5: Přebálka.
4: To je hudební teoretik Přebálka. Vy ho asi znáte, pane Svěcený. Hudebního teoretika Josefa Přebálku.
1: Josef Přebálka, no. On napsal výbornou knížku, která se jmenuje Od palmy k basovému klíči.
0: To je To je opravdu. To bych si rád přečil.
1: To je velmi všestranná kniha taková.
0: Ano.
1: Řekl bych, že přímo všeobjímající a rozhodně to nebyla jeho prvotina, jestli si pamatuju.
4: Ne, on toho napsal mnohem víc.
1: Ježíš, tady se mi začíná líbit normálně. To je fakt.
2: Ale co chudáci posluchači?
0: Ne, ale je co pak posluchači?
4: Máme válku teďka chudáka.
0: Ale mně se líbí, jak pan Gondolán sedí a vůbec žasne, co to je? Přebalka, já to v životě neslyšel. A on to napsal Pod palmami. No to je úžasné tohle.
1: Ne, Od palmy k basovému klíči.
0: A Od palmy znamená, jako to je nějaký atentátník.
1: Spadl z palmy a dostal se až dolů k basovému klíči.
0: Já myslím, že má odpálit něco. Jako
1: ne,
0: že...
1: ne, ježiš,
4: to je potom druhý díl, tady zase o golfu. Od palmy. Jo,
0: to je golfovým úderem od palmy. Aha, takhle. No, čili...
1: To je podobný systém jako ten Black Sabbath, že jo?
4: Vlastně. Ano, ano.
0: Pane Ježe,
5: já vidím, že jsme se dostali prostě do muzikantské společnosti, kde nemáme vůbec co dělat. To
2: ale já bych se chtěla zeptat, jako vy to máte udělaný jako ke každý knížce, která třeba je jako povinná čeba, nebo jaký je ten
6: ne, je to tak, že ty sáčky s přebalkama se dají použít fakt na jakoukoliv knížku. Jo, a je to i o tom, že vlastně potom jste s dětma ve škole, každý si přinese do té hodiny svoji knížku, takže každý má jinou. Je tam 20 jiných knížek a mají třeba stejnou otázku a každý mu ta přebálka říká něco jiného.
2: Jo, to jsou prostě univerzální otázky, ano, na různé knížky. Já myslím, že každou konkrétní knížku, že jsou otázky.
1: Jestli se můžu zeptat já, vy ale děláte i pro větší děti, že jo?
6: Ano, je to i pro větší děti, je to třeba i pro nějaký gymnazisty, protože co ti říká přebálka, to je ještě jako slabá káva, tam jsou sofistikovanější úkoly typu předveď pantomimou určitou část příběhu, či...
0: To by se nám hodilo do pořadu.
6: Určitě.
0: No, ano.
6: Případně převést prostě prozaický text do poezie a tak.
1: Jak to vzniká? Co děláte do forty?
5: Nás dlouhodobě štve opravdu stav našeho školství. Jo? Neříkám, že se to nezlepšuje, ale prostě kde vidíme, že něco chybí, tak se to snažíme doplnit.
1: Jo, rozumím.
5: To znamená, když vidím, že celý třetí ročník na základní škole se děti učí vyjmenovaný slova na spaměť, jo? Všichni to ještě umíme. A de facto polovinu věcí nevidí, co znamená sumíš, viza, jo? Mis, když vidíme ve třetí třídě, člověk neví, co je mis, že jo? Jako jo? Takže jsme udělali prostě pomůcku, která je prostě jako pucle vyjmenovaný slova, s tím, že se přikládají ty slova k signifikantním větám, dá se ta pomůcka využít na to, když je učitelka snaživá. Samozřejmě vždycky je to o lidech, to je pomůcka, ty pomůcky pomáhají, ty neučej, že jo? Jo, když je učitelka snaživá, tak tu pomůcku může použít, tady je to slovo, děti, tvořte na to věty. Jo, nebo vysvětlete, co to znamená. A de facto jedna pomůcka jim vystačí na celý třetí ročník. Jo? Zlomky, další věc, která třeba opravdu dětem dělá problémy. Tak jsme udělali zlomkovou desku, díky které samozřejmě za pomoci učitele, za školení, o které s tím umí pracovat, si děti v druhé třídě dokážou odvodit, jak vypočítat tangens, kotangens. Neznají ty slova, nevědí, co to znamená, ale de facto vám to jako udělej. Stejně tak úžasná pomůcka, což je základ, čeho? Obyčejná dřevěná kostka.
0: To je jeho nejlepší výstup tohleto. Má v ruce dřevěnou kostku, 3x3 cm, nebo jak je to?
5: 4x4.
0: 4x4. A má o tom půl hodinu.
5: Tři rozměry, pane Jančaříku. Kdyby to byly dva rozměry, tak je to placka. A to je právě o tom, co si ty děti můžou v té ruce ošahat, že jo? Když to 3x3x3 na papíře může být 27 mimozemšťanů, že jo? A přitom je to kostka, že jo? My se snažíme, aby děti pochopili základní principy té výuky a pak už nějaký to psaní na papíru, už jim přijde samo. To je jedno, jestli to je 3 nebo 3 šišky nebo 3 cokoliv. Nejdřív někdo musel všechno vymyslet, pak to napsal na papír. Bohužel současné školství už se nesnaží dětem říct, že to, co je na papíru, je pomůcka pro to, abyste se to pochopili. A řekne jim, užte se to naspaměť a pak uděláte zkoušky na střední.
2: Můžu se ještě zeptat, to si vyrábíte sami nebo máte?
5: Všechno vyrábíme, vyrábíme všechno sami.
0: A je to krásné, dřevěné, naomak úžasné, ano, na pochopení děsivé.
2: A kdo jste takový šikovný, manuálně zručný? Vy se tak jako doplňujete, že jeden to vymýšlí a druhý to
5: vyrábí. Já to vyrábím, Klára to vymýšlí.
6: Já jsem asi, nechci říct, že jsem ta hlava a radím je ty ruce, ale je to, jakoby, je to určitě zájemná pomoc, ale já nestojím u té brusky jako 5 hodin a to už nedělám. To potom spíš učím ty děti a tam taky
5: testuješ, jako testuješ naše věci na dětech.
6: Přesně tak, já učím malotříce u nás, takový malý vesnici, a tam je to docela fajn, že vlastně testovací materiál první až třetí třída mám k dispozici, plus teda naše vlastní děti, takže to docela funguje a máme hnedka zpětnou vazbu.
4: Mě to zaujalo tak moc ty pomůcky, že já tady koukám celou dobu na takový strom s abecedou. Já jsem se málem za tu dobu, co tady sedím, naučil abecedu. No. Což to by bylo bezvadný, kdyby to jednou přišlo, protože já to mám teda jako pan Gondola, jak neuměl noty, tak já jsem neuměl abecedu a jsem začal dříve psát než číst. A do dneška, když se mě někdo zeptá, abych řekl abecedu, tak to je asi jediný, co mám tady s těmi muzikanty společného. Já vám vyjmenuju abecedu, jo. A, B, C, D, E, F, G, A, H, C. Tak takhle já skončím, takže možná byste mě i naučili
5: já myslím, že by si byl vynikající učitel, protože třeba v jiného matice, když někdo řekne učitelce, jaký je násobky dvou, tak on řekne 15, 17, 19 a čeká, jestli ty děti jsou tak inteligentní, že na to přijdou, že říká blbosti. Jo, a to je vlastně jako ten, vlastně to, co podporujeme my, je, že ten učitel by neměl být ten pán Bůh, který všechno zná, všechno ví nazpaměť, ale měl by tam chodit s těma dětma a povídat si o tom, co jim nejde, hledat, co zrovna koho baví, protože Toníka zrovna teďka baví matika, ale musí dělat ty vyjmenovaný slova, což teda zrovna asi úplně nebude to pravý ořechový. Takže učitel nemusí vědět všechno. Učitel má pomoc, jo. To má být ten pomocný, ten kamarád. Děti se učí sami, jo. To umějí. Když jsme u citátu od Einsteina, tak my máme vlastně jeden oblíbený, který máme i na stránkách, a to je, že hra je nejvznešenější formou poznávání. Mm-hmm.
0: Pánové, já jsem nadšen, že sedím mezi dvěma génii, Ježek na levé straně, Svěcený na druhé straně, a oba dva mě udivujete, jak jste skutečně, a ještě je tady paní učitelka, no to je nádhera, to mě připomíná.
7: Chci ale říct, že byste měli založit duo Svěcený Ježek.
0: Svěcený Ježek.
5: A nebo hudebně matematickou školu.
1: Ano, tam bych do toho šel, to by mě bavilo.
0: No, a Dubnička by tam chodil, samozřejmě.
1: To by se mi líbilo teda.
0: Ale pánové, moc vám děkuju. Jste opravdu báječní. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby nám teď Antonín Gondolán zaspíval zase další písničku. Předtím já jsem si vzpomněl ještě na velmi slaboduchý příběh, který se stal, jak ta paní učitelka po tom covidu říká těm dětem, tak děti, tak se zase vidíme. Skoro rok jsme se neviděli. A řekněte mi schválně, stoupněte si vy, kteří si myslíte, že jste za ten rok trochu zhloupli. Děti sedí, nic. No tak děti pořád sedí. Pak se zvedne František. A? Tak Františku, řekni mi, tak ty si myslíš, že jsi za ten rok zhloupnul? Říká, já si to nemyslím, ale bylo mi trapný, že tady stojíte sama. A teď si dáme Gondolána.

0: piano a s ním naživo hrál na housle zase tedy pan Gondolán a pan Svěcený, že vy byste taky mohli dát píseň nějakou takovou, ale teď nevím jakou, jestli třeba pro děti nebo pro...
1: Nepřipravenou hlavně.
0: Nepřipravenou,
1: hlavně ano. Nepřipravenou.
0: Nepřipravenou. Děti,
2: ukažte nám, co děláte, že jste úplně nepřipravený. Já to mě začíná zajímat. Tohle je běžný,
3: nic
2: tohle
3: neukazujou.
2: To je normální.
3: Tak pojďte, to, tak pojďte dobře, jo, my to děláme v těch školkách.
2: Vemte si kytaru, normálně, co prostě, a teď nám ukažte, co vás tady napadne. Tak když to nás teda opravdu zajímá.
3: Kdybyste byli tak hodný.
2: Stačí nám minuta, jo, nepotřebujeme, víte, ale jenom tak prostě, abyste...
4: To až moc dlouhý minuta na ně teda.
2: Ale já bych tu minutu...
3: Já bych teda jenom s dovolením, kdybyste nám pomohli, protože samozřejmě nezvládneme úplně všechno sami. Kdybyste nám třeba řekli každý jedno slovo, který by v té písničce mohl
4: Marie,
3: být.
4: Marie, řekni jedno slovo, které by se tam mělo objevit v té písničce.
5: Nějaký teda plzeňský, že jo?
3: To je jedno, to jaký vás napadne.
5: Jak říkáte tomu bramboráku? Vošouch. Vošouch.
4: Vošouch, dobře. Ješkovi, probuďte se a řekněte nám nějaké slovo, které by se mělo v té písni nepřipravené, kterou za chvíli chlapci zahrají, objevit.
6: Já to nechám na Kláře, ona je z Rakovníka, ona ví, co bych řekl.
7: Radvanec.
4: Vošouch, Radvanec.
3: Mně se zase právě líbí, že ta slova jsou taková jako jednoduchá. Jo. Že to je pro textaře prostě takový, jo.
8: Prýma se na ně bude hledat rým, ale takže to je dobře.
1: Můžu přidat dvě? Můžu přidat dvě?
3: Klidně, jasně.
1: Housle a smyčec. Smyčec, Radvanec, to jde dobře, že jo? Takže to už je jasný.
4: No takhle je. Ježek, ano. Pan Dubnička už píše text na slova, která jste mu zadali.
1: Ano, ano.
4: Pan Lahoda za několik málo okamžiků se smolí tu písničku.
1: Ano, ano.
4: No tedy složí tu skladbu, jsem chtěl říci, ano, ano. A mezi tím, abychom trochu pozvedli tento celý neočekávaný dýchánek na opravdu světovou úroveň, protože ty jsi udělal asi 46. CDčko, na kterém jsou úžasné skladby. Jak se jmenuje?
1: Way of Life.
4: Way of Life, no tak
1: výborně. Cesta života.
4: Ano, no, to jsem pochopil, no, samozřejmě no. Anglicky perfektně umět, jak to říkal.
1: Way of Life.
4: No, jasně, že jo. Takže co bychom si třeba, kterou skladbu z toho teď poslechli?
1: Protože jsme se tady bavili o Izáku Perlmanovi před chvílí, tak já jsem natočil, dostal jsem svolení natočit ovšem pro verzi pro dvoje housle skladbu Johna Williamse z filmu Schindlerův seznam. Hlavní téma, main theme. Jo. A to si myslím, že by možná jsme si teď mohli pustit.

0: Škoda, že nemohli naši rozhlasoví posluchači vidět, co se tady dělo ve chvíli, kdy jsme poslouchali tuhle, ale opravdu přenádhernou skladbu. Například Dubnička si kleknul. Mm-hmm. A píše. Asi Seznam nějaký, pravděpodobně. Schindlerův.
1: Pro mě je tohle nejvíc, no, co napsal Williams.
0: Krásně.
1: A obzvlášť, když to člověk může natáčet s orchestrem a ještě to trošku vlastně udělat po svém, tak je to radost. Kdykoliv tu skladbu hrajou, tak mám pupínky, leze mi mráz po zádech, protože to je něco nádherného. Samozřejmě, známe všichni ten film. To je film, na který člověk musí mít ty psychické věci trošku v pořádku, protože ten nemůže člověk vidět při jakýkoliv příležitosti, ale teď odhledněme od filmu a soustředíme se na to, co ten Williams napsal, tak je to prostě genius, který je žijící. Takže jako tohle, já mám rád jeho veškerou muziku, ale tohle považuji za jeho skladatelský takový Olympa. Člověk si musí pokládat za čest, že jí může hrát.
0: Ale Marie, není tobě líto, že ty jsi se nenaučila třeba na nějaký hudební nástroj? Tady sedíš s králi naší hudby.
2: Ne, jako já nemám hudební sluch. Já poznám krásnou skladbu, to poznám. Jak teď jsem to vyslechla, tak se mi to líbí. Ale jak se třeba, když se jde do hudební školy, já jsem chodila do hudební školy, tak jak se tam má napodobovat třeba ten rytmus a takový, jak to zkouší u těch dětí, to nemám.
1: Maruško, na co jsi hrála v hudební škole?
2: Já jsem byla v pěveckém sboru. Jsem zpívala.
3: Marie, nechlup se ti. Tak, to byla
2: celé dětství jsem zpívala.
0: V podstatě tragická. Řekni to rychle panu Svěcenému, my už ten příběh
2: známe.
0: Petr
2: to zná, moje jedno jediné solo mého života. Já jsem jedno jediný solo dostala v tom pěveckém sboru. V písni Rožinovské hodiny jsem dělala bim-bam a to je jediný moje solo za celý život. Tohle on má na mysli. Tuhle tu pokořující vzpomínku na mé dětství. Ale 8 let jsem byla v dětském pěveckém sboru.
0: A za 8 let zpívala dvakrát bim-bam.
1: Ale i bim-bam má svůj obsah. To se
2: já jsem z toho měla i trému.
0: Pan Gondolán?
4: No, musím potvrdit jenom to, co řekl pan Svěcený. Joe Williams, to je jeden z největších aranžerů na světě, je jich hodně, ale on je opravdu výjimečný a mám ho velice rád. Jen tak pro informaci, já jsem sice jazzová duše, ale poslouchám hodně, hodně klasiky a zajímá mě to víc než dnešní pop music.
0: No tak já jsem rád, že jsme zamluvili tu nešťastnou životní událost, která se udála v rodině paní Formáčkové, když zpívala.
2: Šťastnou, to je můj největší úspěch.
0: No. Tak a teď se rychle překleneme zase na druhou stranu. Pánové, podívejte se, jak duo Dubnička Lahoda, jak v tuto chvíli prosí Boha, aby je něco napadlo, protože pan Svěcený jim dal za úkol, že musí zahrát píseň, kterou tady složili
1: já
0: teď.
1: Já jsem tady předtím mluvil o tom kontrastu, kluci, jo, a mně se strašně líbí, že po Johnu Williamsovi zazní vaše improvizace, protože tohle se v žádném pořadu jiným stát prostě nemůže, jo? Takže tento pořad je de facto nesmrtelný, že jo? To je přece, musíte přijít k Jančaříkovi a jediná možnost je tady, prostě, jedině u Péti, jo? Prostě. Tak to předveďte teďko, no. Tak.
0: Já jsem teda zvědav, co jednou budete svým vnukům vyprávět, váš největší životní zážitek. No jednou jsme byli u toho Jančaříka. Člověče, dodnes nevím, co se tam dělo.
5: No tak až na to, že to nemůžu ani přečíst, tak bych vám to rád zahrál, jo?
6: Já se jenom chci omluvit, většinou teda píšu texty, samozřejmě třeba to trvá minimálně dvakrát tak dlouho, jo, takže konečně tomu budeš, Petře, rozumět, jo?
0: No děkuju, jo, vidím, ale no, tak jenom si připomeňme ještě ta slova, která se tam mají objevit.
6: Byly to housle, smyčec, radvanec, vošouch a ježek.
0: Výborně.
6: Samozřejmě, já si myslím, že jako by se zasloužila ta slova, kdyby byla na pozicích rýmu, jo, protože dát je jenom někam doprostřed verše, to je samozřejmě velice jednoduché, že? Takže jsme dali na pozici rýmu, přestože jsou nerýmovatelná, tak pojďme.
5: Ještě to máme komplikovanější v tom, jo, že to máme zaspívat spolu. Mm-hmm. My jsme to nikdy neslyšeli, tu písničku. Jo?
0: To je
5: těžký, jako.
0: To je absolutní.
5: To není jako, že si tam budete tahat šmitec nějak.
0: Ano.
3: Já si tam tahám šmitec. To je urážka za urážku.
1: Kolegové, aby bylo jasno, já si nikdy šmitec netahám. Vždycky jenom smyčec, jo? Tak pokračujte.
0: A kdo
1: jo?
0: tam hrál v tom pořadu? Ale nějaký Svěcený tam tahal šmitec, no.
5: Kdo vám ho tahá teda?
1: Basu. Já jsem na to stejně alergický, jako byl pan profesor Pošta na slovo basa. Takže Šmitec, jakmile někdo řekne Šmitec, tak má ze mnou Šmitec.
0: Tak má Šmitec. Ano. Musím pro naše rozhlasové posluchače říci, že pan Svěcený zbrunátněl. A teď už můžeme začít. Hoši, do toho.
5: Já jsem asi vypnul zvuk, aby nám to hrál ven, aby ta kytara přebyla to, co z nás poleze ze zbora, aby ta kytara tím spotkem.
0: Aby ta kytara přebyla, nebyla.
5: Takže, a kdybych já tu hrál na housle, skřípali by zuby z kousle. Ono to totiž nevychází moc rytmicky tam, jo?

0: úplně nějak jinak. Ne, je to. Zbyly by tu sopouchy, jo? Musíme stejně, nemáme čas. Zbyly by tu sopouchy
1: po nás.
0: Velké jako vošouchy. Nevidělám náš vánec. Odveze mě rád vánec. Pěšky z ješky.
2: Tak bravo, bravo. Říkám bravo.
3: Dámy a pánové, a touto, řekl bych, sofistikovanou diskusí končí náš dnešní neočekávaný dýchánek, který jsme natáčeli ve studiu Českého rozhlasu v Plzni, činoherním studiu, kde se jindy natáčejí i duchaplné věci. Dnes ovšem už přichází čas na to, abychom se rozloučili s pány, kteří teď právě dohráli píseň, na kterou se budeme snažit zapomenout, tedy duo Dubnička a Lahoda. Pánové, potlesk pro vás, byli jste skvělí a děkuju.
0: Omlouváme se za návštěvu, děkujeme.
3: Ne, děkuju. Jsem rád, že jste tady byli. Jsou tady dva didaktici, jedna je paní učitelka a druhý je takový, on se vždycky rozčílí, když mluví o té didaktice. Oba dva vyrábějí na vlastních starých kolenou, teda na malé ploše, tedy krásné velké věci pro žáky základních škol, čili nás to zajímá všechny tady. Didaktické pomůcky, dřevěné, krásné a dokonce bych řekl voňavé. Manžele Ježkovi, děkuji za návštěvu v neočekávaném dýchánku.
4: Děkujeme.
3: Mějte se prýma, díky moc. Kláro a Radime, děkujeme. No a teď už se budeme muset rozloučit taky s paní doktorkou Marií Formáčkovou, která, ano, děkuju.
5: A já jsem šťastná, že vím, co je radvanec. Na to nikdy nezapomenu.
3: To je. Představte si, že my tady natáčíme celou hodinu a Marie z toho pochopila jenom radvanec. Musíme se rozloučit také s dvěma hosty. Já jsem slíbil Jaroslavovi Svěcenému, že ho pozvu do luxusního, krásného, skoro až bych řekl literárního pořadu, ve kterém bude moci pohovořit o svých opravdu světových úspěších, o tom, na jakých světových pódiích hrál, jaké nádherné skladby, s kým hrál ty skladby. Bohužel jsme se k tomu Jaroslave nedostali.
2: Já jsem tomu obětoval šílenou cestu po dálnici z Prahy do Plzně, ale jsem rád, že jsem tady přesto.
3: Že jsi to přežil.
2: No, já myslím, že s radvancem je to v pohodě úplně.
3: Jaroslav Svěcený.
2: Děkuji.
3: No a teď se s námi rozloučí švihák lázeňský Antonín Gondolán, který v těchto dnech bude slavit už. Já to musím znovu říci.
6: Ne.
3: Ale já to řeknu, Antoníne, vždyť je to tak nádherný věk, nádherný věk. Už bude slavit 80 let, ano. A my přejeme všechno nejlepší. Antonín Gondolán.
6: Děkuji moc krát, děkuji.
3: Přátelé, poslední věc. Každý z vás má 5-10 vteřin na to, aby se s námi rozloučil. Začíná pan Dubnička. Děkujeme panu Dubničkovi, teď může pan Lahoda, prosím.
0: Děkuji za pozvání, bylo tady příjemně. Naučil jsem se šmitec, smyčec, to si budu pamatovat. Přestože jsem hrál na housle, říkal jsem šmitec. S tím už je šmitec, ale pane Svěcený, děkuju.
2: Nešmitá se, smíkám. No,
3: tak jenom, ano, tak, děkujeme. Pane Vileme Dubničko.
7: Já mě napadají sami historky, nechtějí po mně už, abych nic říkal.
3: No klidně něco řekni.
7: No, já takhle jsem byl upřímaček právě.
3: No, a je to tady.
2: Kolik si říkal, 5-10 vteřin, jo?
7: Upřímaček na Damu právě. A pan profesor Horanský říkal, předveďte Ježíše na kříži. Ježíše na kříži. Co říkal Ježíš na kříži? A teď já jsem vůbec nevěděl, co mám říct. Tak jsem mlčel. Vůbec nic neříkal. Pan profesor Horanský říkal, správně, Ježíš na kříži mlčí.
3: Já jsem ani nedoufal, že s tak veselou historkou se rozloučíme. Naši milí Ježkovi, vy už asi nechcete nic říct?
8: Nám vzal čas tady kolega.
5: Vítr z plachet taky.
3: Ano, děkujeme. Hele, Dubnička byl nejhorší, tak zkusme to trůfnout. Jaroslave Svěcený.
2: Já si pamatuju, že jsem jezdil po starý silnici z Prahy do Plzně. Tak já nevím, v jaký vesnici to bylo za Rokycanama. To byly nějaký, já nevím, 80. léta, tak tam byl na takovém starém stavení transparent a na něm bylo napsáno obilí-li včas sklidíš, světa mír posílíš. A to jsem do dneška považuju za naprosto neuvěřitelný čestinský obrat, takže já to jenom tady chci doporučit oběma kolegům. Když budete pracovat s rýmy, tak si pamatujte, obilí li včas sklidíš, světa mír posílíš. Já myslím, že to bude písnička jako víno. Tak s tím ještě řeknu teda pět vteřin a tímto. Já jsem rád, že jsem tady s váma. Víte, jak je to krásný, že si chvilku můžeme tahle, jak se říká česky, entšpanovat, neboli uvolnit a chvilku si dělat legraci, být v pohodě. Já si myslím, že tohleto je de facto místo jakýchkoliv různých farmaceutických přípravků. Je to úžasný, že jsme tady tahle pohromadě, že si můžeme povídat. Važme si toho, protože ještě před pár dny, před pár týdny tohle bylo nemožný a je skvělý, že jsme tady.
3: Co k tomu můžeme dodat, Marie?
5: Já teda bych využila svých pět vteřin na to, že by mě zajímalo, jestli pana Dubničku vzali na tu damu. Potom Ježíšovi.
7: Bohužel ano.
1: Pro České divadlo to nebyl zrovna ten nejsmělejší krok, ale co se dá dělat?
5: Protože o tomhle bych furt přemýšlela, kdyby jsem se nezeptala. Děkuju.
7: Oni musí vždycky vytvořit takovou škálu vlastně od těch dobrých herců až po ty špatné, takže je potřeba brát opravdu jakoby, jo, celý to spektrum. No. Se právě ukazuje, jak špatný jsem špatný herec. Jako já mám vlastně v popisu práce být nejhorší a i to dělám špatně.
1: Pane Gondoláne, myslel jste si někdy, že se dožijete tak úžasného, neočekávaného dýchánku?
4: Tak já ti děkuju za pozvání, bylo to milé. Mně se líbilo to, že to nebylo režirováno a přeto to mělo náladu. A ještě dokonce musím pochválit tamhle dva chlapce, kteří prostě přinesli úplně nové písničky.
3: Ano.
4: Jo?
3: A rádi na ně zapomeneme všichni.
4: A bylo to hezky. Děkujeme mockrát.
1: Antonín Gondolán, děkuju. No a samozřejmě nemůžeme jinak, než se rozloučit právě touhle písničkou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Country zda speciál.
4: Každý svoje dveře zhrůj.

Dobrý a příjemný podvečer. Dnešní hodinku věnovanou country muzice odstartoval Mirek Hoffman a Greenhorns. Kapela, která byla nesmírně populární zejména v 70. letech. Popularita pramenila jednak ze silné tradice české trampské písničky 20. let a potom také z nesmírné obliby westernových filmů té doby. Kapela prý v tomto období hrála skoro každý den. Na žádném z koncertů ale nemohl chybět klasický hit Divnej smích. Písnička, kterou jste právě v country zde speciál slyšeli.

0: to už se v dnešní country zde speciál představil Ricky Nelson. Zaspíval písničku Fools Rushin' a nebyla to pouze tahle melodie, která mu zajistila úspěch. Bebop Baby, Poor Little Fool, to jsou další jeho úspěšné písničky. Ricky Nelson se však také dokázal prosadit jako herec. V dnešní country zde speciál si teď připomeneme Františka Nedvěda. Zaspívá písničku Jsem jenom chlap a po něm přijde s písničkou Rocky Mountain High další ikona americké country, John Denver.
1: Country zda speciál. To nejlepší z české i zahraniční country.

Denver zpíval jednu ze svých nejúspěšnějších melodií Rocky Mountain High. Až do své smrti v roce 1997 platil tenhle zpěvák, skladatel a kytarista za jednu z nejrespektovanějších osobností americké country. A kdybychom právě toto označení měli vztáhnout na některého z našich zpěváků, pak by jim bezesporu byl Michal Tučný. A právě ten teď zaspívá písničku Snídaně v trávě.

Tučném se v dnešní Country zde speciál představili dvě plzeňské akvizice. Nejdřív to byl legendární COP s písničkou Irish a po něm si zahrála i plzeňská Karabina, kapela, která se rovněž hlásí k bluegrassu. Jestli ovšem máte raději než bluegrass klasickou trampskou písničku, vyjdeme vám vstříc. Připravený je klasik žánru Tony Brich a po něm přijde z písní starého pistolníka plzeňská Smečka vlků a s nimi si zaspívá Jiří Mígl.

Buffalo C. Wayne se představil v dnešní country ze speciál v písničce California Lady. Svůj umělecký život svázala s country také Naďa Urbánková. S country beatem Jiřího Brabce naspívala řadu nezapomenutelných melodií. O, to ty nepochopíš, to je pouze jedna z mnoha jejich úspěšných písniček. Po ní si ještě zahrajeme Pavla Dobeše, toho vystřídá Caroline Richards a úplně v závěru přijde s klasickou melodií s instrumentálkou Nebeští jezdci, plzeňský C-team.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Mimochodem, to oslovení dobrého dne přeji, to jsem si před mnoha lety vypůjčil od převora Vyšebrodského kláštera Justina Berky. On mě vždycky tak zdraví v telefonu nebo i osobně, když tam přijedu. První červen, který se blíží, je tradičně považován za den založení Vyšebrodského kláštera. Konkrétně jde o první červen 1259. Takže na letošní rok připadá 767. výročí založení kláštera ve Vyšším Brodě. A tak se tam vypravíme. A hned dvakrát. Potom nás čeká připomínka dvou známých jihočeských míst spojených s Heidrichiádou. A protože se věnujeme i historii jihočeských hranic, tak na závěr se dozvíte, co mají společného jižní Čechy a rakouský Kefrmarkt.

0: Jak už jsem naznačil, dnes si připomeneme založení cisterciáckého kláštera opatství Naší paní ve Vyšším Brodě. Jak zní oficiální název, nebo také podle názvu církevního cisterciácké opatství Panny Marie ve Vyšším Brodě. Historicky v datech to bylo takhle. 23. května 1259 potvrdil pražský biskup Jan III. Zdražic darování majetku a patronátních práv klášteru. A 1. června 1259 pak vydal dokument, kterým posvětil první klášterní kostel a potvrdil majetky, příjmy a práva nově vznikajícího cisterciáckého kláštera. Tento den je dlouhodobě přijímán jako oficiální den založení kláštera. Zakladatelem byl Vok I. z Rožumberka, který do Vyššího Brodu přivedl první cisterciáky z rakouského kláštera ve Wilhering Abbey u Lince. A s Vyšším Brodem je spojená také i známá legenda, kdy se Vok měl při přechodu rozvodněné Vltavy zachránit slibem, že pokud přežije, založí v tomto místě klášter. Historici ovšem upozorňují, že pro tuto legendu neexistuje nějaký přímý dobový důkaz. Rok 1259 ale není jenom výročí kláštera. Je to vlastně okamžik, kdy se začínají skládat moderní dějiny jižních Čech. V širším evropském kontextu je to doba po velkých mongolských vpádech do Evropy. Doba, kdy se střední Evropa stabilizuje a znovu roste obchod. A Vyšší Brod stál u jedné takové důležité obchodní stezky. A tak klášter pojďme projít společně s převorem Justinem Berkou. Kudy se tady projdu, tak tam vidím něco otevřeného a nějakého člověka, který tam pracuje. Ale když se to vezme, tak vyjímá té éry socialismu, to takhle bylo vždycky.
1: No, klášter byl samozřejmě veliký sociální element, můžeme říci, poněvadž taky vlastnil tady ty pily, že také spolu vytvořil tu železnici z Lipna do Rybníka, že jo, a zároveň byl první domov důchodců pro ty zaměstnance klášterní. To už máme tady záznamy ze 16. století, tady dole vedle kostela svatého Josefa. Takže klášter byl velikým zaměstnavatelem a ty lidé tady měli určitou jistotu, neměli nějaký zvlášť horentní platy, ale měli jistou práci, poněvadž naše podnikání není na okamžitý zisk, ale z hlediska věčnosti, aby jsme přenechávali další naší generaci, že aby se to hezky postupně prostě dávalo dohromady a aby také se to udržovalo.
0: Tak. Když se zkusíme přenést do roku 1938, tak Madonna Vyšebrodská, která je teď před námi, na kterou teď hledíme, změnila po mnoha letech své místo. A sice z Vyšebrodského kláštera byla převezena do Prahy. Jak to tenkrát bylo?
1: To už bylo předzvěst nástupu Hitlera. A pan opatec Celín Jakš chtěl obraz zachránit, tak proto ho dovezl do Národní obrazáry, Národní galerie, vlastně předchůdkyně, a tam pod záminkou restaurování ho ukryl před Hitlerem. Protože tušil, že Hitler přijde a bude chtít ten obraz ukořistit. No, samozřejmě ten obraz Hitler potom, když přepadl i Prahu, tak ho odvez i z Prahy s mistrem Vyšebrodským.
0: Vy tady ve Vyšebrodském klášteře vystavujete teď i pověstný Závišův kříž. A ten měl v podstatě podobný osud.
1: Ano, Závišův kříž měl identický osud v tom, že ho rovnou Hitler sebral tady z kláštera do těch solných dolů. Tam bylo veliké depozitum uměleckých památek středoevropských. Hitler chtěl udělat to muzeum vymizelé rasy, že ano. A potom zázračně se ten kříž Závišů vrátil v 45. roce, když ho našli v tom altrse na koňském voze pod Slámou. Ten vůz měl zlomené kolo. Pravděpodobně ten kříž někdo chtěl ukrást. Američtí vojáci přišli na to, že to patří sem, tak ho sem vrátili v 45. roce. A tak tady byl do 50. roku a v 50. roce, když byl klášter zrušen komunisty, jako všechny kláštery v České republice, byl ten Závišův kříž umístěn na Pražský hrad mezi korunovační klenoty do té pokladnice a tam byl přechováván v podstatě až do 94. roku s korunovačními klenoty.
0: Ještě se vrátíme k mnichovským událostem, protože v roce 1938 na konci září došlo k podepsání Mnichovské dohody a následně hned 2. října už tady ve Vyšebrodském klášteře byla německá vojska a od 41. roku tento areál už úplně zabralo gestapo.
1: Ano, tady bylo do 41. roku několik mnichů ještě, ale potom v 41. roce definitivně všechny vyhnali a co se dalo, to odvezli do těch solných dolů, ty zácní věci, a tady umístili umělecké sbírky židů, plná křížová chodba, kostel, to bylo všechno zastavěné. Tady byla jednotka SS, která to hlídala a v 45. roce to Američané převzali.
0: Slyšel jsem, a nevím, jestli je to pravda, že tou dobou udělali z Vyšebrodského kláštera pevnost a že byl snad natřený na zelenu.
1: Ano, to je do dneška část kláštera. Teď už to teda opravujeme, že jo? Ale když se podíváte na pivovar, tak ten je pořád z části zelený, protože ten ještě nebyl opravený.
0: S převorem Vyšebrodského kláštera Justinem Berkou jsme v klášterní galerii. Pojďme ji představit a pojďme přiblížit alespoň část toho, co tu vystavujete.
1: Je to bývalá zpovědní kaple gotická, kolem roku 1430-1450, ale v secesní době ji pan opat Leopold Vačkář přestavěl, můžeme říci, na takový ten zvláštní tvar secesní, vidíte ty lampy, ty jsme obnovili, ty jsou z roku 1890 až 1895 originál, vyzdobené secesně, což teda je taková jaksi rarita, gotika a seces je takovej příkop mezi tím a my jsme tady udělali galerii různých předmětů, co jsme dostali naspátek v restituci, to znamená, je tady celá kolekce jihočeských Madon, vidíte, krásná. Tamhle vidíte sochu svatého Mikuláše z kostela svatého Mikuláše z roku 1360 v Rožumberku. Dali jsme ji sem z bezpečnostních důvodů. No a potom velmi unikátní obraz, takzvané ukřižování z vyššího brodu. Je to od mistra Třeboňského z roku 1380 a tento obraz je opravdu vrcholné dílo mistra Třeboňského a v naší galerii také byl navrácen z Národního muzea 1991.
0: A teď projdeme dál do míst, která už tak přístupná nebývají. A to dokonce za zpěvu části pěveckého sboru.
1: No, pravidelně sem jezdí z různých koutů republiky, tak vždycky na různých mše svatých nám tady krásně zpívají.
0: My už jsme totiž s převorem Justinem Berkou přešli do klášterního kostela na Nebevzetí Panny Marie. A když je rušná sezona a když je příležitost a bývá vystaven Závišův kříž, tak do té výstavní místnosti se chodí právě z kaple svatého Benedikta. Chodí se do takzvané oratoře.
1: A tam je právě ten kříž vystaven.
0: Teď jsme v místech presbytáře a když přejdeme do jeho levé části, tak tady dole pod námi je jedno z míst, které dá se říci jsou asi jedny z nejzapovězenějších, protože tam je slavná rožumberská hrobka.
1: Jsou tam pochovaní v podstatě všichni členové rožumberského rodu, počínaje tím prvním, který zemřel v roce 1261, konče 1611 panem Petrem, tady máte náhrobní kamen, pouze Vilém je v Českém Krumlově pochován a jinak jsou tady všichni. Je to po katedrále svatého Víta druhá největší nekropole v České republice jednoho rodu vládnoucího.
0: Já si naposledy pamatuju, že tady bylo lešení až nahoru. A tehdy jsem říkal, že konečně začínám chápat to rčení, že je někde práce jako na kostele.
1: Ano, to bylo v roce 2011 až 2013 v rámci té zemské výstavy. Po 90 letech byla rekonstrukce interiéru klášterního kostela. Bylo to 42 kilometrů trubek lešení. Neuvěřitelný. A je to taky zázrak. Já myslím, že se nacházíme na místě zázraku. Už ten samotný založení toho kláštera skrze tu záchranu voka a teďko obnovení, víte, po tolika letech a i ta obnova toho interiéru, poněvadž když jsme to všechno rozdělávali, měli jsme obavu, jak to dáme všechno zase dohromady, ty sochy a to všechno. A podařilo se to a vidíte, klášterní kostel je nádherně obnoven.
0: Klášter jako takový je možná pro někoho symbolem něčeho zapovězeného. Ono svým způsobem to má logiku, dejme tomu, ženský klášter je přinejmenším v určitých částech zapovězen pro muže, mužský klášter je zase v určitých částech zapovězen pro ženy, anebo vůbec veřejnost jako takovou, protože jsou místa, kde žijete vy, řeholníci, a kam my se normální smrtelníci nemáme prakticky šanci dostat. Je to tak?
1: No tak samozřejmě, takzvaná klauzura, která je to území pro klid a život komunity, až my nejsme muzeum jenom, že my jsme živý organismus, náš klášter, ale převážná většina kláštera v podstatě je přístupná, že jenom malinká část je vyhražena jenom pro nás, aby jsme měli samozřejmě klid pro ten náš život. Ale jinak vidíte, jsme v kostele, procházíme těmi návštěvními trasami, galerie, knihovna, to všechno je přístupné návštěvníkům.
0: A kdyby někdo chtěl, nebo vy, kdybyste chtěl do toho vašeho místa, které je vyhrazené přímo jenom vám, tak musíte projít tady přes tu rajskou zahradu nebo křížovou chodbou směrem od této kostelní lodi a pak už máte ta svá území, jak se říká.
1: Konvent.
0: Konvent. A ten vypadá jak? Můžete ho aspoň trochu naznačit?
1: Je to budova, je takové křídlo, každý mnich má svoji celu, svůj pokoj, je tam zároveň kuchyně, jídelna, rekreační místnost, kaple zimní, pro ten mnišský život. No tak já jsem přišel natrvalo v roce 1991 do kláštera. Ale poprvé v životě jsem tady byl někdy v 70. letech po vojně a nějakým způsobem mi to chytlo tak za srdce, že jsem říkal, sem se ještě vrátím a chtěl bych tady žít. A potom, když padli komunisti, tak mě to pán Bůh dopřál. Takže opravdu to byla láska na první pohled.
0: No a jak je vám dnes, když to vidíte zpětně?
1: To je pořád stejný. Pořád jsem každý den děkuju pánu Bohu, že jsem tady.

0: Když se řekne rod Rožumberků, tak si asi vybavíte hlavně pětilistou růži. K tomuto rodu se ale váží i jiné symboly. Například Rožumberský jezdec nebo Rožumberská kapela. Co to bylo za sdružení Rožumberská kapela, to si řekneme za chvíli. A připomeneme si to v jednom z dílů seriálu Českého rozhlasu. Seriálu, který se jmenoval Odkazy a vznikl v první polovině 70. let a byl zaměřený na české kulturní dějiny, literaturu a osobnosti. Jeho hlavním protagonistou a redaktorem byl profesor dr. Vladimír Kovářík, kandidát věd. Literární vědec, popularizátor české historie a dlouholetý spolupracovník Československého rozhlasu. Za rozhlas s ním spolu uváděl Odkazy redaktor Milan Navrátil a svými znalostmi přispěl i muzikolog Miloslav Malý, který připravoval pořady pro Československý rozhlas a věnoval se zejména Bedřichu Smetanovi. Následující záznam všichni tři natočili ve Vyšším Brodě jak o Rožumberském jezdci, tak o klášterním kostele i Rožumberské kapele.
1: Když jsme se s vámi před týdnem loučili, bylo to na vrcholku Čertovy stěny. A vyprávěli jsme si několik pověstí, jedna z nich byla velmi zajímavá. Byla totiž o založení Vyšebrodského kláštera. No a dneska jsme tedy tady. Od Čertovy stěny, kdybyste jeli po silnici, tak vlastně jedete povodím Vltavy, až se octnete u takové vyrovnávací nádrže, dnes nedávno postavené před několika lety. A nad Vltavou, nad hladinou Vltavy ční takový chlum, vršek, na jeho temeni klášterní chrám, který byl kdysi centrem celého areálu budov, v jehož středu se právě nacházíme.
2: Já myslím, kdybychom se zeptali každého kulturnějšího člověka na světě, který navštěvuje výstavy, a světové výstavy, poslední světové výstavy v Bruselu, v Montrealu a tak dále. A viděl tam expozici československou, vždycky nějak tak byl připomenut Vyšebrodský klášter. Bylo to zajímavé, že právě památky Vyšebrodského kláštera se vždycky uplatnily na prvním místě. Myslím teď na toho neznámého Vyšebrodského mistra, který je autorem těch 9 krásných tabulových gotických obrazů z poloviny 14. století, které právě pocházejí z obrazárny z Vyššího Brodu, i když jsou teď uloženy v Národní galerii v Praze. Byla to vlastně část oltáře, který objednal kdysi snad některý z Vítkoviců pro neznámý kostel ve zdejším kraji. Tyto tabulové obrazy tvoří vlastně obraz toho pašijového cyklu, že to znamená života a utrpení Krista, a jsou jedinečnou světovou gotickou památkou. Právě tak jako Vyšebrodská Madonna. No a jsme-li u té pokladnice našich gotických památek, je třeba říci, že i vlastně celý ten klášter, který byl postavený před rokem 1259, je takovou jedinečnou památkou. Ta věž, ta už je z první poloviny minulého století. Ta dominanta, ta byla vytvořena skutečně jako novotvar. Když procházeli jsme některými těmi místnostmi a těmi sály klášterními, viděli jsme obrovské bohatství především Vyšebrodské knihovny. Když jsme se dívali ke stropu, viděli jsme krásné ty nástropní fresky, a když jsme vstoupili do toho krásného chrámu na Nebevzetí Panny Marie, tak jsme užasli především nad tím překrásným oltářem, ale zejména také nad krásnými barokními varhanami ze 17. století. Já myslím, že vůbec ten typ varhan, který je tady jedinečně zachován, ukazuje na způsob tehdejší stavby varhan. Jsou to totiž skutečně královské varhany. Jsou postaveny do dvou částí. To znamená, že mají 2 stejné části po obou stranách
1: kůru.
2: Ten hlavní stroj je dekorován s takou noblesou, že jaksi vstupuje přímo do prostoru té chrámové lodi.
1: Jakoby rozeznívalo ty boční lodě, vidíte?
2: Jistě tak, to právě je princip barokní stavby varhan, že byly mnohokrát rozděleny. Ten hlavní korpus, to hlavní tělo varhan, bylo rozděleno do rohů, aby se docílil maximálního zvukového efektu. Baroko totiž vnesl vneslo do stavby varhan oproti renesanci úplně něco nového. Renesance totiž vytvářela takovou kulisu varhaní, že masu, spleť jednotlivých hlasů, kdežto varhany barokní byly stavěny už na citlivé vytváření každého hlasu samostatně. Každý ten hlas měl znít samostatně. Také ty pozitivy, to znamená takové ty malé varhánky, které jsou někdy předsazeny nebo někdy jsou skryty za tím hlavním tělem varhan, tak ty tady vlastně není vidět a ty pravděpodobně jsou někde tak, jaksi tak situovány, aby doprovázeli jednotlivé potom hlasy zpěvní. To znamená, aby ten tlumený tón varhaní byl takovým průvodem celého toho obřadu.
1: No, já bych se ještě rád zmínil o jedné věci, kterou dnes už bohužel ve Vyšším Brodě nenajdete. Byla totiž zničena už v minulém století. Když jsme totiž hovořili tam na Čertově stěně o tom dvojím zachránění pana Voka, že tak právě v tomto chrámě byla
2: kdysi
1: vytvořena veliká freska a slavná freska právě, která hovořila malířskou technikou, malířským způsobem o onom zachránění. Ale kromě toho bych se rád zmínil ještě o jedné věci. Náhrobní kameny. Však Vyšší Brod, že ano, to byl klášter založený Rožmberky.
2: Ano, tak tady jsou zachovány právě ty překrásné náhrobní kameny, náhrobníky Petra Voka, potom toho Jana Zrinského. To je všecko začátek, nebo kolem roku 1612, že? Teda začátek 17. století. Dále je potom tady asi 8 náhrobních kamenů ze 16. až 18. století. To jsou potom ty skutečně historické dokumenty zdejšího kláštera.
1: Ale pane profesore, když jsme před chvíličkou procházeli sály Vyšebrodské knihovny, já jsem si všiml, s jakým zaujetím jste si tam prohlížel ty hřbety vazeb. Je jich tam ale pěkná řádka.
3: No samozřejmě, podívejte se, já mám doma 4000 knížek a shromažďuje celý život. A ta Vyšebrodská knihovna má 70 000 vazků. Já jsem si řekl pro pána Boha, kdybych denně přečetl jenom jednu z těch tlustých knih, z těch latinských foliantů, tak bych musel být živ 200 let, abych to všecko přečetl. To je totiž knihovna, která opravdu budí neobyčejný úžas. Ona je shromážděna ve dvou sálech, ten jeden sál se jmenuje Filozofický, asi protože ta nástropní malba zobrazuje Šalamounův soud. Ten druhý sál, který je větší, mnohem větší, se jmenuje Teologický a tam zase má nástropní malbu Krista, který přichází do chrámu.
1: Ovšem to ještě nehovoříme o chodbách, které jsou rovněž lemovány knihovnami.
3: Ano, tam jsou samé knihovny a především už, co je tam krásné, jsou ty regály, které jsou rokokové, velice pěkné, vyřezávané a tam máte postaveny vedle sebe převzácné knihy jednu vedle druhé. To jsou opravdu nesmírné poklady. Jsou tam také prvotisky.
1: Co to jsou prvotisky?
3: Prvotisky, kterým se také říká někdy inkunábule. Jsou knihy vytištěné od vynálezu knihtisku až do roku 1500. A nejstarší kniha Vyšebrodská byla vytištěna dokonce norimberským tiskařem Johannesem Senzenschmidem už v roce 1470. Představte si teda, jaká je to vzácnost, jaká je to cennost.
1: No, já bych chtěl ještě říct, že dnešní člověk by si asi příliš v té Vyšebrodské knihovně nepočetl. Ona je to totiž knihovna věnovaná z převážné části teologickým, tedy náboženským spisům. Kromě ovšem jiných oborů vědních, které jsou tam také zastoupeny, že ano?
2: Taky umělecký, že jsou tady velmi cenné zpěvníky staré, to znamená kancionály, takzvané antifonáře, žaltáře a tak dále.
3: Já bych ještě rád upozornil, že ty knihy ve Vyšebrodské knihovně nezaujmou jenom svým stářím a svým uměním tiskařským, ale také svými překrásnými gotickými vazbami. To jsou vazby pergamenové, to jsou vazby kožené, mají takové uměkované přesky nebo závěry, jsou bohatě zdobeny zlatem a to už není dílo cizí, To už je v mnoha případech dílo našich domácích českých umělců. Já jsem tam například viděl knihu, kterou vázal do kůže krumlovský kazatel, který byl zároveň velice dovedný knihař a který se jmenoval Bartoloměj Trnka. A ta vazba je z roku 1498 a já si myslím, že dnešní knihař by ji tak dokonale nevyvedl, jako tehle ten dávný krumlovský občan.

0: Jiří Záloha byl archivář a ne ledajaký. Mimo jiné to byl i poslední archivář ve službách Schwarzenbergu, regionální historik a spisovatel Českokrumlovska. A právě s ním natočil redaktor Jaroslav Klíma v závěru 90. let minulého století sérii nahrávek o historii našich hranic. A my si teď pustíme ve Vltavínu to, co natočili v roce 1998 v Kefermarktu v Rakousku. A jak to souvisí s jižními Čechami, napovím skrze jednoho jihočeského rodáka.
1: Do zámku Weinberg, nedaleko Kefermarktu, se vchází přes hluboký příkop. Pokud se sem vydáte na výlet, na procházku, tak můžeme vás potěšit, že se tady neplatí žádné vstupné a vaše děti se potěší také pohledem na daňky, kteří se tady pasou na svazích. Ale my půjdeme dál, projdeme vstupní branou, ona to není vlastně hlavní brána, je to jenom půlkruhový barbakan, který měl zesílit opevnění. A tady tímto barbakanem se dostáváme už vlastně k padacímu mostu. Za ním je ještě jeden menší příkop a brána je opatřena obrovskými kovanými vraty. Není to dnes pravý padací most, ale v okovaných vratech je taková malá branka a aby se dali dobře otevírat, tak je tady takový zvláštní řetězový systém, který ty dveře do zámku otevírá. No a naše pohledy směřují k vlastnímu paláci. Ten je obehnán takovým systémem budov, které vlastně tvoří část fortifikace a my se s úžasem můžeme podívat nahoru, na hodiny, na hlavní věž, která byla hláskou a která má dnes poněkud jiný charakter. Tenhle zámek je zajímavý také tím, že připomíná vlastně rané zámky zvané kastely, protože ještě zbyly v jeho rozích dvě kruhové vysoké věže, které jsou vidět z velké dálky, když se k tomuto zámku blížíme. A my vlastně budeme pokračovat v takové té bezplatné prohlídce, až se dostaneme ke kamenné kašně nebo ke studni vlastně a to je jedna ze zvláštních památek, o které mi řekl historik Jiří Záloha a my se tady u té kašny můžeme spolu zastavit, abychom obdivovali ten důmyslný systém koleček, takže tadyhle je taková vlastně hlavní řemenice okovu, ta se potom pomocí několika dřevěných pastorků
2: převádí na mlýnské kolo, takové malé.
1: Ano, a tohleto mlýnské kolo vlastně táhne, nebo mělo táhnout z té hradní studny okov.
2: Všimněte si, že tady je přímo letopočet, kdy byla ta studna zhotovena 1589, čili to je více než 400 let.
1: Co ještě můžeme o tomto zámku, pane Záloho, říci?
2: K tomu by se dalo říct jenom to, že nynější stav zámku není původní. Ten zámek byl vlastně postaven ještě jako hrad pevnostní v 13. století a ještě v tomtéž století byl zříceninou. Potom byl přestavěn a rozšířen.

0: je to, že někdejší majitelé zámku v 18. století hrabata Thürmheimové byli ve velmi přátelském vztahu s rodinou jihočeských Schwarzenbergů. Tyto dva rody se vzájemně často navštěvovali, velmi si dopisovali, je uchována krásná korespondence mezi nimi a dodnes jsou na Českokrumlovském zámku dva pokoje, kterým se říká Thürmheimské, na památku nebo v souvislosti s tímto rodem, který zde příležitostně při návštěvě Českého Krumlova bydlel.
1: No a my můžeme jenom dodat, že to vlastně zemské hornorakouské školicí středisko zde má jednak hudební školu. Před malou chvilkou jsme zaslechli jakési etídy na čembalo a kousíček dál zase v dalších objektech zazněla fréza a hoblovka, takže tam se vzdělávají truhláři, aby si zopakovali umění interzie. A těch školících akcí, těch výchovných akcí je tady na zámku Weinberg dostatek, ale českého turistu patrně bude zajímat taková ta bezplatná procházka romantickým prostředím.
0: Pro případné zájemce sdělujeme, že zámek Weinberg je nalevo od silnice vedoucí z Freistadtu do Lince. Všade jsou dobrá ukazovadla na silnicích.
1: Na rozloučenou se zámkem Weinberg nutno říci, že Weinberg znamená vinný vrch. My jsme tady žádné víno nenašli. A pokud si budete chtít udělat hezkou fotografii zámku, doporučuji vám, abyste si ji udělali v zrcadle krásného jezírka, které je před zámkem. Teď momentálně je dostatečně zarostlé stulíky, takže celý zámek se v něm nezrcadlí, ale je tam krásná fontánka s rybou. Tahle fontánka je takové nepříliš pěkné konkurenční znamení, protože obrátíte-li se na druhou stranu, je tady zámecký pivovar s hostincem. Ten zámecký pivovar je zajímavý pro návštěvníka i tím, že přímo v hostinské místnosti, tak jako třeba u nás, u Zvíkova, můžete vidět výrobu piva a samozřejmě tohle pivo ochutnat. Ani Jiří Zálo, ani já jsme pivo neochutnali, nejsme pivaři. My jsme se spíš nechali inspirovat touto zpívající rybou, protože kdo pije vodu, je zdráv. Tohle klepadlo je pro mě znamením věku, ale myslím si, že ti, kteří přijedou do Käfermarktu, patrně na tyto dveře nezaklepají. Vejdou do kostela hlavním vchodem, aby se podívali na světoznámý dřevěný křídlový oltář. A my jsme s Jiřím Zálohou, historikem z Českého Krumlova, přijeli do Käfermarktu proto, abychom si řekli, že on je vlastně také trochu náš. Že jsme ho my, Jihočeši, Šumované, objevili jednou osobou.
0: To je pravda. Zásluhy o objevení tohoto oltáře a o první restaurování měl náš krajan, rodák, hornoplánský Adalbert Stifter. Ještě v dobách, kdy v Linci působil jako zemský školní inspektor a pečovatel o umělecko-historické památky.
1: Stifter ovšem našel tenhle oltář už v době, kdy měl za sebou tento oltář nejméně půl tisíce letí existence.
0: Ano, ten oltář pochází zhruba z doby po postavení kostela, to bylo tenkrát 1473 až 1476, v gotickém slohu. A ten oltář zde byl ukryt před větším zájmem návštěvníků z toho důvodu, že obec Käfermarkt leží poněkud stranou silnice vedoucí z Freistadtu do Lince. Kdybyste náhodou měli zájem se do Käfermarktu podívat, velmi vám to doporučujeme, stojí to za to opravdu, tento mistrovský kousek umělecký vidět a potěšit se pohledem na něj.
1: My musíme ještě dodat, že tento světoznámý oltář působí hlavně svou monumentalitou. Pokud někdo bude čekat nějaké barevné sochy, tak asi bude zklamán. Velikost tohoto díla je vlastně také v tom, že je vyřezán z lipového dřeva, že vlastně je tam hlavní pole a ještě dvě křídla a nahoře je další taková gotická výzdoba.
0: To je oltářní kříž, máte na mysli?
1: Ano.
0: Jistě. Ten pochází z roku 1497. Je to skutečně taky pěkná práce, kterou je třeba

vidět proto, aby člověk měl radost, že něco pěkného vidí. O oltáři píše sám Stifter ve svém románu Pozdní léto, kde je tomuto oltáři a kostelu věnován velký odstavec. Ovšem není uvedeno, že je to Käfermarkt, ale pod jiným smyšleným názvem.

0: A na závěr dnešního Vltavínu, který právě posloucháte z Českých Budějovic, se vrátíme do doby takzvané druhé Heydrichiády, tedy do období, které začalo po atentátu na Reinharda Heydricha 27. května 1942. Jako první Heydrichiáda se uvádí doba od 27. září 1941 až po přibližně leden a únor 1942 a začala po příjezdu a nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora protektorátu Čechy a Morava. A o té druhé Heydrichiádě a především o jednom velkém paradoxu jsem natáčel nedaleko Nové Hlíny mezi Třeboní a Stráží nad Nežárkou. Stojíme u obloukového mostu přes rybník Vítek. U obloukového mostu, který znáte všichni, když jste viděli pohádku Byl jednou jeden král. Takový ten krásně bílý most, ze kterého ti místní sypali do vody sůl, když bylo v království zakázáno solit. Ale tentokrát tady stojíme s Janem Ciglbauerem úplně z jiného důvodu, protože když použijeme, dá se říci, další filmový střih, tak se z těch filmů dostaneme do tvrdé reality druhé světové války, protože v té druhé světové válce sehrál tento most také dost důležitou úlohu a dost možná podobnou té filmové záběrové z té pohádky, byť se sem sypalo úplně něco jiného. O co šlo, Jene?
1: Tak když ten most je teda spojený hlavně s těmi pohádkami, tak je i spojený s asi nejtragičtějším obdobím našich moderních dějin, takzvanou Heydrichiádou, kdy byly desítky, stovky českých vlastenců popravovány na nacistických popravištích a část z nich, která tedy byla popravena v Táboře v jižních Čechách, tak byla pak spopelněna v Českých Budějovicích a protože nacisté nechtěli, aby po nich cokoliv zbylo, aby zůstalo nějaké pietní místo, tak se snažili ty lidi úplně zlikvidovat beze stopy a ten jejich popel z části vysypali právě tady z toho mostu do rybníka Vítek.
0: Upřímně řečeno, Jene, já si to neumím zase až tak moc dobře představit, protože když si uvědomíme, že třeba za té Heydrichiády popraviště bylo v Táboře, oběti odsouzenců se spalovali v Českých Budějovicích a jejich popel se vozil sem. Mně to připadá poměrně dost logisticky náročné.
1: Na první pohled se to zdá, ono se to nakonec tak zdálo i těm nacistům, gestapákům a mělo to takový určitý vývoj. Na začátku Heydrichiády, kdy se vlastně rozjela se ta mašinérie těch staných soudů, které jako na běžícím pás odsuzovaly české lidi k trestu smrti za naprosté nesmysly, většinou označené jako schvalování atentátů, tak nacisté vlastně hledali vhodná místa, kde budou ty popravy vykonávány a v jižních Čechách byly nalezeny dvě taková místa. Jednak u Klatov spálený les, kde bylo popraveno asi 74 osob. No a pak ten Tábor. On ten Tábor, protože to bylo tradičně takovéto husitské město a takový symbol české státnosti, tak díky tomu nacistům vlastně ležel trnem v oku a už od začátku okupace, že dokonce existoval návrh, že by se z Tábora udělalo židovské geto jako Terezín, takové druhé. To realizováno nebylo, ale nakonec tedy tam alespoň umístili to popraviště do areálu místních dělostřeleckých kasáren, kde pak tedy bylo popraveno celkem 156 osob.
0: Čili scénář těch událostí kolem atentátu na Heydricha je víceméně tak povšechně známý. Dají se tam najít určitě ještě nějaké věci, nad kterými se dál vedou diskuze, ale je to stejně věc, která se nás až zas tak moc netýká. My jsme teď v jižních Čechách a co se týče toho scénáře, myslím tím spíš datum, nebo datumově přelom, května, června, atentát, po atentátu posléze 8 dní na to Heydrich umírá a začíná takzvaná Heydrichiáda. Čili to, co se dělo v Praze, takové to vyvěšování těch plakátů s popraveným lidmi, to potkalo i jižní Čechy. Je to tak?
1: Samozřejmě se vší tvrdostí, tak jako v Praze, tak jižní Čechy nebyly výjimkou. Tady vůbec k první popravě došlo už 30. května, vlastně takhle krátce po atentátu. Bezprostředně po něm bylo vyhlášené stané právo a to 30. května brzy ráno bylo zastřeleno prvních 5 zatčených mužů. Všichni pocházeli z Týna nad Vltavou ve sklepě budovy budějovického gestapa na Lanově třídě. K tomu tehdy došlo vlastně na své volný rozkaz tehdejšího velitele budějovické služebny gestapa Adolfa Fuchse, který k tomu neměl žádné pravomoci ani instrukce. Těch pět mužů známe i podrobnosti o tom, jak se vlastně v rukách gestapa ocitli onoho osudného dne 27. května, kdy byl tedy spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora. Tak ta pětice mužů se účastnila soukromé oslavy v jednom vltavotýnském hostinci a ve chvíli, kdy zapnuté rádio oznamovalo spáchání atentátu, tak ti muži vlastně spontánně začali připíjet na zdraví atentátníkům. Bohužel v tom hostinci ale byl přítomný i jeden velice nebezpečný místní kolaborant a udavač, kromě toho i předseda správní komise a de facto vládní komisař města Emil Pissinger, který to okamžitě udal, takže už druhý den byla ta pětice mužů a k tomu ještě jedna žena, která pak ale byla jenom uvězněna, zatčena gestapem, respektive předvedena četnictvem na gestapo a 30. května tedy byli ve sklepě budějovické služebny zastřeleni. Druhý den 31. května na témže místě byl zastřelen ještě jeden muž z Vodňan, také zatčený za schvalování atentátu. Adolf Fuchs, velitel budějovického gestapa, teoreticky měl být nějak potrestán, tehdy se to smetlo jenom nějakým napomenutím nebo dudkou, že samozřejmě žádný významnější trest to nečekal. No a od 3. června se pak rozeběhly vlastně oficiální popravy nebo na oficiální popravišti v Táboře.
0: Já jsem někde četl, že Němci si v těch různých zápisech, a oni na ně byli dost pečliví, stěžovali, že Češi zas až tak moc rádi neudávali, že v podstatě nejvíc těch udavačů a přisluhovačů měli z řad buď teda nějakých Čechů s kriminální minulostí, a nebo takových těch českých Němců, nebo respektive německých Čechů, či jak se to dá říct. Je to tak, ten Pissinger to byl Čech?
1: To byl zrovna Čech, ale vlajkař, fašista už před válkou. A tohle, co říkáš, to je pravda, ona je dneska až příliš demonizována, ta údajná udavačská činnost Čechů. Někdy se píše, nebo někteří publicisté, nebo novináři přímo označují český národ za národ udavačů, ale to je nesmysl. Takhle realita nebyla. Jednak neexistuje žádné celoevropské srovnání a pokud bychom se do něčeho takového pustili, tak zjistíme, že Češi se v té míře kolaborace o udavačství nijak nevyznačovali víc než třeba některé další západoevropské státy. Míra kolaborace a udavačství třeba ve Francii nebo Nizozemí byla ještě daleko větší než u nás. Že u nás ti kolaboranti a udavači, ti z přesvědčení, nebo kteří to opravdu dělali z horlivostí a prostě pořád, tak se rekrutovali jednak, jak jsi říkal, z nějakých třeba těch smíšených rodin. A pokud šlo o čisté Čechy, když je tak nazveme, tak to byli často ti fašisté, už předváleční vlajkaři a podobně, kteří prostě už ve 30. letech inklinovali k antisemismu a nějakým protidemokratickým náladám. No a lidé, kteří vyloženě patřili k nějakým, řekněme, elitě národa, třeba důstojníkům nebo nějakým vzdělanějším lidem, a kteří takhle zklamali, těch byla sice hrstka, ale pak o to byly nebezpečnější.
0: Já to říkám schválně, protože my stojíme v podstatě na spojnici dvou obcí, Staré Hlíny a Nové Hlíny. A jak tak pozoruji ty první domy té Nové Hlíny, tak si říkám, no ale tady se narodil pár metrů od tohoto mostu, o kterém je dnes řeč a který je hlavním hrdinou té dnešní reportáže, tak pár metrů od něj se narodil Karel Čurda, což je de facto bráno obecně jakoby až synonymum zrádce.
1: To je pravda, ale zrovna ten Čurda, Karel Čurda, to je hrozně složitý případ a nedá se označit za nějakého prostě čistokrevného zrádce nebo udavače, kolaboranta, protože on vlastně, že jo, on odešel do Anglie a šel do té akce, do protektorátu s tím, že bude bojovat proti nacistům, to prostě chtěl. No a pak prostě ty okolnosti ho tak semlely, že se dostal tam, kam se dostal, jo. Ale neseskočil do protektorátu s tím, že tady rovnou prostě ty svoje kamarády udá a způsobí to, co způsobil. Nakonec by jsme sváděli celou vinu jenom na něj, tak to by byl také nesmysl.
0: A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček a od mixážního pultu Jan Simota. A vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení EET. Německo bude pokračovat s kontrolami na hranicích i přes doporučení Evropské komise je zrušit. Počasí bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci.
3: Zvláštní režim by podle návrhu měli mít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Budou moci říct, že nechtějí EET, že chtějí v režimu EET off, ale pak zaplatí místo takové té symbolické 100 korun na daní z příjmu 1500.
3: Znovu zavedení EET by mělo podle ní přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy. Podle opoziční poslankyně Věry Kovářové ze Starostů si kvůli nim ale v součtu tu státní rozpočet nepolepší.
5: Ten přínos pravděpodobný do státní kasy tak samozřejmě bude okamžitě odečten.
3: Návrh teď projednají výbory. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta se dnes sejde s odbory. Ty totiž včera vstoupily do stávkové pohotovosti. Protestují proti rozhodnutí vlády o přesunu některých agent úřadu pod ministerstva. Týká se to třeba oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo rovnosti žen a mužů. Odboráři se obávají narušení funkčnosti systému. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO má ale změna systém vylepšit.
6: Ty obavy nejsou opodstatněné, my jsme transparentní, mluvíme, vysvětlujeme a jsme o tom přesvědčeni, že všechny ty kroky směřují k vylepšení.
2: Podle mluvčího odboru Ondřeje Medala budou zaměstnanci v případě schválení přesunu stávkovat. Podle plánu vlády se zaměstnanci i agenda pod jednotlivá ministerstva mají přesunout na začátku července. Německo bude pokračovat s kontrolami na hranicích se svými sousedy, a to i přes doporučení Evropské komise je zrušit. Uvedla to mluvčí německého ministerstva vnitra. Německo tvrdí, že kontroly na vnější hranici schengenského prostoru nefungují dostatečně. Země zavedla kontrolu k hranic kvůli nelegální migraci nejprve s Rakouskem v roce 2015. Česko, Polsko a Švýcarsko následovaly před 3 lety. Podle komise ale migrantů ubylo a k dispozici jsou přijatelnější nástroje. Všechny země Evropské unie souhlasily s první fází přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Na síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přistoupení k Unii už před 2 lety. Jednání ale blokovalo Maďarsko. Jeho nový premiér Péter Maďar ale včera oznámil, že se mu podařilo uzavřít s Ukrajinou komplexní dohodu o rozšiřování práv maďarské menšiny žijící na Ukrajině. Pražští hasiči a záchranáři dnes pořádají cvičení na Vltavě. Napodobovat budou zásah při lodní nehodě, která se stala v maďarské Budapešti v roce 2019. Jednotky by měly zachraňovat zhruba 35 figurantů. Jednoho z nich navíc přímo z výletní lodi vyzvedne záchranářský vrtulník. Nácvik začne v 10 hodin mezi mostem Legií a Palackého mostem.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno. Od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnost přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21, na horách do 15 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna před Humpolcem na kilometru 89 jsou mezi pruhy kusy pneumatiky. Poblíž vjezdu k odpočívce navíc stojí kamion a některá vozidla musí vybočovat. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Vláďa Slezák.
7: Krásné dobré ráno a všem, co vstáváte, také krásný den. Právě ve čtvrtek 4. června Daliborům popřejeme všechno nej k dnešnímu svátku a posíláme poetiku a je skoro půlnoc. Tak krásný den.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

To byla Poetika ve vysílání Dvojky, a to 7,5 minuty po 5 hodině raní. A teď listujeme českými novinami na Dvojce. Aplikace ChatGPT, komunikační platforma využívající k odpovědím na otázky umělou inteligenci od americké společnosti OpenAI, překonala hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Stalo se tak v květnu zhruba 3 roky po spuštění. Hranici 1 miliardy uživatelů se jí tak podařilo překonat rychleji než jakékoliv jiné aplikaci. S odvoláním na odhady analytické společnosti Sensor Tower, to uvedla agentura Reuters a píše to Dnešní Právo. Pro zaměstnance už není při hledání práce nejdůležitější nabízená mzda, ale atmosféra na pracovišti a jistota zaměstnání. Nespokojenost s pobíranou mzdou je ale hlavním důvodem, proč lidé z firem odcházejí. Vyplývá to zase pro změnu z průzkumu personální společnosti Randstad Česká republika, do kterého se zapojilo 4079 českých zaměstnanců. A o tom píše Dnešní Mladá fronta Dnes. No a do třetice všeho dobrého, po více než půlroční pauze odstartuje koncem června nová zelená úsporám, přes kterou stát podporuje lidi při pořízení fotovoltaické elektrárny, tepelného čerpadla a nebo zateplení domu. Na spuštění populárního dotačního programu, který byl od loňského listopadu zastaven, čekali kromě domácností také instalační firmy. Ačkoliv už podpora není ve srovnání s minulostí tak štědrá, fotovoltaický biznis si od ní slibuje oživení trhu, který v posledních letech zažívá útlum. A to je téma dnešních Hospodářských novin. Měli jsme se potkat dřív, je písnička Marie Rotrové a teď zazní na Dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Krásný dobrý den, aktuální teploty se v tuto chvíli pohybují od 4 do 12 stupňů Celsia. Na většině území je v tuto chvíli bezoblačno a jinak jenom v oblasti okolo Zlína a nebo třeba v tuto chvíli Oder a Fulneku se nachází přehánky. A jaké to bude s právě dnešním počasím, tak konkrétně dnes meteorologové očekávají od západu přibývání mraku a v Čechách bude také pršet, bude polojasno až jasno, ráno na východě a zataženo s doznívajícím deštěm, v Čechách začne odpoledne oblačnosti od západu přibývat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají dešť a přehánky, ojediněle zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer nejvyšší teploty, ty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude kolem 21 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě kolem 18 stupňů Celsia. Tolik tedy informace o počasí. Just a perfect day. Drink sangria.

Hezké dobré ráno, 5.21, to je aktuální čas. A teď už se budeme věnovat historii dnešního dne a podíváme se například do roku 1876. To byl zahájen provoz druhé koňské tramvaje, tentokrát v Brně. V roce 1889 Mariánské lázně neproslavily jenom léčivé prameny a lázeňské oplatky. Budete se asi hodně divit, ale právě tady byla zprovozněna první elektrárna na střídavý proud. Henry Ford sestrojil a vyzkoušel svůj první automobil. To se psal rok 1896 a v roce 1906 v Praze v ulici Karoliny Světlé byla vybudována garáž pro 16 aut, benzinová pumpa a opravářský servis. Až do té doby bylo něco podobného k vidění jenom v Paříži, Vídni anebo Berlíně. No a přidáme ještě jednu událost, a to například z roku 1990. To se totiž konal první ročník pražského mezinárodního maratonu. To jsou události pro dnešní den, teď Petr Novák.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijala pozvání novinářka Jana Peroutková. Umí si ještě pustit zprávy jen jako obyčejný divák? Jak se člověk vyrovnává s tlakem veřejného prostoru a médií? A co jí dnes dává naději, že novinařina má pořád smysl? Nejen na to se zeptám novinářky Jany Peroutkové a pokud v Radiokafe Vinohradská 12 chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
4: a Jan Rusák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
3: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
4: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
3: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
4: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
4: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
3: Najdete nás v síti DAB,
4: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
3: nebo ve vašem televizoru.
4: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.
2: Radioservis představuje
5: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
6: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
5: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
6: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
5: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
7: Bylo půl šesté.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Dobré ráno. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s kandidátem na náčelníka generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Prezident řekl, že jmenování neplánuje zdržovat, nejprve chce ale vědět, jaké priority Hlaváč má. Pavel i Hlaváč uvedli, že chtějí armádu modernizovat, aby byla schopná zajistit bezpečnost. Rektoři českých vysokých škol dnes budou jednat o chystané reformě univerzit a o novém zákoně, který má zvýšit vliv státu na jejich chod a změnit jejich financování. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO na jednání představí další postup přípravy návrhu. Podle předsedy konference a rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milana Pospíšila, rektory zajímá především, jaké jsou systému záruky nezávislosti vysokých škol. V Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři vnitra. Budou se mimo jiné zabývat budoucností dočasné ochrany pro Ukrajince prchající před válkou nebo bezpečnostními otázkami a geopolitickou situací. Česko zastoupí ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. V Baltském moři dnes začíná každoroční námořní cvičení Baltops. Účastní se ho spojenci ze Severoatlantické aliance, včetně Spojených států. Agentura Reuters s odkazem na své zdroje napsala, že letos budou manévry menší. Řada plavidel je v současné době například na Blízkém východě. Cvičení potrvá do 20. června. Jičín se na dnešek proměňuje v pohádkové město červených sukní. Na Valdštejnovo náměstí mají dnes o půl čtvrté odpoledne přijít lidé v sukních, jaké nosily pohádkové postavy Maková panenka nebo žena loupežníka Rumcajze Manka. Společný sraz červených sukních má být podstou k dnešnímu stému 15. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka.
0: Počasí.
7: Bude polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnost přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů. Na západě Čech kolem 21, na horách většinou do 15 stupňů.
0: Doprava.
7: Na dálnici D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Humpolec dejte pozor. Na 89,5 kilometru stají kamion ve sjezdu k odpočívce. Větší částí blokuje odbočovací pruh. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec velmi opatrně. Na kilometru 100 ve stoupacím pruhu stojí porouchané auto. Na D2 z Brna do Bratislavy zpozorněte za sjezdem na Břeclav. Na 49,5 kilometru stojí v odstavném pruhu kamion kamion. Na místo teď přijela i šipka, ale některá auta tam také vybočují. V Ostravě na Rudné směrem z Havířova na křižovatce s Vratimovskou vyšetřují srážku dvou aut. Je tam kratší kolona, zhruba na 5 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Vláďa Slezák.
8: Krásné dobré ráno. Vysloužilé tenisové míčky nepatří na hraní psům. Lepší by byly gumové hračky, vyrobené z recyklovaných míčků, říkají čeští inovátoři. Víc o jejich nápadu uslyšíte už za chviličku ve vysílání dvojky. Ve čtvrtek 4. června všem Daliborům pošleme všechno nejlepší a také písničku třeba a k náhodou od Dariny Rolincové. Dobré ráno.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Darina Rolincová ve vysílání dvojky v 5.36. Tenisový turnaj French Open spotřebuje až 100 000 žlutých míčků, odhadují sportovní publicisté. Inovátoři v několika zemích světa, včetně Česka, se snaží z tenisového odpadu udělat užitečné věci. Český startup z nich zkouší vyrábět bezpečnější hračky pro psy nebo izolační desky.
1: On málo skáče,
2: je opotřebovaný, talent star žlutý, ten Melton, ten chlup, je už takovej opotřebovaný.
3: Tenhle ten vypadá ještě docela chlupatě, ale...
2: Tenhle už je trošičku víc ohranej, jo.
4: Vít Glozer předvádí ohrané tenisové míčky. Ve skladu jeho firmy je jich přes 100 000.
2: Průměrná životnost toho tenisáku je 6-7 hodin. Profik si hraje 6 gemů v Roland Garros, ale pak se ty míčky dál používají. My amatéři s tím hrajeme třeba 2 až 3 zápasy.
4: Každý rok se na světě vyhodí 100 miliony míčků. Jen část z nich pozbírají recyklační iniciativy jako ta česká. Hodit je po psovi, ale není dobrý nápad. Veterináři by s tím nesouhlasili, upozorňuje technolog českého startupu Jiří Brejcha.
5: Ty vlákna je na ně nachytaná zada různých pevných částí, tak vlastně obrušuje sklovinu tomu psovi.
3: On si na tom kazí zuby.
5: A vlastně ty psy mají tenisátky rádi. Když se mě rozpadla krabice se 120 tenisákama, tak to pro mého psa byl extáze nadšenosti.
4: Jiřího Brejchu proto napadlo vyrábět psí hračky z recyklované gumy, původem právě z tenisových míčků.
5: Ale v té správné podobě tak, aby to tomu psovi neškodilo.
3: Vydržíte v ruce gumový kroužek zblízka. To není jenom černá guma, ale jsou tam zelené tečky.
5: Máte pravdu, to je vlastně prototyp. Využili jsme deť, která obsahuje i zbytky toho melatonu. Tam může mít vliv na nějaké fyzikální magnetické vlastnosti i určitý, řekněme, vizuální efekt.
4: Tenisové míčky jsou slepené z několika základních materiálů. Z kaučuku, čili gumy, a z ovčí nebo umělé vlny, odborně melatonu. Rozebrat se dají jenom, když se míčky rozdrtí na kousky.
2: Najít drtičku nebylo vůbec jednoduchý. Drtiče, který dělají pneumatiky, tam jsme neuspěli.
3: To je moje pružná, čili si představím jako drtit gumu.
2: Po 2,5 letech jsme našli 3 drtící kapacity.
3: Tam jsou ty dva základní materiály. Jakým způsobem se dají oddělit od sebe nějaké profukování, prosívání?
5: Vychází to z odlišné hmotnosti, to znamená přesně, jak říkáte, od vzduchu, síto, vibrace.
3: To je drť. Vypadá to z dálky trochu jako kamínky, ale když to prohrábnu, tak jsou to malé úlomky gumy, které se mi lepí na prsty.
2: Nadrtíte, odfouknete to žlutý a dole podle hustoty toho síta vám vyjede nadrcená pryš. Tohle je mimo jiný teda ten Melton.
3: Vypadá to jako žluto-zelená vlna.
2: To je ten zbytek, jo, který víceméně má nějakou 85-90% čistotu, jo?
3: Jsou tam drobky gumy.
5: Umíme ještě
6: čistší umíme.
4: Získat z míčků základní suroviny umí na světě několik firem a iniciativ. Každá s nimi ale nakládá jinak. V Nizozemsku je například přidávají do nových míčků. Nejde to ale stoprocentně.
5: Tam máte určité chemické vazby a neumožňují tak úplně jednoduše v rámci té recyklace se vrátit na ten původní materiál, což je právě ta odlišnost mezi gumou a plasty.
4: Žlutý mech z míčků se dá použít jako podklad v koňských jízdárnách. Z gumových kousků různé firmy dělají pružné podlahy například na hřištích, včetně tenisových. Podle českých inovátorů by ale byla škoda materiál v podstatě zakopat do podlahy. Martin Zedníček chce tenisovou směs umístit na viditelnější místa, jako obkladové desky.
7: V interiérovém designu a v stavebnictví.
3: To je dohromady guma i s tím filcem.
7: Tady vidět na těch destičkách. Ta vlna způsobuje to, že ten materiál je porezní.
3: A je to takové chlupaté.
7: Je to měkké, tak by mě to už od začátku evokovalo přirozeně akustickou funkci.
3: Je to tlumý hluk.
7: Jo.
3: Já jsem si vzal vzorek té vaší desky, lehoučka, tady je to prasklé nalomené. Jak to vzniká?
7: Je to smíchané s pojivem, experimentálně čistě jenom s tapetovým lepidlem. Pak je to vtlačeno do formy.
3: Ta hmota nějakým způsobem slisovaná a slepená dohromady.
7: Teďka to zkouším trošku dál.
3: To je kostička.

0: Také slisovaná, ale je tlustší než ta deska, tak to je tvrdší.
1: Zkoumám, jak tlustý materiál dokážu z toho udělat, aniž by měnil nějaké své proporce.
0: Jedna věc je vyřešit technické vlastnosti materiálu, další problém ale je, jestli se výroba z recyklovaných míčků vyplatí. Doposud totiž sběr a zpracování platí dárci. Ze skladu ohraných tenisáků v Praze z Braslavy, Martin Srb, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno, od západu mraků přibude a v Čechách zaprší, to je aktuální moto dnešního počasí. Bude polojasno až jasno, ráno na východě a zataženo a s doznívajícím deštěm. V Čechách začne odpoledne oblačnosti od západu přibývat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají dešť a přehánky ojediněle zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude kolem 21, metrech na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě kolem 18 stupňů Celsia. Tolik tedy počasí, za chvilinku už Ráchel a oceán na Dvojce. Hezké dobré ráno.

0: To je Oceán a Ráchel ve vysílání dvojky. A kdo vás ještě potěší, co třeba Halina Pavlovská právě v tuto chvíli, která si pro vás opět připravila něco pro dnešní den.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: 4.6. v roce 1783 poprvé veřejně vzlétl horkovzdušný balón bratří Montgolfieru. Let trval asi 10 minut. A lidé tehdy vážně řešili, jestli balóny nebudou děsit krávy a způsobovat bouřky. 4.6. existuje neoficiální internetový den obětí kočky. No, kočky to ale většinou odmítají komentovat. A statistiky taky ukazují, že začátek června je období, kdy lidé nejčastěji kupují grily. A současně nejčastěji spálí první várku uzenin. Já bych tyto informace shrnula do rady. S prací v červnu netlač na pilu. Dej si radši buřta na grilu.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A teď už taky Berný Pol. Vláďa Slezák vám popřeje krásný den, za chvilinku ranní dvojka nebo další aktuální zprávy.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Byl jsem proměně s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Materiálová chemička Markéta Ilčíková zkoumá nové polymery. Přímo ve zlínské laboratoři nám ukázala, jak vznikají materiály pro použití v medicíně. Také jsme probrali, jak se dělá věda v Kataru a prozradila, že místo na doktorát si vybírala i podle tance.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
5: Dobrý balón. Gól! Ten kluk, to je zázrak!
4: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.
6: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Prezident Pavel se dnes setká s budoucím náčelníkem generálního štábu Hlaváčem. Chce znát jeho priority v čele armády. Drážní úřad se do roka připravit legislativu pro autonomní vlaky a tramvaje. Počasí bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Chce slyšet jeho priority. Hlaváč se chce věnovat budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
7: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení její schopností a příprava protidronové ochrany.
6: Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil 1. července. Pavel řekl, že věc nemíní zdržovat a je připravený Hlaváče jmenovat v nejbližším možném termínu. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Zároveň s tím vytvoří bezpečnostní podmínky a požadavky pro dopravce i správce drah, aby mohla autonomní vozidla fungovat v běžném provozu. Českému rozhlasu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Už teď někteří výrobci autonomní vlaky nebo tramvaje testují. Vozidlo ale musí být stále pod dohledem personálu. Předložit změnu legislativy chce drážní úřad ministerstvu dopravy za rok, pokračuje Radek Šafránek.
8: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran, nějakých zavíracích brán na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost maximální, aby to zastavilo včas, když se tam objeví nějaký předmět.
6: Izrael a Libanon zveřejnili detaily o prodlouženém příměří. Počítá například se zřízením bezpečnostních zón bez bojovníků Hizbaláhu. Výlučnou kontrolu v nich budou mít libanonské ozbrojené síly. Z dokumentu vyplývá, že klid zbraní je taky podmíněný úplným zastavením palby ze strany militantního hnutí a vyhoštěním všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Lítání. Tel Aviv a Bejrút se na příměří původně dohodli už v dubnu. Izraelská armáda ale dál pokračovala v invazi. Obě strany se navzájem obviňovaly z porušování klidu zbraní. Oblíbený francouzský zpěvák Patrick Bruel zrušil sérii koncertů v Kanadě kvůli obvinění ze znásilnění a sexuálního napadení. Bruel čelí vyšetřování ve Francii i v Belgii. Všechna obvinění popírá.
9: Patrick Bruel patřil v 90. letech nejpopulárnějším francouzským zpěvákům. V té době se dokonce mluvilo o Bruelmánii. Oblíbený zpěvák a herec sbíral ocenění a převzal taky insignie rytíře Národního řádu za zásluhy. Teď čelí 8 trestním oznámením kvůli sexuálnímu napadení. Ze znásilnění ho obvinila moderátorka Flamy Flamánová. Ta tvrdí, že ji Bruel zneužil v pařížském bytě v roce 1991, když jí bylo 16 let. Zpěvák všechna obvinění odmítá. Už dříve zrušil svá letní vystoupení na festivalech ve Francii, ve Švýcarsku a taky v Belgii. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
6: Bude polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přeháňky nebo bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnost přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů. Na západě Čech kolem 21, na horách do 15 stupňů.
1: Doprava.
6: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 173 po pojíždí kolona kamionů. Je nesouvislá a místy bez pohybu. Levý pruh jede skoro plynule až do omezení v Brně. V Praze ve Kbelské ve směrem na D8 se za nájezdem z Novopatské srazila dvě osobní auta. Je tam krátká kolona, ovšem výrazně delší se tvoří na Novopatské, má zhruba půl kilometr. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už ranní dvojka.
1: Startuje ranní dvojka.
10: Ano, dnes je čtvrtek 4. června, 4 minuty po 6. hodině. 4.6.6.04. Hezké kombinace číselné. Regina, Jakub
11: je a Dalibor.
10: Dalibor, taková parta, Dalibor, která tady dnes je pro vás připravena. A dnešní ranní špek, neboli takové to ranní trápení, zařizovala opět Regina, ale ukázalo se, že to trápení bylo větší, než bylo asi žádoucí.
12: No to vám teda něco řeknu. Hodinu a půl jsem včera od 7:30 do 8:30 jsem byla bezradná, protože jsem přečetla spoustu článků, odkazů, abych našla nějakou cestu, vlastně takovou zábavnější k tomu, abyste s radostí uhodli to dnešní slovo. Protože je moc důstojné, nebo moc ctihodné. Nebo...
10: A to je možná dobře, protože to sérum bylo zase trošku nedůstojné.
12: A zase to byla zábava.
11: To znamená, jasně, a ty jsi nechtěla, abychom na to přišli hned. Ano. Zároveň to teda udělat těžší, ale odlehčit to nějakým lehkým humorem.
12: Přesně to, tak, no, aby ty, to nebylo
11: to je,
12: jako...
11: To je těžká disciplína.
12: Že tady machruju, co jako všechno vím, no, protože já to třeba ani nevím a to, že jsem se to včera dočetla, ze mě žádnýho odborníka nedělá.
11: Tak máte tady mě.
12: No že? Právě, Vitrolína, to už je plný je. To místo.
11: Buď ráda.
10: A to je taky třeba, nevděčné. Já nevím, jsou to jako kasematy, jo, nebo něco takového.
12: No, zlatý kasematy.
11: Zlatý kasematy. Aha. Ty jsi říkala, že zní vznešeně, jo, ctihodně, jo.
12: No, je to takový moc, všichni z toho máme velký respekt.
11: Byl hezký film, ale ctihodný občan.
10: Z toho slova máme respekt.
12: No, z celé té věci, kterou zahrnuje, je to jako, je to až moc krásný. To když je něco moc krásný, tak je to...
10: Takže zlatý sérum.
12: No právě. No. Už aby to bylo za námi.
10: Ale já se těším.
11: To bylo pozlátko nějak.
10: Pozlátko. To je dobrý slovo. To bude někdy hledat.

0: Takové ráno na dvojce.
1: Je 6 hodin 10 minut, Regina nám zadává jakési slovo, ze kterého prý máme všichni respekt.
2: Daniel napsal, to jsem zvědav, z čeho, že to máme takový respekt. Někdy mám pocit, že taková věc neexistuje. Ale myslím si, že tady se shodneme asi úplně všichni na tom, že máme respekt v sobě k této věci. Já jsem už stará. Hodně stará. Když se rozbije nová váza, je to smutné. Ale když se rozbije moje váza, tak to je tragédie.
1: Tvoje váza.
2: Tragédie, to je taky něco pro mě. Sofokles, Aischylos, Euripides. Jsem otázka číslo 1.
3: Ty jsi říkala, že to bude trošku vtipný.
2: No, to je maximum vtipu, které tak jsem to, z toho dokázala.
3: To tě začínám litovat. Asi vtipný to teda.
2: Zrodila jsem myšlenku pod pěti kruhy. A poslední...
3: No, to...
2: Poslední, a ta myslím, že vtipná je, Bazara.
3: Baza. Dám tě do bazara.
1: Bazar.
3: Počkej, já jsem na mě jako Olymp, víš, takový ty, ale...
4: Bazalka.
2: Já jsem už stará.
3: No právě, já jsem ta.
2: Hodně stará. Když se rozbije nová váza, je to smutné. Ale když se rozbije moje váza, tak to je tragédie. Tragédie, to je taky něco pro mě. Sofokles, Aischylos, Euripides.
3: No.
2: Co to je? Proč no, rozhazuješ rukama?
3: No, olympijský kruhy.
2: Ale jste blízko, ano. Zrodila jsem myšlenku pod pěti kruhy. Jsem otázka číslo 1.
1: Ty jsi Zea?
2: To tam taky, ten taky.
3: Ale proč váze, jako atletika nějaká? Nebo
1: ne, ne, člověče, to bude amfora.
3: No to se mi nějaký napadlo, na dně moře, že leží, ale...
2: Taky.
3: Taky ne.
2: Taky ne a taky jo. Bazara.
1: Bazara je bazar.
3: Počkej.
1: Jako bazální, co je bazara?
3: To bude, ne, trofej taky ne, viď?
2: Ale taky, taky.
3: Taky, viď?
1: A jsi teda jako starověký Řecko, nebo
2: to
1: Řím?
2: To taky.
1: Bazara.
2: Hmm.
1: Za nápovědu bazara. Jsi to období?
2: No.
3: No to jo, asi no.
2: No.
3: Jako takhle. Jo, proto bazara.
2: No.
3: Ježíš Maria, když si do něj občas chodíme,
1: jo,
2: no.
3: Ušpinit prsty od prachu.
2: No.
3: Ale to jsi neměla jednoduchý.
2: To je zase ten mužský rod, takže.
3: Hmm.
2: Otázka číslo 1. Bývá to ne vždycky u maturity z češtiny. Je to jako jednička.
1: To nevím, to je fakt.
2: No, jako,
1: jako základ.
2: No, otázka číslo 1, jako máš třeba v chemii atom.
3: Hmm.
2: Otázku číslo 1.
3: Podle období.
1: Počkej, ale musíme ještě myslet na naše posluchače, kteří třeba nenaskočili.
3: Někdo už je v Mezopotámii.
1: Právě. No.
2: Tak já jsem tady, brzdíme.
3: To už zase přeběh.
1: Prvobytně pospolná společnost. Jo,
2: tak to zase takhle stará teda nejsem.
3: Aha. Že mohla to být věstoňská Venuše, že jo?
1: Jak jsi říkala, Sofokles, Aischylos?
2: Euripides,
1: jasně. Nejenom teda.
2: No nejenom, no, tak ale to, tak...
3: Když jsme tady byli dlouho.
2: Právě nechtěla tady vytahovat jména, ale... která samozřejmě ty nejlépe znáš.
1: No jo.
3: No takhle to je.
1: Zavináč. Dvojka.
3: A je to zároveň něco jako proti.
1: Ano. Protika.
2: Je protika.
1: Je to protika.
3: Tak, protika, děkuju, kolego. To bylo hezké.
1: Takhle jenom jsem tě říct, že už dávno zpívá tady chudák Krištof Michal.
3: Chudák, jo.
1: Mě do toho mele.
2: No, to ho zpívá. And this is nobody's fault. And this is nobody's share.
1: And I say somebody's soul. Dvojka.
5: sam

0: Raní dvojka na špeku.
1: Píseň byla anglická, název kapely anglický, ale Krištof Michal je Čech.
2: Jak poleno.
1: Jak poleno. Hmm. Přišla nám odpověď, mě tady SMS-kou, prosím. Je to houpací postýlka evropské civilizace.
3: No.
2: To je krásná nápověda. To je hezky.
3: Je pravda, že se to tam dost houpalo pak?
1: Ano. Takže ještě jednou...
2: K tomu se dá totiž říct obrovské množství věcí, informací. Ale já jsem nechtěla, aby to znělo nějak úplně školsky, nebo by to nebylo samé kliše. Tak, takže ještě
3: ne,
2: jednou.
3: Dobrý.
2: Já jsem už stará. Hodně stará. Když se rozbije nová váza, je to smutné. Ale když se rozbije moje váza, tak to je tragédie.
1: To je pravda.
2: Tragédie, to je taky něco pro mě. Sofokles, Aischylos, Euripides. Jsem otázka číslo 1. Zrodila se myšlenku pod pěti kruhy. Mm-hmm. Bazara.
1: Dá se to přesně datovat, to období?
3: No určitě, no, to je 800 před naším zhruba. To byl zlatý věk.
1: No jo.
2: No.
3: Tak jo. Počkej, já se chci
2: podívat. Ještě měl Jakub krásnou nápovědu pomůcku variát.
3: Ano.
1: Variát a potom...
3: Kva, kva.
1: Protika.
2: Protika.
3: A proti, ano, to jsi řekl hezky, no, protika.
1: To znamená, od pondělí to vezmeme, milí posluchači, kiosek.
2: Sérum.
1: Tetka.
2: No a teď je to. Teď jsme u čtvrtku. Bazara.
1: A teď je to antika.
3: Tetka Euripida, jasně.
1: Je to antika?
2: Je. Yeah.

0: Tak to byla Anna Julie Slováčková, Čas zastavit čas. My jsme na chviličku se zastavili v čase, přece jenom ta antika, kterou jsme hledali, je období překrásné. Vzpomínám si na obrovskou knihu, kterou jsem pořád listoval a i často listuji, Slovník antické kultury. Má asi 1000 stran, to obrovská knížka. A jako kluk jsem pořád tam hledal. Tam jsou i ty výslovnosti zvláštní, že jo? A tak to skloňování podivné.
1: No to byly také počátky tvého vzdělání.
0: Ano, ano, ano, já jsem se vzdělal. Mám pocit, celou tu knížku naučil úplně celou nazpaměť. K ničemu mi to není.
1: To máme podobný, já jsem ji naštěstí zapomněl. Ten obsah.
2: Ale myslím, že jako děti jsme měli rádi různé ty pověsti, báje, řecké mýty, že jsme na tom vyrostli všichni.
1: Jenom trošku vadila ta spousta jmen tam.
0: No, no. Ale přeci jenom bohové.
1: No jasno, tak to jo.
0: Ta myšlenka.
2: Jo, celý je to dobrý.
0: Celý je to dobrý, takže antika.
1: Antika.
0: Tak. Dobrý.
1: Tak to bude karafa, napsal Standa. To, když je plná vína, proč ne, Stando?
2: Je to dozajista antika. Tužila jsem od prvních nápověd, ale jak Regi řekla, že jsem číslo 1, tak to bylo úplně jasné. Já jsem si totiž toto číslo u maturity vytáhla. Už je to dávno, ale pamatuju si to dodnes. Srdečně zdraví věrná posluchačka Lenka z Mostu.
0: To je hezký. Mm-hmm. A mimochodem, teď jsem si na to vzpomněl. Já jsem u maturity v rozboru dramatu měl Sofokla.
2: Počkej, co to bylo? A je to tady.
0: No, ano, ano. A je to byl tady. Sofokles, no jasně. Yeah, to jsou vzpomínky, ale to už je dávno.
2: Zdravím oslavence i ty dva druhé. Dnes je to velmi starý, vážený antický špíček, prostě antika. Hezký den, slavte ne s Mírou, ale s Daliborem, Tom von 60.
0: O, a Lída z Horácka, velmi kvalitní ročník 1976, napsala: Dobré ráno, hadači, než vám mail dojde, bude to venku, ale nevla. Mezi prsty mi protíká antika, mému srdci blíž dlí gotika. Budík, když mi dotiká, do práce mi nohy utíkají. Hezky.
2: Hezky.
1: Dobré ráno, klobouk dolů, Regi. Oh. Jsem tedy povrch na tenisovém hřišti trochu jinak?
2: Je to,
1: to
2: tak.
1: Je teda, Martine, ročník 90.
2: Hezký,
1: bravo.
0: Ano.
2: Hezký.
1: To je hezký, to je fakt hezký.
0: Já mám vždycky radši tenis na té antice, než...
1: než na betonu.
2: Dnes se nám do špeku připojil kus dějepisu, a to starověk, píše Alčo 66 a taky kolegyňky z Laborky. Je to tak, Alenko?
0: Zuzka z Maringotky, báječný ročník 1987, píše, že to dnes bylo jednoduché, nebude ručníček, bude to antika, přišla na to hned. No my jsme se trošku trápili.
1: Další chytrolínka.
0: No,
1: už zakládáme klub tady, koukám. No, co tam ještě máme?
0: To strašně mailů,
1: je
0: krásný.
1: Je tam to hodně. Krištof tady.
2: Dneska jedu tramvají. Očividně si sedím na vedení, ale pomohla mi ta první otázka u maturity. Sice jsem měl tenkrát za 4 z národního obrození. Ale špek je antika, Filip.
0: Národní obrození, to jsem taky nechtěl. A pak si pamatuju, nevím proč, revoluční rok 1848. To je furt. To jsme se přesně učili
1: to
0: pořád.
1: Bacha. To je Marx Engels. To je, Beatles.
2: Ne. Jo.
0: Ne, ale furt nějak si to pamatuju. To byl revoluční rok 1848.

0: Meteor na dvojce.
1: Poznáte záludné zvuky přírody? Co je to čas? A lze přežít v žaludku?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Bylo 6:30.
4: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Od nového roku by mohla znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválili poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Netýká se to malých živnostníků s příjmy do 1 000 000 korun. Pro ty bude platit zvláštní režim. Státnímu rozpočtu by měl návrh podle koalice přinést každoročně 14 miliard korun. Podle opozičních starostů si ale v součtu státní rozpočet o moc nepolepší. Sněmovna dnes bude jednat o tom, koho navrhne na státní vyznamenání. Na seznamu je podle šéfa dolní komory Tomia Okamury z SPD v tuto chvíli 151 kandidátů. Mezi nimi i třeba bývalý prezident Miloš Zeman. O každém člověku budou poslanci hlasovat zvlášť. Prezident pak může, ale nemusí návrhům sněmovny vyhovět. Odbory z úřadu vlády se dnes ráno sejdou s vedoucí úřadu Tinde Barta. Odboráři totiž protestují proti převodu některých agent pod vybraná ministerstva. Obávají se narušení funkčnosti systému. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO přesun systém naopak vylepší. Bezpečnost při návštěvě papeže Leva 14. ve Španělsku bude zajišťovat přes 15 tisíc příslušníků národní policie a několik tisíc policistů z dalších sborů. Informoval o tom deník El País. Bude to největší policejní nasazení v novodobé historii země. Lev 14. návštěvu zahájí v sobotu 6. června. V německém Hamburku se dnes bude dražit umělý ostrov Ostrfilm. Leží jihovýchodně od ostrova Rujána v Baltském moři. Ostrfilm sloužil za komunismu jako stanice pro východoněmecké námořnictvo. Podle týdeníku Spiegel byl postavený v roce 1954 přibližně na 600 dřevěných pilotech. Vyvolávací cena je 39 tisíc eur, v přepočtu téměř 950 tisíc korun.
4: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnost přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech kolem 21, na horách do 15 stupňů.
4: Doprava.
3: Na Pražském okruhu ve směru na letiště je teď uzavřený Lochkovský tunel. Provoz zastavilo nadrozměrné vozidlo. Udržujte uličku pro policii, vozidlo odstaví. Na D5 se z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž na 14,5 kilometru řešili nehodu a teď už by se mělo projíždět bez větších potíží. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zbystřete za sjezdem na Sadskou. Na 20,5 kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou. Může se tam vybočovat. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět ranní tým.
5: Hezké dobré ráno, je 6 hodin 33 minuty, ve čtvrtek 4. června. Prosím, odpovídáme na otázku Jana Tomáška, Elektro Jaroměř. On není pátek?
6: Chudák.
7: Bude.
6: On je čtvrtek?
7: To je takový skoro pátek.
5: On je teprve čtvrtek?
6: To je malý pátek, ano.
7: Je to tak. Nevím. Napsal taky Jiří, závidím vám vaše maturitní otázky. Já měl jako maturitní otázku rozbor díla Julia Futíka, takže bych vlastně měl maturitu vrátit. Mějte se krásně tak jako já, Jirka.
5: To ne.
6: Hezký den, milý Dalibore. Přeju vám všechno nej k svátku. Mám vás moc ráda, ale i Reginku a Jakuba. Děkujem, Dano z Unhoště.
5: Děkujeme.
7: Moc.
5: Děkujeme. Lenka z Moravského Berouna Antika, snad mi to moc nezapaluje. No naopak vám to zapaluje, perfektně.
7: Krásný.
6: No někdy je to na škodu, to jako chápu.
5: Jo, tak co se týče třeba problémů v Římě s tím zapalováním, to nebylo úplně ideální. Ale no.
7: Tak.
5: Napadá mě myšlenka, mysl tento týden mám velmi, velmi zastřenou. Hnutí mé mysli s Reginou je pozastavené. Děkuji, Regi. Vše nejdali, Borcovi. Pavel Zvěškova 62. Ne, to je v pohodě. Ale antika byla fakt dobrá.
6: Na slovo antika mě ale vůbec nic nenapadá. Jdu se nasnídat. Jedný posluchač Michal.
7: Ano, měla jsem to stejně.
5: Ale Milan z Horních Počernic, prarok 1954, píše: největší kulturou v antice byla přece Atika. A napsal, nebo ne? No. Tak...

0: Love Changes Everything, to jsem dlouho, jsme to nehráli, tuhle písničku, to je tak krásná. Mm-hmm. Myslím, že mají českou verzi, ne? Moc hezká. Ještě tady máme chviličku, milí posluchači, vzpomínky na maturity. Já jsem si taky na jednu vzpomněl. Tak nejdřív Alena 60+. Já jsem u maturity popletla kyseliny a zásady. Uh-huh. A to jsem chemii milovala. Ten pohled profesorky, nebo na ten pohled, do smrti nezapomenu. A na konzervatoři se vyprávila historka, nevím, jestli je pravdivá, a je to vlastně ve výsledku jedno, jak vyhodili Sagvana Tofiho od maturit. Nějak to nešlo, že bylo to trošku složitější. My jsme byli darebáci všichni a tam se maturuje z odborných předmětů, také z všeobecné hudební nauky a z dějin hudby. No a otázka zněla, která se týkala not. Jo, nota dlouhá, osminová, šestnáctinová. Mm-hmm. Čtvrťová.
1: Celá.
0: No, potom je nota dlouhá. No tak, dobrý. Takže to jsme nějak zvládli. A jestli takhle existují i pomlky? On řekl, ne. A ozvalo se, ven.
2: Chudá.
1: Tak to bylo rychlý.
0: To bylo velmi rychlý. Mm-hmm. No, ne, tak to se může stát.
2: Vidíš, ale muzikály se mu daří. Tam.
0: Perfektně, to je, pozor, to
2: no
0: vlastně.
2: Já, jo, to já

0: poprvé se bavíme tady o 80. letech minulého století. Bavíme se o tom, že s Vaculíkem byli
1: nejkrásnější kluci na světě, nejpopulárnější, no tak to víš, nejvíc. To máš holky, chlebíčky, tanečky, no. Že jo,
0: to jako... To se nějaká škola neřešila.
1: Přesně tak.
0: Já myslím, že Saki...
1: Tam to šlo bez pomlčky.
0: On Saki, myslím, že propataš k nám, myslím. On je starší výrazně.
1: Jo.
2: No jasně. No kolikrát ten první ročník vystudoval zase, víš?
0: To je jasně, no. Ale teď opravdu píše dobrý věci, je to talentovaný kluk, zajímavý. Dobré ráno, jo a ještě tady je dotaz a prosba. Můžete mi osvětlit tu nápovědu s bazarem bazara? Jinak mám zkažený celý den a to nedovolím.
2: No to my taky nedovolíme.
0: Tak jo, pardon, ne, jsem to přečetl špatně. Jak mám zkažený celý den, jestli se to nedovím.
2: Jo, takhle.
1: Jo, takhle, aha.
2: A to my nedovolíme, takhle to je správně.
0: Pavel 66. Nápověda zněla bazara. Hledali jsme slovo antika a je to vlastně vtip, ne? Pochopil jsem to dobře. Antik.
2: Ano, to je vlastně
1: bazar.
2: Bazar, jenomže tady máme ženský rod, takže to je bazara.
0: Tak ale doufám, no, že jsme ten den spravili.
1: Betty nám spravila také den, ročník 66, napsala jsem antika, prý už do ní také patřím.
2: No, to rozhodně ne.
1: Rozhodně ne, Betty.
2: Taky zásadně nesouhlasím.
1: Krásné kulatiny, no.
2: Hezké dobré ráno zpoza volantu. Vše nejlepší k svátku všem Daliborům, zejména tomu našemu. Tuhle se mi zdálo, že jsem ho vezl autobusem do Mikulova. Špek dnes nedávám.
0: No, jo, takhle, zdálo.
2: Zdálo.
1: No. To se mu nezdálo, ne?
2: Ty jsi jel autobusem do Mikulova, ne?
1: To by se to zdálo.
0: Ne, já jsem jednou jel autobusem do Mikulova.
1: No, no tak vidíš.
2: A Standa píše tuhle, takže
0: jo,
2: to
0: tuhle,
2: bylo...
0: aha.
2: To bylo ono.
0: No, protože pak se mi ten řidič ptal, říkal, dobrý den. Vy jste pan Gondík? No. Vy jezdíte autobusem? No, a čím mám jezdit?
1: Mně se rozbilo Ferrari totiž a Porsche má manželka.

0: 6 hodin 48 minut. Máme tady dotaz, milí posluchači, je to taková vážná chvilka. Pane profesore, náš vážený hoste.
1: Děkuji.
0: Jestli souhlasíte s tvrzením, že každý domov má svou specifickou vůni. Mm-hmm. Mě zajímá, proč lidé, kteří v něm žijí, ten odér, tu specifickou vůni necítí. Jestli by se k tomuto velmi zvláštnímu problému mohl vyjádřit posluchač Vonír Záčmucha se ptá. My se možná půjdeme s Reginkou projít, pane profesore.
1: Já už jsem tu hovořil v tomto týdnu o kompostérech.
0: Ano, to víme.
1: To znamená, že ten vlastně do té kategorie také patří, protože přeci jenom je to zdroj nějakého odéru. Ale ta vůně domova vždy určuje do jisté míry nějakou kulturu toho obydlí, také zájmy těch členů rodiny. Že když strýc pije rum, tak je cítit rum, že? Ale může být cítit třeba obývací pokoj i po guláši, po zmoklém pejskovi, anebo, jak jsem říkal, po některém členovi rodiny třeba pracujícím ve chlévech. No, ale já jsem se tomuto fenoménu věnoval řadu let v rámci svého slavného výzkumu Nos mezi svými. A člověk vlastně svůj vlastní domov po čase téměř přestane cítit. No a pokud není ta vůně přijatelná, musí se ta záležitost pochopitelně řešit. Ale jak, když tu vůni necítíte jako člen té domácnosti, zvyknete si na ní? Odpověď je jednoduchá. Jednoduše odejdete ze zkušebních důvodů alespoň na 2 dny z domu a to oblečení z hospody pak po návratu hoďte i hned do pračky, aby se nemísilo pak s tou vůní. A je možné, že se vám ten nos pročistí, zvykne si na jiné molekuly pachu a pokud se vrátíte teda domů střízliv, tak můžete rozeznat pak jednotlivé pachy a samozřejmě se jim věnovat, respektive věnovat se té eliminaci těch pachů. On je totiž ten mozek líný a on když zjistí, že ten určitý pach nikoho nezabil, třeba po týdnu, tak ho zařadí do složky nevšímaci a věnuje se důležitějším třeba úkolům, například, já nevím, výrobě indiánské čelenky nebo počítání otvorů v bubnu pračky. A ta domácí čichová otupilost není opravdu nemoc nebo vada, to se nebojte. Je to vlastně syndrom vlastního ponožkoviště. Vy si zvyknete na ledacos. No a já jsem během toho výzkumu navštívil 100 domácností, některé i střízlivý. No tak to mě se napsala Maruška. Některé i na delší dobu. A zjistil jsem, že nejčastější druhy domácích pachů jsou kuchyňské. Vznikají z kombinace smažené cibulky, třeba nedělního řízku a možná i zapadnutým kusem salámu za lednicí. To se stát může velmi lehce. Pak je také psí parfém, to tady možná obzvlášť pro paní Reginu. Ten jeho nositel je přesvědčen, že pes vůbec nesmrdí.
2: Ale to není pravda.
1: Když se tulíte, no ano, no. Ta návštěva však po vstupu do bytu pozná nejen přítomnost psa, ale často jeho oblíbeného páníčka. No a pak je pach třeba sklepního filozofa. To je směs vlhkosti starých knih a brambor, které se rozhodli rozvinout vlastní rodokmen. No a pak tu máme další odér a to je, to mi možná opět paní Regi potvrdí, adolescentní aerosol. To je velmi výrazný biologický jev. To je kombinace sportovního oblečení, energetických nápojů, vajglu mezi matrací a pelestí a hlubokého přesvědčení, že otevřít okno je zbytečný luxus.
2: Ano, i na to se dá doma narazit.
1: Vy už pláčete, možná jste si přinesla nějaký odér z domu. No pak tu máme další odér, to se opět vracíme do kuchyně a to je stará hadra na nádobí. To asi znáte, když se prostě nepročistí, pořádně nevymáchá. Já jí dávám do myčky docela pravidelně, ale to je pach natolik silný, že ji můžete za příznivého větru cítit i v jiném katastrálním území. To už jsem poznal také. No já jsem během těch měření různých pachů zjistil, že v některých rodinách tvoří, přátelé, a to si nedělám srandu, až 87% pachové stopy jeden jediný člen domácnosti. Třeba i soused Zbyněk, když si koupí novou voňavku a vy zrovna nejste doma. Ale ta jeho identita samozřejmě je všem známa, takže ale z důvodu zachování rodinného míru se o ní veřejně nemluví. O těch jeho návštěvách. Hajzle jednoho. No a ve výzkumném ústavu jsme zkoušeli různé metody pak eliminace těch pachů. Nejprve jsme se pokoušeli přebít ten zápach ještě větším zápachem.
2: A
1: to je přístup, pomohlo. Ten jsme označili, ano, za pachovou občanskou válku, tam to nemá moc jako výsledek. Já jsem až později vymyslel a nechal jsem si posléze patentovat revoluční zařízení, to je chyťpachtér. To je princip jednoduchý, ten přístroj analyzuje ty molekuly zápachu a následně proti ním vystřeluje opačně naladěné molekuly, neboli v kapslích. Takže dědeček měl sice modřiny, ale voněl rázem po levanduli. Takže tam nebyl problém. No a dospěl jsem nakonec k jednoduchému závěru, že nejúčinnější metodou proti zápachu je větrání. Paní Regi, to spíš vyříte svým synům. Úklid, praní textilií a odstranění skutečného zdroje pachu, to znamená, já třeba u nás doma musím říct, že se mi samotnému bydlí v kůně lépe. Marunka mě vždy zavolá jenom na oběd a jednou za měsíc pak do sprchy.
0: A jsou nějaké, ano. Jsou nějaké pachy, respektive vůně, které jsou třeba libé všem?
1: Že jestli byste, existuje
0: jako,
1: nějaká...
0: jako univerzální
1: vůně. Jo, obecně přijatelná vůně?
0: Ano.
1: To je třeba moje.
0: Jistě, ale jaký získám?
1: Jakože sice vám teče z očí, ale už jste si na mě zvykli. No, myslím si, že to bude vůně třeba čerstvě posekané trávy.
0: Že ta bude libá všem. Mm.
1: Po případě, myslím si, že přijatelná pro většinu lidí je vůně citronu, nebo ovoce obecně, pokud není samozřejmě zkažené.
0: Ono, mimochodem,
1: a vyprané prádlo.
0: U toho citronu je nějaká taková záhada, že vy máte pocit, že když tam voní citron, tak je tam čisto.
2: To je pravda.
1: To říkáte dobře. U nás třeba voní ocet a také mám pocit, protože dost často používáme jako mycí prostředek, nebo dezinfekční, tak...
2: To je zase potom jiný dojem.
1: To je jiný
2: Byť
1: dojem.
2: Tam čisto je.
1: To je jiný dojem.
2: Podle takové, nosu.
0: Takové kyselé čisto.
1: A to nechcete. To je ta vůně hořčice, ono to pak vypadá, jste se opotil. To už jsme tady rozebírali kdysi. No ale to vyprané prádlo rozhodně, myslím si, že aviváž, dobře zvolená vůně aviváže, necháte očuchat celou rodinu i psa, jestli máte vůbec koupit, že jo? Takže nakoupíte jich víc těch druhů a pak si jednu necháte, zbytek vyhodíte z okna.
0: A s tím psem je problém, že jo?
1: Obecně i s vepříkem doma třeba. Když tak. Máte doma vepře, že jo? I když je čistotný, tak přeci jenom nemá úplně návyky lidské.
0: Tak moc děkujem za to. Jedné téma, pane profesor.
1: Ale vy zrovna voníte, tady vám to voní ve studiu hezky.
2: A vy nám taky voníte.
1: Já, to jsem já.
0: Mě teda to téma moc nevoní, ale jinak...

0: Hezká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijala pozvání novinářka Jana Peroutková. Umí si ještě pustit zprávy jen jako obyčejný divák? Jak se člověk vyrovnává s tlakem veřejného prostoru a médií? A co jí dnes dává naději, že novinařina má pořád smysl? Nejen na to se zeptám novinářky Jany Peroutkové a pokud v Radiokafe Vinohradská 12 chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Odbory z úřadu vlády jednají s šéfkou úřadu Tinde Barta kvůli převodu některých agent pod ministerstva. Sněmovna reprezentantů Spojených států podpořila rezoluci usilující o ukončení války v Íránu. Počasí bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty až 28 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Odbory z úřadu vlády se dnes ráno scházejí s vedoucí úřadu Tinde Barta. Včera totiž vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli nesouhlasu s plánovaným převodem některých agent pod ministerstva. Týká se to třeba oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo rovnosti žen a mužů. Podle mluvčího odboru Ondřeje Medala jsou zaměstnanci připravení stávkovat, pokud úřad změnu odsouhlasí.
4: Stavka není naším cílem, je to krajní prostředek. Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce i důstojné pracovní podmínky.
3: Agenda, včetně zaměstnanců, se má na vybraná ministerstva přesunout 1. července. Česká konference rektorů dnes bude jednat o chystané reformě univerzit a novém vysokoškolském zákonu. Ten má přinést změny v řízení i financování vysokých škol. Do diskuse se má zapojit i ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Rektorům má představit další postup přípravy legislativního návrhu. Rektoři se zajímají hlavně o to, jaké jsou systému záruky proti případným problémům a politizaci českých univerzit. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Mezi tématy, o kterých chtějí zástupci ministerstva školství na zasedání České konference rektorů hovořit, jsou například příprava nového vysokoškolského zákona, do které jsou zástupci České konference rektorů, ale i rady vysokých škol aktivně zapojeni, a dále výsledky hodnocení vysokých škol nebo rozpočet na vědu, výzkum a inovace.
3: Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci o ukončení války v Íránu. Demokraty předložené usnesení podpořili taky 4 republikáni. Podobnou rezoluci už před měsícem schválil Senát. Podle agentury Reuters je ale hlasování spíš symbolické, protože na přehlasování téměř jistého prezidentského veta nemají předkladatelé dostatek hlasů. Pražští záchranáři a hasiči dnes pořádají cvičení na Vltavě. Napodobovat budou zásah při lodní nehodě, která se stala v maďarské Budapešti v roce 2019. Jednotky by měly zachraňovat zhruba 35 figurantů. Jednoho z nich navíc přímo z výletní lodi vyzvedne záchranářský vrtulník. Nácvik začne v 10 hodin mezi mostem Legií a Palackého mostem. V Židlochovicích na Brněnsku mají nový obecní rozhlas. O ten předchozí radnice přišla při kybernetickém útoku na městský úřad v půlce března. Informatici museli znovu nainstalovat veškeré systémy rozhlasu, ke kterým kvůli hackerům ztratili přístup. Znovu tak museli vytvářet i znělku, vysvětluje nezávislý starosta Jan Vitula.
6: Ne, že bychom to nezvládli dřív, ono to nebylo příliš náročné, ale my jsme se primárně soustředili na to, aby jsme napřed rozchodili služby pro občany. Pak jsme se soustředili na účetnictví a finance, aby jsme dali dohromady měli rozchozený. A teď přišlo na řadu tady takovýhle jako doplňkový věci.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech kolem 21, na horách do 15 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Bytýšku z kilometru 158,5 je fronta kamionů, nesouvislá, táhne se do Brna. Osobní auta poprvé víc zpomalují kolem sjezdu za Kývalkou. Na D5 se z Plzně do Prahy opatrně za Berounem ve stoupání před sjezdem na Vráž stojí kamion na 15. kilometru, blokuje stoupací pruh a vybočuje se tam. Na Pražském okruhu směrem na letiště se podařilo obnovit provoz v tunelech. Nadrozměrné vozidlo je odstavené před Lochkovským tunelem. Opatrně kamiony se zastavují za sjezdem na Jesenici na kilometru 82,5. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
7: Ano, je to tak a já vám teď, milí posluchači, položím takovou otázku, protože podle výzkumu 2 z 10 Čechů, jenom 2, nemá žádné předplatné čehokoliv. Mm-hmm. Jestli to je streamovací služba nebo nějaká jiná věc. A oni se tam objevují takový finty. Já jsem si taky párkrát naběh, že si člověk neuvědomí, že to třeba, on to má na rok, že jo, to bývá z pravidla, a že tam je ta prolongace automatická. A u některých, já nevím, i aplikací v telefonu si člověk řekne, jo, tak já už to nebudu na ten příští rok chtít. A pak zjistíš třeba po 3 letech, že ono to je tady 60 korun, tamhle stovka, stovečka, že ono se to nezdá, vy?
8: Ale žere ti to peníze a vlastně to nevyužívá, že?
7: Třeba to nevyužívá člověk. A jak to vlastně je? Že si podíváte se na jeden seriál a pak na to zapomeneš, že jo? Nebo tě zajímá něco. Teď na každé té platformě, jak to tak bývá,
8: je něco.
7: Regina přijde a řekne, hele, teď je Last of Us. A na čem to je? Na HBO, ježišmarja, to já nemám.
9: No to tak jsem Regina říkal včera, že už nevím, co s penězi, takže si ještě zaplatím HBO.
7: Ono
9: prostě to člověk... pak poznáš na tom bankovním účtu, protože mě chodí upozornění za stržené částky, prostě vyskakují, takže pak vidíš...
7: Ale samozřejmě to přijde až potom. Rušit.
9: No jasně, to víš, no, přesně tak.
7: A vízo, pozor.
8: To je pravda. No, můj muž říká, dokoukejte se tady na tuhle tu platformu, už to nebudu platit. Počkej, ale my jsme tam ještě neviděli tohle, ještě tohle, takže pořád to trvá a nemůžeme se toho taky zbavit. No. Pak jsou některé, na které se taky dlouho nedíváme a pak najednou si vzpomeneme, že tam něco je, tak to spotřebujeme vidět. No je to mor.
9: tam jsou ještě ceny odstupňované podle rozlišení. To znamená, když máte 4K, tak je to mnohem dražší ta služba.
7: Takže máš vyšší kvalitu.
9: Než 720, ano, P. Nebo HDčko. Takže já jsem dal tu nejnižší a to jsou filmy z 60.

0: Jak už bylo řečeno, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojka, jenom 2 z 10 Čechů, jenom 2 nemají žádné předplatné. Ušetří měsíční náklady, ale mimochodem i nervy po tom rozhodnutí, že se některého z nich zbaví. Skoro každý z nás tím má svou zkušenost, kdy se pokoušel zrušit předplatné, ale je to třeba někdy složité, nebo musíte to tam někde najít. Zaplatit to a založit to zpravidla bývá velmi jednoduché, ale ta opačná cesta je složitější. No a ty fígle pozorovatelů streamovacích, no provozovatelů streamovacích služeb dokonce mají i svůj název. Představte si, že se těm fíglům říká temné vzorce.
1: To přiléhavé.
0: Víc se nám o tom řekne Olí Štrybarová. Olí, dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno. Tak můžeme začít malým přehledem toho, i když už jsme řekli 2 z 10, takže z toho vychází, že opravdu 80% Čechů má předplatné. Nejčastější variantou jsou 1 až 2 služby. To tak jako mívá polovina populace. Ty jednotlivé poplatky za předplatné často působí opravdu nenápadně, v součtu ale představují výraznou zátěž pro rozpočet. Podle průzkumu nejnižší průměrné měsíční předplatné v rodině je 500 korun. No, ale jsou mezi námi i tací, kteří platí 2,5 tisíce a více. A polovina z nich, všech těch zmiňovaných, co jsme řekli, tato své předplatné vlastně ve výsledku vůbec nevyužije. Celá polovina lidí.
0: Počkejte, nejnižší průměrné měsíční předplatné za jakoukoliv službu je 500 korun.
2: No, ne za jakoukoliv, ale za ty služby, co v domácnosti
0: máme. No, myslím,
2: takže obec, třeba máme 2 streamovačky.
0: Jasně, chápu. To je teda dost. To bych vůbec nečekal. Proč lidé takzvané mrtvé předplatné nezruší?
2: U spousty z nich hraje roli právě ta nepřihlednost, protože zkrátka už nevědí, co kde mají předplacené. 5 z 10 Čechů, dneska budeme mít hodně čísel, ale pokusíme se v tom zorientovat, si to nechává tak nějak jakoby pro jistotu, že si říká, že třeba tam ještě to dokouká, nebo že tam bude něco zajímavého. Víte jak? Pak další jsou ty, co to mají pro dobrý pocit, že o něco nepřijdou, a nebo ti, že kvůli nízké částce nestojí za to řešit. Že je to zkrátka tak málo v tom rozpočtu, že než aby ztráceli čas odhlašováním, tak to nechají být. A pak je tu ta poslední skupina zmiňovaná, že která se bojí toho procesu rušení, protože je tak složitý, nejasný, už mají zkušenost, která je odradila, že radši to předplatné zůstává aktivní měsíce nebo třeba i roky, aniž by ten člověk to vůbec využil.
0: No a teď se dostáváme k těm fíglům streamovacích platform.
2: Přesně tak. Velká část z nich využívá opravdu ten trik, který se jmenuje, má už svůj název, temné vzorce. Záměrně nám totiž ty platformy komplikují cestu k odchodu. Je to opravdu záměr, aby maximalizovali zisk a udrželi si co nejvíce platících uživatelů. A jsem si jistá, že ničím takovým se určitě potkal každý z nás, kdo chtěl nějaké předplatné zrušit, a říkali jsme si, že třeba, no, připisovali jsme to své vlastní neschopnosti. Ne, je to promyšlený trik, nad kterým se dělo hodně chytrý hlas.
0: No, pojďme tedy k těm trikům, praktikám, taktikám konkrétně.
2: Opět mají svoje jména, svoje názvy. Ztracením nastavení je to první, kdy to tlačítko pro zrušení skryté tak hluboko v uživatelském účtu za matoucími odkazy nebo nesouvisícími sekcemi, že ho zkrátka ani nemůžete najít. Pak jsou záchranné nabídky, takže než vás systém pustí dál, často vás nutí projít spoustou kroků, kde vám nabízí slevu, možnost přerušení, nebo se vás snaží citově vydírat, o jaký obsah do budoucna přijdete. Pak tady máme bludiště přesměrování. To je to, že některé služby vás při pokusu o zrušení na webu odkážou na mobilní aplikaci. Zkrátka další krok, složitý říct si mobil, hledat tam nějakou aplikaci, stahovat, nebo dokonce vyžadují telefonát na zákaznickou linku. Kdo chce volat na zákaznickou linku? No a pak to poslední, časování a poplatky, to jsme zmiňovali, že ty výpovědní lhuty a automatické obnovování předem strhávají peníze, aniž bychom si toho vlastně všimli. Když na to zapomeneme, smolík.
0: No, já třeba rád volám zákaznickou linku, ale bohužel už se tam málo kdy setkáte s živým člověkem, je tam nějaký robot, který blábolí úplné pitomosti, takže to je opravdu těžká teda věc, těžký úkol. Jak se s takovými překážkami dá ale bojovat?
2: Asi nejlepší v tom právě tom zrušení, kdy se nemůžeme proklikat, řekněme, je dobré využít přímý odkaz na nápovědu. Důležité je neztratit samozřejmě v celém tom procesu trpělivost, sebedůvěru, odhodlání, ale z vlastní zkušeností a i vlastně v mém okolí vím, že pokud ChatGPT k něčemu je, tak právě k tomu, aby jsme položili jasnou otázku, jak zrušit krok za krokem to a to předplatné. to nás opravdu jednoduše navede k té finální cestě a vyhneme se tomu ostatnímu. Určitě ne u všech streamovacích služeb, někde už to možná mají doladěné, takže i ten chat na ně nestačí, ale je to dobrá cesta.
0: Říkala jste určitá čísla, 500 korun je průměr, pojďme se na to podívat naopak. Co je tím nejrozšířenějším předplatným a jak vůbec vypadá takový typický český předplatitel?
2: Tak to úplně nejrozšířenější jsou zmiňované streamovací služby, tedy filmy a seriály, ale také hudba, hudební portály. Další nejrozšířenější jsou telefonní a internetové tarify, tam vlastně také máme předplatné, a významnou roli hrají softwarové aplikace, cloudová úložiště, ale taky, pozor, i fitness a wellness služby, to je dokonce 33% ze všech, nebo to má obyvatel v naší republice. No a největší část výdajů za předplatné podle české databáze tiskových zpráv zaměřených na IT a marketing generují muži ve věku 25 až 44 let. To je typický český předplatitel.
0: A to jsou ti zmiňovaní, co utrácejí za předplatné nejvíce?
2: Ano, u této skupiny se roční útrata pohybuje v průměru mezi 6 až 7 tisíci korunami na osobu v těch nejvyšších částkách, což je výrazně více než u ostatních věkových skupin. U žen jsou výdaje nižší, ale zase stabilnější, jsou takové vytrvalejší, takže tady opět v té klíčové skupině 25 až 44 let, o tom mluvíme, tam je ta průměrná roční útrata v polovičních hodnotách ve srovnání se stejně starými nebo se stejně mladými muži.
0: To byla Olí Štrejbarová, tak děkujeme, trošku máme vykulené oči, ale zase jste nám osvětlila další téma.
2: Děkujeme. Třeba ušetříte nějakou tu kačku teďka.
0: Ano,
2: třeba.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: No, jenom jsem k tomu chtěl říct ještě jednu věc, trošičku mě trápí takový zvláštní jev, protože některé ty platformy prostě člověk třeba potřebuje ke své práci. Já jednu takovou využívám, obrazovou video platformu, a tam prostě přijde ze dne na den, že to je o stovku dražší.
1: To jako oznámí,
0: teďka nashledanou. Všichni takovou vůbec to nezajímá. No. Tak to je.
3: Tak všimněte si, když ptáčka lapají, hezky mu zpívají, to znamená, že tam jsou nějaké zaváděcí ceny, no a pak už si s tím člověkem, pokud tedy se stane závislým, obzvlášť na té aplikaci, nebo na té platformě, nebo na té streamovací službě, tak z ní tahají peníze. No.
0: A je jich jako tolik, viď, že člověk...
1: Potom ztrácí i přehled. No.
3: Je pravda, že zase za ty peníze některé generují hezké filmy třeba.
0: Ta výroba je
3: nákladná. No, tak stále máme ale svobodnou vůli se rozhodnout, jestli to chceme nebo nechceme. Můžeme si vzít knihu do ruky, že?
0: Ty seš tak chytrý.
3: A zbavit se? No, teď jsem chytrolín.
0: Oduševnělý.
3: Že to vypadá doma? Úplně jinak.
0: Prosím, já chci Netflix.
3: Přesně to přepínat, přesně tak. Dej mi tam HBO. No,
0: nepřepínej mi to,
1: prosím. Kvifteme, dávaj tam dobrý film. Kup to.
3: One play, pozor.
1: Vojo.
0: Vojo.
1: Vojo.

0: Nina Květoňová zabrousila do léta roku 1989, což z našeho pohledu není až tak dávno, ale zapomněli jsme všichni, to jsme se tady shodli napříč celou chodbou a celým tady naším spektrem, zapomněli jsme na jednu cukrovinku.
1: Byla to taková tyčinka nebo trubička, jmenovalo se to Zoretka. Vyrábělo se to v Zoře, ale mělo to takový obal lesklý, stříbrný jenom, takový alobalový lesklý obal a na tom bylo napsáno Zoretka a když jste to rozbalili, tak jestli si to dobře pamatuju, tak to byla v čokoládě obalená trubička a když se do ní kouslo, tak tam měla takový křupinky vevnitř nebo nějak tak si to matně pamatuju, ale vím, že to existovalo jen krátce.
2: Ano. Já jsem tady našel pár takových jako článků, že se nepodařilo najít oficiální vyjádření výrobce, proč přesně skončila, ale to, že se začala vyrábět, tak byl ten tím důvodem byla, že Zora koupila novou italskou linku a na té nové italské lince se začala vyrábět tato Zoretka. Aha. A pravděpodobně zanikla kvůli konkurenci. Že přišly na trh v 90. letech nové sušenky, nové nabídky. A,
0: no je pravda, já si to totiž pamatuju. Ten obal, který na první pohled může asi působit minimalisticky, oni tam podle mě nechtěli nic dávat, tak ten tě odrazoval. Že když si podívej,
2: to máš pravdu.
0: Kofila, oko prostě kupuješ, Milena, že každý má nějaký svůj jako vyjadřovací prostředek.
1: Výrazný jako tak. Vlastně obal.
0: Ale tohle vypadá, že to je omylem, že to zapomněli nějak zabalit, tak tam něco švihli na poslední.
2: To bylo jak ten kokosuk, že jo? Ten taky byl zabalený jenom přeci v celofánu, potištěném.
0: Myslíš, že to je výsuk?
2: No.
0: To jo, jenže ten, no. Jenže ten obsah byl tak výrazný, že i kdyby to bylo zabalený v toaletním papíru, tak si to
2: tak
0: koupíš.
2: Tak si to koupíš.
0: No jasně, ale tohle působilo nedodělaně. Já myslím, že to tím.
1: Ale na začátku se to tvářilo nadějně, jak psali dobové materiály. Je to zboží, které dosud v ČSSR nikdo nevyráběl. Trubiček o hmotnosti 40 gramů, zhotoví linka měsíčně 100 tun. První Zoretky mají čokoládovou náplň, další budou mít obsah vaječný a jogurtový. Ročně Zora vyexpeduje v atraktivním balení 30 milionů těchto trubiček. No.
0: Jak to sní?
2: Ty jsi říkal, že vypadala nedodělaně, to možná bylo tou italskou linkou, že oni ty Italové ve dvou třetinách, nebo v té nedokončené fázi říkali, hele, konec.
0: Jenom jsem ti chtěl říct, že po půl osmé tady budeme mít Barboru Bernini z Itálie.
2: Zase, ty já už mě nenávidí.
0: Myslím, že se ti to nepovedlo opět, jako vždy.
3: No, oni ty Italové trošku soky.
2: Hele, přesně, dodáme vínečko, tohle, ona se ta trubička toho se nezblázní, začneme zase zítra.
3: Já mám teďko to nový auto, oni ho vyráběli v pátek. Aha,
2: tak to ne, no, přesně tak.
0: To chtělo ve středu, že jo, tak středy se vždycky přece říkalo, že protože v pátek to už se těšíš na víkend, po víkendu v pondělí, tak tam zapomenou 4 šrouby, ale takže ve středu se to jakž takž rozjede.
2: No to je, jak se říká mezi řidiči, ty jsi skoupil Fiata, to já myslím, že jsi skoupil auto.
0: No, tak počkej,
1: pozor,
0: ne.
1: Pozor, pozor.
3: Ne, to.
2: No ne, to se říká mezi řidiči, já jsem neřekl, že s tím souhlasím.
1: A já snad tak nejsem trošku řidič, no, Jakube.
2: Já jsem, říkám, co se říká.
0: Já jsem říkal, jenom, co se říká.
1: Ale bys to.
0: No. Máš starý pekáč nějaký?
2: Mám, no. Zlatý Trabant, kamarád.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Poslanci dnes budou hlasovat o tom, koho doporučí prezidentovi na státní vyznamenání. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury se SPD projednají 151 jmen. Sněmovna laureáty pouze navrhuje, kdo nakonec vyznamenání dostane, rozhodne prezident. Na dnešek je naplánovaná schůzka prezidenta Petra Pavla s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Ten by mohl nahradit Karla Řehku už 1. července. Petr Pavel zopakoval, že jmenování nehodlá zdržovat. Zajímají ho ale priority Miroslava Hlaváče. Shodují se na zvyšování obrany schopnosti, modernizaci armády a plnění spojeneckých závazků. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz vlaků a tramvají bez řidiče. Ten podle současného zákona musí být vždy ve vozidle a mít ho pod kontrolou. Firmy už dnes dovedou vyrobit plně autonomní stroje, do provozu ale bez řidiče nesmí. Návrh novely bude podle zástupce ředitele úřadu Radka Šafránka hotový přibližně za rok. V Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři vnitra. Budou se mimo jiné zabývat budoucností dočasné ochrany pro Ukrajince prchající před válkou nebo bezpečnostními otázkami a geopolitickou situací. Česko zastoupí ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Začíná jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Největší populárně naučná akce v Česku nabízí od dneška do soboty v pražských Letňanech přes 100 expozic. A to jak z přírodních, technických, humanitních, tak i společenských oborů. Expozice připravují nejen pracoviště Akademie věd, ale taky vysoké školy, firmy nebo vědecká centra. Na mítinku Diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistrně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Představí se taky tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Hlavní program začne v 21 hodin.
2: Počasí.
1: Bude polojasno až jasno, od západu postupně zataženo. Místy se přidají přeháňky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku přibude oblačnost později. Teploty 23 až 28 stupňů. Na západě Čech kolem 21, na horách většinou do 15 stupňů.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ z kilometru 151 je fronta kamionů. Silný provoz je směrem na východ i kvůli svátkům v Rakousku a části Německa. Osobní auta zpomalují až za sjezdem na Rosice na kilometru 178. Do zúžení v Brně je to na půl hodiny. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most je ranní půlhodinová fronta od D11 k Průmyslové. Plné je i okolí Broumarská přes Kije a potíže jsou i na trase přes Hloubětín. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Ranní dvojka.
3: No a Ranní dvojka se za chviličku podívá do Itálie, kde probíhá zajímavá sklizeň. Nevím, jestli je to nečekané nebo čekané. Já jsem si původně myslel, že lilek se hodně jí spíš v tom Řecku.
4: Jo, to je pravda.
3: Víte, jako, že tam vždycky jsou ty lilky a nejrůznější takové ty pasty jsou z toho ze všeho. A nebo potom ještě jako směrem jako Ukrajina, tam vím, že tam jsou všude.
4: A možná nějak Turecko.
3: Turecko, ne? Jo.
4: Vydlabaný, vyplněný lilek. No, je to pravda. A takže to nepůjde o lilek brambor.
3: Nepůjde to lilek brambor, ale Barbora nás opět určitě překvapí, protože už často nás překvapila něčím, co jsme vůbec nevěděli, že pro Itálii je to tak typické. Naposledy to byly jahody, jestli si to dobře vzpomínám. Mm-hmm. A jahodové risotto.
4: Jo, to je pravda.
3: No, to nezapomenu.
5: A to bude lilek vejcoplodý, prosím vás. Už jsem zpátky, ano.
3: Ano, jste se všimli.
4: To je dobře. jsme zase chytřejší.
5: Se bojíš Barbory, vy? Ne.
3: Ne?
4: Jakub se ničeho nebojí.
5: Barboro?
3: Barboro?
4: Bojte se.

0: No.
1: Hezké dobré ráno, milí posluchači. My jsme tady avizovali rozhovor s Barborou Bernini, který se bude týkat lilku, protože v červnu se v Itálii sklízejí lilky. Barbora nám určitě řekne víc, ale hned na úvod. Barboro, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: My tady máme nějaký takový tenký led, jo. My jsme jednou tady měli spor, který olivový olej je lepší a já jsem si myslel, že už takovému sporu nikdy nedojde. A bohužel nás Barboro poslouchá Pavla Smetanová z Řecka a říkala, že ty lilky...
3: Ano, aktuálně poslala zprávu, lilky jsou v Řecku určitě lepší.
1: No, nevím, jestli takhle začít ten rozhovor, Barboro, s váma.
4: Jestli nepoložila telefon.
2: Já ne. Už bych u kolegyně vůbec nic nerozporovala, ano. Já bych si u toho nechala.
1: Tak Barboro, jak se lilek dostal do Itálie?
2: Stejně jako spoustu dalších plodin i lilek přivezli do Itálie Arabové ve 14. století. A Italové na ní vyžili samozřejmě s velkým podezřením.
1: Jenom Barboro, já vás asi musím přerušit. My máme nějaký extrémně špatný spojení, že bychom vám zavolali na telefon.
4: A to se postarala dobře. Pavla Smetanová, no, ona tam škodí trošku. Vychylila satelit co běžné dráhy.
1: Tak, když tak to Barboro položte, já to zkusím vytočit telefonicky. Já si to tady nějak nastavím. Jinak můžete aspoň mezi tím něco říct o lilku.
4: No to bychom mohli. Já třeba když už, a to se týká vlastně i cukety, když už jí mám nějak ochutit, tak rozhodně česnek. Vy ho nemůžete doma, proto se tě chci zeptat, protože ten česnek je výrazný a dodá chuť opravdu tomu, co obvykle chuť nemá, což je teda cuketa s lilkem pro mě. A pak nějaké exotické koření. Jak to řešíte u vás?
3: No já ho vlastně jenom pokapu olivovým olejem, posolím ho a dám tam třeba provencálské bylinky. A
4: provencál?
3: To vlastně mě to takhle vyhovuje, že to ta chuť je tak jako jemňoučká, nevýrazná. Je teda pravda, že na tom grilu asi musí být nějakou dobu, že dát ho na delší dobu na studený gril zřejmě potom nedosáhne ten pravý chuťový efekt.
4: Ano.
3: Zůstává trošku tvrdší, ale vlastně ani to nevadí.
1: Já jsem to mezi tím snad vyřešil, Barboro.
2: Ano, už se slyšíme.
1: Jaskyle, teď je to úplně perfektní, tak pojďme začít tou historkou, jak se lilek dostal do Itálie.
2: Takže stejně jako spoustu dalších plodin, i lilek převezli do Itálie Arabové ve 14. století a Italové na ně pohlíželi s obrovským podezřením jako u všech ostatních nových plodin. A byli dokonce přesvědčeni, že lilek způsobuje šílenství. Jeho současné označení melanzana pochází ze slova mela insana, tedy šílené jablko. Lilek se dlouho pěstoval pouze na jihu v oblastech s nejsilnějším arabským vlivem a byl považován za jídlo pro chudé. Ale postupně se dostal i na aristokracii.

0: exotické stoly po celé Itálii a v období renesance už byl považován za naprostou lahůdku. Dnes si bez něj italskou kuchyni už ani neumíme představit.
1: No když právě teď probíhá sklizeň, jsou s lilkem spojené nějaké třeba tradice nebo zvyky?
0: Na jihu, kde je tradice lilku dodnes nejsilnější, je lilek považován za symbol hojnosti. V období sklizně se tady pořádají lilkové slavnosti, které mají zajistit hojnost na celý další rok. Na Sicílii má ale lilek i jiný význam. Žena, která umí dobře připravit lilek, je oficiálně připravená se vdát. S lilkem to totiž není vůbec snadné. Může absorbovat hodně oleje, zhořknout nebo se rozvařit. Ovšem i na tradiční Sicílii se zvyky mění a třeba u mých přátel připravuje lilky zásadně partner. A jelikož se ještě nevzali, tak nejspíš musí tyhle svoje kuchařské dovednosti hodně zlepšovat.
1: No a překvapí nás v Itálii nějaké pokrmy z lilku, které bychom opravdu měli ochutnat?
0: Když zůstaneme na Sicílii, tak tam určitě ochutnejte pasta alla norma. Tyto těstoviny jsou pojmenované po slavné opeře Vincenza Belliniho z roku 1831, protože skladatel se narodil v Katánii a tyto těstoviny jsou považované za mistrovské dílo, stejně jako opera. Obsahují lilek, rajčata, bazalku a slanou rikotu. V Kalábrii si dejte jako předkrm lilek naložený v oleji s česnekem a čili, nejlépe s čerstvým křupovým chlebem. V Apulii vás určitě natchnou melanzány ripiene, tedy plněné lilky. Lilek se rozřízne na půl a prostředek se vybere lžící. Pak se vybraný střed smíchá s bylinkami, s trouhankou a sýrem pecorino, kterým se lilky posypou před zapečením v troubě. Někde se do směsi přidává i mleté maso a rajčata, ale tradiční recept je jednoduchý a rozhodně nejlepší. No a když se vydáte do oblasti Amalfi, naservírují vám v létě lilek dokonce jako dezert. Melanzane al cioccolato, lilky s čokoládou. Lilek nakrájený na plátky se osmahne na olivovém oleji. V zapékací míse se plátky proloží vrstvami rozpuštěné hořké čokolády a kandovaného ovoce. Nakonec se všechno zalije poslední vrstvou čokolády a zapeče v troubě 15 minut na 100 stupňů. Tenhle lilkový dezert se podává buď chlazený nebo za pokojové teploty. A zajímavé je, že zatímco v Amalfi je tento dezert nesmírně oblíbený, tak jinde v Itálii v podstatě neznámý. Takže až vyrazíte v létě do Amalfi, určitě ho ochutnejte.
1: Barbaro, uděláme ještě takovou jednu věc, jestli budete souhlasit. My jsme mezi tím vytočili Pavlu Smetanovou do Řecka a já ji o něco poprosím. Pavlo, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Určitě, dobrý den. Že byste hrozně ráda ochutnala nějaký italský pokrm z lilku.
2: Strašně ráda, akorát teďko už jsem nedoposlechla právě, co všechno tam za laskominy v té Itálii dělají, ale hrozně ráda bych.
1: Děkujeme. Barbaro...
0: Uděláme nějaké společné vysílání italské na usmířenou.
1: Ano, uděláme společné vysílání na usmířenou, jestli to Pavla asi nemohla teď slyšet. Tak děkujeme, Barbaro, mějte se krásně.
0: Děkuju, krásný den.
1: Krásný den. A teď se ještě asi zeptáme Pavly Smetanova, jak je to tedy s lilkem v Řecku, když už teda mluvíme o lilku?
2: No, řecké lilky samozřejmě ty nejlepší na světě.
1: Jo, dobrý, Barbora už neposlouchá, jo. Nemusíte.
3: Ale on se dává do musaky, ne, Pavli, hlavně?
2: Do musaky samozřejmě, to je neoddělitelná součást, ale jedli jste někdy, my totiž tady v Řecku tomu říkáme taky melizány, trošku jinak než Itálii, ale asi je to opravdu z italského slova, přiznávám. A jedli jste někdy v Řecku melizáno saláta? To je prostě taková pomazánka z lilků. A to je fakt k smrti dobré, takže si určitě dejte, až pojedete do Řecka, tak jako máte tzatziki a všechny takové tyhle předkrmy, co se jako dají s chlebem, tak melizáno saláta. A to je opravdu jako fantastická pomazánka z lilků.
1: Jinak Pavli? Dobré ráno. My tady máme jedny řecké manžele, kteří nedaleko od rozhlasu prodávají musaku a různě zeleninu. Vynikající, opravdu musím říct, že skvělo vynikající. A Naděnka Procházková, naše kolegyně, tam chodí dost často nakupovat. Říká, prosím vás, já bych si vzala tady porci musaky a dejte mě k tomu tatarku. A on, cože? Takže to asi nepatří asi jako kečup na italské.
2: Pokud je čistě řecká, tak je to v pořádku.
1: Určitě nebyla. No. Tak příště o řecké tatarce. Tak moc děkujeme, Pavlo. Děkujeme.
2: Mějte se hezky. Naschledanou.
4: Ve vysílání byla Pavla Smetanová z ostrova Korfu, Barbora Bernini z Itálie, Regina Květoňová z Brna, Jakub Kaloš z Rychnova nad Kněžnou a tak dále a tak dále.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Já vám to řeknu hned. Přátelé, já jsem tady, teď jsem skončil u Lilku, ale jo, je to tak. Nemýlil jsem se. Takže to, co jsem před chvílí řekl, je pravda. Na západě zatažená obloha, na východě zatažená a ještě navíc s deštěm. Ty srážky jsou docela výrazné kolem Ostravska a teploty mezi 15 až 15 stupňů Celsia.
3: Mm-hmm. To je hezký rozptyl.
2: To je hezký rozptyl. 23 až 27 to naměříme přes den během odpoledních hodin, na horách pak kolem 15, Šumava malinko teplejší kolem 18 stupňů a postupně se do Čech začne... jak se to říká?
3: Nasouvat
2: vyšší oblačnost, ano. Přidá se déšť, přidají se také přehánky, ojediněle zabouří. Na Moravě a ve Slezsku tam až během večerních hodin. A déšť nám, milé děti, ustane a postupně se vysluní. Ale to se bude týkat ranních hodin zítřejších. Mm-hmm. Což někoho, kdo půjde do práce brzo ráno, může zajímat. Ale postupně... bude opět zataženo, zpočátku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku malinko později, ale možná už během dopoledních hodin opět déšť nebo přehánky, místy zabouří, až k večeru bude oblačnosti ubývat, bude se vyjasňovat a ty teploty budou podobné těm dnešním, to znamená 17, 21, 20, maxima 23 stupňů Celsia, na horách pak kolem 12. Co se týká nějakého úhrnu srážkového, tak do 20 mm. na metr čtvereční.
3: Takže dneska bude chvilku hezky a zítra bude chvilku hezky večer.
2: Přesně tak.
3: Jo, takhle. Aha. A teď tam ale svítí sluníčko.
2: To je dobře, ale od západu bude přibývat na oblačnosti, jak se nasune jako oblačnost, jo. A zaprší nám malinko.
3: No.
2: Ale hezky znamená, i když prší, to znamená, že je hezky, když prší.
3: Když je ti s někým hezky, tak je to prostě hezký, no.
2: Tak na počasí nezáleží, tak. Nesejde, ano.
4: Já jsem ještě tady...
2: Tak, to asi nic nevíte teď.
4: Já jsem tady ještě našel, my jsme se před 50 minutami bavili o tom předplatném, jak málo lidí nemá žádné předplatné, že furt něco někde platíme, třeba si to už ani neuvědomujeme. A napsala třeba Lucie Kašparová, ročník 1984, hezký příklad, jsou to konkrétní věci. Tak mi to nedalo. A teda poprvé v životě jsem si to teda spočítal, kolik skutečně platíme za to předplatné. Ono, jak se to odečítá přímo z karty, tak je to takový schovaný. Mm-hmm. Platíme za větší úložní prostor na Google, to je ten asi Google disk, nebo co to je, že jo? YouTube Premium, to potřebujeme. Jednou za čas koupíme za odměnu dětem Netflix, ale jenom na měsíc. Každopádně děkuji za váš popud, aspoň vím, kolik platím, 568,98.
2: Mm-hmm. No a to není málo to. No to je vlastně 7000 ročně. Což není málo, ale napsala i Kateřina v této souvislosti, jak vás tak poslouchám, tak díky za to, že mám předplatné jen na týdeník televize a časopis o vyšívání. No. To je, viď? To vyzrála.
4: Kateřina. Jsem si vzpomněl teďko na povídku, nevím vůbec proč, Šimek Grossman, můj první klobouk. Kolik stojí taková rádiovka? Vsadím se, že pětka to spraví a parády bude habaděj. Nejlevnější plstěný s velkou stuhou stojí, myslím, že 75 korun nebo co. Cože? Svůj týdenní plat mám vložit na tvoji hlavu? Máš týdně přece přes 300, nevlastní tatíku? Opáčil jsem. No to mám, ale víš, co dneska stojí rum? Taky předplatný za klobouk. No ale je pravda, že člověk si to neuvědomuje a ty fíkle, jak jsme o tom hovořili, jsou opravdu někdy schované a nevíš, že to najednou mizí. Ono to je tady něco, tady něco, tady něco. Že...
2: Juraj napsal, ano. Já to zkusím přeložit ze slovenštiny. Pamatuju si, když jsem pracoval ve velkoskladu ovoce a zeleniny a vypli prout a to už jsem po paměti věděl, kde co je a tak jsem šel akorát po Lilku. Akorát, že jsem chytil do ruky krysu, která tam byla. Dodnes mám trauma.
3: Jej.
2: Místo Lilku chytil krysu.
4: Já myslím, že vypli prout a že pak podle vůně, jak tady mluvil pan profesor.
3: Našel lilek.
4: No, to není. No, takže asi u vás lilkové téma úplně nezabralo. Mm. Ale tak to nevadí. Robbie Williams nás
2: taková
4: přesune.
2: Taková krysa s česnekem.
3: Mimochodem, ale lilek je nízkokalorická zelenina, která obsahuje málo živin. To je zajímavý, že?
2: Ani ne.
3: A nejvíc těch živin je v té slupce a pod ní. Proto by se to mělo konzumovat celé.
4: No a
2: no? Já to slupku ale nesním. Prostě.
4: No? No musíš asi opéct pořádně. Vždycky se ovoce i zelenina, to se musí celý se šlupkou.
2: Čabanán. No jasně, pomeranč.

0: Moci bez nemoci.
1: Vliv stresu na onemocnění srdce, epigenetika, další téma pro Moci bez nemoci s příběhem Jana.
2: Přichodil jsem masivní infarkt. Následné vyšetření odhalilo, že mám dvě cévy zužené, jednu ucpanou. S největší pravděpodobností za moje zdravotní komplikace může chronický stres.
0: Moci bez nemoci.
3: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
4: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Odbory z úřadu vlády jednají s šéfkou úřadu, vyhrožují zítřejší stávkou. Kvůli válce na Blízkém východě zdražují opravy silnic a dálnic. Počasí bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Odbory a zaměstnanci úřadu vlády právě jednají s vedoucí úřadu Tinde Barta. Nesouhlasí s převodem některých agent pod ministerstva a včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Obávají se, že změny povedou k odchodu zkušených pracovníků. Podle spolumluvčí stávky Pavly Chominové požadují zastavení chystaných změn a v opačném případě jsou připraveni zítra stávkovat.
5: Z našeho pohledu byly velice rychlé, překotné a nebyly řádně prodiskutované. Ani se zaměstnanci, ani vlastně s tou širokou veřejností. Množí se nám obavy, že vlastně zaměstnanci nebudou chtít přecházet, nesouhlasí s tou změnou, protože bude to mít dopad na výkon jejich agendy.
4: Barta řekla, že obavy odborů respektuje, ale nejsou podle ní na místě. Poslanci by dnes měli hlasovat o kandidátech, které navrhnou prezidentu Petru Pavlovi na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Předběžný seznam podle něj zahrnuje přes 150 jmen. O každém se bude hlasovat zvlášť.
6: Tam bude 151 hlasování. Já zkrátím dobu hlasování na 10 sekund. I tak jako tak už vím ze zkušeností z minula, že to hlasování může trvat v řadě 2 až 2,5 hodiny. Není jenom o tom hlasování a zároveň potřeba vyhlásit i hned výsledek toho hlasování po každém tom jménu.
4: Konečné rozhodnutí bude na prezidentovi, který návrhu může, ale nemusí vyhovět. Státní vyznamenání uděluje prezident tradičně jednou ročně, a to 28. října při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě. Ceny asfaltu rostou, je to kvůli konfliktu na Blízkém východě, který zdražuje ropu. Za tunu pojiva zaplatila letos v květnu třeba firma POR přes 17 000 korun. Proti loňskému listopadu je to dvojnásobek. Za opravy silnic si připlatí taky města a obce.
7: Třeba v Sedlčanech na Příbramsku měli původně za opravu ulice zaplatit kolem 6,5 milionu korun, říká nezávislý starosta Ivan Janeček.
8: Vzhledem k situaci, že dochází ke zdražování ropných produktů, tedy i živičních povrchů, tak bude ta částka navýšena o 400 tisíc.
7: Více zaplatí také silničáři, jak potvrzuje stavby vedoucí na jednom z úseků dálnice D7 Pavel Aksamit se společnosti Metrostav.
9: Je to v řádech podle mě tak 10-15%. Dělá nám to velký problém, co se týče dopadu do ceny díla. Týká se to dopravy všeho, co je navázané na ropu.
7: Přesná čísla ale zatím podle ředitelství silnic a dálnic známá nejsou. Richard Webs, Český rozhlas.
4: Pardubické východočeské muzeum získalo do svých sbírek osobní zápisník Alfreda Bartoše. Vzácný historický dokument velitele paraskupiny Silver A a jedné z klíčových osobností československého domácího odboje za druhé světové války byl desítky let v soukromých rukou. Teď nabídne pohled do života jednoho z nejvýznamnějších československých parašutistů v Pardubickém muzeu.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne, místy se předají přihánky nebo bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech kolem 21, na horách do 15 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pomalu za sjezdem na Roudnici. Na 29. kilometru se dojíždí do kolony. Na 24. se srazila dvě osobní auta. Udržujte uličku. Teď je zpoždění asi 10 minut. Na D5 se z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž. Z 11. kilometru je fronta. Na Pražský okruh za Ořech pojedete zhruba 50 minut. Osobními auty se dá případně jet po souběžné silnici z exitu 10. Na Pražském okruhu směrem na letiště ještě pokračuje regulace provozu v tunelech frontu, hlásíte za sjezdem na Jesenici z 0. kilometru k Ořechu, naberete půl hodinu navíc. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, s vámi stále Ranní dvojka.
10: A já se aspoň na malou chviličku vrátím k našemu úternímu rozhovoru, který byl takový dvojrozhovorem. S Jaroslavem Špulákem jsme si povídali o Haně Zagorové a s Ondřejem Nováčkem, ředitelem programu Českého rozhlasu, jsme vlastně probírali pozvánku na koncert do Lucerny, který se bude konat 24. listopadu. Mm-hmm. A my jsme si tady vzájemně slíbili, že to musíme do konce týdne vyprodat.
11: A jak to vypadá?
10: No, vypadá to perfektně.
11: Jo.
10: Vypadá to fakt dobře.
11: Já si musím koupit vstupenky.
10: Dobrý, chci se taky koupit vstupenky.
11: Sezení číslované.
10: Tak jenom připomenu, kde...
11: Je, tak... Až od 13. řady dál už si sednete jenom.
10: No. Je to fajn, myslím si, že to bude opravdu důstojná podsta. Milované zpěvačce, adresa zagorová80.cz nebo na naší dvojka.rozhlas.cz. Kdo tam vystoupí? Třeba Monika Absolonová, Marta Jendová, Eva Burešová, Kateřina Marie Tichá, Tereza Mašková, Veronika Kek-Kubařová, Jitka Boho, která fantasticky zpívá, teda jsem měl to štěstí s ní být v jedné soutěži, Jindra Polák, Milan Peroutka, Denis Šafařík a hlavně Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
11: Samý šikovní lidi.
10: Který letos slaví 100 let.
11: Přijďte v sobotu do Rýgrových sadů, pokud budete mít cestu do Prahy, bude tam koncert Pod širým nebem, zdarma a bude to zážitek, už jsme slyšeli kluky cvičit.
10: Mám dvě varianty, buď teď pustíme celou Mou vlast, anebo písničku Hany Zagorové.
11: Obojí.

0: Je 8 hodin 9 minut, já vítám ve studiu filmovou publicistku a kritičku Alici Aaronovou. Alice, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Nebývá úplně obvyklé, že přijdete s tak obrovským úsměvem, že ten film byl fantastický, fantastický, fantastický. A ještě se podíváme na ČSFD, kde jsou ochotni popravit i Kirka Douglase na 90%.
1: 90%, to je neuvěřitelné.
0: 36. nejlepší film vůbec v té historii toho hodnocení.
1: A dnes vstupuje do kin, to znamená, že ještě třeba může si polepšit.
0: Film se jmenuje I Swear, tedy Přísahám. V češtině Přísahám, že za to nemůžu. A týká se takového velmi zvláštního lidského projevu. O co jde?
1: Tak je to Tourettův syndrom a vlastně diváky čeká nejenom tohleto vážné téma, ale právě nesmírně dojemný příběh, natočený podle skutečné události, plný komických situací a skutečný příběh Johna Davidsona. My se na začátku ocitáme ve Skotsku v roce 1983, kdy hlavnímu hrdinovi je 13 let a vidíte tam takový ten idylický začátek, chlapec se dostane na prestižní gymnázium, hraje úspěšně fotbal, chce se dostat do první ligy, až do okamžiku, kdy opravdu den ze dne u něj propukne Tourettův syndrom a vlastně to jeho bezstarostné dospívání je ukončeno odcizením doma, ve škole, je odmítán, nikdo nechápe jeho tiky, proč to vlastně dělá, všichni si myslí, že je to skrytý komediant nebo naopak, že provokuje, takže on opravdu má velké problémy a pak se ocitáme o 13 let později, kdy se potkává s takovou velmi energickou matkou svého bývalého spolužáka a ona je zdravotní sestřička z psychiatrie a tam mu jakoby otevře nový život, novou cestu, začne pracovat s jeho medikací, hlavně mu nabídne podporu, porozumění, práci a dá mu nápad pomáhat lidem s podobným osudem. No a potom se ještě ocitáme v roce 2019 a to je úplně úvodní scéna nádherná, kdy vlastně John je přijat britskou královnou v rámci poděkování za osvětu a za pomoc lidem s Tourettovým syndromem, který vlastně v těch 80. letech, kdy ten hlavní hrdina dospíval, byl zcela neznámou chorobou.
0: Já jenom tady připomenu, o čem se bavíme. Je to tedy vrozené neurologicko-psychiatrické onemocnění, které se začíná projevovat v dětství, nejčastěji kolem 7. roku věku, v tomto případě ve 13. Projevy jsou velmi komplikované, mrkání, kašlání, odkašlávání, posmrkávání, záškuby a asi i velmi zvláštní chování. Ne?
1: Je to tak. Já bych ještě doplnila, že vlastně a ten film zrovna ukazuje tenhle ten moment Tourettova syndromu. To je vlastně takzvaná koprolálie, kdy vlastně hlavní hrdina vykřikuje sprostá slova. Prostě mu to naskakuje v mozku a on nemá tu schopnost to nevyřknout nahlas. Takže to je právě ta řada těch komických momentů, že vlastně i nám naskakují určitě ty věci v hlavě, ale my máme samozřejmě tu sebereflexi a my máme tu v sobě tu schopnost to nevyřknout nahlas, takže on vlastně tu zábranu nemá, takže proto tam vidíte jako plno neuvěřitelných věcí, ale ještě k té chorobě, vlastně v rámci projekce tam byl přítomný i lékař, psychiatr, právě známý odborník na Tourettův syndrom a on říkal, to je zajímavá čísla u nás, protože opravdu ten Tourettův syndrom, o něm se u nás mluví v Čechách, myslím, až od 90. let, do té doby vlastně taky nikdo to neřešil. A jedno dítě ze 100 má u nás tiky. To je docela jako vysoké číslo. Ale jedno z tisíce, on řekl až z 10 000, má tu extrémní podobu tiku. To znamená tady například vykřikování těch sprostých slov. Ale z hlediska poměru je ještě zajímavé, že více to mají chlapci 3:1 než dívky. Díky prý testosteronu mužským. A jak vidíme, ten syndrom se projevuje už většinou v dětství, kolem 6. roku. U někoho pubertě, jak zachycuje film, to znamená kolem toho 13. roku, ale většinou je důležité říct, že do 18 let, když se to neprojeví, tak se to neprojeví. Takže to opravdu spojeno s tím dospíváním a ten film vlastně končí velmi nadějně, protože končí až v roce 2023 ve Velké Británii a tam je dokonce ukázaná možná forma pomoci, že tihleti lidé dostávají speciální náramky, kde vlastně ty náramky potlačují tiky, jsou to speciální náramky, které stimulují daný nerv v mozku. Takže to, co ještě ten lékař i zdůrazňoval, že vlastně v rámci tiků můžete ty tiky ovládat, jo? Můžete vlastně se naučit pracovat s vůlí, pomáhá hlavně zapojení do nějaké aktivní činnosti, pomáhá terapie, takže toho všechno hrozně zajímavé. A ještě jedna věc, která nezazní ve filmu, ale ten lékař jí říkal, a to mě fascinovalo, že v rámci té koprolálie, to prostě to neovladatelné vykřikování z prostých slov, vulgarismu, tak u každého národa je to jinak. Jo, představte si, že třeba v angloamerickém světě, kde většině se říká slovo fuck, známe to z řady filmů, tak vlastně, ať to velmi oblíbená nadávka, tak samozřejmě tam se to projevuje, že v 50% ty lidi furt vykřikují tohleto slovo dokola. Ale v Japonsku kde třeba ta neslušná slova v mluvě se víceméně neobjevují, tak lidé vlastně tam ty vulgarizmy nepoužívají v rámci téhleté choroby. Mm-hmm. Takže každý národ ještě to má jinak. To je vlastně v mozku, že jo? To je v rámci té výchovy, vzdělání a té slovní zásoby. Takže to jsou takové věci, které potom vám ten film vlastně otevírá řadu témat. Ale pojďme na zpátek k tomu filmu.
0: On tam řve v Japonsku suší rýže a považuje...
1: Třeba.
0: Je to zvláštní, protože to onemocnění je neurologicko-psychiatrické. Je to tak. Že si ten mozek vybere ta sprostá slova. To znamená, to je nějak vědomně, nebo ten mozek to dělá vědomně.
1: A dává se to ještě do jakýchsi souvislostí. Ještě nutno říct, že tady v tom filmu právě vidíme ty vulgarizmy, ale je to asi jenom 10% lidí, který má Tourettův syndrom, který má tuhletu koprolali. Je to malé množství, ale tady to bylo důležité pro ten film úmyslně. Protože za A skutečný příběh, ale za B samozřejmě to je ideální pro filmaře, jo? Že ten hlavní hrdina tohle to dělá a to okolí nějak reaguje. Takže z hlediska fabulace a výstavby příběhu, scénáře, to je jako on je ideální vlastně hrdina.
0: A je to mladý herec.
1: Je to tak, nejdřív to úplné dítě a potom o 13 let později už je to vlastně, vidíte vlastně jeho vývoj, jeho zrání a ty herecký výkony jsou prostě fascinující. To je taky, proč asi to má těch 90%.
0: Já vlastně vůbec nevím, co mám položit.
1: Tak já to ještě řeknu. Já ještě to řeknu, protože vlastně my máme tady český lvy, v Anglii mají ceny BAFTA a tenhle ten film se stal opravdu diváckým hitem. A to vlastně jakoby teďka vysvětluje i to vysoké hodnocení u nás. A je to tím, že ten film, podobně jako film Nedotknutelný a další velké hity.
0: Promiňte, napadl mě třeba Rain Man.
1: Rain Man vlastně taky. Je to vážné téma. Byl první film, který otevřel vlastně přesně tak téma autismu.
0: Měli pocit,
1: že to je nějak jako divný hrdina, který ale vlastně svým způsobem sympatický, geniální, ale nevíte, co s ním, že jo, nechcete ho mít doma na výchovu. Tak tady vlastně podobně, jo, je to film, který má jemný humor, komické, absurdní situace, přitom jde o vážné téma a ten hlavní hrdina, jak pořád říká, já jenom, proto se omlouvám, má jenom tiky a takové to klení, no, vykřikuje vulgarizmy, kudy chodí a ve filmu několikrát zazní rada z jeho okolí, ignorujte jeho tiky, což samozřejmě pro to okolí, rodinu, školu, později práci je hrozně jako složité, ale ve filmu z toho pramení řada zábavných momentů. A ještě, jak jsem říkala, je to Skotsko, takže ti herci, to já obdivuju, hovoří skotským akcentem. Vlastně i ty reálie jsou půvabné skotské.
0: Takže jim není rozumět.
1: Máme naštěstí české titulky v tomto případě. Tenhle ten film ještě natočil, nutno dodat, 62-letý britský scenárista a režisér Kirk Jones. A on vlastně do té doby dělal mainstreamové filmy, jako Moje tlustá řecká svatba, Všichni jsou v pohodě. A najednou tady vlastně si vystřihl tenhle ten snímek, protože ho zaujalo téma, zároveň si to produkoval a ten cit pro látku, kde ještě víme, že je to skutečný, ale závěrečné titulky, tam opravdu vidíte toho hlavního hrdinu, který je nesmírně podobný tomu hlavnímu herci. Takže je to obdivuhodné, je to herecký film a na těch prestižních britských cenách BAFTA samozřejmě si to odneslo nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli pro 33-letého britského herce Roberta Eramaya, ale mně se tam líbila ještě i jeho spoluhráčka, ta energická matka jeho spolužáka, britská herečka Maxine Peake, to je 51 let. Oni jsou prostě přirození, autentičtí. Herecky přesní, je to taková hezká dvojice parťáků do nepohody.
0: No, tak musíme jít do kina.
1: Nemusíte jít do kina, ale je to opravdu velmi dojemné. Na několikrát humor, je to vlastně film o pomoci, o porozumění, o lásce a je to natočeno, mě se vybavily ještě takové ty filmy Kena Louče, sociální realismus britský. Prostě je to jeden z nejlepších britských filmů, kterých jsem vůbec v životě viděla.
2: Hezky, tak to musíme.
1: Takže přísahám, že za to nemůžu.
2: Ale je to dobrý.
0: Ještě tady Trainspotting, jo?
1: Jo, ale ty mě taky napadl, tam vlastně, ale tam mají jiné problémy.
0: Tak děkujeme, to byla Alice Aronová, mějte se hezky.
1: Krásný den, naslyšenou.

0: 8 hodin 22 minuty, 10 čtvrtek, 4. června posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Dozněla kapela Erasure. No a my teď máme pro vás několik dobrých zpráv.
1: Už?
0: Z úst Reginy Květoňové.
1: No já jsem to našla na svém stále oblíbenějším profilu na Instagramu Medic Point. Píše se tam většina...
0: Medic Point.
1: Ano. Většina zpráv, které každý den vidíme, je plná katastrof, konfliktu a problémů. Přitom se po světě dějí i věci, které dávají naději. Teď tady pár takových dobrých zpráv. V Austrálii vrtulníky schazovaly tisíce kilogramů mrkve a sladkých brambor, aby zachránili divoká zvířata postižená lesními požáry. Mhm. Zpráva číslo 1. Zpráva číslo 2. Mia Hellerová, 18 let, vytvořila filtr, který dokáže odstranit až 96% mikroplastů z pitné vody. K jeho vývoji ji inspirovaly problémy se znečištěním vody v jejím rodném městě.
0: To je mimochodem asi jedna z nejdůležitějších věcí v současné době.
1: Přesně
0: tak. To jsme řešili. Mikroplasty. Čeští vědci přišli na to, že se nejenom usazují v plicích, ale že je potom následně i ovlivňují a ty sklípky, že to je daleko horší, než jsem myslel. Jsme se, že tak jako nadechnem, vydechnem a jsou navíc úplně všude.
2: No,
0: nanoplasty.
2: Pozdravíš. Ano, nanoplasty. Dobrou zprávou je, že se o to životní prostředí zajímají i mladí lidé. Jo? Že jim to není lhostejné.
0: No, protože vědí,
2: už to nestihneme, že jo.
0: Jasně, tak můžeš tu petku vyhodit do příkopu.
2: Já jsem ji spálil.
1: Ale máme tady další dobrou zprávu. V Brazílii vytvořili kelímky na kávu, které obsahují semínka. Po zasazení do půdy se rozloží a vyrostou z nich rostliny. Po použití je tak lze jednoduše zasadit do země.
0: To je dobrý.
2: Super, no určitě.
1: Vědcům se podařilo vypěstovat srdeční tkáň na listech špenátu. Objev, který by mohl způsobit revoluci v léčbě srdečních onemocnění.
0: Máš jako špenátový srdce.
1: Kvíze, zelený.
2: Na listu špenátu tkáň?
1: Jo.
2: Jak ji mohl přijmout? To je fakt zajímavý.
1: No, já myslím, že na to přijdeš, Jakube.
2: No, dej si 10 minut. Ten vypěstoval nohu na řepě.
0: To jsou to je krásné slovo tkáň.
2: Pozor na to, pozor na to, kamaráde.
0: Pozor na ranní špek.
2: Máš tam ještě nějaký...
1: Pak je tady ještě jeden hezký příklad. V Brazílii jeden lékař vytváří ručně kreslené recepty, aby pomohl negramotným pacientům správně užívat předepsané léky. A teď je tady třeba, jak má užívat ty léky. Je tam sluníčko, nějaký ranní nápoj, asi káva, a že má brát teda jeden ráno. Pak jsou tam hodiny, kdy jsou obě ručičky na 12. hodině, takže jedna tableta v poledne a pak je tam měsíček a postýlka a jednu tabletu na noc. Hezký.
0: To je dobrý.
1: Co tam je dál? V Africe bylo díky výsadbě stromů obnoveno 18 milionů hektarů zdevastované půdy. Poušť ustupuje a krajina se postupně zotavuje.
0: A ty vlastně čteš... dobré zprávy, které v běžném tisku a na běžných serverech nikoho nezajímají. Je to tak?
1: No tak je to zajímavý, že nějak to záhadně, není zajímavý.
0: Nějak záhadně, viď? Ten člověk vyžaduje prostě negaci, negativní zprávy.
1: A tady se ještě třeba
0: přitom to nechceme. Přitom to nechceme.
2: Právě, přesně tak.
1: Pokrok často nevzniká ve velkých titulcích, ale díky lidem, kteří každý den mění svět k lepšímu.
0: Ano. Protože každá inovace vede k horšímu.
2: No proto bych podporoval mladé talenty a přispěl třeba profesoru Doudlebovi na jeho účet.
0: Jo.
2: Víš, tak nějakou kačkou.
0: Loučí se dobrosrdečná Regina Květoňová.
1: Mějte se moc hezky.
2: Její zákeřný.
1: Zákeřný asistent.
0: Jako Kaloča, celá radní dvojka vám přeje krásný, klidný, úspěšný den.
1: A všechno nejlepší. Yes.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí?
2: Dobrý den. Jasné,
0: osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Je to podle vás reálné?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka Věra Štechrová a její host.
4: Dobrý den. Dnešní pořad, jak to vidí, bude hlavně o médiích, o těch veřejnoprávních i soukromých. Podíváme se na to, jakou budoucnost má před sebou televize Barrandov, která se ocitla v exekuci, jak se vyvíjí debaty kolem financování veřejnoprávních médií a zhodnotíme taky rozjezd nové debaty Václava Moravce. A to všechno s mediálním analytikem Filipem Rožánkem. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
4: Tak návrh nového mediálního zákona o Českém rozhlasu a České televizi od ministra Klempíře se dál projednávat nebude. Koalice podle premiéra Babiše dospěla k tomu, že ke zrušení poplatku a převedení financování obou médií na státní rozpočet není nutné měnit celý ten zákon. Navíc se k němu sešlo asi 400 připomínek i od samotných ministerstev. Filipe, co podle vás nakonec rozhodlo o tom, že ten zákon spadl pod stůl?
5: Myslím, že to byly právě ty připomínky, protože od vládních kolegů pana Klempíře přišly připomínky i zcela zásadního charakteru k té samotné konstrukci zákona, k tomu, jak je napsaný, k tomu, že nedodržuje základní pravidla vlády a i k tomu, čeho chce vlastně věcně dosáhnout. V těch připomínkách jsme se dočetli v podstatě výhrady k tomu, že třeba je v zákoně navržena nějaká změna, ale není zdůvodněno, proč by měla proběhnout, jestli by se nenašlo třeba jiné, lepší řešení, které by třeba bylo jednodušší nebo by lépe bylo přiléhavé k tomu, čeho chce dosáhnout. Zkrátka a dobře, myslím si, že vládu samotnou zaskočilo to, že těch připomínek bylo tolik a že se ukázalo, že kdyby se měly všechny tyto připomínky vypořádat, tak by se to projednávání zákona táhlo velice dlouho.
4: No ale od převedení financování veřejnoprávních médií z poplatku na státní rozpočet vláda rozhodně neustupuje. Je ale jasné, jaký zákon nebo jeho část chce tedy měnit? Je jasné, jaký chce mít ten další postup?
5: Myslím, že to nebudeme vědět přesně do úterý 9. června, kdy se má pan premiér se svými vládními kolegy a koaličními kolegy sejít s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. Tam by jim ten návrh měli představit. Nicméně odhaduji, že to bude zákon, který zruší tedy stávající zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a zároveň v nějakém krátkém ustanovení popíše transfer ze státního rozpočtu. Problém je v tom, že i v těch připomínkách, které byly k zákonu pana Klempíře, ministerstvo financí upozorňovalo, že se taková změna nedá letos stihnout, nebo respektive nedá se stihnout od nového roku. Už čistě z technických důvodů, ať už jsou to různé účty, nastavení těch procesů a podobně, a navíc tam upozorňovalo, že se bude měnit i zákon o účetnictví. Takže tyhle věcné výhrady před

0: i při přípravě toho nového zákona. Každopádně slyšíme stále dokola, že by ta změna měla nastat už od nového roku a on přitom není žádný reálný důvod takhle ukvapeně to schvalovat a zamotávat se vlastně do nově vytvořených problémů, které ta narychlo napsaná legislativa přinese.
1: Vy jste zmínil to jednání, které má být 9. června, po kterém volali ředitelé obou médií. Původně se mluvilo o kulatém stole, teď se už premiér Babiš zmiňuje o komisi. Tak dá se čekat nějaká dlouhodobější diskuze nebo pracovní skupina, která by se zabývala financováním médií a třeba taky pojistkami nezávislosti na vládě, pokud by média byla placena ze státního rozpočtu?
0: Taková pracovní skupina vznikla v Senátu, nebo respektive Senátní mediální komise ji organizuje. Nicméně na vládní úrovni s takovou pracovní skupinou asi počítat nemůžeme. Pan premiér při interpelacích ve sněmovně, pokud ho budu citovat, tak prohlásil komise, ty brďo, k čemu. Tak z toho je vidět, že ten jeho postoj je hodně manažersky orientovaný nebo mikromanažersky orientovaný, tedy že se chce sejít opravdu v té úzké sestavě s ministrem kultury, s prvním místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem a s vládními kolegy a chtějí diskutovat tedy s generálními řediteli nebo taky, jak tady při těch interpelacích zaznělo, že jim chtějí ten návrh představit. Vlastně je postavit před hotovou věc. Ale když se na to podíváme čistě odborně, tak taková komise bude vždycky nutně politická. Není to platforma, na které by se dalo expertně polemizovat a zjevně o tuto expertní polemiku ani není zájem.
1: Při debatách o tom, proč vlastně vůbec převádět financování z poplatků na státní rozpočet, se stále od koalice objevuje ten argument, že takto to má 17 zemí Evropské unie. Premiér Babiš, tuším včera na sociálních sítích, argumentuje dokonce severskými zeměmi, Švédskem a Finskem, a diví se, že tam to přece ze státního rozpočtu je, tak proč se tomu tady tolik bráníme. Tak jak je to s tím financováním ve Švédsku a ve Finsku?
0: Pokud se podíváme na ten základní argument, že tady 17 zemí to platí ze státního rozpočtu, ono to není úplně pravdivé. Řekněme, že 17 zemí se rozhodlo odejít od toho poplatkového modelu, ale to neznamená, že přešli nutně k tomu financování ze státního rozpočtu. Ono zmíněné Švédsko a Finsko jsou na tom tak, že ve Švédsku je přímý daňový příspěvek,

0: Shodou okolností na konferenci Digimedia mluvila právě generální ředitelka této finské společnosti, která tam dokonce říkala, že ve Finsku by pravděpodobně nikoho nenapadlo financovat média veřejné služby ze státního rozpočtu kvůli tomu, že mají být mostem ve společnosti a nemají podléhat tomu, jak se otočí aktuální vláda. Protože budou-li média navázána na státní rozpočet, tak dnešní vláda může být příště opozicí a stejně tak dnešní opozice může být příští vládou a při takových otočkách pak většinou politici sklízejí ovoce ze stromů, které zasely.
1: Je tu ještě jeden návrh, a to poslanecká novela Patrika Nachera z ANO, která chce už teď co nejdříve lidi nad 75 let osvobodit právě od placení poplatků České televize a Českému rozhlasu. To samé by se týkalo i firem do 50 zaměstnanců. Obě ta média už vyčíslila, o kolik peněz z rozpočtu by naraz přišly. Česká televize tam to vyčíslila zhruba na milion, Český rozhlas, na miliardu, Český rozhlas to vyčíslila asi na 370 milionů ročně. Proto obě ta média žádají o to, aby se zvýšilo to množství reklamy a sponzoringu na úroveň před zvýšením poplatků. My jsme zatím příliš neslyšeli, jak se k těm debatám staví soukromá média, rádia a televize, které by to zvýšení reklamy asi samozřejmě zasáhlo, protože by se dělili vlastně o stejný trh.
0: Soukromá média uplatnila k zákonu ministra Klempíře rozsáhlé připomínky. Tam bylo opravdu vidět, že ta shoda na nekvalitě zákona je napříč ministerstvy i odborným sektorem. S tím, že soukromá média hlavně vyčítala to, že ve chvíli, kdy tam budou peníze ze státního rozpočtu, tak by tam ale měly být i mechanismy jejich kontroly, měla by tam být jasně daná kritéria a podobně. A samozřejmě, že soukromá média nechtějí, aby se vracela reklama do médií veřejné služby. Ono je to logické, protože třeba v tom zmiňovaném Švédsku výměnou za to, že tam je to přímé financování z daně, tak tam není vůbec žádná reklama v médiích veřejné služby. Nicméně postoj soukromníků, minimálně co se týče televize, tak ten je jasný. Co se týče rádií, tam je to ještě možná o něco vyhrocenější, protože soukromá rádia zveřejnila i takový otevřený dopis, ve kterém popisují, že nezávislost médií veřejné služby není spojena s metodikou financování nebo s metodou financování. A zároveň tam říkají, že nebo už při tom schvalování loňské novely tlačila tato soukromá rádia na to, aby se právě snížil objem reklamy ve vysílání Českého rozhlasu. Což se nakonec tedy stalo a právě Český rozhlas upozorňuje, že pokud by přišel o výnosy z poplatků, tak by bylo vhodné to nějakým způsobem kompenzovat a touto cestou by tedy mohla být reklama. Pokud vím, u televize se o tom neuvažuje.
2: Jak to vidí
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
1: Od veřejnoprávních médií teď k soukromým. Soud na konci května rozhodl o ukončení provozu firmy Barrandov televizní studio, jak to navrhl konkurzní správce. Podle soudu je provoz podniku ekonomicky a fakticky neudržitelný. Co to znamená pro ty tři stanice televize Barrandov, Barrandov Krimi a Barrandov Kino?
0: Je to velmi zajímavá situace, protože v následujících týdnech pravděpodobně lze očekávat, že ty dvě menší stanice Barrandov Kino a Barrandov Krimi skončí, protože jsou vázané jejich licence přímo na tuto společnost a to, že je v konkurzu, je podle zákona jedním z důvodů pro odebrání licencí. Takže pravděpodobně tedy místo těchto dvou stanic diváci uvidí tmu, zmizí jim z nabídky. Nicméně u toho hlavního kanálu je ta situace docela zamotaná, protože licenci na vysílání hlavního kanálu televize Barrandov teď vlastní jiná společnost než ta, která se ocitla v konkurzu. A taky tam kolem toho začínají určité právní tahanice, kdy se ozývají věřitelé té původní společnosti, jak to, že ta hlavní licence najednou není v téhle společnosti a podobně. Nicméně, když se na to podíváme celkově, tak já si myslím, že je ohrožená reálně i existence toho hlavního kanálu, protože ono je to propojený celek, celá ta televize a nejde jednoduchá.

0: jednoduše vysílat jedno bez druhého. Pokud jsem také zaznamenal, tak televize dostala dokonce výpověď z pronajatých prostor. A když nemáte prostory, tak nemáte odkud vysílat. A televize není úplně jednoduchý mechanismus, který byste mohli zbalit a vysílat odkudkoliv, kdekoliv. Takže myslím si, že reálně je ohrožená celá existence televize Barrandov.
1: Já připomenu, že obě ty společnosti, o kterých jste mluvil, vlastní podnikatel Jan Čerma, který tu televizi koupil od Jaromíra Soukupa před 2 roky, s dluhem asi 1 000 000 000 korun. On tu skupinu reorganizoval, podle soudu se dokonce podařilo zastavit tu ztrátovost. Tak proč nakonec ta společnost končí v konkurzu? Co se stalo?
0: Zároveň se ale nepodařilo tu reorganizaci dotáhnout do konce, nebo respektive vůbec realizovat, protože ono, to soudní schvalování celého plánu trvalo velmi dlouho, probíhaly tam nějaké soudní spory, takže reálně ten reorganizační plán začal platit tuším z kraje letošního roku. Nicméně do toho přišly události na Blízkém východě a s tím související růst nákladů a všeho, takže se provoz podniku stal ekonomicky neudržitelný a propadly se výnosy z reklamy a tím pádem by vlastně ta televize hromadila další dluhy a nedokázala by si na sebe vydělat. Navíc se ani nepodařilo naplnit původně očekávané cíle sledovanosti, protože televize Barrandov slibovala, že do konce loňského roku chce dosáhnout na 5% podíl na trhu, ale to tedy nemá ani zdaleka. Realita je zhruba 1,5%. A ve chvíli, kdy jsou ta čísla takhle nízká, tak zkrátka a dobře ti zadavatelé reklamy nepřijdou.
1: A ještě šance, že by do té společnosti vstoupil nějaký investor, nebo že by došlo k prodeji? Na českém trhu jsou miliardáři, kteří by měli zájem mít vlastní televizi. Tuším, zbrojař Michal Strnad má údajně zájem o slovenskou televizi Markíza.
0: Na druhou stranu se ale podívejme, jakou hodnotu by tedy televize Barrandov pro takového investora měla, protože musel by se vypořádat s jejími dluhy a musel by investovat zároveň do výroby pořadů, musel by investovat do lidí a do celkového obnovení té televize. Já se jenom vybavuju, že když v roce 1999 se odtrhla televize Nova od původních amerických investorů a Vladimír Železný začal vysílat tehdy z Barrandova, tak jenom investice tehdy do Nové Novy z Barrandova čítaly asi 1,5 až 2 miliardy korun. A tak když si to jenom promítnu na tu televizi Barrandov, tak nevím, kdo by teď reálně investoval 100 miliony do toho, aby postavil televizi Barrandov na nohy. Byť tedy pan Jan Čermák říkal ve svých vyjádřeních loňských, že existuje zájemce, který je ze zahraničí, působí už na českém trhu, ale dosud na českém trhu nemá média. Tak nevím, kdo téhle definici odpovídá, ale zároveň si nemyslím, že se tento vstup zahraničního investora podaří.
1: Součástí té skupiny je taky, řekněme, společnost Empresa Media. To byla společnost, nebo je společnost, která ale nikdy ve ztrátě nebyla. Tuším, že vždycky byla zisková. To je společnost, která vydává různé magazíny, časopisy. Jak se to týká jí?
0: Společnost Empresa Media pokračuje dál ve své činnosti. To, o čem se bavíme, o tom celém konkurzu, a podobně, tak to se týká opravdu jen toho televizního vysílání a myslím si, že to bude zároveň to nejviditelnější, pokud tedy skutečně dojde na reálné ukončení provozu a odebrání licencí, tak zkrátka dobře zmizí z nabídky 2, možná tedy 3 kanály, byť Jan Čermák deklaruje, že chce alespoň ten hlavní kanál zachovat, aby alespoň někde nějaké peníze to vydělávalo a mohly se splácet ty velké dluhy. A jak jste sama řekla, jsou to dluhy z vící miliardy korun. A nejde o to, že by se zaplatila celá ta miliarda, ale minimálně ti věřitelé by měli dostat určitou část z těch dlužných peněz. Tak rád bych jim držel palce, ale jsem trochu skeptický k tomu, jestli televize Barrandov vůbec tuhle situaci ustojí.
1: Vy jste mluvil o tom, že se nepodařilo získat těch deklarovaných 5% diváků. Znamená to, že pro další televize už na českém mediálním trhu není místo, nebo byla chyba, řekněme, ve skladbě programu? Čemu se to dá přičíst?
0: My máme v České republice poměrně velké spektrum volně vysílajících televizních kanálů, takže ten televizní trh je opravdu hodně zahuštěný. A zároveň reklamní trh taky není neomezený. Nicméně vždycky to závisí spíš na tom, jestli si dokáže ta televizní stanice najít nějakou niku, nějakou cílovou skupinu diváků, která může být klidně malá, ale zároveň dostatečně lukrativní a loajální, aby tu televizní stanici sledovala. Proto třeba v posledních letech hodně vznikaly takzvané tematické kanály, to znamená, že byly zaměřené třeba jenom na filmy, na seriály a podobně, ale i tam vidíme určité posuny v plánech těch investorů. Takže podle mě, pokud někdo bude chtít spustit novou celoplošnou televizi, tak by to musel mít hodně dobře spočítané a musel by tedy být připraven investovat velké částky na to, aby se odlišil od všech těch ostatních. V tuhle chvíli je podle mě trh docela saturovaný.
2: Jak to vidí
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
1: A jim Filip Rožánek, mediální analytik. No, ten, kdo něco spustil, je Václav Moravec. V neděli měl ten, kdo si zaplatil po druhé možnost vidět jeho diskuzní pořad Poledne s Moravcem na platformě Moravec.cz. Václav Moravec odešel z České televize, protože mu podle něj už nebyla schopná zaručit redakční nezávislost. Ta platforma má teď 5 pořadů. Jak hodnotíte ten její rozjezd?
0: Já budu sledovat rozjezd Václava Moravce velmi pozorně, protože podle mě to může být zajímavá laboratoř úspěchu novinářů na placených platformách. Ne, že bychom tady už neměli zkušenosti, to určitě takových projektů je tady vícero, například DVTV. Nicméně Václav Moravec se rozhodl vědomě, že půjde na placenou platformu, která je zároveň odlišná od těch všech ostatních. To znamená, on nešel na ty platformy, které obvykle
1: Hero Hero nebo Spotify
0: a podobně. On se rozhodl být na vlastní platformě. Zároveň tam má měsíční předplatné, které odpovídá i těm jiným projektům. Má poměrně velký tým, 7 lidí. Střídají tam prostory natáčení, je tam evidentně tedy nějaká nákladná produkce a podobně. Když jsem pak zaznamenal, tuším, na serveru Mediař rozhovor s Václavem Moravcem, který mluvil o tom, že by potřebovali na provoz asi 1 000 000 korun měsíčně, tak když si to jenom takhle promítneme, tak tam už by to znamenalo, že by potřebovali asi 10 000 předplatitelů. A já v prvním komentáři jsem říkal, že počet těch lidí, kteří jsou ochotní platit za politickou publicistiku na internetu, není neomezený. On už ten samotný žánr politické publicistiky vám zužuje to publikum, které oslovujete, a zároveň musí být ochotné platit tedy za nějakou přidanou hodnotu, kterou se dozví. Já třeba osobně si Václava Moravce nepředplácím, protože když jsem se díval na ten obsah, tak jsem si říkal, ano, Václav Moravec umí vést rozhovory, všechno, ale přece jenom už těch projektů je tolik na internetu a toho času je málo, že já se prostě tím předplatitelem dalším nestanu, protože už nevím, kde bych to měl sledovat a konzumovat.
1: Vy jste zmínil právě třeba platformu DVTV, tam jsou taky známé tváře z České televize, Martin Veselovský, Daniela Drtinová. Jde o konkurenci?
0: Určitě v zaměření na politickou publicistiku ano, s tím, že Václav Moravec nabízí trochu odlišné formáty, třeba zaměřené na výzkumy o české společnosti nebo tu velkou platformu diskuzí se středoškolskými studenty pod názvem Generace, tak nějaké odlišnosti tam jsou, ale ta cílová skupina je podobná. Jsou to zkrátka lidé se zájmem o aktuální dění a o politiku. Takže tam nějaká přetahovaná asi bude a uvidíme, zda si budou spíše přetahovat předplatitele, nebo zda si předplatitele zaplatí oba ty projekty, ale zatím víme třeba z různých průzkumů, že Češi, pokud platí za obsah, tak si zpravidla platí jednoho tvůrce.
1: Víme taky, kolik jsou ochotni Češi zaplatit za takovéhle pořady a za ty soukromé, řekněme, kanály.
0: Víme, liší se to tedy podle toho, jestli se bavíme třeba o videoplatformách nebo o podcastových platformách a podobně, ale dejme tomu, že to může být kolem 200 korun měsíčně, kdy zároveň ale jako je v tom započítané spousta různých projektů. Nejde to úplně jednoduše spočítat, ale řekněme pro přehlednost třeba 200 korun měsíčně s tím, že záleží taky na tom, jak loajální pak ten předplatitel je. V Česku to zpravidla bývá, že si platí rok toho svého oblíbeného tvůrce, ale pak se otevírá okno pro takovou menší skupinu předplatitelů, kteří si platí dva a více tvůrců.
1: Vy už jste to zmiňoval, tak je tedy v tuhle chvíli jasné, jak má být ta platforma financovaná a jestli tam třeba budou i nějací investoři?
0: Pokud vím, má být placená tedy z předplatného, které je transparentně na webu, s tím, že kromě toho předplatného od běžných uživatelů, tak je tam i nějaká nabídka předplatného pro firmy, ale myslím si, že je zatím příliš brzo vyhodnocovat finanční úspěch toho projektu nebo jeho potenciál. To uvidíme spíše za několik měsíců, možná za rok.

0: jeho bývalá debata na České televizi, tak jak je to v tuhle chvíli s tou konkurenční doložkou, která mu má zakazovat pracovat půl roku pro konkurenční média? On sám říká, že ji považuje za neplatnou.
1: Nejsem odborník na pracovní právo, nicméně z toho, co jsem zaznamenal, tak on říká, že je tedy neplatná, peníze dokonce posílal zpátky. Česká televize na její platnosti naopak trvá a oznámila, že chce tedy vymáhat smluvní pokutu. Myslím si, že ve výsledku to pomáhá další medializaci činnosti Václava Moravce, ale zároveň Česká televize není v pozici, kdyby si mohla dovolit to nevymáhat. Ona zkrátka ta smluvní ustanovení...
0: Je to ze zákona.
1: Ona zkrátka ta smluvní ustanovení vymáhat musí.
0: V čem se podle vás Moravec.cz odlišuje od těch dalších podcastů, streamů, videopořadů? Vidíte tam nějakou zásadní odlišnost?
1: Určitě třeba ten formát diskuzí se středoškolskými studenty v tom, že se vydává do jiných prostředí, že to je i více v vozovkách v terénu. Protože řada placených projektů na českém internetu je postavena na tom, že si tam někdo povídá s někým ve stále stejném studiu a zároveň tam není snaha o nějaké jiné žánry, nevím, investigativu nebo cokoliv jiného.
0: Ta je hodně finančně náročná.
1: Přesně tak. Takže odlišnost Václava Moravce je už v tom, že nabízí 5 pořadů a střídá tam prostředí a ty žánry.
0: Říká mediální analytik Filip Rožánek, který byl dnešním hostem pořadu. Jak to vidí? Díky, že jste přišel, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: A zítra už tu bude kolega Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Prezident Pavel se dnes setká s budoucím náčelníkem generálního štábu Hlaváčem. Chce slyšet jeho priority v čele armády. Peking zakázal vstup do Číny poslancům z Nového Zélandu, kteří navštívili Tajvan. Počasí bude polojasno až jasno. Pod západou oblačno s deštěm. Teploty až 28 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Kabinet navrhuje jmenovat nového šéfa armády od 1. července. Pavel je připravený Hlaváče jmenovat v nejbližším možném termínu. Nejdřív ale chce slyšet jeho priority.
4: Určitě má na srdci, aby armáda plnila to, co od ní veřejnost očekává, to znamená, že bude plně připravená zajistit bezpečnost, že bude schopna naplňovat naše spojenecké závazky, modernizovat, že bude schopna nabírat dostatek nových lidí.
2: Česká konference rektorů bude dnes jednat o připravované reformě vysokých škol. Chystaný vysokoškolský zákon má přinést změny v řízení i financování vysokých škol. Podle jejího předsedy a rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milana Pospíšila má ministr školství Robert Plaga za ANO představit další postup přípravy návrhu. V uplynulých dnech skončila jednání v pracovních skupinách a tak rektory zajímá, k čemu došli a jak se to v zákonu projeví.
5: Otázky, které se dají očekávat od rektorů, to znamená hlavně nastavení pojistek, když něco nebude v tom novém systému fungovat, tak aby se předešlo nějakým nepředvídatelným situacím, které by pak třeba soudně se museli řešit a tak dále.
2: Ruský útok na ukrajinské Záporoží zabil nejméně jednoho člověka. 4 další zranil, informoval o tom náčelník tamní vojenské správy Ivan Fedorov. V sousedním Dněpropetrovském regionu pak další ruský úder podle úřadu zranil 75-letou ženu a 45-letého muže. Jeden zraněný je také v Kyjevské oblasti. Podle informací ukrajinského letectva Moskva v noci proti Ukrajině vyslala na 300 bezpilotních letounů. Většinu z nich se podařilo zastavit. Ukrajinské drony naopak zaútočily na anektovaném Krymu. Podle ruských úřadů zabili 3 lidi a 7 zranili. Čína zakázala vstup do země 4 novozélandským poslancům. Důvodem je jejich návštěva Tajvanu minulý měsíc. Ministr zahraničí Nového Zélandu Winston Peters krok Pekingu kritizoval a uvedl, že cesta byla v souladu s politikou jeho země. I Tajvan rozhodnutí Číny odsoudil. Od neděle je na ostrově podruhé taky český předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. I jeho návštěvu Peking kritizoval s tím, že narušuje územní celistvost Číny. V okolí Labské boudy v Krkonoších dnes horská služba pořádá mezinárodní cvičení záchranářských psů. Do nácviku pátrání se zapojí 5 desítek specializovaných kynologů z evropských zemí. Tak rozsáhlé cvičení se dosud v Krkonoších ještě nekonalo.
6: Výcviku se účastní členové horské služby z Českých hor, jejich kolegové z Polska, Slovenska nebo Německa. Zdokonalují své psy hlavně v pátrání. Osoby hledají v různých terénech. Učí se používat nový software pro hledání, zvaný pátrač. Čekají je také nejrůznější přednášky. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů. Na západě Čech kolem 21, na horách do 15 stupňů.
3: Doprava.
2: Na D1 je velmi silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kvůli svátkům Německu jede velké množství kamionů a kolona nákladních aut začíná už na Vysočině u Měřína. Pro nákladní auta je zdržení na několik hodin, pro osobní asi 40 minut. Plná je D1 i příjezd do Brna z Vyškova, od Trousínova z kilometru 213 až do Brna je to asi na 20 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici na 24. kilometru je nehoda dvou osobních aut. Fronta ze 3. kilometru vás zdrží asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už 2 na 2.
3: A to i ve čtvrtek 4. června. 9:05 vám hezké dopoledne z dvojky přejí Jiří Holoubek a Šárka Volemanová.
7: Čtvrtek 4. června, to je takový krásný den a nás těší, že i dnes jste s námi. A těšíme se na následující minuty, které jako obvykle, co do obsahu, můžete velkou měrou ovlivnit i vy.
3: Je to pravda, protože i dnes se vás budeme ptát, tentokrát to bude na dovolenou. Já už se na ní neskutečně těším a budeme vám klást mimo jiné i otázku, když dovolená, jestli doma nebo venku.
7: Přesně tak, chtěl jsem se tě na to zeptat, ale zeptám se tě za chvíli. Jestli vlastně patříš mezi ty, kteří každoročně vyrážejí za hranice, anebo jestli jako mnozí, a od toho se odrazíme, se letos rozhodneš zůstat někde tady. No o tom všem v příštích minutách s vámi a také pochopitelně nebude ani dnes chybět splněné přání.
3: Je to tak, a pokud nějaké přání máte, i dnes nám ho můžete napsat, a třeba právě teď na RNP, tedy rádio na přání, @rozhlas.cz.
0: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: A dnes se vás ptáme, jestli doma nebo venku. A nejde nám o to, kde budete trávit dnešní den, jestli v interiéru nebo na zahradě. Jde nám o dovolené.
3: Je to tak, protože Češi letos, a to jsme se dočetli, plánují trávit dovolenou častěji doma, tedy v České republice. Zájem o pronájmy chat a chalup roste napříč většinou trhu. No a rezervační portály, jak jsme se koukali, hlásí rekordní počty poptávek i rezervací.
2: To se léto ještě ani pořádně nerozjelo a řada nejžádanějších chat a chalup už má vyprodáno. Takže pokud zvažujete něco podobného, je potřeba opravdu například k internetu a k vyhledávačům zasednout co nejdříve, aby vůbec bylo z čeho vybírat a aby člověk neostrouhal.
3: Mimochodem, podle aktuálního průzkumu Czech Tourism plánuje strávit letní dovolenou v Česku 77% lidí, což je o 12% bodů více než v loňském roce.
2: Klesá počet těch, kteří se chystají do zahraničí, těch důvodů je pravděpodobně celá řada, komplikuje to dražší doprava, nejistota kolem cestování. A právě proto ty tuzemské pobyty zažívají opravdu silnou sezónu. No a nás dnes zajímá, jak se k tomu stavíte vy?
3: Je to tak a největší zájem tedy, pokud by vás to zajímalo, se soustředí do horských oblastí, vedou Krkonoše, Šumava, Jeseníky, Beskydy a také Vysočina. Tak my se vás dnes budeme ptát a ptáme se, jaká bude vaše letošní dovolená, jestli doma nebo venku a taky proč?
2: Já musím říct, že jak jsi zmínila ten výčet Krkonoše, Šumava, Jeseníky, Beskydy, Vysočina. Kam bys vyrazila? Kde to máš ráda?
3: Já vyrazím do Moravského Krasu letos.
2: Ty vyrazíš do Moravského Krasu?
3: Ano, řeknu ti to za chvíli.
2: Tam já jdu v neděli.
3: Ano, tak já na týden s partičkou a s rodinou a moc se těším, a to bude naše týdenní dovolená v Moravském Krasu letos.
2: Tak já jenom na pár hodin na koncert, ale přeju vám to, protože v Moravském Krasu je krásně. Já bych tedy vyrazil jako Jeseníky nebo Beskydy, to by asi byl můj
3: cíl. Asi Krkonoše, kdybych si měla vybrat. Tady mám tam hezké vzpomínky.
2: Otázka zní, jaká bude vaše dovolená, pokud nějakou plánujete, a právě konkrétněji, bude to doma nebo venku a případně proč, tedy plánujete zahraničí nebo zůstanete v hranicích České republiky?
3: 702-222-220 číslo pro SMS-kové zprávy a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: A my teď společně s vámi zjišťujeme, jak to budete mít v létě, tedy s dovolenou, jestli doma nebo venku, obrazně řečeno, jestli tady v České republice nebo někde v zahraničí. Už nám píšete, hezká zpráva nám přišla, dobré ránko, trávíme dovolenou často v cizině, ale vlastně doma. Žijeme totiž skoro 40 let v zahraničí a to je pro nás dovolená v Čechách na Vysočině, vlastně i tak trochu cesta do ciziny. Martina nám píše s Robertem, děkujeme, pozdravujeme do ciziny. Nevíme kam, to nám zůstalo v utajení.
1: My o tom mluvíme dnes především proto, pokud jste nás neslyšeli před chvílí, že nás zajímá, jestli i mezi posluchači dvojky bude splněn ten trend, o kterém se mluví, tedy že Češi letos plánují trávit dovolenou právě častěji doma. Ono to může mít nejrůznější výhody. I v případě, že se neobáváme třeba kvůli zvedajícím se nákladům cestování do zahraničí, ale například časová úspora, to, že člověk nemusí strávit hodiny a hodiny na letišti nebo hodiny a hodiny v autě, to je výhoda.
0: Ty jsi zmínil ty finanční benefity, tedy dostupnost. Možná, že člověk říká, že ušetří za ty drahé letenky, to patří také mezi jeden z argumentů, či mezinárodní jízdenky lépe kontroluje svůj rozpočet. A také některé firmy nabízejí proplacení v rámci využití firemních benefitů.
1: Pokud člověk nevládne cizími jazyky, pochopitelně se hodí i to, že u nás doma nebo případně na Slovensku s trochou snahy i v Polsku vlastně neexistuje jazyková bariéra. No a jde také o dostupnost pro rodiny a mazlíčky, pokud cestujete například se psem nebo s kočkou, asi je jednodušší se vždycky domluvit u nás.
0: Je to tak, Jirko, jak to bude u vás? Letos dovolená v cizině nebo doma?
1: U nás to bude tak, že to máme odděleno. Já s Tondou jedu za oceán jako splnění jeho přání k 18 nám na týden a Zuzana, ta jede na nějaký trek do Bretaně se švagrovou, takže my to takhle máme rozděleno a jinak si takové výlety budeme dělat v rámci našich koncertů s kvartetem, takže já vždycky Zuzce řeknu, hele, my hrajeme tamhle a tamhle, tam jsme ještě nebyli, nebo je to tam hezký, tak si to prodloužíme na 2-3 dny.
0: Jako to bude teď o víkendu, protože já jsem před chvílí říkal, že jedna z našich letních dovolených bude v Moravském Krasu a že se neskutečně těším na punkevní jeskyně, protože já jsem tam nikdy nebyla.
1: To se ti bude líbit.
0: No, bude se mi to líbit. A ty jsi mi říkal, no my tam zrovna hrajeme koncert a během písničky si mi ukazoval překrásnou fotografii, protože tam jezdíte pravidelně. Jaká to je atmosféra hrát
1: úžasná,
0: v jeskyni.
1: Úžasná. My už jsme hráli v několika jeskyních v Moravském Krasu, v Kateřinské, v Punkevní, ve Sloupsko-Šešovské a tak dále. A každá je jiná, hraje se tam krásně, akustika tam není tak skvělá pro muzikanty, jak by se mohlo zdát, není to úplně tak,
0: vidíš,
1: jako,
0: tak to bych řekla, že ano.
1: A řekl by to každý, ale pro posluchače to samozřejmě nemá žádný jako vliv, protože jsou to ozvučené koncerty, úplně klasicky, ale když se to nasvítí, ty jeskyně, tak se dá přežít i ta teplota 8 stupňů, která je konstantní a je potřeba vzít si svetřík a bundu, ale ta atmosféra je úžasná.
0: No, věřím tomu samozřejmě, máte už vyprodáno. Pokud by nás někdo poslouchal, dobře, tak už to nejde.
1: Letošek v punkevní jeskyni je vyprodáno.
0: Dobře, tak jo, taky. Je to samozřejmě dobře, že má spirituál vyprodáno. Každopádně vy nám pište o svých dovolených. Těšíme se i na ty argumenty, proč doma nebo v zahraničí. Pořád ještě na kontaktu 702 222 220 nebo nám napište na dvojka@rozhlas.cz.
1: Když má někdo krásnou a milovanou chalupu, je otázka, jestli ho to vůbec někdy táhne někam jinam. A za chvíli si budeme povídat s hostem, který nám o tom možná řekne víc, kdo to bude?
0: Bude to herečka Vanda Hybnerová.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: děkuju ti.
1: A my děkujeme, že nám píšete o tom, kde budete trávit tu letošní dovolenou. Začali jsme tím, že se zvedá zájem o dovolenou v tuzemsku. Toliko říkají statistiky prodeje pro letošní léto. Napsala nám Lada: krásný den, cestujeme s naší psí slečnou ve spinkací dodávce. Tady stojí, což nám zaručuje možnost svobody a přejíždění z místa na místo. Jsme přesvědčeni, že nejlépe u nás v Čechách prostě je. Máme rádi objevování stále nových míst, kterých je u nás nepočítaně. Milujeme Šumavu, kam míříme i letos. Se přesně Prášili, ale mnohdy zamíříme rádi do Novohradských hor, Veveří nebo do Slavonic.
2: Krásné typy, děkujeme za ně. Veveří úžasné, chystám se tam v sobotu podívat po cestě do Moravského krasu, a Slavonice, no tak to je kapitola sama pro sebe. Děkujeme za to, že píšete, jak říkala Šárka, a děkujeme také Vandě Hübnerové, že si na nás udělala chvilku času. Herečka Vanda Hübnerová s námi právě teď ve vysílání. Krásné dopoledne a my víme, že na chalupu.
3: Ano, taky vám všem přeju krásný den. Dneska se opravdu to ráno povedlo. Včera pršelo, ale dneska nás všechny tady probudilo sluníčko.
1: Tak ať to vydrží, Vando, i ode mě hezké dopoledne. Povězte, všechno to začalo domkem na Vysočině a touhou po klidu, nebo jaká byla ta vaše motivace pořídit si chalupu?
3: Tak já myslím, že klid je slovo, který v mém životě moc neexistuje, ale naprosto vědomě. Já jsem strašně akční člověk. A baví mě právě ten klid přetvořovat v takovou jako vlastní oázu. Já to mám jako náhradu toho chimérického, vlastně iluzivního času, který trávím v mý profesi, kde vlastně nic nevzniká, kromě toho, že si lidi odnesou třeba z divadla nějaký zážitek, tak nevzniká nic hmotného, tak naopak tady na Vysočině, kde už mnoho let máme takový malý hospodářství, vlastně, kterému se věnuju, jako podstupuju tu práci v té přírodě, která mě tak jako vrací nohama na zem a naplňuje mě takovým klidem, že ještě všechno v pořádku, když funguje nějaký počasí a nějaký přírodní koloběhy a roční období, proti kterým my se nemůžeme bouřit a musíme se jim přizpůsobovat. Takže to je takový, jako dá se říct, moje malé náboženství, ale o klidu úplně teď zrovna se nedá mluvit, protože teď strašně roste tráva, takže teď furt sekáme trávu, po různých vichřicích furt prořezáváme stromy, sbíráme větve, takže na ranči kromě samozřejmě péče o zvířata je spousta ještě jiný práce, uhnívají kůly ohrad každý rok a tak, takže tady se nezastavíme.
2: No, když o tom takhle mluvíte, a je to logické, má-li člověk ranč, ať jakkoliv velký, ale především zvířata, dá se to místo vůbec na delší dobu opustit?
3: No, paradoxně u koní a u slepic a u koček, který teda teď tady zrovna na ranči máme, ovečky už nemáme, tak myslím si, že je jednodušší toto opustit, než když má třeba někdo pejska, který ho si sebou nemůže vzít do letadla nebo tak, protože pejsek je třeba víc závislej na člověku a těžko to nese nějaký ty psí hotely a tak, to vím i z vlastní zkušenosti a od přátel. Ale když, jako teď použiju takový zvláštní slova, nejsem jako koňák v takovým tom klasickém slova smyslu, ale koňáci většinou držej při sobě a když se to dopředu naplánuje, tak se vždycky na léto sežene nějaký nadšenec, který ten ranč rád pohlídá, protože třeba nemá možnost v průběhu roku s těma koňma trávit tolik času. Takže to se vlastně dá zařídit daleko jednodušeji, než třeba pohlídání pejska.
1: Říká herečka Vanda Hübnerová, která si s námi na dvojce právě teď povídá. Vando, my si dnes od 9. dopolední povídáme s našimi posluchači a vyšli jsme od toho, že procentuálně vzrůstá zájem o dovolenou v tuzemsku. Pokud vy sama byste si mohla zvolit, byla by to dovolená v tuzemsku, v Čechách nebo v zahraničí?
3: Já jsem slyšela ten příspěvek od té dámy, jak jste četli, jak tráví dovolenou, že má spinkací dodávku. To se mi hrozně líbí, to slovo spinkací. Já mám taky spinkací dodávku, prostě starý auto, dodávka, ze který vyndáváme vždycky v létě sedačky a máme tam udělanou takovou vestavbu a provozujeme úplně to též. Tuzemsko moc ne, tuzemsko já si užívám vlastně v rámci profese, protože celý rok, celou sezónu jezdíme po divadelních zájezdech, takže já mám republiku prokřižovanou úplně všema směrama. Samozřejmě s vnoučkama podnikáme takový jako kratší jednodenní výlety, ale když mám možnost v létě a mít víc času, tak vždycky vyrážíme poznávat Evropu. Jedeme trošku dál.
2: Vanda Himnerová, a ještě jedna otázka na závěr, a teď nevím, jestli takhle 4. června je na místě, za normálních okolností bychom se ptali na nějaký tip, na nějakou pozvánku, ale možná jsou před vámi už divadelní prázdniny, a nebo ne, můžeme vás někde vidět, než vyrazíte se spinkací dodávkou?
3: Ano, sezóna se spinkací dodávkou budu vyrážet až v srpnu, aha, protože v červenci tady právě u nás na ranči pořádáme. Tím, že už koníci nemají sportovní kariéru, takže už jsou to spíš jenom takový jako mazlíci a koníci na procházky, tak ten prostor využívám k pořádání různých akcí, takže tady děláme jogový víkendy, mám tady dva herecký workshopy, teď zrovna příští týden se strašně těším, máme tady workshop pečení chleba a tak, takže já vlastně si trošku přivábím ty lidi ještě sem k nám na ranč, který tady ubytuju, vlastně trávíme nějaký společný čas. Takže já to mám ještě červenec takový jako pracovní, ale vyrážíme potom v srpnu. A teď do konce sezóny, která končí v červnu, ještě mám, myslím, nějaký 2-3 představení v divadle Palas, kde hrajeme s Ondrou Vedchým komedii Prachy. V divadle La Fabrika jsem teď předevčírem hrála poslední představení Slávy dcery a Funerál, který jsme měli teď nedávno premiéru, který se nám, myslím, nechci se chválit, ale moc povedl, protože zpracování tématu pohřebnictví v komediální formě, že je hrozně důležitý.
1: Krásné věci máte za sebou a krásné vás čekají, možná jako inspirace podívat se tam za vámi na některou z těch akcí, o které jste mluvila. Herečka Vanda Hybnerová s námi na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Děkujeme za ten čas, který jsme s vámi mohli strávit. Ať se vám daří, hezké léto.
3: Vám taky krásné léto přeju.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: 9 hodin 33 minuty a dopolední vysílání se Dvěma na dvojce dnes s povídáním o tom, jestli letošní dovolenou plánujete trávit u nás doma, tak jako mnoho jiných lidí. Mluvili jsme o tom, že ten zájem o chaty a chalupy je opravdu enormní, anebo jestli se chystáte do ciziny a proč. A Jirka napsal stručně, nechci zanechávat příliš velkou uhlíkovou stopu a proto trávím dovolené v tuzemsku. Vím, že to nezachráním, ale aspoň mám čisté svědomí.
1: Tak děkujeme, že nám píšete, že jste s námi. Když se řekne dovolená, mnohé z nás napadnou komáři.
0: Ajajajaj.
1: Ano, v Česku i samozřejmě zahraničí.
0: Jestli dívka je tou pravou vezmí na lužnici. Mimo jiné kvůli komárům.
1: Ano. I v Itálii, kam my jezdíme velmi rádi a velmi často, tak po večerech jsou tam hejna komáru. No a vlastně se to tak hodí k tomu našemu dnešnímu povídání. Podíváme se tedy do Ameriky, protože Google žádá americkou vládu o povolení vypustit armádu. A teď pozor. Sterilizovaných samců komárů, aby se snížil počet hmyzu šířícího nemoci.
0: Teď první, co nás napadlo, je, proč něco takového žádá Google a sterilizovaní komáři. No, ono to má svůj důvod, když pomineme, proč zrovna Google. Chtějí tak zastavit škodlivý hmyz pomocí užitečného hmyzu, to je ten důvod.
1: Je to tak, protože komáři, abychom to pochopili v souvislostech, určitě každoročně zabíjí víc lidí než jakékoliv jiné stvoření na světě a to šíření právě těch zmíněných smrtelných nemocí, jako je třeba dengue, virus ze západu nilské horečky, zika nebo malárie.
0: A teď to podstatné. Samci komáru nekoušou, nepřenáší nemoci a jedním z hlavních přístupů, který se testuje, je chov samců komáru s přirozeně se vyskytující bakterií, která jim brání v rozmnožování divokými samicemi. Takže pokud ta divoká samice si vybere toho sterilizovaného komára, úplně neškodného, tak se jí prostě nepodaří mít potomky a to znamená, že ta populace komárů by se postupně snižovala.
1: No, tak to jsme zvědaví, jak to dopadne, jestli to povolení padne a jestli se to uskuteční tak, jaký je předpoklad. No, teď si s tou informací poraďte.
2: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
5: Rybičko zlatá, přej si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kekubazové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.
6: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
7: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: Je to tak, přišel ten správný čas splnit další vaše přání. Tentokrát to bylo vlastně poměrně jednoduché, jenom doufáme, že všechny informace, které jsme shromáždili k tomu přání a k dotazu obsaženému v tom přání, jsou správné a relevantní, ale myslíme si, že ano.
3: Jarmila Sklece nám napsala, vlastně jsme se usmívali nad tím hezkým přáním, dámy, doufáme tedy, že dostanete to, co požadujete. Jak to zní? Potřebujeme s mojí kamarádkou rozsoudit, píše Jarmila Sklece. Dohadovali jsme se včera o tom, jak se dali dohromady kamélie. Dokázali byste to někde dohledat?
2: Zkusili jsme to. A já musím přiznat, že mi došlo, že vlastně tak, jak celý život znám ten název duo kamélie, tak jsem neznal nebo nepamatoval jsem si, ať už jsem je slyšel, jména obou dam, které to duo tvoří.
3: Tak to já jsem si pamatovala, ano. Protože já, když jsem měla svoje první LP desky, tak jsem měla kamélie. Takže já jsem znala jako dítě.
2: Prazážitek, ale už je to delší dobu.
3: Jiří, ano, jdi trochu do sebe. Tak ta jména, pojďme na to. Hana Buštíková, Dana Vlková, duo pěvecké duo kamélie se dalo dohromady v roce 1980, no a jejich hudební spojení se zrodilo ze společného působení v dívčím vokálním triu, a to pozor, v kapele zpěváka Josefa Laufra.
2: No, obě se nejprve věnovali sborovému zpěvu, obdivovali také společně vícehlasé písně kapely Beatles, kdo by neobdivoval. No a poté, co Hana Buštíková odešla doprovázet Jiřího Korna právě od Josefa Laufra a Dana Vlková šla na mateřskou dovolenou, tak spolu zůstali v kontaktu. No a z toho se zrodili kamélie.
3: Je to tak, a jejich kariéru brzy nastartovala spolupráce s producentskou dvojicí Petr a Pavel Orm. Dáme i nějaké nejznámější hity.
2: První, co mě napadne, je jako Robinson.
3: Ano, zaspíváš kousek?
2: Ne.
3: Dobře. Cukrkáva limonáda, to si
2: myslím. Nespívám jako kamélie, natož v dvojhlase.
3: Hej, pane Šenku, v rytmu galaxie teče voda, teče, možná byste si vzpomněli i na nějaké další. Tak toliko dnešní splnění přání pro Jarmilu Sklecan. Ponožky posíláme, ponožky dvou na dvojce.
2: Takže důležité je, a to je ta odpověď, že jsme se dozvěděli, jak se holky zpěvačky dali dohromady, a že to bylo v roce 1980. To mi bylo 5 let, Šárko, to by je 6.
3: Že se začínáš 6.
2: Yeah. Musela být roztomilá.
3: Já jsem byla. A to mi zůstalo, vy?
2: Ano, přesně, vůbec se neměníš.

0: O dovolených si s vámi povídáme od 9. dopolední, jestli doma nebo venku, tedy v České republice, po případě v zahraničí. Další SMS-ka, tak dovolenou pravidelně trávíme pár kilometrů za hranicemi na Slovensku, na Javornicích, mají tam krásnou chaloupku v lesích a to je opravdu nezapomenutelná dovolená a připadáme si tam jako doma.
1: Podle vašich zpráv to vypadá, že i mezi vámi, tedy posluchači dvojky, převažují ti, kteří většinou budou trávit dovolenou doma. Právě na to jsme se dnes ptali, jestli doma nebo v zahraničí a případně proč, ale samozřejmě najdou se i tací, kteří vyrážejí za hranice a to pravidelně, protože další zpráva stručná od Jardy, tady je napsáno, stejně jako loni budeme poznávat krásy Švýcarska. Je to opravdu nádherná země a to mi připomíná, že je to jedna z těch zemí, kde jsem ještě nebyl.
0: Já taky ne, ale každý rok a tedy i letos, kromě toho moravského krasu, vyrazíme do Itálie, já se těším.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.

0: Blíží se 10. a po 10. hodině poradna. Na co zaměříme svůj ostrý zrak?
1: Mrkneme se na to, protože se podíváme na to, jak rozpoznat začátky očních vad. Taková bude naše dnešní poradna s paní doktorkou Lucí Frantlovou. Tak si to určitě nenechte ujít.
0: Samozřejmě, tak jako každý den, i dnes budete mít možnost se na cokoliv tématu zeptat, pokud budete mít pocit, že takový dotaz nezazněl, tak abychom na něj nezapomněli. My jste tady od toho i vy a prostor samozřejmě dostanete po 10. hodině v poradně, tak zůstaňte s námi.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijala pozvání novinářka Jana Peroutková. Umí si ještě pustit zprávy jen jako obyčejný divák? Jak se člověk vyrovnává s tlakem veřejného prostoru a médií? A co jí dnes dává naději, že novinařina má pořád smysl? Nejen na to se zeptám novinářky Jany Peroutkové a pokud v Radiokafe Vinohradská 12 chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na dvojce. Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Šéfka úřadu vlády nesouhlasí s výtkami zaměstnanců, jsou podle ní neopodstatněné. Letos už na českých silnicích zemřelo 24 motorkářů, meziročně o 14 víc. Počasí bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců a odborářů. Podle ní jsou neopodstatněné. Barta to řekla po společném jednání. Odbory a zaměstnanci úřadu protestují proti převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a k odchodu zkušených pracovníků. Vyhlásili kvůli tomu stávkovou pohotovost a zvažují stávku. Podle vedení úřadu je rozhodnutí o převodu politické a nevratné. Letos na českých silnicích zemřelo 24 motorkářů, to je o 14 víc než za stejné období loni. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc nehod zatím policisté zaznamenali v květnu. Podle vedoucího organizace BESIP Tomáše Neřolda to může být z části i tím, že vzrostl celkový počet motorkářů.
3: Duben byl zase rekordní z pohledu toho, kolik lidí si koupilo novou motorku a začalo na ní jezdit. No a samozřejmě bohužel pořád jsou to i ty chyby řidičů, to, že motocyklisté si dostatečně neuvědomují, že se musí na té silnici chránit a že musí volit přiměřenou rychlost. A na druhé straně řidiči aut se ještě úplně nenaučili vnímat, že naše silnice jsou plné motorkářů.
2: Průměrná mzda v Česku vzrostla v prvním čtvrtletí na 50 282 korun. Minulý rok ve stejném období to bylo skoro o 3800 korun míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Nejmenší meziroční nárůst byl v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak nejvíc mzdy vzrostly v odvětvích nemovitostí, administrativní a podpůrné činnosti a ve stavebnictví. Německo bude pokračovat s kontrolami na hranicích se svými sousedy, a to i přes doporučení Evropské komise je zrušit. Uvedla to mluvčí německého ministerstva vnitra. Německo tvrdí, že kontroly na vnější hranici schengenského prostoru nefungují dostatečně. Země zavedla kontrolu hranic kvůli nelegální migraci nejprve s Rakouskem v roce 2015. Česko, Polsko a Švýcarsko následovali před 3 lety. Plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Českému rozhlasu to řekl ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda. Vyjet by tramvaj mohla už zhruba příští rok. Podle Liberdy bude fungovat za dohledu personálu.
4: Zodpovědný za bezpečnost provozuje řidič, nicméně ta tramvaj ze zastávky do zastávky jede autonomně s tím, že zastaví na správném místě ve správném čase. Součástí je také chytrá nebo bezpečná zastávka, je to jakési upozornění, že tramvaj přijíždí a oni stojí příliš blízko, nebo tramvaj bude odjíždět a mají si na to ti lidé dát pozor.
2: Drážní úřad teď taky začíná připravovat změnu legislativy, aby v budoucnu mohla drážní vozidla jezdit i bez strojvedoucího nebo řidiče.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno. Od západu se postupně zatáhne, místy se přidají přeháňky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku později. Teploty 23 až 28 stupňů. Na západě Čech kolem 21, na horách do 15 stupňů.
0: Doprava.
2: Na D1 přetrvává velmi silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kvůli svátkům v Německu jede velké množství kamionů. Fronta nákladních aut začíná už na Vysočině u Měřína. Na kilometru 136 nákladní auta se zdrží několik hodin. Pro osobní auta je zdržení asi 25 minut v okolí Kývalky mezi kilometry 182 a 186. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Čárka Volemanová a Jirka Hloubek.
6: A to byla Naďa Procházková. Děkujeme pěkně za další zprávy. Počkáme si
7: Naďa
6: zase
7: v brýlí.
6: Za hodinku. Ano.
7: My v brýlí. Ano. Uvidíme, jestli náš dnešní host bude taky obrýlen.
6: Je to věkem.
7: Je to věkem.
6: Jistě nám to potvrdí
7: je
6: paní doktorka.
7: Je to těma rokama.
6: Jak rozpoznat začátky očních vad? Velmi důležité téma, včasnost, zcela jistě také zazní v naší dnešní poradně. A naším hostem už za chvíli bude paní doktorka Lucie Frantlová.
7: Budeme mluvit samozřejmě o očních vadách nejrůznějšího druhu, o tom, jak je rozpoznat, jak naznačila Šárka, ale i o dalších tématech, které s tím souvisejí, možná i s vašimi dotazy, protože i na ně bude prostor. Hezké dopoledne.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Jak rozpoznat začátky očních vad? Téma naší dnešní poradny. Já s námi už ve studiu vedoucí lékařka ambulantního provozu očního centra Praha a sítě Mediport, paní doktorka Lucie Frantlová. Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce.
3: Dobrý den, děkuji.
2: Rádi vás vidíme, paní doktorko.
4: Ostře.
3: To je dobře.
4: A to proto, že oba máme brýle, vy tedy ne.
3: Já jsem po operaci.
4: Vy jste po operaci, tak k tomu se možná dostaneme, jaké možnosti dnes jsou operativní, ale povězme si na úvod, jestli přibývá lidí, kteří brýle nebo jiné korekce očí potřebují, jestli přibývá očních vad?
3: Obecně si myslím, že jednak přibývá očních vad, ale dále určitě je lepší a vyspělejší diagnostika, kterou používáme. A to se nebavíme jenom o refrakčních vadách, o brýlích, ale obecně o těch všech možných očních onemocněních.
2: Mm-hmm. Když zmíníte oční onemocnění nebo oční vady, co tam určitě patří, co si pod tím představit?
3: To je široké spektrum chorob, takové to nejběžnější jsou ty refrakční vady, to znamená vady, které korigujeme brýlemi na dálku, na blízko, potom samozřejmě to mohou být nějaká onemocnění čočky, nejčastěji šedý zákal, velmi častý, dále zelený zákal, sítnicová onemocnění velmi častá v pozdějším věku. To jsou asi takové ty nejčastější diagnózy.
4: V dobách, kdy jsem si myslel, že vidím jako jestřáb, tak mi jedna vaše kolegyně říkala, kolik vám je? Já jsem říkal, no 2,40 a říkala, to jste náš. Chce to jenom lépe vyšetřit. A v zásadě asi měla pravdu. Je to tak, že to vlastně čeká každého z nás, pokud bychom v určitém věku to vyšetření podstoupili, a nebo někdo opravdu může vidět skvěle ostře bez jakéhokoliv problému až do vysokého věku?
3: To je vždycky nejtěžší část, když přijde někdo po 40. roce života, musíme mu tedy sdělit, že skutečně je to vázáno na věk, to zhoršení vidění.
4: Já jsem měl radost.
3: To je výjimka. Zhoršení vidění do blízka se týká každého po 40. u někoho to začne po 40. 45. roku života, ale ta akomodace, to znamená to ostření na blízko, prostě slábne u každého. U někoho dřív, u někoho později, u někoho rychleji, pomaleji, také podle toho, jakou má vadu na dálku, podle toho, jak pracuje, řekněme, s počítačem na blízko a tak dále, ale to zhoršení toho blízkého vidění se týká každého.
2: Paní doktorko, vy jste zmínila tu hranici 40 let. Znamená to, že ve 40 letech bychom měli jít na nějaké screeningové vyšetření? Co si vlastně způsobíme tím, když nepřijdeme včas v souvislosti s nějakými očními problémy? Nebo co si způsobit můžeme?
3: Pokud se bavíme o těch refrakčních vadách, to znamená o onemocněních korigovatelných brýlemi, tak si způsobíme maximálně to, že nám prostě bude nás bolet hlava, nebude nám dobře, můžeme si spíš do tohoto směru obtíže. Jo? Když budu koukat na počítač, bude mě prostě z toho motat se hlava, nevydržím to tak dlouho. Pokud bychom nediagnostikovali nějaká závažnější onemocnění, jak jsem zmiňovala, zákaly, sítnice a tak dále, tam samozřejmě to hrozí vážným poškozením toho zraku, pokud nedojde ke včasné diagnóze.
4: Zajímalo by mě, paní doktorko, jestli je pravda to, co jsem slyšel vlastně mnohokrát, dá se říct, když lidé oddalují návštěvu očního lékaře a říkají, ano, já bych možná brýle potřeboval, ale když tam půjdu, tak mě to oko zleniví, kdežto když tam nejdu, tak to oko trénuju jako sval a ono bude odcházet pomaleji, prostě to s tím zrakem nebude tak špatné. Je to pravda?
3: Ale my na to ty pacienty upozorňujeme, to se týká právě té korekce na to blízko. Když někdo začne potřebovat, zhoršuje se mu vidění do blízka a začne potřebovat brýle na čtení, tak sami říkáme, co zvládnete bez brýlí, čtěte bez brýlí, začněte nějakou slabší korekcí na to blízko, když už to nejde, když jste večer unavený, když čtete nějaký drobný text, ale co jde, čtěte bez. Protože na to blízko skutečně platí, že jakmile začnu nosit tu korekci na blízko, tak už se jí těžko zbavuji.
2: Děkujeme, to byla první část naší dnešní poradny. My si povídáme o očích, očních vadách, očních onemocněních. Pokračovat budeme ve druhé části s prostorem pro vaši otázku. Už vidíme, že nám otázky píšete, tak já jenom v rychlosti připomenu kontakty k nám do studia. 702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, můžete i zavolat na číslo 22 155 25 25.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Oční vady jsou tématem dnešní poradny a naším hostem je paní doktorka Lucie Frantlová, vedoucí lékařka ambulantního provozu očního centra Praha a sítě Mediport.
2: Paní doktorko, poprosíme našeho posluchače po telefonních linkách ještě o chviličku strpení, protože přišel mezi písničkami dotaz, který možná navazuje částečně i na to, co jste pověděla v první části poradny, kdy jste zmínila jako jedno z těch onemocnění sítnice. A ten dotaz od naší posluchačky zní, v jaké fázi je zapojení kmenových buněk při léčbě suché formy VPMDO, což tedy, já doufám, že se nepletuje, věkem podmíněná makulární degenerace. Jak vypadá současná léčba téhle nemoci?
3: Bohužel naše možnosti jsou stále velmi omezené a obzvlášť u této takzvané suché formy pacientům doporučujeme maximálně nějaké vitaminové doplňky, nějaká režimová opatření, ale léčit ji neumíme. A samozřejmě na všech kongresech neustále je diskutováno přesně zapojení kmenových buněk, to jsou různé studie, které neustále probíhají, ale zatím v běžné praxi nic není.
1: V případě některých dotazů možná budete muset vysvětlit, o čem se vlastně bavíme, nebo alespoň mě, Šárka, jako autorka pořadu Moci bez nemoci, bude informovanější, ale naše posluchačka se ptá, jak prosím léčit keratokonus? Děkuji za odpověď.
3: Keratokonus je onemocnění rohovky, především mladších pacientů, typicky jsou to mladí muži okolo 20. roku. Léčit. My ho vyléčit kompletně úplně neumíme, my umíme zastavit, důležitá je včasná diagnóza toho onemocnění, pak máme metodu, takzvaný crosslinking, kterým umíme zastavit progresy, nějaké zhoršování, protože to je zásadní, abychom zachovali co nejlepší vidění toho pacienta. Pokud to onemocnění progreduje, horší se, tak tím úplně finálním řešením je potom transplantace části vrstvy té rohovky.
2: Mm-hmm. Děkujeme. Další dotaz od někoho z našich posluchačů po telefonních linkách. Dobrý den, vítejte u nás a prosím, můžete se ptát.
4: Dobrý den. Tady posluchačka Pavlína. Já bych se ráda zeptala. Věk 55, už jsem špatně viděla nablízko a dělám jemnou restaurátorskou práci. Tak jsem podstoupila korekci zraku v refrakčním centru, vložili mi nějaké čočky a to se teda po operaci bylo úplně perfektní, prostě nablízko vidím úplně spokojenost, ale naopak nečekaně se mě zhoršilo vidění na dálku. Od 10 metrů dál už třeba špatně poznávám jako lidi, jestli to je ten nebo ten a natož třeba dál do dálky do přírodě nerozlišuju, jo, a tak dále, tak jestli je to buď normální, ale už je to delší dobu po operaci, víc jak rok. Tak to je o dotaz.
2: Ano, děkujeme za něj, paní doktorko.
3: Tam vždycky záleží od typu té implantované nitrooční čočky, která se do toho oka dává. A tu my cílíme tak, aby ten pacient byl spokojen s tím viděním po operaci. To znamená, já takhle nedokážu říct, jaký typ tam paní dostala, ale obecně se vždycky snažíme, aby ten pacient to, co je pro něj priorita, to znamená v tomhle případě práce na blízko, tak aby ta čočka byla korigovaná tak, aby viděl perfektně na to, co potřebuje. Samozřejmě nevím, jaká tam je ta čočka, jestli je cílená, jestli je třeba multifokální, to znamená, máte vidění na dálku nebo ne. Nedokážu takhle úplně přesně říct, ale vždycky se snažíme to udělat tak, aby ta čočka odpovídala tomu, co ten pacient dělá. V tom případě by to bylo blízko, takže za mě je to. Nevím, jestli 10 metrů plus není přehnané očekávání. Ty nitrooční čočky prostě nedokážou nahradit kompletně zdravou lidskou čočku. Bohužel zatím.
1: To byla řeč o operaci. I vy jste zmínila, že ty brýle nemáte, protože jste absolvovala operaci. Tak se pojďme dostat k tomu, co ty operace nahradit dokážou naopak. A pro koho jsou vhodné?
3: Tyto operace jsou vhodné ke korekci právě refrakčních vad, to znamená krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus. V mém případě u mladších pacientů se to koriguje pouze laserovým zákrokem, kdy se laserem opracuje rohovka tak, abychom odstranili tu dioptrickou vadu. Pokud je ten pacient už ve věku právě 45+, dá se ta vada korigovat výměnou nitrooční čočky, což je to samé, jako když se odoperovává šedý zákal, taky se vymění nitrooční čočka, ale dá se v rámci té operace i korigovat ta vada na dálku, na blízko, na všechno podle přání pacienta.
2: Když hovoříte, paní doktorko, o přáních pacienta, je to jedno, jestli se rozhodne, dejme tomu třeba pro ten laserový zákrok nebo výměnu čočky, anebo si prostě vezme brýle? Může to mít stejný efekt?
3: No vždycky s těma brýlema nebo s kontaktníma čočkama ten člověk vidí líp. Jo, jak jsem říkala, to se týká hlavně té výměny té čočky. Ta umělá čočka nás zbaví té dioptrické vady, ale nikdy nebude to vidění úplně stejné, jako když ta čočka byla zdravá, normálně ta původní.
1: Ta přirozená.
3: Trošku snižují třeba kontrastní citlivost. Jo, je tam třeba horší vidění za šera. To znamená, u těch čoček je to trošku něco za něco. U toho laseru, tam protože vlastně jenom opracováváme rohovku a to oko jako takové čočka zůstává, tak tam to vidění může být i lepší než před tou operací. Mm-hmm.
1: Říká náš host, paní doktorka Lucie Frantlová, která zůstává u nás v poradně i pro její třetí část a ta tady bude za chvíli.
2: Pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
5: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Dnešní poradně si povídáme o očích, o očních onemocněních a vadách a s námi ve studiu zůstává vedoucí lékařka ambulantního provozu očního centra Praha a sítě Mediport, paní doktorka Lucie Frantlová.
2: A další dotaz opět po telefonu, vítáme vás a máte slovo.
3: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, mám odoperovaný zelený zákal, všechno v pořádku, šedý taky, ale teď se mi asi rok stává, že se mi zamží obě oči a já musím prostě něčím si to stáhnout z těch očí a tvoří se mi takové nitky, které jsou nažloutlé a mám to už rok a pořád se teda hrabu s odpočtením, že to tak říkám v těch očích a lékařka mi řekla, že se nedá zjistit, od čeho to je. Chtěla bych znát názor paní doktorky.
1: Mm-hmm. Děkujeme za otázku, paní doktorko, jaká bude rada odpověď?
4: Toto někdy může být spojeno se špatnou kvalitou slzného filmu, se špatnou kvalitou toho povrchu, který pokrývá oko, a to přesně může způsobovat i nějaké nadměrné slzení, mlhavé vidění, které po promrkání nebo po vykapání se vylepší a může to dělat i takové, jak paní popisuje nitky, to také je spojeno i s tím onemocněním toho slzného filmu. Určitě rada je pořídit si takzvané umělé slzy, to jsou volně prodejné preparáty, kapat, tam jde bez omezení, kolikrát denně pacient potřebuje, takže v případě paní, pokud ty potíže jsou takhle, tak určitě čím víc, tím líp. To je taková, bez vyšetření, asi taková základní vada, kterou můžu říct.
2: Díky za odpověď. Před dalším telefonickým dotazem stručně dotaz od Marie. Prosím, lze operativně řešit strabismus u dětí?
4: Ano. Jako některé formy strabismu, to znamená šilhání, určitě lze.
1: Mhm. Děkujeme. Další dotaz opět po telefonních linkách. Hezký den přejeme i vám.
5: Dobrý den, tady je Janáka z Humpolecka. Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jste tam?
1: Ano, posloucháme.
5: Posloucháte? Léčím se s obouma očima, teda diabetiksem. Byla jsem před rokem na sítnici, mi takový povlak stahovali a teď jsem chodila na biologičku, ale vůbec mi to nepomohlo. Co by se s tím nechalo ještě dělat? Pravé oko, to je?
1: Děkujeme za otázku. Odpověď paní doktorky?
4: U té diabetické retinopatie, to znamená onemocnění sítnice způsobené cukrovkou, jsou ty možnosti v podstatě to, co paní vyjmenovala. To znamená operace, chirurgie, biologická léčba, to jsou injekce, které se dávají do oka. Dá se ta sítnice ještě ošetřovat laserem a dá se do toho oka mimo té biologické léčby dávat i kortikoid, nebo takový kortikoidový implantát, který se postupně v tom oku rozpouští. Někdy u těch pokročilých diabetických nálezů to pomáhá. Nedokážu asi specifikovat, musela bych vidět ten nález konkrétně, ale to jsou obecně možnosti.
2: Co dobrého můžeme udělat pro naše oči? Obecné doporučení na závěr?
4: Neopomínat prevenci. Myslet na to, když dlouho pracujeme s počítačem, sedíme v klimatizovaných místnostech, dávat si pauzu, občas kápnout nějaké umělé slzy. Pokud mám nějakou rodinnou zátěž, rodinnou anamnézu očního onemocnění, určitě pravidelně chodit na vyšetření. Zdravý životní styl, nekouřit, nosit kvalitní sluneční brýle.
2: A na to jsem se chtěl zeptat, protože začíná léto, svítí hodně slunce. Je to opravdu problém, když někdo sluneční brýle nenosí, prostě to nemá rád, není mu příjemné koukat se na svět přes sluneční brýle?
4: Určitě, protože právě pro sítnici mohou být ty sluneční paprsky škodlivé, takže je důležité to oko chránit, především kvůli tomu.
1: Děkujeme, čas naší dnešní poradny právě vypršel. Naším hostem byla paní doktorka Lucie Frantlová. Děkujeme za všechny informace, za to povídání. Hodně zdraví, paní doktorko.
4: Děkuju.

0: Další pozvání bude směřovat ke kávě o čtvrté. Váza představuje jednu z nejstarších a nejdéle existujících předmětných forem lidské kultury. Co nám i taková obyčejná váza dokáže říct o lidech, historii území, kde byla vytvořena, kde se běžně používala a kde zdobila lidská obydlí, kdy se objevily nezdobené, jednoduché vázy, které dávají vyniknout krásným květinám. O tom všem dnes odpoledne. Hostem kávy o čtvrté bude Jana Černovská, pověřená vedením správy sbírek a správkyně sbírky historického skla Umělecko-průmyslového muzea v Praze, kurátorka výstavy Váza. Moderovat dnes odpoledne kávu o čtvrté bude Patricie Strouhalová.
1: Jestliže nás posloucháte pravidelně, dobře víte, co se bude dít takhle pár minut po půl jedenácté. A to už za chvíli Aleš Cibulka a jeho dnešní procházka po Červeném Koberci.
2: Meteor na dvojce. Poznáte záludné zvuky přírody? Co je to čas? A lze přežít v žaludku?
3: Meteor.
4: V sobotu po 8 hodině raní
3: na dvojce.
5: Socher slaví 100 let.
6: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
4: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Aleš Cibulka i dnes s námi ve studiu, hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všichni.
2: Půjdeme do kina.
3: Ano.
4: Půjdeme do kina, ty nám dáš tipy na čtvrteční premiéry, protože je čtvrtek a také nám řekneš, jestli pak je tam nějaký film, který tebe osobně zaujal natolik, že bys vyrazil.
3: Proberu to od začátku. Emust, Losí Odisea. To je dokument, už název je vlastně hříčka s anglickým slovem mus, tedy los. Režisérka a etnoložka Hana Nováková se vydává za losem, jako za jedním z největších savců severní polokoule. Takže pokud jste milovníci losů, mám tím na mysli tedy těch zvířat, ne sázení, zajděte na Losí Odiseu. Filmen, to je česká hraná novinka týdne, mladý režisér se pustí do svého prvního velkého filmu a inspiraci najde v příběhu z válečné minulosti. Zdeněk Kovář režíroval a hrají Ladislav Ondřej, Marian Roden, Igor Bareš, Honza Přeučil, Jaromír Nosek nebo Jitka Sedláčková. Mambo Jumbo, to je film, který by se vám mohl líbit, dánský, animovaný, rodinný, dobrodružný. Malý hrošík Mambo Jumbo se jednoho dne kouzlem promění v obra a se třemi kamarády se vydá hledat Babu Jagu.
4: Jako v obra člověka nebo obra hrocha?
3: To já nevím. Obra asi, tak asi ještě ve velkýho hrocha. No a vydá se hledat čarodějnici Babu Jagu, protože ona by ho mohla vrátit do původní velikosti. Mm-hmm. To jsou konečně starosti, které zajímají.
2: Je to pravda, ale můžu se zeptat, proč si myslíš, že nám dvěma by se líbil film Mambo Jumbo? Jumbo?
3: Protože se vám tak zaleskly oči a úplně jste čekali, jak to bude pokračovat a vidím to, že hrošík, který se změnil v obříka, vás zaujal, dánský animovaný film. Přísahám, že za to nemůžu. Britské drama vychází ze skutečného příběhu muže, kterému v dospívání změnil život Tourettův syndrom a film sleduje, jak se z bezstarostného kluka stává outsider, odmítaný okolím. Vystupuje tam matka bývalého spolužáka, která znovu pomůže tomu chlapci najít oporu, humor a odvahu žít z vlastní jinakostí. Přísahám, že za to nemůžu. Britské drama. Potom Romeria. To je něco pro diváky, kteří mají rádi festivalové filmy. 18-letá Marina se s matčiným deníkem vydává na galicijské pobřeží za rodinou, kterou vlastně nikdy nepoznala. A z útržků vzpomínek postupně skládá obraz svých rodičů, jejich lásky, tajemství, prostě objevuje, jaká ta rodina byla. Film, který měl ohromný úspěch na festivalu v Cannes. No a potom po 26 letech, teď je to móda, že se vracejí filmy na plátno, Scary Movie se vrací po 26 letech a Vládci vesmíru opět v kinech. Znovu se tam vracejí. Takže tohle jsou ty novinky. Já už jsem si vybral.
2: A to?
3: Já budu sekat zahradu. Ne, to není nic proti těm snímkům,
4: vidíš,
3: samozřejmě.
4: Já jsem si myslel, že nebudeš sekat zahradu. Ano? Myslel jsem si, že půjdeš do divadla.
3: Do divadla ano, ale až v pondělí. Až v pondělí to už budu mít
4: to už
3: posekáno,
4: posekáno.
3: To už bude posekáno.
4: Nesekáš v neděli, doufám.
3: Hlavně v neděli. Hlavně v neděli.
4: Oblíbený soused.
2: Přesně tak, musím mít radost všichni.
3: Ne, já vždycky čekám, až se ozve z vesnice první cirkulárka, někdy třeba až v 9:30. Já říkám, už můžu, už nebudu ta první mrcha. Ale zpátky do divadla. Ano, před námi je další natáčení dalšího Toboganu z Ypsilonky. Pokud jste tam byli, tak víte, že je to něco úplně jiného. Ta ypsilonská poetika mě pohltila. Je to prostě kouzelné. Dorazí velká ypsilonská parta, Petr Vršek, Jiřina Vacková, Bára Skočdopolová, Honza Bradáč, Krištof Mende, Veronika Soumarová, Honza Jiráň, Martin Bohadlo. A to proto, to je tedy ta parta, která se postará o písně, že bude slavit Arnošt Goldflam své 80. Dorazí i Pavel Nový, Olda Navrátil, Jarka Krečmerová, takže pokud

0: Chcete být u toho v pondělí 8.6. od 19.30, tedy i pro vás, kdo nemůžete běžně do Toboganu dopoledne. Vstupenky normálně na dvojka.rozhlas.cz. V pondělí slavíme 80. Arnošta Goldflama.
1: Aleši, tak my děkujeme za to pozvání, ale teď tedy je na řadě písnička, jejíž uvedení si zcela jistě velmi užiješ.
0: Velmi užiju, protože to bude novinková Petra Janů. Představte si, Petra Janů vydala své nové album Světla reflektorů a my, její milovníci a milovníci té hudební rockové éry z konce 70. a začátku 80. let, jsme zajásali, protože tenkrát pro ní psal písně výhradně Ota Petřina. Proto dnes ta píseň, protože Ota Petřina se narodil 4. června 1949, odešel v roce 2015 a tenhle geniální kytarista a skladatel pro ní napsal vlastně 4 alba dneska už zapomenutých písní. Petra je reinkarnovala se svou novou kapelou, hodila je do nového kabátu a ukázalo se, jak byl ten Ota Petřina nadčasový a jak geniální věci tenhle ten chlápek psal. Takže dneska ráno a jedna z novinek z toho alba Světla reflektoru jako vzpomínka na Otu Petřinu.
2: My můžeme připomenout, že minulý týden byla Petra Janů hostem Blízkých setkání. Určitě najdete v našem audioarchivu. Aleši, díky, měj se krásně a teď Petra Janů. A
0: zítra přijdu zas.
2: Tak jo.

0: Ráno už je pryč, teď je 10 hodin a 48 minut a čas proto pozvat vás k podvečernímu poslechu dvojky. Je čtvrtek, v programu nebudou chybět Moci bez nemoci.
1: A přijměte moje pozvání po 18. hodině. My dnes nabídneme příběh Jana, který přechodil masivní infarkt myokardu a posléze mu bylo diagnostikováno zúžení a ucpání cév. Mým dnešním tématem bude epigenetika, to znamená, jakým způsobem má dlouhodobý stres vliv na kardiovaskulární onemocnění a co s tím můžeme dělat. Další novinkový přístup dnes po 18. hodině v podobě Moci bez nemoci.

0: Před chvílí jste slyšeli pozvánku k podvečernímu poslechu dvojky, ale protože pro vás vysíláme neustále 24 hodin denně, tak můžeme nabídnout něco i za pár minut po 11. hodině.
1: Je to tak, a protože je dneska čtvrtek, blízká setkání z Radio Café na Vinohradské 12, už je tam nachystána naše kolegyně Tereza Kostková a jejím hostem po 11. novinářka a moderátorka Jana Peroutková.
0: Zůstaňte tedy s dvojkou, neuděláte chybu, bude co poslouchat, jistě nás čeká další zajímavý rozhovor i s živě s publikem právě z Radio Café. No a od nás dvou je to pro dnešek vše, ale naslyšenou se budeme těšit opět zítra, tedy při pátku.
1: Je to tak, úderem 9. vás od mikrofonu Českého rozhlasu dvojka pozdraví dva na dvojce Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Mějte se hezky.

0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Materiálová chemička Markéta Ilčíková zkoumá nové polymery. Přímo ve zlínské laboratoři nám ukázala, jak vznikají materiály pro použití v medicíně. Také jsme probrali, jak se dělá věda v Kataru a prozradila, že místo na doktorát si vybírala i podle tance.
0: Žárovky.
2: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Poslanci právě teď začínají hlasovat o nominacích na státní vyznamenání. Začíná veletrh vědy. Návštěvníci si můžou prohlédnout jaderný reaktor i přečíst DNA rostlin. Počasí bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28 stupňů. Zprávy Anaďa Procházková. Dobré dopoledne. Poslanci začínají hlasovat o nominacích na státní vyznamenání. Na seznamu je zhruba 150 jmen. Konečné rozhodnutí, komu vyznamenání propůjčí nebo udělí, je na prezidentovi Petru Pavlovi. Kdo na seznamu je, řekla Olga Richterová z Pirátské strany.
4: Když dám příklad z nominací, které se tady budou diskutovat, tak já jsem třeba navrhla dvě ženy, zakladatelky platformy pro rodiče Mamdů. Prošel třeba Miloš Zeman, kterého my samozřejmě nepodpoříme, tak jsem zvědavá, jaká bude diskuze.
3: Státní vyznamenání uděluje nebo propůjčuje prezident zpravidla na státní svátek 28. října. Policie stíhá 12 lidí a dvě firmy za kuplířství. Případ se týká provozování nočních klubů a privátů v Brně. Ženy obviněným odevzdávaly různě velkou část výdělků, oficiálně jako platbu za nájem. Informuje o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další případ se týká bytů s prostitutkami na různých místech v Česku. Obvinění měly ženy přivážet z Asie. Na internetu pak inzerovali jejich sexuální služby, včetně nahých fotografií, i od nich vybírali část výdělků. Izraelské útoky na město Gaza zabily nejméně 8 lidí, dalších minimálně 15 zranili. Informuje o tom agentura AFP. I přes uzavřené příměří útočí Izrael v pásmu Gazy prakticky každý den. Premiér Benjamin Netanyahu navíc minulý týden nařídil armádě v rozporu s dohodou rozšířit území pod přímou izraelskou kontrolou. Ta má teď pokrývat asi 70% pásma Gazy. Přes 100 expozic a desítky přednášek nabídne ode dneška do soboty veletrh vědy na pražském výstavišti v Letňanech. Návštěvníci si tak budou moct vyzkoušet nejrůznější pokusy nebo se zúčastnit workshopu a diskuzí. Největší populární vědecká akce v Česku má podle organizátorů ukázat i složité výzkumy jednoduchou formou.
5: Veletrh vědy pořádá letos po 10. Akademie věd, která představí novinky ze současného výzkumu, říká za organizátory akce Marek Todorov.
6: Mezi expozicemi Akademie věd se mohou návštěvníci zapojit do světa vědy, například u stánku Botanického ústavu, který přiblíží, jak vědci a vědkyně čtou informace ukryté v rostlinách. A Ústav pro jazyk český připomene 80 let své existence prostřednictvím expozice věnované slovům a jejich významu.
5: Kromě Akademie věd se na veletrhu představí taky vysoké školy, firmy nebo vědecká centra. Vstup je zdarma, vybrané přednášky je ale nutné předem rezervovat na webu veletrhvědy.cz. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Na mítinku Diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Představí se taky tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Hlavní program začne v 21 hodin.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přeháníky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku to vše až později. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech kolem 21, na horách do 15 stupňů.
0: Doprava.
3: Na D1 stále výrazně vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Jede velké množství kamionů a kolona nákladních aut začíná už na Vysočině u Měřína na kilometru 130. Nesouvisle se jede až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Pro nákladní auta je zdržení několik hodin, pro osobní auta směr Brno je to asi na 20 minut. Na dálnici D1 je fronta i z Ostravy do Olomouce a do Brna u sjezdu na Odry na kilometru 318 pracují silničáři. Zdržení na 3 kilometrech je asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už blízká setkání. A Tereza Kostková.
7: Děkuji za předání slova a jenom tedy rovnou dodávám, že když je čtvrtek, tak samozřejmě z Radiokafe Vinohradská 12, kde vítám naše živé diváky, opravdu živé a vás všechny na vlnách dvojky. Já jsem si tak představovala, jak ten úvod s Janou Peroutkovou, protože to novinářka, moderátorka takových zásadních věcí v České televizi, jak začnu nesmírně seriózně, prostě v těch debatách a ovšem. No a potom vešla ta Jana, pokud si nás potom naladíte, pustíte zpětně na YouTube, tak uvidíte, proč to říkám. Přišla tak nádherná žena, kterou je tak nádherně oblečená, jakože právě slezla z mola, že začnu velice hluboce povrchně, jak já říkám. Ty jsi nikdy ani nechtěla být modelkou? Neskoušela jsi to?
8: Nikdy jsem nechtěla být modelkou. Já jsem byla v soutěži Miss Hasička, protože jsem dělala hasičský sport, tak to bylo jediné moje koketování s krásou, s módou a zkrátka s touhle oblastí, ale tím bych to uzavřela. Ne, ale módu mám ráda, to máš pravdu.
7: No, ty si to tím klidně uzavírej, ale mě možná, co taková Miss Hasička všechno musí umět, zajímat bude. To možná promenáda v plavkách úplně nebude, když ta už se možná i úplně zrušila, ale i k postavení žen v politických debatách se dostaneme i k takto vážnějším věcem s Janou Peroutkovou za chviličku na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Mým dnešním hostem je novinářka, televizní moderátorka Jana Peroutková, známá z publicistických, zpravodajských pořadů České televize, interview ČT24, Události, komentáře, Události, podcast Kafky. Nejnověji střídavě s kolegou Martinem Řezničkem moderuje Nedělní debatu. Je toho spousta, v čem je pevná, dobrá a odbornice, a mě to zajímá, protože ten svět je mně vzdálenější a fascinuje mě, že v něm tak dobře, fakt tak dobře může excelovat žena. Já tě tady, Janí, vítám, přeji ti krásné dopoledne.
3: Dobré dopoledne, ahoj.
2: Dostaneme se k tomu, ale pojďme ještě dopovídat téma, které jsme tu tak z lehínka začali. Ono, já myslím, že i ty to znáš, že k těm vážnějším věcem se stejně musí malinko připlout po některých jiných vlnách. A byť už jsme spolu setkání měli a o hasiči jsme mluvili, je to dávno, je to mnoho let, ne každý to slyšel. Tak co taková mis hasička musí umět? Pojď zavzpomínej, ono nás to, myslím, bude bavit na úvod.
3: No, já se obávám, že vůbec nic, protože to tak nějak přišlo. Já jsem dělala atletiku na gymnáziu hodně, ale pak jsem zjistila...
2: Štafetový výběh, nebo co? Čtyřstovku
3: jsem běhala.
2: Čtyřstovku si běhala, ano, ano.
3: Ale medaily z mistrovství republiky mám právě ve štafetě 4x400. To máš pravdu. No jenže pak jsem zjistila, že asi se vydám směr studium než běh. Zjistila jsem, že tu olympiádu prostě nevyhraju, že tudy to nepůjde. A během víkendů, který se najednou vyprázdnily a neměla jsem co dělat, tak přemýšlela jsem, jak je vyplním, a protože jsem se vracela hodně k rodičům do Čechtic, a fotbal a hasičský sport, to jsou takové dvě věci, které často spojují tu vesnici, tak jsem se najednou objevila na hřišti, u té kádě s proudnicemi, a najednou jsem začala dělat hasičský sport s kamarádkama, bývalýma spolužačkama. A jednou tam kdo si přišel a říká: hele holky, já jsem viděl nějakou soutěž, já vás tam přihlásím do mis hasičky. Jenže my jsme si mysleli, že to bude Hoří má panenko, že to bude prostě jenom legrace. A ono to tak vůbec nebylo. Tu soutěž organizovali lidi, kteří vlastně pracují na takový tý opravdový mis, takže na nás byli dost přísní, i zvyšovali hlas, když se jim nelíbilo, jak chodíme na podpatkách, a bohužel tam byla i promenáda v plavkách.
2: Takže byla, došlo na ní.
3: Došlo na ní, to byl moment, kdy jsem si řekla, že se odhlašuju, a najednou se ke mně začaly schromažďovat holky a říkali: hele, já asi taky končím, protože já jsem tady jako za ten hasičský sport, já nejsem modelka a já jsem nevěděla, že to bude takový. No ale nakonec jsme to nějak jako všechny kousli, bylo nám z toho teda hrozně, ale dali jsme to. A taky to byla dobrá zkušenost.
2: Mimochodem, vidíš, když mluvíš o zkušenosti, může se něco z toho hodit potom před televizními kamerami? Minimálně aspoň ta chůze na podpatcích, dnes máš nádherné červené lodičky.
3: No úplně upřímně, když se zaměříte na jakékoliv události a chvíli, kdy je zrovna chůze a já přicházím z jednoho bodu na druhý, tak po každé lehce klopítnu. Ono v tom celku to vidět není, ale když se jako na to zaměříte, tak určitě klopítnu. Já jsem si už za ty roky zvykla, trošku to umím. Není to nic, co by mi bylo přirozený, radši mám botasky, ale prostě v tom studiu opravdu jako klopítnu. A taky se mi vlastně stává, já jsem tady řekla, že jsem si zvykla, ale já vlastně v noci trpím. Mě normálně budí křeče a bolesti v chodidlech. Nevím jak tebe, ale mě to trápí. Já se v noci probudím a sténám.
2: Je pravda, že já jsem, jako když jsem byla mladší, tak jsem ty podpatky si dovolovala všude, poněvadž to dělá hezké nohy, což u tebe můžeme dnes posoudit. Já to jako žena říct můžu. O sobě i o tobě, o nás ženách všech. Nicméně pak s věkem skutečně jde člověk níž a níž kvůli té páteři, no. Ale tak ty jsi vysoká, ty můžeš snižovat na těch podpatcích. Ještě jedna důležitá věc, když jsem totiž připomněla to studio a nedávno jsem o tom s někým mluvila, taky s kolegou báječným moderátorem, který jenom říkal: tyjo, já jenom prostě já bych vůbec tohle nemohl dělat, jak mě pořád limitujou, že odsud mám jít na tuhle značku, dívat se tamhle, teď přejít, že to je opravdu někde tělocvik obrovský. Jak moc dlouho ses učila, jak si dnes, aby ti forma, povinná forma, nepřevážela nad obsahem, který jdeš sdělit?
3: Teď myslíš to oblečení a všechno,
2: ne,
3: to kolem?
2: Teď myslím tu technikály, že Události a věci jsou, že jste na těch značkách, tam i vidíš, že ten host stojí, tamhle se kouká, ty musíš přesně někam přejít, ideálně neklopítnout. Že to je hodně jako taková šachová partie maličko.
3: Já už si v těch studiích připadám docela jako doma po těch 14 letech, ale vzpomínám si na okamžik, kdy mi Petr Mrzena nabídnul moderování dopravy ve studiu 6. A já jsem se tehdy tak nějak kroutila a on se mě i ptal, něco se vám nelíbí, a já jsem doufala, že to budou zprávy, že to bude něco důstojnějšího a ne, že tam budu hlásit, kde do sebe nabourali dvě auta. A moc mě to nenadchlo. Ale on mi tehdy říkal, no ale víte co, Jano, tady nejde jenom o to, jako co teda v tu chvíli jako říkáte, ale tady jde o to, že vy si hrozně osaháte přesně ty technické věci, že se budete pohybovat po studiu, máte tam plazmu, budete se jí moc dotýkat prostě, budete kolem ní chodit, osvojíte si to studio, a měl hroznou pravdu.
2: Takže pak se to hodilo, když už konečně přišly ty zajímavější věci a ne jenom kde je zácpa.
3: Je ano. To tak, je to tak, a v Událostech tam jsou takový dvě základní cesty. Jedna je delší a je do oblouku a jedna je kratší a je rovně. Tak ta, co je kratší a je rovně, tak je samozřejmě mnohem lepší, ale mně se kolikrát stane, že já netrefím dojít k tomu pultíku, že je třeba hrozně daleko. A pro mě je to takovej ten pevný bod, na který já se těším. Já se ho totiž většinou dotknu, tam se mi uleví, že jsem teda došla, chytnu se ho, trošku se o něj jako opřu a čtu dál. Ale občas se teda netrefím a jsem docela daleko a kameraman se ptá, proč jsi šla tudy. Já říkám, no to se mě nepte, já taky nevím, prostě jsem najednou uhla a šla jsem víc doprava.
2: Ráda nahlížím, doufám, že i vás baví nahlížet do kuchyně té práce, kterou my vidíme jako jistý výsledek a přijde nám úplně samozřejmý. A i tyhle věci hrajou roli v tom, jaké zprávy a jakým způsobem předáváme vám, divákům. My je taky teď předáváme s novinářkou a moderátorkou Janou Peroutkovou. Budeme v tom pokračovat za chviličku na Dvojce.

0: Povídáme se s novinářkou a moderátorkou Janou Peroutkovou. Samozřejmě, že jsme se tady zmínili o tom, co všechno se člověk musí naučit a působí při tom přirozeně. Ale pojďme k té nedělní debatě, protože to je samozřejmě viděno zvenku rozhodně velké téma. Krom toho bylo, myslím, že i spousta, jako, až bych řekla, jako dramatického tématu. A kdo to převezme a jak to bude vypadat a tak dále. Vnímala jsi to tak subjektivně? Nebo si to tak vnitřně člověk nepřipouští, jak to prostě další krok v té profesi?
1: Vnímali jsme to hodně, protože samozřejmě to drama a ty emoce byly i uvnitř Kavčích hor. A kdo to bude dělat? Ta první neděle, ta byla taková hodně nevyzpytatelná. Já jsem se rozhodla, že to dělat nebudu, byť jsem tu nabídku dostala, ale právě kvůli těm emocím, které kolem toho byly, a bylo mi to hodně nepříjemné, jsem se rozhodla, že ochráním sama sebe a že tentokrát bohužel prostě jako nepřispěju tou svojí prací a nepomůžu jako České televizi, tak se toho chopil Lukáš Dolanský. A pak za mnou přišla kolegyně dramaturgyně Martina Rýbauerová, zástupkyně šéfredaktora, která si se mnou během natáčení s Anou Geislerovou sedla a v klidu mi řekla a požádala mě, jestli bych mohla zvážit tu nabídku do prázdnin moderovat nedělní debatu. Tam já už jsem věděla, že emoce už trošku polevily a zároveň jsem věděla, že jsem taky jenom zaměstnanec a že prostě jako nejsem jako nafoukaná holka, která tady bude celou dobu říkat prostě ne, prostě já to dělat nebudu, to vůbec ne. Takže já jsem jako věděla, že to vezmu, byť jsem teda řekla, že si beru pár dní na rozmyšlenou, ale nakonec jsem kývla, jsem za to hrozně ráda. Je to neuvěřitelná zkušenost. Musím teda říct, že je to nejnáročnější disciplína, kterou jsem kdy dělala, a já jsem zatím před každou debatou na sociální sítě, hlavně na Instagram. Já jsem vytvořila vlastně takový dokumentární seriál, který vlastně mapuje stav mého střebního mikrobiomu, kde jsem vždycky psala, jak mi bylo špatně před tou debatou, protože já, byť jako malá, jsem měla jako obrovský stresy, třeba před závodama, nebo já jsem recitovala soutěžně a já jsem opravdu jako vždycky zvracela, že mi bylo fakt fyzicky jako špatně. Obrovský stresař jsem byla vždycky. Tak tady s televizí to úplně skončilo. Rozsvítí se červená a já se cítím tak dobře. Mě je tak dobře se všemi hosty, i z politiky, třeba v Událostech, komentářích, ale nedělní debata, to bylo zase něco úplně jiného. A mě bylo tak strašně špatně. Ráno jsem se probudila brzo. Moje střeva měly v břiše totální diskotéku. Já jsem na to dokonce upozorňovala i zvukaře. Já jsem říkala, hele, neboj se, nehrozí, že bych musela odběhnout na toaletu, ale prostě ty zvuky jsou brutální a já nevím, co s tím mám dělat. A on mi říkal, aha, slyším, no dobře, tak já si s tím zkusím nějak poradit. Takže sama jsem byla překvapená, jak mě to zmohlo.
0: No, možná nebude od věci zkusit dohledat ten kořen, protože ta zkušenost je opravdu velká. Sama jsi to řekla, už debaty i s politiky máš za sebou, takže jenom politikou to být nemohlo. Je to množstvím lidí u stolu, je to očekáváním diváků, co všechno to může být jako zevnitř, ta obava, která se propíše do mikrobiomu?
1: Já si myslím, že úplně nejvíc to právě byla ta velká očekávání diváků. Emoce, kolem které toho byly. A já jsem věděla, že Václav Moravec nastavil vysokou laťku, ale zároveň už jsem věděla, že ta sledovanost bude velká. Já jsem si myslela, že v případě té první debaty, která přijde po Václavu Moravcovi, tak ta vysoká čísla sledovanosti budou svědčit o tom, že jsou lidé zvědaví, jak si s tím poradíme. No, ale my jsme zjistili, že ty lidi jsou extrémním způsobem navyklí si opravdu u nedělního oběda pustit politiku a že je to baví. Ta sledovanost i po odchodu Václava Moravce je obrovská. Jemu patří dík za to, jak to nastavil za ta dlouhá léta. To jednoznačně, ale ty lidi to mají opravdu rádi a koukají se vlastně rádi i na moderátory, který se tam střídají. Takže nejvíc mě asi takhle, když to řeknu v uvozovkách, srazila ta očekávání diváků.
0: A když se podíváme teď mimo ta očekávání do té situace, která tam je, a už máš nějaké debaty za sebou, je tam něco úplně nového, překvapivého, co si nikdy předtím nezažila, už jenom počtem lidí, kteří tam jsou, energeticky, sociálně, ty máš sociologii, to znamená jako v tomto pohledu teď za tebe, když se oprostíme od na chvíli divácké obce, co ty jsi tam objevila?
1: No, úplně nového pro mě je asi to, že se občas pod stolem dotkneme koleny. Takhle blízko jsem politikům ještě nikdy neseděla a je to trošku i nepříjemný nahoře na stole, protože my tam všichni máme rozložený papíry. Já se svojí přípravou a politici a političky se svojí přípravou. A trošku si do těch papírů vidíme. A je to takový zvláštní, takže já přesto dávám ruce, aby nečetli moje otázky. Já jsem si všimla, dokonce jeden politik normálně během vysílání si opravdu četl moje otázky. Já jsem si říkala, no tak dělá si legraci. Já jsem myslela, že do něj kopnu pod tím stolem.
0: už za tu dobu, protože vždycky je očekávané, jestli teda dojde k nějaké bitvě nebo ne, nebo rozporu, a co jsem slyšela od lidí, kteří opravdu pravidelně sledují, tak jde jeden hlas, že ve tvých debatách je skutečně o něco klidnější atmosféra a nějak si dokážeš zjednat pořádek. Máš ten dojem, nějak to děláš vědomně, nebo co to, co se jako, co, jak to vnímáš, tuhle tu věc?
1: Myslím si dvě věci. V té první si hodně fandím, myslím, že jsem se to za ty roky naučila. Měla jsem několik hodně vyostřených vysílání, kde jsem musela i křičet, zvyšovat hlas, stoupat si před toho politika, říkat
0: jako jindy, dost. Ne v debatě, jindy.
1: Ne v debatě, ale třeba v událostech, komentářích nebo předvolební debaty. A druhá věc je, a tu si myslím, že je velká, hraje velkou roli, a to je ten fakt, že jsem žena. Já teda musím říct, že většina politiků opravdu jsou gentlemani. Byť to třeba na obrazovce tak nemusí působit, ale jsou. A myslím si, že se ke mně chovají slušněji než ke kolegům mužům. Myslím, že to tak je.
0: Když poslouchám Janu Peroutkovou, nemohu si nevšimnout opravdu velké dispozice k humoru. Fakt seš vtipná. To mě bude zajímat, jak se v takovýchto prostorách politiky snáší, jak moc hodí, jak moc je potřeba nebo jak moc trpí humor. Na to se za chvíličku Jany Peroutkové, novinářky a moderátorky, zeptám na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Tak tedy téma jsme malinko do placu hodili, bude mě zajímat odpověď na moji otázku od novinářky, moderátorky Jany Peroutkové. Samozřejmě směřuju to k té nedělní debatě, ale víceméně k celé tvé profesi, protože humor je za mě důležitá složka života a ty ji máš. Jak moc ti tam buď někdy pomohla nebo uškodila?
3: Já myslím, že v zásadě pomohl, protože ty politici jsou spíš suchaři a přijdou s vážnými tématy, tak ono se to jako nabízí vlastně. Já si občas ráda rýpnu a ono to vyvolá třeba takové jako veselé reakce a sranda tam je ve studiu, ale zase se to nesmí přehnat, protože to by pak působilo lacině a že bychom si z těch důležitých témat, která probíráme, dělali legraci, já to v žádném případě nechci. Ale jsem ráda, když humor nebo trošku srandy se do toho vysílání připojí.
2: To je dobře. Je moc jiná atmosféra nebo vůbec chování lidí? Je velký rozdíl mezi tím, co se děje po akci před kamerou a co se děje během příprav, při setkávání, potom při loučení? Jsou to dva různé světy?
3: Teď právě třeba při té nedělní debatě je to znát ještě víc, vzhledem k tomu, jak blízko sedíme. Ta nedělní debata má 2 hodiny, přičemž je rozdělená zprávami cca 5 minut. A ona je to hrozně dlouhá doba. Ona sice dorazí paní maskérka, by mě přepudrovala, ale my tam pak sedíme a je ticho. A je to takový zvláštní ticho. Takže většinou se bavíme. A bavíme se, je to takový malý small talk a nic osobního, nesvědčí to o tom, že bychom byli kamarádi nebo se nějak znali, ale tak naposledy tam seděl třeba Alexander Vondra a říkal, potřebuji skončit v těch 13:20, jo, já jdu na Slavii prostě. Takže se pobavíme o fotbale, protože víš, že k tomu mám blízko. Z druhé strany se taky ozve něco. Takže většinou jako, je to vlastně příjemný. A jestli to jsou dva světy, jsou. Ale vlastně ty dva světy mám i já. Já i politici víme, že jsme profesionálové, že si můžeme tenhle ten small talk dovolit, že můžeme zavtipkovat během přestávky, že můžeme zavtipkovat, když si podáváme ruce před vysíláním, ale pak víme, že jsme všichni profesionálové a je to trochu hra.
2: No, to, samozřejmě to mě vlastně na tom zajímalo, jak tohle se rozlišuje, ale to přitom nestrácí nic na pravdivosti, vy nějak ten čas vyplnit musíte, ale přece jenom pořád je to nějaká přenášená věc pro lidi. Takže
3: jako a ono
2: to,
3: taky záleží, ano. Jako jak kdy, jaká témata probíráme, kdo konkrétně přijde. Já taky někdy náladu mám, někdy náladu nemám, někdy vím, že ze strategického hlediska je lepší jít ty hosty rozmluvit, někdy je naopak lepší se s nimi nepotkat, protože víme, že budeme probírat drsný témata, že máme připravený opravdu jako nepříjemný otázky a není dobrý ha před vysíláním a pak z ostra pálit, to už je zase moc velký extrém.
2: Tomu rozumím. Já nemám vůbec pochyb o tom a vím to, že jsi excelentně a musíš být na tyhle věci excelentně připravená i vůbec jako životem, to znamená nějaký postoj, přemýšlet. Může se stát, že tam je člověk neutrální, že jo, jako tam nejde se svým názorem, jde nějakým způsobem pracovat. Může se stát, že vnitřně je i divákem a posluchačem, až tak, že mu třeba může nějaké setkání změnit názor? A tím myslím jenom z nedělní debaty, myslím jakékoliv setkání, že vnitřně je o něčem přesvědčen a tím setkáním sám něco přehodnotí, může to mít jako řekněme osobní vliv?
3: Myslíš, jestli nějaké vysílání ovlivní toho diváka?
2: No tebe. Protože ty tam jdeš samozřejmě pracovat, jo? To znamená, nejdeš říkat ani svůj politický názor, nic, mluvíš s každou tou stranou s něčím, ale někde uvnitř si ty s nějakým postojem, který máš doma v obýváku. Jestli ho to může ovlivnit tak, jako to může ovlivnit diváka, jestli můžeš být i tím divákem.
3: Mě to ovlivňuje v tom, že já pak o to víc přemýšlím, co vede ty lidi k tomu, že takhle oni přemýšlí, že mají takový jako názor, to mě na tom hrozně moc baví, že hledám vlastně úplně ten prapočátek toho jejich názoru a hodně mě inspiruje třeba druhá debata v rámci té nedělní debaty, protože tam třeba často chodí odborníci a to jsou data, to jsou čísla a to mě baví, to mám ráda.
2: To není už politika a vlastně věc postojů a názoru a té hry politické, chápu, tam už to vlastně ovlivňovat u nám víc může. Jaká témata tebe opravdu baví? Takový to vnitřní vzrušení je dneska, se budeme bavit o tom, kde na tohle hosta se těším speciálně víc.
3: Já asi nedokážu říct konkrétní témata, ale hodně mám ráda takové ty těžké debaty filozofující o životě, o společnosti, jaká nás čeká budoucnost, byť to třeba nepatří úplně k těm nejatraktivnějším a nejhádavějším diskuzím, ale to mě teda baví strašně moc, možná právě i proto, že jsem vystudovala sociologii a politologii.
2: To takže si právě to myslím, ráda. Že tam ta sociologie.
3: Ale nejvíce asi těším v momentě, kdy vím, že jsem opravdu hodně dobře připravená a já jsem zatím žádnou nedělní debatu opravdu nepodcenila a připravovala jsem se s mnoha lidmi. Petr Švéc, dramaturg, skvělá Lucie, která pracovala po boku Václava Moravce a se kterou jsem vysílala vlastně poslední díl a myslím si, že se nám extrémně povedl, ale pro mě je třeba i důležitý 3hodinový setkání s redaktorem Petrem Vaškem, protože to je opravdu nalejvárna, jak se říká. On zná to zákulisí, on běhá za politiky, on je zná, on zná jejich názory, on ví, co se šustlo ve sněmovně, on to má natočený, on přesně prostě ty problémy zná a mě to hrozně pomůže, tahleta nalejvárna od něj. Takže my vždycky každou sobotu před nedělní debatou spolu sedíme 3 hodiny a mě napadají nějaké věci, jeho napadají nějaké věci, myslím, že jsme dobrý tandem. Kolikrát Petr řekne, jo, to jsi mi připomněla ještě tuhle věc a hrozně mě inspiruje k dalším věcem a on je opravdu obrovská bedna na ty čísla. Takže já vím, že toho politika jsem schopná nachytat a dokonce se mi i stalo a to si myslím, že je docela unikátní v dnešní době, kdy politici mají prostor obrovský na svých tiskovkách, sociálních sítích, si cokoliv říkat bez jakýkoliv oponentury. A je těžký, když pak přijdou do studia z nich dostat nějakou jako novou informaci. Vážně je to v dnešní době extrémně těžký. Oni si to radši řeknou jinde, v tom svém bezpečném prostoru. Ale mně se to povedlo a z toho jsem měla ohromnou radost. Může se to právě Petr Vašek, tím, že mě dobře připravil, ale to mě strašně potěšilo.
2: Drobné radosti moderátorky. Skočím na chvilku k vám domů. Máte taky doma nedělní debaty? Jste ten typ i páru s partnerem, ale i teda jako s dcerami, že se sedí a diskutuje? Nebo co děláte vy u nedělního oběda?
3: No nikdy jsme si teda nepouštěli nedělní debaty, to je pravda. Měli jsme to klidnější.
2: A maminku si pustí, ne? Teda když...
3: Teď si pustí. A já jsem měla 24. května svátek, což byla neděle. Nedělní debatu jsem měla a přišla jsem domů a tam mě čekaly ty 2 děti, přítel. A Johanka, ta starší, mi podala ruku a říká, mami, přeju ti všechno nejlepší a méně dramat v televizi. Koukala jsem se na nedělní debatu a to byla teda hrůza, jak se je musela uklidňovat.
2: Méně dramaty, krásné přání. A dostaneme se i k tomu, že novinářka a moderátorka Jana Peroutková má také svá přání, svá kouzelná slova vždy na jeden celý rok. Tak těm se dostaneme za chviličku na Dvojce.
0: Moci bez nemoci.
1: Vliv stresu na onemocnění srdce, epigenetika, další téma pro Moci bez nemoci s příběhem Jana.
4: Přechodil jsem masivní infarkt. Následné vyšetření odhalilo, že mám 2 cévy zužené, 1 ucpanou. S největší pravděpodobností za moje zdravotní komplikace může chronický stres.
0: Moci bez nemoci.
1: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
0: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Posloucháte Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.

0: Dnes v Radio Café Vinohradská 12 s novinářkou, moderátorkou Janou Peroutkovou avizovala jsem jistá slova, jistá kouzelná slova, která si Jana, řekněme, tak jako vytkne na ten rok. Pro rok 2025 to bylo slovo disciplína. Mm-hmm. Taky neřekni, co tě vedlo k tomu, že si nějakým způsobem charakterizuješ ten rok do nějakého přání jednoho slova. No a pak by mě teda zajímalo, pak dojdem k tomu letošnímu, jak ta disciplína loni dopadla, jak vypadala. Tak ale nejdřív, co to je vůbec za nápad?
1: Mě k tomu inspirovala jedna influencerka, feministka Zuzeta, protože jestli si vzpomínám správně, tak ona si dávala takhle slova na ten daný rok dopředu. Ne, že by si... Ono docela frčí takový to, že když ten rok končí, tak lidi ho zhodnotí nějakým jedným slovem. Co bylo slovo roku? Ale mně se vlastně líbil ten opačný přístup, protože já mám jako ráda výzvy a ráda se jako koukám a těším se na tu budoucnost. Tak jsem se rozhodla, že je to docela jako dobrý nápad a dala jsem si slovo disciplína. Já to slovo mám obecně ráda, myslím si, že k němu mám i blízko tím, že jsem hodně sportovala a jsem opravdu jako disciplinovaný člověk. Pravda je, že mi spousta kamarádek napsala ty a disciplína zbláznila se, ty už seš disciplinovaná. Co chceš ještě jako v tom svém životě zavádět?
0: No,
1: ale pravda je, že je asi mě k tomu vedly, já už si nepamatuju ty konkrétní pohnutky, ale myslím si, že mě k tomu asi navedly děti, že jsem potřebovala trošku mít doma disciplínu. Takže asi v rámci domácnosti. Tak a myslím si, že se to povedlo, jestli se ptáš na to, jak se to vydařilo.
0: Ano, ptám se na to zhodnocení po roce, jestli to byl rok disciplíny.
1: Jo, myslím si, že jsme to dokázali krásně jako implementovat do těch životů. Myslím si, že tu disciplínu fakt máme.
0: No, ale musím ti to, jsi zvyklá na oponenturu a teď to myslím v uvozovkách, to rozstřelení je něco, v čem disciplinovaná si jako nejméně, nebo ti to jde nejhůře, nebo se ti to opravdu někde prostě nepovedlo?
1: Jídlo. Já nedokážu jíst zdravě. Já bych hrozně moc chtěla. Ale já, jak se říká, prasím. Já jím smažáky, zastavuju se v mekáči a jím sladký a brambůrky. Miluju to. Bramborový salát se smaženým řízkem, ten miluju a mohla bych to jíst každý den. Takže tohle je věc, ve které já absolutně nemám disciplínu a nemám ani vůli. Jsou oblasti, kdy já si řeknu, kdybych si řekla, že vystuduju 5 škol ještě, tak já to udělám, ale když bych si měla říct, že budu jíst víc zeleniny, tak to nedopadne.
0: No, možná je to i proto, že tvé tělo ti nedává pražádný signál k tomu, aby si nedala smažák. Možná, že kdyby ti ho někde uložilo, že by si to tam příště nedala, ale ty vypadáš samozřejmě, jak jsme o tom mluvili, fantasticky.
1: Já myslím, že hodně těžím z dětství, který jsem celý prosportovala. A já jsem trošku zrychlený člověk. Mě když zazvoní budík, tak mi se mi rozbuší srdce a vyskočím a okamžitě funguju. A když vidím kolem sebe pomalejší lidi, tak úplně trnu.
0: Tak to se ti tady stát nemůže. To je úplně v pořádku. Rozesmála jsem svoji editorku, ano. I některé posluchače, věřím. Vidíš, ale ještě tam zůstaňme k tomu druhému slovu, nebo je to tam, mám ho v paměti, ale když člověk dělá tak dlouho sport, tak samozřejmě to i to tělo, ale i ta mysl od něj jako úplně nechce odejít, potřebuje tu ještě jiný pohyb, jako ten opravdu sportovní. Tudíž máš tu potřebu, udržuješ někde něco, nebo jsi to dokázala pustit a nahrazuje ti to adrenalin televize?
1: Mě moc nebaví takový ty aerobní sporty, takže já neběhám, nemám to ráda, nebaví mě to, nechodím na aerobik a na různý skupinový lekce, to vůbec ne. Já mám doma pár pomůcek, posiluju, to mě docela baví. Beru to i jako prevenci do budoucna, protože si myslím, že je potřeba se starat o klouby, kosti a tak dál, takže takhle, ale zároveň kontakt se sportem si udržím.

0: udržuju především skrz děti. Holky taky hodně sportujou a nesnad, že bychom z nich chtěli mít olympioničky, když to tam taky někde je v té hlavě, ale především proto, že pro nás je sport jako obrovská hodnota. My si myslíme doma, protože partner je bývalý fotbalista, takže ke sportu tam má obrovsky blízko.
1: Vy to tam máte prostě.
0: Máme to tam a myslíme si, že to jako naučí člověka disciplíně, že to naučí člověka fungovat v kolektivu, naučí to člověka prohrávat, stanovovat si cíl a dojít k němu.
2: To se všechno hodí v té nedělní debatě. To se pořád vracíme a točíme v kruhu jenom z jiného úhlu pohledu. Já dám písničku, protože na to téma, které ty jsi ho vytkla pro tento rok, by to možná chtělo samostatné. On má velký půvab, takže se jenom Peroutkovou za chviličku na Dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Tak jste zvědaví, které slovíčko si Jana Peroutková vybrala jako důležité pro ní, pro tento rok, slovo roku 2026? No teď mi prozradila, že váhala, že po disciplíně chtěla optimalizaci, ale tato nakonec není. A je to vděčnost. Neříkej mi, že to se spotřebovala letos naučit. To si nemyslím, že by ti chybělo.
3: Já už jsem se to právě naučila. A tak jsem si řekla, že to bude právě proto slovo roku, že už s ní jako budu umět žít a budu si užívat tu vděčnost, protože já jsem byla na jednom setkání předvánoční s kamarádkou a bavili jsme se o dětech, o životě a protože jsme zhruba ve stejném věku a prožíváme stejný životní situace, tak jsme si byli blíž a právě najednou jsme mluvili o vděčnosti. A ona sama řekla, víš, já už jsem se vlastně jako naučila s tím slovem a s tou hodnotou vlastně pracovat a uvědomila jsem si, že já už jako vděčná jsem a že já jsem do téhle chvíle o vděčnosti jenom jako dokázala mluvit. Já jsem věděla, že je to důležitý téma, že je to důležitá hodnota a vlastnost, ale prostě jenom jsem o tom mluvila. Ale uvědomila jsem si především právě po zkušenosti, po rodičovství, kvůli dětem, že vlastně jsem tu vděčnost dokázala implementovat do svého života. A mě vlastně cvrnklo, že já taky. Že dokážu být vděčná, že jsem si dokázala uvědomit, jaký maličkosti a základní věci mi dělají ohromnou radost a že toho nemusím mít tolik a že se dokážu zastavit, tak jsem si řekla, jo, vděčnost, to bude moje slovo roku. Optimalizace, no já jsem z toho zase chtěla hypovat, že jo, to jsem prostě já, jo, že si prostě dávám furt další a další výzvy a já jsem cítila, že chci něco jako balanc, že to byl jako náročný rok a že bych chtěla teď víc jako klidu, ale mně se balanc hrozně nelíbí, mně to přijde ohromně nadužívaný slovo a já v to nevěřím, já si prostě myslím, že chvilku se člověk cítí líp a chvilku se prostě cítí hůř, jednou je nahoře, jednou dole a prostě jako udělat si balanc, nastavit si balanc, že to prostě jako nejde, takže já v to moc nevěřím. Byť to všichni hledáme, ale tak jsem si řekla, že optimalizace bude lepší. Ale když jsem se potkala s touhle kamarádkou, tak jsem si říkala, jo, vděčnost je to slovo. Já totiž nebudu zase jak ta střela prostě jako po něčem toužit a nebudu si za žádným cílem, já se teď uklidním a budu vděčná za to, co mám.
2: A daří se ti to?
3: Daří se mi to hrozně a myslím na to strašně často a opravdu se snažím vrátit k úplně základním věcem, že já si totiž myslím, že dneska jsme obklopený mnoha věcma. I technologicky. A já jsem za to strašně šťastná, v jaký době žiju. Na druhou stranu, jako nepotřebuju předražený hodinky, když si jdu zaběhat, nepotřebuju obrovské množství vitamínů. Ono možná stačí jít na sluníčko, stačí jít prostě jenom ven, užít si ten vítr a tak. Takže si začínám jako uvědomovat ty maličkosti a kolik mála jako stačí.
2: Já, když už jsi mluvila i o té optimalizaci, tak se zeptám, jak moc máš optimalizovaný teď doma, protože jsi říkala, že s kamarádkou, rodinné věci, máte to podobně, tak jako bude takový, zase, skončíme zase takovým tím jako krásně lidským, obyčejným životním bez těch velkých dramatických témat. Prosím tě, už tě partner požádal o ruku, nebo... nebo to
3: on
2: není tvrdí, důležitý?
3: Že jo. A já si to nepamatuju. My jsme spolu dávali jeden společný rozhovor a on tomu redaktorovi odpověděl, že když jsem zjistila, že jsem těhotná, takže mi nabídl tu možnost. A to já si teda nepamatuju, ale je pravda, že můj jako partner je velmi pragmatický člověk. On třeba vypráví naše shledání ve stylu, byla hezká, chytrá, říkala jsem si, to budou dobrý geny, tak jo, s tou budu mít jakoby děti. On je dost jako pragmatický člověk, ale mám mě rád, myslím.
2: Vy jste se vzali asi po 3 měsících, to musíš být pragmatická, nebo vzali, jako začali žít, myslím, spolu, nebo otěhotněla
3: si. Ano, já jsem otěhotněla prostě jako, po 3 měsících.
2: Tak nevzali, ano, jako, myslím, jako vstoupili do té řeky spolu, tak to musíš být dostatečně pragmatická i ty. Co jsi tedy řekla ty, když on si řekl to, co už jsme slyšeli?
3: My to máme docela podobně v tomhle.
2: Že je hezký, pěkný geny.
3: To se bude hodit, naučí je ty sporty. Jo, no, takže prostě jsme takový jako racionální, pragmatičtí lidé, ale já nevím, jestli se mu do toho chce to říkat dvakrát. Já myslím, že má strach, ale strach mít nemusí. Ale já vlastně jenom nevím, jestli jako na to máme čas. Já bych si to chtěla užít. A teď si hrozně užíváme jiné věci. Teď si užíváme to, jak holky rostou, to, jak sportujou, jak chodí do školy, jak blbnou, jak zlobějí a uvidíme.
2: Tak třeba to bude slovo nějakého dalšího roku. To se uvidí. Přece jenom máme ještě chvilku a já tam jsem ráda tomu, že se mi otevřel ten prostor pro jedno téma, které možná ne každý ví. Týká se tě a je to kus tvé osobnosti, aspoň já si to tak zvenku myslím. A to je to, že si občas odskočíš k dokumentu. Je to tak?
3: Nevím o tom.
2: Ne? Počkej, ale tak, takže konečně jsme se dostali k tomu, že nám Google opět lže, to je krásné. Ty je skoro neustále.
3: Přemýšlím.
2: Ano, ale ty jsi nedělala dokument se Zdeňkem Svěrákem?
3: Já jsem dělala velký interview speciál se Zdeňkem Svěrákem.
2: Já to tak vnímala, já nemyslím, že bys ty točila dokument jako dokumentární režisérka, ale že to je přece úplně jiný typ rozhovoru se Zdeňkem Svěrákem. A mně už to přijde, že to je jako dokument, když je to velký rozhovor, tak už v podstatě dokumentuju.
3: No,
2: je to trošku
3: pravda.
2: Něco jiného,
3: Tím, že to má to zpravodajský tempo, tak já si vlastně ani jako neuvědomu, že by to dokument mohl být, ale vlastně máš pravdu. Já teda se Zdeňkem Svěrákem jsem natáčela
2: jako
3: dokonce
2: už,
3: i několikrát. Takže vlastně jo, já těch dokumentů teda tím pádem dělám hrozně moc, docela často, jednou za měsíc. A je to hrozně bezvadný, protože já vlastně ty osobnosti, který si zveme do interview speciál, tak poznávám úplně jinak. A proto my je nezveme na Kavčí hory, ale my jedeme za nima a dost často jim řekneme, vyberte si to místo. A právě třeba Zdeněk Svěrák nás vzal do lesa poblíž jeho chalupy a to mělo takový kouzlo a po vysílání nás pozval k sobě na chalupu a to mělo ještě větší kouzlo. Já jsem si myslela, že jsem součástí nějakého jejich filmu.
2: Myslím, že to je opravdu jiné dělat něco na Kavčích horách nebo v jakémkoliv studiu a vyjít do toho terénu. Proto to může na nás diváky působit jako dokument, protože ono to v tu chvíli opravdu dokumentuje i atmosférou, náladou, počasím, já nevím, tempem. Prostě začne to hrát roli a začne to být trochu víc film, což v tom studiu nikdy jako nedocílí.
3: Je to docela filmové a myslím si, že dokonce i kolegové berou i filmovou techniku a je to prostě jiný než to zpravodajství a je to hrozně hezký a na to mám hrozně hezký ohlasy, byť je to úplně mimořádná událost. 50 minut má ten rozhovor v rámci zpravodajství, který je tak strašně rychlý a dynamický a najednou se člověk může na té ČT24 zastavit u takového hezkého profilového rozhovoru.
2: Tak to jsem ráda, že to tak je, protože je. Myslím, že to tvé osobnosti patří a krásně to dokresluje, což jsme dnes během té hodiny do 12. krásně stihli. Já ti přeju hodně štěstí, hodně okamžiků a důvodů vděčnosti a samá krásná slova do dalších let.
3: Děkuju za pozvání.
2: Naším milým hostem byla novinářka a moderátorka Jana Peroutková. Vám všem krásný den.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Večer, kdy zpívá celá aréna. S výjimečnými hudebními hosty a strhující atmosférou od první písně.
1: A tady vidím kluka, který má cedulku, chci si zahrát jahodu.
0: Miraj v O2 aréně. Zítra večer na ČT Art a v iVysílání.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
2: Přesun agent z úřadu vlády už podle vedoucí Bárty nelze změnit, ale to zemřelo na silnicích 24 motorkářů, meziročně o 14 víc. Bude polojasno nebo skoro jasno, v Čechách od západu postupně přibývání oblačnosti s deštěm a přeháňkami a nejvyšší teploty do 27 stupňů. Krásné poledne vám přeje Josef Maršál. Úřad vlády dál odmítá ustoupit od plánovaného přesunu některých agent pod jednotlivá ministerstva. Po raním jednání s odboráři toho řekla vedoucí úřadu Tünde Barta. Odbory s přesunem agent nesouhlasí a požadují zastavení změn. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost a zvažují stávku.
4: Podle odborářů šéfka úřadu vlády na jednání odmítla jejich požadavky s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už nejde zvrátit, pokračuje mluvčí stávky Ondřej Medal.
5: Furt to neodpovídá na ty apely, které my jsme zdůrazňovali několikrát. Příkladem je odbor lidských práv. Jeho agenda se rozdělí mezi 4 celkem rezorty, tím pádem ten tým se změní. Jako ta frustrace je opravdu veliká.
4: Odbory se teď poradí se zaměstnanci, zda a kdy vyhlásit avizovanou stávku. Vedoucí úřadu vlády Tünde Barta komentovala jednání SMS zprávou.
6: Většina té kritiky, která v médiích opakovaně zaznívá, je zcela neopodstatněná. Agendám ta změna zcela jistě naopak pomůže a posílí je.
4: Zároveň nabídla osobní pomoc při přesunu zaměstnanců na ministerstva. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Inflace zpomalila, v dubnu byla na úrovni 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňskému květnu zdražily služby, alkoholické nápoje a tabák. Meziročně inflace stoupla o 0,1%. Letos na českých silnicích zemřelo 24 motorkářů, což je o 14 víc než za stejné období loňského roku. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc nehod zatím policisté zaznamenali v květnu. Podle vedoucího organizace BESIP Tomáše Neřolda to může z části být i tím, že roste počet motorkářů.
7: Duben byl zase rekordní z pohledu toho, kolik lidí si koupilo novou motorku a začalo na ní jezdit. No a samozřejmě bohužel pořád jsou to i ty chyby řidičů, to, že motocyklisté si dostatečně neuvědomují, že se musí na té silnici chránit a že musí volit přiměřenou rychlost. A na druhé straně řidiči aut se ještě úplně nenaučili vnímat, že naše silnice jsou plné motorkářů.
2: Paliva v Česku za týden výrazně zlevnila, benzín o korunu a 77 haléřů a nafta asi o 2 koruny. Ve středu stál benzín v průměru 1,40 korun a 23 haléřů a nafta 8,30 korun a 8,30 haléřů za litr. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu stíhají 12 lidí a dvě firmy kvůli kuplířství. Viní je také z účasti na zločinecké skupině a maření úředního rozhodnutí. Obvinění měli v uplynulých 2 letech provozovat 2 noční kluby a několik bytů za účelem prostituce. Hlavně v Brně, ale také v Mikulově, Jihlavě a na dalších místech v Česku i na Slovensku, pokračuje mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
8: Jedná se o 2 trestní věci, které souvisejí s kořistěním z provozované prostituce. Podle našich závěrů měly ženy, zejména asijské národnosti, obviněným osobám odevzdávat části získaných výdělků získaných prostitucí. Jedna obviněná osoba byla vzata soudem do vazby.
2: Plzeňská Škodovka chce v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj, uvedl to ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda. Mohlo by se tak stát už příští rok, ovšem pod dohledem personálu.
9: Zodpovědný za bezpečnost provozuje řidič, nicméně ta tramvaj ze zastávky do zastávky jede autonomně s tím, že zastaví na správném místě ve správném čase. Součástí je také chytrá nebo bezpečná zastávka. Je to jakési upozornění, že tramvaj přijíždí a oni stojí příliš blízko, nebo tramvaj bude odjíždět a mají si na to ti lidé dát pozor.
2: Drážní úřad teď také začíná připravovat potřebnou změnu legislativy, aby v budoucnu mohla drážní vozidla jezdit i bez strojvedoucího nebo řidiče.
10: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude polojasno nebo skoro jasno. V Čechách od západu postupně přibývání oblačnosti s deštěm a přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku čekáme tyto jevy až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty většinou 23 až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15, na Šumavě až 18. Zítra bude zataženo s občasným deštěm. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě až 23 a v 1000 metrech na horách kolem 12.
3: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy počítejte s dlouhými kolonami kamionů. Důvodem jsou svátky v Rakousku i části Německa. V opačném směru jsou silničáři na 221. kilometru, před omezením je kolona asi na půl hodiny. A na příjezdu do Prahy po D5 popojíždějí kamiony od Loděnice až na okruh ke sjezdu na Ořech. Levý pruh jede rychleji. Zprávy končí, po nich Jitka Asterová.
11: Ano, jsem tady, zaskakuji dneska za Honzu, přijela jsem kvůli vám dokonce z chaty a už jsem dvakrát přeplavala jezero. Nádherná, teplá, čistá voda. Heč. To v našem roce, který si dnes budeme připomínat, v naší hře byl jednou jeden rok, jsem chatu neměla, za to jsem měla úplně jiný starosti. Byla jsem strašně produktivní. Jak po pracovní stránce, natočila jsem několik filmů, tak v osobním životě šla jsem doslova na dračku, z náruče do náruče. Ty filmy byly tři, těch náručí bylo podstatně víc. A teď si pustíme jednu písničku, která se jmenuje Tarzan Boy. Mě vždycky rozesměje ta písnička, nevím proč. A ona je tak trošku pojmenovaná po mně, protože na Damu mi říkali Tarzan. No a zkuste si tipnout, který by to tak mohl být rok.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
10: na dvojce.

Takže do kolikátého roku vás zavedl tento hit? Tak třeba Katku Stišnová, podle muziky, to vidím na 80ky, píše. Střílím od boku, rok 83, 84. Můžete si klidně ještě rozepsat dál. Jarka Sklatov si myslí podle písničky Tarzan Boy, kterou poslouchali v Polsku na táboře, že by to mohl být rok 1987 a do třetice Petr z Prahy, Tarzan Boy, ta písnička rezonuje v nás, v každém z nás, ale samozřejmě je zajímavé, že do jiného roku nás zavede, ten typuje rok 82. A ještě se podíváme na vaše e-maily. Jaroslav, kterého moc zdravím do Liberce, ten si je jistý, že je to rok 85. Tarzan Boy, bylo mi toho roku 18 a na Dýzy jsem chodil. No, škoda, že jsme se nepotkali, my jsme trošičku ale jiná věková kategorie. Tak a teď si připomínáme můj oblíbený film Vzpomínky na Afriku. Co se vám vybaví? Meryl Streep, Robert Redford a nádherná, nádherná hudba. Jenom si ji představím, úplně mám zimomriauky, jak se říká. Film je o lásce, o hluboké ztrátě a tu krásnou hudbu napsal John Barry a po zásluze za ní získal Oscara. No a my pro vás máme ukázku.

0: Tak jsem si trošku zbrekla, já jsem si dala volume doprava. Navíc Oscar za původní hudbu k filmu nebyl jediný. Další cenu Oscar dostal režisér filmu Sydney Pollack a snímek bodoval také v kategorii scénář, kamera a získal toho nejcennějšího Oscara, což je za nejlepší film. Do našich kin dorazil až o 4 roky později a jestli si vzpomínáte, normálně mluví Meryl Streep Zlata Adamovská, ale v prvním dabingu propůjčila hlas Meryl Streep Eva Hudečková. No a tohle jsou první slova příběhu.
1: Víte, měla jsem farmu v Africe na úpatí Ngongského pohoří. Ale ve skutečnosti to začalo už v Dánsku.
0: Krásný dabing. No a ještě bych ráda připomněla, že na Oscara za svoji roli v tomto filmu byla nominovaná samozřejmě také Meryl Streep, ale svoji nominaci neproměnila, ale ona už měla 2 Oscary doma, několik nominací, dokonce v našem roce měla 2 děti. No, prostě je to moje nejoblíbenější herečka. Já jsem ji neviděla v žádném filmu zahrát špatně. Všude je jiná, všude je excelentní a hlavně strašně krásně stárne. V tom je můj vzor. No a teď si pustíme písničku v podání Václava Neckáře a vy si zkuste tipnout rok a zkuste si taky tipnout, z jakého je filmu.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Tak nikdo z vás nenapsal, že ta píseň je z filmu Jak básnici přichází o iluze. Takže máte všichni jedno malé mínus. Jinak Katka Stišinová si myslí, že je to rok 85 nebo 86. Václav, ten dává obecně 80ky a Pavel typuje rok 1987. A Viktor, kterému mávám na D11, ten typuje rok 1987. Samozřejmě velice nerada připomínám tragické události, ale i to k tomu patří. Teď si připomeneme nejtragičtější leteckou havárii vůbec v dějinách. V srpnu se na nebi nad Japonskem odehrála tato tragédie. Boeing 747 letecké společnosti Japan Airlines měl na palubě vnitrostátního letu celkem 524 pasažérů a členů posádky. Bohužel nedlouho po startu došlo k fatálnímu poškození letadla. Následkem nekvalitně provedené opravy se za letu prakticky odlomila část ocasu, včetně vertikálního stabilizátoru, došlo k dekompresi v kabině a stroj se stal takřka neovladatelným. Posádka se přesto snažila až do poslední chvíle bojovat. No a my jsme pro vás našli poslední půl minutu záznamu z kabiny letadla. Ale upozorňuji, že to je opravdu jenom pro silné nátury.

0: Následky byly zničující, jenom 4 lidé tu katastrofu přežili. Nepříliš dobře zvládnutá záchranná operace, která údajně mohla, kdyby přišla dříve, zachovat mnohem více lidských životů, pak navždy změnila celý japonský záchranný systém. Takhle vám to řeknu, jsem ráda, že dneska nikam neletím. No a teď moje oblíbená píseň od Falka, dost kontroverzním videoklipem. A je to vůbec poprvé, kdy jsem zaslechla němčinu, kdy mě zněla strašně sexy. No a vy mi teď můžete buď psát, anebo telefonovat přímo do studia na telefonní číslo 22 155 25 a 25.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na dvojce.

0: Jitko, řekl bych, že dnes hledáme rok 1987 podle písně od Falka. To si myslí Michal, kterého moc zdravím, ale já tady teď na telefonu mám paní Irenku, kterou moc zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky moc zdravím a všechny posluchače.
0: Děkujeme moc. Jaký máte den?
1: Já mám hezký den. A jak jste mluvila o Meryl Streep, tak to je moje milovaná herečka. Protože když si vezmete prostě Sofiinu volbu Madisonskému s ty Mamma Mia, tak prostě exceluje. Stárne moc hezky do krásy, jako vy. A já se domnívám, že by to mohlo být rok 87. Mm-hmm. To byl můj maturitní rok. A jako prostě je to neuvěřitelné. Je to prostě boží, jo. Tak no. Jako... Pak jsem se rozběhla jako do pracovního procesu, ale za příští rok to bude 40 let od maturity, co máme za spolužačkami. Já jsem studovala pedagogickou školu v Litoměřicích, takže mám vzpomínky jako stresové trošku, ale jako od té doby byl život už jenom lepší.
0: No tak to je skvělý. To většinou to bývá naopak, že po té maturitě to jde pak všechno jako spíš k horšímu u někoho, jo?
1: No, já jsem se brzo vdala, asi za 3 roky a pak už to bylo jenom báječný.
0: No tak to je fantastický, ať vám to dlouho vydrží. Takže Irenko...
1: Jo, už je to 37 let, takže by to mělo vydržet už na ty.
0: Blahopřeju, to si myslím, že už vydrží. Takže mějte se moc krásně a píšu si rok 1987. Mějte se hezky, naschle.
1: Taky, naschledanou.
0: A teď si dáme naturál.

0: Tak doufám, že jste se pobavili stejně tak jako já tímto songem. Jinak teď můj pozdrav putuje do zahraničí, nevím kam, pan Josef K. je záhadný a píše vzpomínky na Afriku. Na to mě tenkrát vytáhla má žena, když to tady bylo v kině. Ona u toho plakala a drtila mou ruku a já u toho usnul. Na ten dojemný večer se nedá zapomenout. Je to rok 1985. No, když myslíte, Josefe, kdybyste pozorně poslouchal, já jsem říkala, že u nás ten film se vysílal až o 4 roky později, než byla premiéra, ale nechci vás nijak zvyklat. My si to teďko zrekapitulujeme. My si dnes připomínáme rok, kdy se odehrála premiéra mého oblíbeného filmu Vzpomínky na Afriku a kdy při letu Japan Airlines 123 došlo k nejtragičtější letecké havárii v dějinách. Teď budou následovat 2 písničky, takže budete mít hodně času psát a tipovat a teď si vychutnejte Paula Younga.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami. Na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přej si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz. Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze, už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.

Do kolikátého roku vás zavedl tento song v podání Petera Nadě? Na to se vás ptám. Zdeňka ze Slavkova, kterou moc zdravím, podle filmu Vzpomínky na Afriku si myslí, že je to rok 1985, píše, byla jsem zrovna na mateřské. Potom tady mám další. Václav Ostravy si také myslí, že

0: absolutní nadvládu nad mužským světovým tenisem. No a my pro vás máme záznam toho, co po vítězném zápase s Johnem McEnroem před stojícími a nadšenými diváky a samozřejmě také televizními kamerami. Já to neřeknu. Kamerami. Ivan Lendl řekl.
1: Děkuji mnohokrát. Jsem moc rád, že jsem tento turnaj vyhrál. Dlouho jsem se snažil a víte, rád bych poděkoval všem lidem, kteří mi pomáhali v mých pokusech získat tuto nádhernou trofej. A také všem lidem za to, že jsem přišli a nedokážu popsat, jak šťastný jsem, že jsem vyhrál mistrovství této země.
0: Rádi bychom vám pustili také záznam z rozhlasových novin, kde se o vítězství Ivana Lendla patrně informovalo. Bohužel, sportovní část této relace se v našem archivu nedochovala. Dost možná i proto, že Ivan Lendl o rok později do USA emigroval a zdejší režim se pak dost snažil informace o něm zveřejňovat samozřejmě co nejméně. No, teď si dáme další hudební nápovědu. Modern Talking, no a já se samozřejmě budu těšit na vás. Už jdu k počítači a jdu se kouknout na vaše e-maily a SMSky.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Tak naše hra byl jednou jeden rok finišuje. Já zdravím do Mutěnic Gabrielu, která si myslí, že je to rok 1991. Píše, rok předtím jsem se seznámila se svým manželem a v tomto roce jsme byli spolu v kině v Jedovnici na naší první dovolené. Tak a úplně poslední mi napsal Pavel a ten typu

Je rok 1985, protože, píše, film Vzpomínky na Afriku byl do našich kin uveden po 4 letech, tedy v roce 89. V daném roce jsem zrovna sloužil vlasti, takže jsem poznal Troje kasárna, výcvikový prostor Boletice a skoro po roce jsem se taky podíval domů, takže Pavle, mávám a posílám vám Michala Davida.

0: No a nakonec jsem si nechala nápovědu, která snad pomůže i těm posledním váhajícím. No a dokonce si myslím, že ani není třeba nic dodávat, stačí si poslechnout, jak byla událost prezentována veřejnosti.
1: Přesně v 15 hodin byla dnes odpoledne zahájena v Praze československá spartakiáda 19. Začala přehlídka radosti, krásy a síly, kterou jsme připravovali a se kterou jsme žili celý poslední rok. Dnes se všichni dočkali. Jak ti, kteří naši největší tělovýchovnou slavnost připravovali, tak ti, kteří jsou hlavními tvůrci přímo na ploše, i 176 tisíc netrpělivých diváků v hledišti.
0: No a představte si, já moc zdravím věrného posluchače Michala, který si myslel už asi před půl hodinou, že to bude spartakiádní rok. Píše, a já jako student třetí třídy základní školy jsem to vůbec nechápal, na co takové manévry. No a teď si dáme Sandru.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

A já vám chci ve finále poděkovat moc za krásné e-maily a SMSky, které jste mě poslali. Zdravím Vendulku s Mirečkem, kteří typují rok 1985. Letos v květnu bylo už 50 let, co jsme se poznali. Obrovská gratulace. Dále můj pozdrav putuje do Hrušovan u Chomutova, paní Lence. Jitko, že by to byl dneska rok 85, chvíli jsem váhala, ale nápověda týkající se Ivana Lendla mě v tom utvrdila. V tomto roce jsem byla rok vdaná, krásný zbytek dne. No a potom mi napsala v zápětí po poslední nápovědě, musím ještě jednou napsat. Na tuty se jedná o rok 1985. Zmíněné Spartakiády jsem se zúčastnila a cvičila za ženy. Děkuju moc ještě za tento dodatek. No a další pozdrav putuje do Liberce paní Betty. Jitko, podle nápověd si myslím, že je to rok 1985. V červnu se narodila naše dcera a v srpnu si nás obě můj milovaný manžel vzal i přes nevoli jeho rodičů a jsme stále spolu. To jsou dojáky, to jsou happy endy dneska, vy mi teda dáváte. No a vás asi nepřekvapím teď, když vám ten rok prozradím. A já vám ho prozradím. Dnes to byl rok 1985, jasně, takže blahopřeji všem, kteří i se netrefili. Zítra se na vás bude těšit můj milý kolega Honza. No a teď se na vás těší moje nejmilejší Iva Bendová, která tady s vámi bude a já vám posílám veliký hit v podání Jitky Zelenkové. Mějte se moc krásně.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Miluje sporty, je zvědavá na vše, co jí život přinese a s chutí od něj přijímá nové pobídky. Moderátorka, někdejší televizní hlasatelka Marie Redková. Co jí kompenzovalo neuskutečněný sen o dráze pěvkyně? Jaký svět se jí otevřel v rozhlase? A které rostlinky vysázela na své milované chalupě v předhůří Šumavy?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Unijní ministři vnitra řeší omezení dočasné ochrany pro Ukrajince s branou povinností a záchranáři v Praze nacvičovali záchranu lidí v případě nehody dvou lodí. Bude polojasno nebo skoro jasno v Čechách od západu, přibývání oblačnosti s deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Státy EU zvažují vyřazení Ukrajinců s branou povinností ze systému dočasné ochrany, který umožňuje bydlet a pracovat v Evropě bez azylového řízení. Současný systém platí do března příštího roku. Ministři vnitra států 27 jednají o jeho prodloužení a možných úpravách. Česká vláda omezení dočasné ochrany s ohledem na věk nebo místo původu Ukrajinců podle dřívějších vyjádření podporuje.
2: V posledních měsících mezi Ukrajinci s dočasnou ochranou stoupá počet mužů ve věku branné povinnosti, uvedl německý ministr vnitra Alexander Dobrin. Na ně by se tak podle německého ministra v budoucnu nemusela vztahovat automatická dočasná ochrana. Místo toho by mohli žádat o individuální posouzení v rámci azylového řízení. To před jednáním podpořil také švédský ministr vnitra Johan Frosell. Zdůraznil, že pro ukrajinskou obranu je důležité, aby v zemi zůstávalo více bojeschopných lidí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Inflace zpomalila, v dubnu byla na úrovni 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňskému květnu zdražily služby, alkoholické náboje a tabák. Meziměsíčně inflace stoupla o 10%. Pražští hasiči dnes na Vltavě nacvičovali postup při srážce dvou lodí. Během hodiny a půl se jim podařilo z vody dostat 35 figurantů, jednoho přímo z paluby policejním vrtulníkem. Celou akci sledovala skupina pozorovatelů, která bude nácvik vyhodnocovat, řekl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
3: Po celé této akci tak bude probíhat debriefing, kde právě bude rozebíráno všechno, co se v rámci této události stalo, co bylo dobře, co by šlo vylepšit, co by šlo zefektivnit.
0: Plzeňští celníci odhalili během krátké doby druhý kamion s nelegálním odpadem z ciziny. Dohromady přes 50 tun plastů a stavební suti, u kterých polští dopravci nedokázali doložit legální recyklaci. Podrobnosti má mluvčí plzeňských celníků Marcela Kašparová.
4: Přeshraniční přeprava odpadu na území České republiky je přípustná výhradně za účelem jeho využití. To je v případech, kdy je odpad po zpracování skutečně dále využit, například prostřednictvím recyklace a následně nahrazuje primární suroviny nezbytné pro výrobu. Není-li tento účel věrohodným způsobem doložen, je taková přeprava považována za nepřípustnou.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno nebo skoro jasno v Čechách od západu, přibývání oblačnosti s deštěm a přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku vše až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty většinou 23 až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 18.
1: Doprava.
0: Na 93. a půltém kilometru D1 směrem na Prahu se v levém pruhu srazilo nákladní a osobní auto a je tam asi kilometrová kolona. V opačném směru stále počítejte s velmi hustým provozem kamionů před Brnem. Kvůli svátkům v Rakousku a částech Německa jich přes Česko teď jede víc než obvykle. A na 7. kilometru D8 směrem na Prahu je po nehodě blokován jeden pruh a brzdí se tam do kratší kolony. Zprávy končí, i dnes je tu pro vás Iva Bendová.
6: Ano, pěkný den, ať už máte na dnešní odpoledne jakékoliv plány, tak mě těší, že jste nás jako dvojku do nich zahrnuli. No a tak nebudeme otálet a už za chvíli se společně vydáme do Zlína. Nejdřív ale na rozjezd kapela Krištof a jejich Lolita.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Určitě jste i z Éteru dvojky zaregistrovali, že v uplynulých dnech probíhal v pořadí 29. Zlínský filmový festival. No a možná také víte, že už od začátku k němu téměř neodmyslitelně patří také salon filmových klapek. Z původně technické filmové rekvizity vznikají jedinečné objekty, jejichž dražba každoročně následně pomáhá financovat autorské snímky mladých filmařů. Do letošního ročníku se zapojili známí výtvarníci, designéři a také další osobnosti kulturní scény, například Jaroslav Němeček, Iva Hitnerová, Kristián Kodet, Jiří Slíva, Josef Velčovský a nebo Petra Černocká, kteří proměnili celkem 120 filmových klapek v originální umělecká díla. Největší boj byl letos o dvě klapky s motivem čtyřlístku, kromě jeho tradičního autora už zmiňovaného pana Němečka, tedy Jaroslava Němečka, tak svoji klapku také jaksi namaloval výtvarník Zdeněk Vrba, a to jako poctu Jaroslavu Němečkovi, kterého tam také vyobrazil. No a teď to nejdůležitější. Veřejná dražba letošního ročníku salonu filmových klapek vynesla 4 314 000 korun a nadační fond Film Talent Zlín to rozdělí studentům filmových škol a dalším začínajícím tvůrcům na vznik jejich filmových projektů.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den. Celý tento týden s Veronikou Pourovou řešíme, jak se rozumně připravit na plavkovou sezónu. A dnes naše povídání společně uzavřeme. Hubnutí totiž není jenom o tom, co přesně máme na talíři, ale i o tom, co máme v hlavě a jak se ve svém vlastním těle ve výsledku cítíme. No a dnes se podíváme i na to, jak se nenechat rozhodit a jak přežít třeba takový celodenní výlet u vody. Ve studiu je se mnou nutriční terapeutka Veronika Pourová. Dobrý den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Jak vlastně k tomu hubnutí přistoupit, Veroniko, aby to nebyl jen chvilkový výkřik, ale něco, co nám vydrží i dlouho poté, co plavky zase schováme do skříně?
3: Já bych začala tím, že bych se zamyslela nad svým jídelníčkem a řekla si, co je ta největší chyba. U někoho to můžou být sladké nápoje, u někoho to, že každý večer si otevře lahev vína, nakrájí si klobásky, sýry, nebo si dá bramburky u televize. U někoho zase, že pravidelně odpoledne má chutě na sladké a tak to řeší sušenkami, nebo když jde kolem pekárny, tak nějakým dobrým koláčkem. Takže jde o takovou tu analýzu toho, co v tom mém jídelníčku je ta věc navíc. A potom na tom můžeme pracovat. A doporučila bych zaměřit se takhle na ten 1, 2, maximálně 3 body na jednou, ať se tím úplně nezahltíme a jsme schopni opravdu k té změně přistupovat udržitelně.
2: A co byste poradila lidem, kteří se v plavkách prostě necítí dobře? Existuje nějaký trik, jak se psychicky hodit do pohody a užít si léto bez stresu z postavy?
3: Je to těžké, protože v dnešní době se často setkávám i s takzvaným fat shamingem, který se objevuje různě v komentářích na internetu. Je těžké se tomu vyhnout. Nicméně myslím si, že pomůže i třeba nějaká psychická podpora, opravdu zajít si třeba o tomhle tématu, popovídat s psychoterapeutem, koupit si nějaké hezké plavky, v kterých se budeme cítit dobře a zkusit se opravdu vykašlat na komentáře cizích lidí, protože oni nežijí naše životy.
2: Je to tak. A ještě jedna praktická na závěr. Co si vzít sebou jako svačinu na koupaliště, abychom v hladu neskončili u stánku se smaženým sýrem a hranolkama?
3: Je pravda, že na koupališti se málo kdy dá koupit opravdu hezká, vyvážená svačina a lidé tam často chodí na celý den, zvlášť když jsou hezké, teplé letní dny s dětmi. Takže opravdu doporučuji sebou vzít piknikový koš anebo termotašku s ledem, kam si zabalíme svačinu. Může to být klidně nějaký třeba salát s kuskusem a tuňákem a vajíčkem, obložené sendviče, třeba taková sušená šunka vydrží i v těch teplejších teplotách. A má oblíbená svačina je třeba kefír, který si sebou beru. A než ho otevřu, tak on i v tom létě vydrží aspoň pár hodin.
2: Moc děkujeme, Veroniko. A milí posluchači, to je pro tento týden vše. Pokud jste nestihli všechny díly, tak je najdete na webu a v aplikaci Můj rozhlas. A my se na vás těšíme zase příští týden od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Krásný den vám přeje Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Za námi je Jiří Korn, aktuálně je 13:28 a vy posloucháte Odpolední dvojku. Na Antuce Roland Garros letají každý den stovky tenisových míčků a za celý turnaj jich padne, představte si, až 100 tisíc. Profesionálové mění už po několika gemech a většina z nich by dříve skončila jako odpad. Ale dnes dostávají druhou šanci. I v Česku se totiž hledají způsoby, jak z vysloužilých tenisových míčků vyrobit něco užitečného, třeba bezpečnější hračky pro psy anebo izolační desky. Jak vypadá druhý život tenisových míčků, uslyšíte v té následující reportáži.
1: On málo skáče, je opotřebovaný tenhle star žlutý, ten Melton, ten chlup. Tenhle už je trošičku víc ohraný.
2: Vít Glozer předvádí ohrané tenisové míčky. Ve skladu jeho firmy je jich přes 100 tisíc.
1: Průměrná životnost toho tenisáku je 6-7 hodin. Profix jim hraje 6 gemů v Roland Garros, ale pak se ty míčky dál používají.
2: Každý rok se na světě vyhodí 100 miliony míčků. Hodit je po psovi, ale není dobrý nápad, upozorňuje technolog českého startupu Jiří Brejcha.
3: Je na ně nachytaná řada různých pevných částí, tak vlastně obrušuje skolovinu tomu psovi.
4: On se na tom kazí zuby.
3: A vlastně ty psy mají tenisátky rádi.
2: Jiřího Brejchu proto napadlo vyrábět psí hračky z recyklované gumy, původem právě z tenisových míčků.
3: Ale v té správné podobě, aby to tomu psovi neškodilo.
4: Vy držíte v ruce gumový kroužek. To není jenom černá guma, ale jsou tam zelené tečky.
3: To je pravdu. Využili jsme drť, která obsahuje i zbytky toho melatonu.
2: Tenisové míčky jsou slepené z několika základních materiálů. Z kaučuku, čili gumy, a z ovčí nebo umělé vlny, odborně Meltonu. Rozebrat se dají jenom, když se míčky rozdrtí na kousky.
1: Najít drtičku nebylo vůbec jednoduchý. Drtiče, který dělají pneumatiky, tam jsme neuspěli.
4: Co když si představíme jako drtit gumu?
1: Po 2,5 letech jsme našli 3 drtící kapacity.
2: Získat z míčků základní suroviny umí na světě několik firem a iniciativ. V Nizozemsku je například přidávají do nových míčků. Nejde to ale stoprocentně.
3: Tam máte určité chemické vazby a neumožňují tak úplně jednoduše v rámci té recyklace se vrátit na ten původní materiál.
2: Žlutý mech z míčků se dá použít jako podklad v koňských jízdárnách. Z gumových kousků různé firmy dělají pružné podlahy například na hřištích, včetně tenisových. Podle českých inovátorů by ale byla škoda materiál v podstatě zakopat do podlahy. Martin Zedníček chce tenisovou směs umístit na viditelnější místa, jako obkladové desky.
5: V interiérovém designu a v stavebnictví.
4: To je dohromady guma i s tím filcem.
5: Tady vidět na těch destičkách ta vlna, způsobuje to, že ten materiál je porezní.
4: Je to takové chlupaté.
5: Je to měkké, tak by mě to už od začátku evokovalo přirozeně akustickou funkci.
4: Je to dlumý hluk.
2: Další problém ale je, jestli se výroba z recyklovaných míčků vyplatí. Doposud totiž sběr a zpracování platí dárci. Ze skladu ohraných tenisáků v Praze z Braslavy, Martin Srb, Český rozhlas.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Každou první sobotu v měsíci pro vás budeme nově vysílat Tobogan z legendární Ypsilonky. Tentokrát oslavíme půlkoletiny Nadi Konvalinkové. Blahopřátí přijdou třeba Jiří Lábus, Jaroslava Krečmerová, Mirek Kořínek a celá ypsilonská parta. A už teď můžu slíbit, že opět polechtáte svoje bránice.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
0: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

No a já už vás pozvu na dnešní kávu o čtvrté. Váza představuje jednu z nejstarších a nejdéle existujících předmětních forem lidské kultury. Co nám je taková obyčejná váza dokáže říct o lidech, historii, území, kde byla vytvořena, kde se běžně používala i kde zdobila lidská obydlí, kdy se objevily třeba nazdobené jednoduché vázy, které dávají vyniknout kráse květiny a může vrátit ztracený lesk krásné skleněné váze po babičce. Hostem dnešní kávy o čtvrté bude Jana Čarnovská, pověřená vedením zprávy sbírek, správkyně sbírky historického skla umělecko-průmyslového muzea v Praze a také kurátorka výstavy Váza, symbol kultury a života. Ptát se i za vás bude kolegyně Patricie Strouhalová. Tak mi napadá, jestli máte doma nějakou vázu, u které už se říkáte, že má to nejlepší za sebou, tak třeba se dozvíte, že můžete udělat něco, co jí vrátí třeba druhý dech. Svoje dotazy posílejte na dvojka@rozhlas.cz.

0: Práce s textem, vyhledávání nebo programování, to jsou některé činnosti, se kterými lidem v práci pomáhá umělá inteligence. Aspoň několikrát týdně využije nástroje generativní umělé inteligence skoro 40% českých zaměstnanců. Vyplývá to z průzkumu, který pro firmu Vodafone udělala agentura Ipsos. V dubnu se ptala tisícovky dospělých zaměstnanců z různých pozic a firem napříč Českem. No a téma teď probereme s Věrou Fajfrovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Umělá inteligence tady s námi už je nějakou dobu, tak kam se její využívání posunulo a jaký dnes firmy a jejich zaměstnanci využívají?
1: No, na to jsme se zeptali přímo zástupců Vodafonu. Už se tu nebavíme jen o jazykovém modelu, jako je například ChatGPT. Skoro každý zaměstnanec tam má k dispozici nejvyšší předplatné Microsoft 365 Copilota, tedy AI asistenta integrovaného přímo do kancelářských aplikací Microsoftu. Pokračuje Petr Roháček, který má ve Vodafonu na starosti IT služby pro firemní zákazníky.

0: dotazníky a který zároveň přednáší o umělé inteligenci na Karlově univerzitě.
1: Používáme to nejenom pro vytváření textu, vytváření podkladů, rešerše, ale zejména jsou používány i AI nástroje v IT oddělení. Tam mají zase trošku jiný nástroje, například GitHub Copilot a tak dále, další nástroje, ale tam bych řekl, že se používá AI nejvíc.
0: Aby ale zaměstnanci AI používali efektivně a bezpečně, je podle Petra Roháčka důležité jim ukázat, jak přesně ty nástroje fungují, jak jim v práci pomůžou, jak jim to ušetří čas a hlavně jaká data tam kvůli bezpečnosti smí vkládat. Důležité je tedy řádné školení a vnitřní pravidla a směrnice. To platí o nových pracovnících technologie obecně, nejen u AI.
2: To se ale ne ve všech firmách daří, protože podle průzkumu skoro polovina dotázaných tvrdí, že jejich firma na nějaký větší nástup umělé inteligence není připravená. Zaměstnancům chybí školení, v AI nemají důvěru a upozorňují na chyby, které AI často generuje. Tak co s tím?
0: Vždycky je potřeba počítat s tím, že výsledky AI je nutné ověřovat a kontrolovat a také platí, že čím lepší data, kontext a dotazy do nástrojů AI pošlu, tím lepší výsledek dostanu. I ten je ale potřeba znovu zkontrolovat. No a jak dál popisuje předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Bencl, pomoc může i to, když je ve firmě člověk, který tam správné používání AI má na starost. V některých firmách to už funguje a té pozici se říká třeba AI ambasador. Často je to člověk přímo z té firmy.
3: Protože typicky znají tu agendu té dané společnosti, znají ten kolektiv. Vlastně to nemusí být vůbec technicky vzdělaný člověk, ale musí to být člověk, který má rád tu technologii, který doopravdy dokáže zmapovat třeba ty procesy, musí umět jednat s managementem, musí umět řídit tu změnu.
0: Lukáš Bencl dodal, že takoví lidé jsou třeba v HR odděleních, protože technologie umělé inteligence mají dopad na fungování zaměstnanců a většinou HR oddělení má na starost právě rozvoj zaměstnanců a vzdělávání. Nebo to může být i někdo z managementu firmy. Každopádně by se měl orientovat v těch technologiích.
2: No já si s AI docela rozumím, musím říct, využívám ji na spoustu věcí. Teď mi třeba nakonfigurovala nový účes.
0: Moc hezky ti ho nakonfigurovala.
2: Uvidíme, jestli se to podaří převést do reality, ale opravdu je důležité ověřovat si ty informace, protože několikrát už jsem se dostala do situace, kdy jsem psala, ty mi lžeš, proč mi lžeš, nelži mi.
0: Lže, je to potvrzené. Lže,
2: ano, několikrát týdně využije nástroje generativní umělé inteligence skoro 40% českých zaměstnanců. Informovat nás o tom do studia dvojky přišla kolegyně Věra Fajfrová. No my vám nelžeme na dvojce a to je důležité, tím si můžete být jistí. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Jestli máte rádi kalendárium, pak jste si určitě oblíbili náš odpolední koláček štěstí, ve kterém se Halina Pavlovská vždycky dívá na daný den v souvislosti třeba s historickými fakty. No a vzhledem k tomu, že je Halina neskutečně vtipná, tak v závěru přidává vždy jednu ze svých veršovaných rad, která mě takřka vždycky rozesměje. Tak schválně, o čem to bude dneska?
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: 4.6. v roce 1783 poprvé veřejně vzlétl horkovzdušný balón bratří Montgolfierů. Let trval asi 10 minut a lidé tehdy vážně řešili, jestli balóny nebudou děsit krávy a způsobovat bouřky. 4.6. existuje neoficiální internetový den obětí kočky. No, kočky to ale většinou odmítají komentovat. A statistiky taky ukazují, že začátek června je období, kdy lidé nejčastěji kupují grily a současně nejčastěji spálí první várku uzenin. Já bych tyto informace shrnula do rady. S prací v červnu netlač na pilu. Dej si radši buřta na grilu.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Moci bez nemoci.
1: Vliv stresu na onemocnění srdce, epigenetika, další téma pro Moci bez nemoci s příběhem Jana.
2: Přichodil jsem masivní infarkt. Následné vyšetření odhalilo, že mám dvě cévy zužené, jednu ucpanou. S největší pravděpodobností za moje zdravotní komplikace může chronický stres.
0: Moci bez nemoci.
3: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
4: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Sněmovna navrhne prezidentovi na státní vyznamenání bývalého prezidenta Zemana a kvůli válce na Blízkém východě zdražují opravy silnic a dálnic. Bude polojasno nebo skoro jasno, v Čechách od západu přibývání oblačnosti s deštěm a přehánkami, nejvyšší teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Poslanci navrhnou Petru Pavlovi, aby udělil státní vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Mezi dalšími kandidáty jsou třeba spisovatel Milan Kundera. Řád Bílého lva sněmovna navrhla pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické, Marii Imakulátu Brandisovou. Výběr je na prezidentu republiky. Ceny asfaltu rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě, který zdražuje ropu. Za tunu pojiva zaplatila letos v květnu třeba firma POR přes 17 000 korun. Oproti loňskému listopadu je to dvojnásobek.
5: Třeba v Sedlčanech na Příbramsku měli původně za opravu ulice zaplatit kolem 6,5 milionu korun, říká nezávislý starosta Ivan Janeček.
6: Vzhledem k situaci, že dochází ke zdražování ropných produktů, tedy i živičních povrchů, tak bude ta částka navýšena o 400 tisíc.
5: Více zaplatí také silničáři, jak potvrzuje stavby vedoucí na jednom z úseků dálnice D7 Pavel Aksamit ze společnosti Metrostav.
7: Je to v řádech podle mě tak 10-15%, ale dělá nám to velký problém, co se týče dopadu do ceny díla. Týká se to dopravy všeho, co je navázané na ropu.
5: Přesná čísla ale zatím podle ředitelství silnic a dálnic známá nejsou. Richard Webs, Český rozhlas.
4: Národní památkový ústav v Brně vyjádřil obavy z plánu na zastřešení části hradu Špilberk. Správce hradu Muzeum města Brna chce na hlavním nádvoří hradu vytvořit prostor pro celoroční pořádání akcí. Podle památkářů by ale trvalé zastřešení moderní skleněnou střechou narušilo ráz památky.
8: Trvalé uzavření hlavního nádvoří by zcela změnilo a potlačilo charakter historické pevnostní stavby.
9: Zdůvodňuje ředitel Národního památkového ústavu v Brně Zdeněk Vácha. Zasouvací nebo sezónní střecha by podle památkářů byla lepší řešení. Pokračuje ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc.
10: Budeme na základě těch stanovisek těch odborných orgánů hledat to řešení, čili další studie nebo technický průzkum, jak by bylo možné v tom rozsahu to mobilní zastřešení realizovat.
9: Podle Váchy by trvalé zastřešení bylo srovnatelné s necitlivými stavebními zásahy do hradu z 90. let minulého století. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Paliva v Česku za týden výrazně zlevnila. Benzín o korunu a 77 haléřů a nafta asi o 2 koruny. Ve středu stál benzín v průměru 1,40 korun a 23 haléřů a nafta 38 korun a 38 haléřů za litr.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude polojasno nebo skoro jasno, v Čechách od západu postupně přibývání oblačnosti s deštěm a přehánkami, ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku tyto jevy až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty většinou 23 až 27 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 18.
0: Doprava.
4: D11 směrem od Prahy byla nějaký čas neprůjezdná na 42. kilometru, kde autobus narazil do šipky silničářů. Lehce se zranil řidič. Už se tam jezdí aspoň odstavným pruhem. Do kolony se brzdí u sjezdu na Kolín, což je exit 39. Na příjezdu do Prahy po D1 překáží v pravém pruhu dva kamiony u Chodova. Pomaleji pojedete od Průhonic. A na příjezdu do Prahy po D5 brzdí kamiony do kolony na 10. kilometru. Levý pruh jede rychleji. To byly zprávy, slovo má opět Iva.
11: Pokračuje čtvrteční odpolední Dvojka teď ve 14 hodin a 4 minuty a já vám přeji příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Hudba pod širým nebem, letní atmosféra a koncert zdarma v jednom z nejkrásnějších pražských parků. Už v sobotu se Riegerovy sady promění v celodenní hudební scénu, kde vystoupí komorní soubory, jazzmeni, dechovka i symfonický orchestr Českého rozhlasu. Co všechno návštěvníky čeká a proč byste si tuhle akci neměli nechat ujít, tak o tom se budu povídat s ředitelem symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakubem Čížkem po půl třetí. No a samozřejmě, že nebude chybět ani po Česku. Když se nějaký památkový objekt opět otevře po rekonstrukci, je to vždycky lákadlo pro milovníky památek a také zájemce o historii a vůbec turisty obecně. No a právě takový objekt, tedy hrad Malenovice, objevil Vašek Žmolík na svých toulkách po Česku, konkrétně na Zlínsku. A nás tam zavede už za malou chvíli.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Vašku, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne, kdy všechno je sluncem zalitý.
1: Přesně tak. Já už jsem avizovala, že se s tebou vydáme na hrad Malenovice, ale proč právě tam?
2: No, ty si to, Ivo, vlastně už prozradila, protože tento hrad na okraji Zlína je asi 6 kilometrů od centra krajského města, je jednou z nejvýznamnějších historických památek zlínského regionu. Hrad má krásné interiéry, jsou tam zajímavé sbírky a v jeho okolí je taky pěkně upravené a tak doslova vybízí k návštěvě. No a hlavně po rekonstrukci, která trvala rok a půl, během které byl hrad nepřístupný, poprvé otevřel své brány teprve před nějakými dvěma týdny.
1: Takže je to doslova turistická novinka. Tak nám prosím o něm něco pověz, jaká je třeba jeho historie.
2: Hrad Malenovice byl založen už ve druhé polovině 14. století moravským markrabětem Janem Jindřichem. V těch dalších staletích prošel několika přestavbami, které z původního gotického středověkého hradu vytvořily renesanční sídlo zámeckého typu, později upravené i barokně. V jeho držení se vystřídala celá řada šlechtických rodů, třeba Tetourové z Tetova, Lichtenstein Kastelkornové anebo Salm Neuburkové. Posledními majiteli byl dokonce druhé světové války Šternberkové.
1: Ovšem, ty jsi mi říkal, že na Malenovickém hradě je muzeum.
2: Ano, je tam také muzeum. V roce 1953 totiž Malenovický hrad získalo tehdy nově vzniknuvší krajské muzeum, dnes Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. No a to o něj vzorně pečuje dodnes.
1: A tak tedy, co všechno návštěvník na hradě uvidí a jak moc je tam hradní expozice hradní a jak moc muzejní?
2: Taky tak. Návštěvník se může seznámit řadou původních hradních interiérů. Je to třeba malovaný sál s pozdně gotickou klenbou a dochovanými nápisy z první poloviny 16. století a vybavením jako zámecký salon. Je to domácí kaple svatého Antonína Paduánského s malbami z poloviny 18. století. Je tam zbrojnice anebo kancelář Malenovického velkostatku. Zpřístupněna je rovněž hradní věž a návštěvník, poslouchej dobře, se podívá i na půdu.
1: Ale tedy tak, taková hradní půda, ano. Ta může být plná tajemství, Vašku.
2: No, ano, vyprávěl mi pan Kastelán, že tam našel třeba samopál ukrytý.
1: Ale prosím tě.
2: Od druhé světové války.
1: No, ano, tak ten ano. Já bych asi úplně neocenil, ale třeba bych tam zase našla něco úplně jiného pro dámy. Každopádně, co ty muzejní expozice?
2: Tak těch je ve zdech hradu Malenovice taky celá řada. Já začnu těmi svýmluvnými a ledacos naznačujícího názvy jako Hrady hrdá místa anebo Na hradě nežili jenom rytíři. Mají tam taky zajímavou expozici historických zbraní a hodin. V té malé sbírce uvidíš hodiny ku příkladu z Japonska a nebo hodiny s Globem. Potom je tam expozice archeologická v podzemí ve sklepeních lapid, expozice Cesta vlákna, železa a kůže, instalace Hostinec našich pradědečků, no a stojí za to vstoupit i do hradní hájenky na sezónní výstavu a do expozice Dřevo, proutí, sláma.
1: No, zní to skvěle. A co kromě expozic a interiérů je případně možné zažít na Malenovickém hradě?
2: Během návštěvnické sezóny, tak jako na jiných památkových objektech, se tam konají koncerty, divadelní představení, vystoupení skupin historického šermu a nebo i noční prohlídky. Všechno najdete na webu muzeum-zlín.cz.
1: No a ty to tak dobře víš, protože jsi tam tenhle ten týden natáčel.
2: Ano, včera jsem tam byl, prováděl mě tamnější kastelán Luděk Bubeník a pověděl mi toho o hradě pochopitelně mnohem víc, než jsem teď prozradil. Reportáž si budou moci naši posluchači poslechnout opět v sobotu po 15. hodině u nás na Dvojce, tak, jak jsou zvyklí.
1: Tak já už si to poznamenávám, abych na to nezapomněla. A ještě dodám, že na hrad Malenovice nedaleko centra Zlína, který je nově po rekonstrukci, nás pozval Vašek Žmolík. Vašku, díky a naslyšenou. No, v sobotu samozřejmě.
2: Ano, naslyšenou pozítří, děkuju. Pokým.

0: Jako každý den v týdnu i dnes pro vás máme připravené příběhy z kalendáře. Připomínáme se v nich výročí známých osobností, objevů a událostí v důležitých, ale i málo známých anebo zábavných souvislostech. No a i dnes nám Tereza Stýblová a Honza Kovařík přinesou příběh, který chceme slyšet. Připravte se na výlet a také výhled. Oslavencem je totiž oblíbená rozhledna Velký Blaník.
1: Ta totiž byla otevřena právě 4. června v roce 1941.
2: Nebyla sice první, ale vzhledem k počtu návštěvníků patří k nejznámějším. Skoro 30 metrů vysoká věž na vrcholu hory je dobře vidět už z dálky.
1: A z věže je zase dobře vidět do širokého okolí, což by měla být vlastnost každé dobré rozhledny. Stačí zdolat 107 schodů, nevyděsit se tím, že konstrukce trochu vrže a trochu se kýve, a hledíte na svět takřka z ptačí perspektivy. Vidět je nejen pod Blanicko, ale i Česká Sibiř s vysílačem mezi vrata.
2: Při dobré viditelnosti dohlednete až na jeho českou kleť, rozhlednu na vysoké Úkutné hory anebo televizní vysílač Cukrák kousek od Prahy.
1: Zkrátka skoro polovinu Čech tu má člověk jako na dlani.
0: Premiérové díly cyklu Příběhy z kalendáře vysíláme každý den po 17. hodině, no a vy si je můžete samozřejmě poslechnout na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Čerba na pokračování na dvojce.
1: Když se z rekreační oblasti začnou ztrácet lidé.
2: Hele, řekl jí odpoledne vedoucí, co je s tím klancem? Vysvětlila mu to. Je to poprvé za 3 roky, zdůraznila, co nečekal před poštou.
1: Musí se vyšetřování chopit kapitán Exner.
2: Béžové kalhoty, semišové sako, zářivě bílá košile se vzornou kravatou. Tahle jistá staromódnost musela na mnohé silně působit.
1: Pastvina zmizelých.
0: Premiéra detektivky Václava Erbena jako Čerba na pokračování každý den po 22. hodině na dvojce.
1: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Pokud ještě nemáte program na tuhletu sobotu, tak možná vám ho právě teď pomůžeme najít. Rígrovy sady v Praze zaplní hudba, a to od dopoledne, tedy od odpoledne až do večera, a vyvrcholením bude koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu Pod širým nebem. Vstup je zdarma a na své se přijdou rodiny s dětmi, milovníci klasiky i ti, kteří si chtějí prostě jen užít příjemný letní podvečer s výhledem na Prahu. A já už ve studiu dvojky vítám ředitele SOČRu Jakuba Čížka. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já vím, že jste čekala Petra Popelku, našeho šéfdirigenta, ale on je teprve někde v letadle nebo tak nějak z Japonska, takže bohužel nepřiletěl v tom termínu, ve kterém jsme to plánovali.
0: No, ano, plány byly trošku jiné, ale já jsem ráda, že vás vidím. To zase jako, aby to neznělo tak, že jsme zklamáni tady na dvojce. Navíc jsme, než se zapnula červená, začali probírat velmi zajímavé téma a vy jste slíbil, že vlastně o tom zjistíte víc. Já myslím, že můžeme prozradit, že jsme se začali bavit o dirigentské taktovce.
1: Ano, tady paní moderátorka chtěla vědět, z čeho se vyrábí, jestli jsou různé délky a tvrdosti a podobně. Takže já slíbil jsem, že zjistím.
0: A vy jste nevěděl?
1: Já se přiznám, že pro mě to je tak posvátná věc, protože dirigent to je skutečně ten, co řídí celý ten ansámbl. Zná tu partituru, která má prostě třeba 25 řádků. A já jsem rád, že u toho klavíru přečtu dva řádky, byť v každé může být těch not několik, podle počtu prstů, řekněme. Bavím se o klavírním partu. Nicméně číst partituru, umět zacházet s orchestrem, to je pro mě taková výsostná pozice, že ani na tu taktovku si nedovolím sáhnout.
0: Mm-hmm. Dobře, tak pojďme tady na to, co ale je vaše výsostná pozice, to je ředitelování SOČRu, a tak přesně budete vědět odpovědi na mé následující otázky, třeba to, jak se zrodil vlastně nápad vystupovat v Rígrových sadech Pod širým nebem.
1: My bychom velmi rádi oslavili naše stoleté narozeniny, které sice připadly na říjen, ale přece jen ten červen bude o něco lepší, pokud jde o teploty a počasí. Věříme, že právě to bude i bez srážek teďka pozítří.
0: Máte objednáno.
1: Ano, máme to, jak to rok a půl dopředu plánujeme, tak jsme si rok a půl dopředu objednávali i počasí. A my jsme si vybrali Rígrovy sady, protože jsou kousek od rádia, protože jsou na Praze 2, kde sídlí i Český rozhlas, kousek od Vinohradské. To je, řekněme, nějaké první kritérium, které jsme si zvolili, ale je to tam, je to nádherný prostor, je to velmi příjemný prostor pro lidi, pro širokou veřejnost. Je tam krásný výhled na Hradčany, takže na té louce nad Italskou ulicí, tam jsme situovali naše pódium, které se tam někdy od zítřka začne stavět, a chtěli jsme skutečně, aby mohl přijít kdokoliv, aby si nemusel kupovat vstupenky, protože vstup je samozřejmě volný, aby si nemusel hlídat, kde bude sedět.
0: Tam se děti, kde pobíhají.
1: Děti si třeba taky nebudete muset hlídat, když přijdete, protože tam je i program pro děti. Naše kolegyně Jana Trojanová, která připravuje vlnohraní, jako je hrátky hudební s dětmi, tak bude mít připraveno od 15 hodin vlastně asi hodinový, nebo necelá hodinka to bude program, a potom ještě asi třikrát takový kratší program, když budou přestavby.
0: A co krom toho?
1: Ten hlavní večer začne v 8 hodin, ten, ale i tak si myslím, že může být pro děti, alespoň ty, řekněme, školou povinné. A tam skutečně vystoupí celý symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bude tam Petr Popelka, doufejme.
0: Jestli přiletí.
1: A také Robert Jindra, náš hlavní hostující dirigent. My jsme si připravili více než hodinový program, skutečně z takových těch hitů klasické hudby.
0: To mi řekněte. To je mimochodem krásné spojení. Hity klasické hudby.
1: Ano. Tak Vltava.
0: No, tak to ano.
1: Bedřich Smetana a jeho Vltava. Largo z Novosvětské symfonie, Antonín Dvořák. Nebo třeba Ve sluji krále hor, to nevím, jestli znáte. To je od Edvarda Grieg'a. Ale věřím, že až to zahrajeme, tak to poznáte. Stejně tak jako třeba Jízdu Valkýr.
0: Ano, to znám.
1: Richarda Wagnera.
0: To znám.
1: A mnoho, mnoho dalších. Bude tam i Beethoven, bude tam i Berlioz. Prostě skutečně takové hity, které si myslím, že osloví každého a nikoho nebudou nudit.
0: A co je pravdy na tom, že i vy budete vystupovat, jsem slyšela?
1: To je taková malá pravda a bude muset obrátit list, abych tak nepropagoval sám sebe, ale kolegové trvali na tom, že když tam budou odpoledne kapely, kde hrají hráči orchestru, jako třeba Epoch Quartet nebo Clarinet Factory, takže bych měl přispět taky jaksi svou nějakou malou mírou.
0: Tak jste kvůli tomu založil kapelu, nebo ano, máte již kapelu?
1: Já jsem kvůli tomu nezaložil, kapela existuje a budem součástí toho odpoledne.
0: Ale co hrajete?
1: Hrajeme takový poslech, pohodový jazz. na poslech pohodový jazz. Ale co si myslím, že bude ještě větší pohoda, bude od 16 hodin dechovka. My máme hráče orchestru, symfonického orchestru, akademicky vzdělané lidi, kteří umí perfektně hrát na nástroj klasickou hudbu, ale umí perfektně i dechovku.
0: No ale teď mi řekněte, přece jenom dechovka má pro, řekla bych, jako mladší obyvatele, takový jako nádech toho, že jako, to ne, to se neposlouchá. Nakolik vlastně dokáže dechovka oslovit i, řekněme, nevím, střední věk a mladší věk? Na Moravě asi víc než tady.
1: To asi také, to je pravda, ale přijďte si to poslechnout. Je to skutečně radost, protože ono je něco jiného slyšet dechovku.

0: Od kolika do kolika?
1: Kdykoliv, řekněme od té 15. hodiny, kdy bude to volno hraní pro děti, od 16 hodin už hrajeme a ten vrchol večera by měl přijít v 8 hodin, kdy nastoupí symfonický orchestr.
0: Říká ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek, který nás pozval na tuto sobotu do Rýkrových sadů v Praze na velmi speciální koncert a spoustu dalšího, kde se objeví nejenom Socher. Děkujeme za to, mějte se hezky, samozřejmě držím palce, ať vyjde to počasí hlavně.
1: Děkuji za pozvání.
0: A nezapomeňte na tu taktovku.
1: Ano.

se po letech byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tichat sluneční hodiny.

0: česky. Takhle jim to se Sočrem notovalo. Teď se ale vydáme do Karlových Varů, protože tam za necelý měsíc se to promění opět v hlavní město filmu. Jubilejní 60. ročník naší největší filmové přehlídky odstartuje 3. července a pořadatelé postupně odhalují program. Do hlavní soutěže letos vybrali také dva snímky s českou koprodukcí. A mezi očekávanými premiérami nechybí ani nový časozběrný snímek Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Režisérka, která dokáže sledovat lidské osudy celé roky, tentokrát zachytila život ženy, jejíž hlas znají celé generace posluchačů.
1: Od rokových začátků 70. let přes výrazné muzikálové role až po úspěchy v hitparádách. Celkem 50 let sledovala režisérka Helena Třeštíková zpěvačku Báru Basikovou.
2: Všechny ty manželství jsou jak přes kopíra.
1: Do hlavní soutěže Karlovarského festivalu pak vybrali pořadatelé dva snímky s českou koprodukcí. Jedním z nich je Čika Čeka.
3: Pani Janáková, akorát za váma jdu.
1: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
4: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec ne.
1: O hlavní cenu v podobě křišťálového globu bude usilovat také slovenský snímek Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ten obsadil do hlavní role ambiciózní lékařky, která musí nuceně sterilizovat romské ženy, Aňu Geislerovou. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
5: Napříč hlavním programem máme 37 snímků, z nich hned 15 jsou první filmy, tedy filmy debutantů. To nám činí samozřejmě velkou radost, protože rozmyslet si, kde daný filmař či daná filmařka od premiéry svůj první film, je úkol velmi závažný, je to rozhodnutí velmi těžké. My samozřejmě v této souvislosti velmi rádi, že zmiňujeme dnes už slavného norského filmaře Joachima Triera, držitele Oscara za Citovou hodnotu, který se rozhodl před 20 lety, že svůj debut repríza dá právě Karlovarskému festivalu a nelitoval toho.
1: Sestra Ani Geislerové Ester uvede na karlovarské přehlídce svůj nový dokument Dvě deci tuše o jejich otci Petru Geislerovi. Jubilejní 60. ročník naší největší filmové přehlídky začne 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

Policie varuje, že ve Strakonické ulici Švandy Dudáka by se mohl pohybovat ozbrojený člověk. Podrobnosti uslyšíte na Dvojce ve zprávách v 15 hodin. Teď Alvaro Soler.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ve Strakonické ulici Švandy Dudáka by se mohl pohybovat ozbrojený člověk, varuje policie, a Česko chce příští rok předsedat summitu OECD. Bude polojasno nebo skoro jasno v Čechách od západu, přibývání oblačnosti s deštěm a přeháňkami a nejvyšší teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ve Strakonicích se podle policistů může pohybovat muž se zbraní. Lidé by se měli vyhnout ulici Švandy Dudáka a okolí. Policie reaguje na podnět lidí od lidí bydlících v okolí. Hlídky oblast monitorují a pátrají po možném nebezpečí. Česko chce příští rok předsedat výročnímu zasedání Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. V Paříži jednal s generálním tajemníkem OECD Matthiasem Cormanem.
2: Česká republika je připravená, rádi bychom po 30 letech svého členství v OECD přitáhli OECD blíže k České republice a také třeba představili to, co dělá, na čem pracuje, i českým občanům.
3: Česko je členem OECD od roku 1995, pro své členy vydává pravidelné ekonomické výhledy. Česku v aktualizované zprávě doporučuje, aby vládní dotace u cen energií byly jen dočasné a cílené hlavně na nejzranitelnější domácnosti a podniky.
2: To je krizové opatření na něco, co se stalo jinde mimo území České republiky, a co vyvolalo nějakou energetickou krizi nebo nějaký problém.
3: Petr Macinka v Paříži jednal s brazilským ministrem zahraničí Maurem Vierou i izraelským ministrem hospodářství a průmyslu Nirem Barkatem. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Na 43. kilometru D11 směrem z Prahy narazil autobus do dopravního značení. Cestující jsou v pořádku, řidič utrpěl jen lehčí zranění. Místo je průjezdné jedním pruhem, pokračuje mluvčí středočeských policistů Barbora Šnévajsová.
4: Řidič autobusu zde narazil do dopravního značení, konkrétně do světelné šipky. Řidič autobusu utrpěl lehké zranění. 35 cestujících, které řidič převážel, vyvázlo z nehody bez zranění. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku na alkohol, která vyšla s negativním výsledkem.
0: Ostravští chovatelé stále pátrají po lemurovi kata, který utekl ze zoologické zahrady. Samec je v Ostravě teprve krátkou dobu a seznamuje se s ostatními primáty v expozici Ráj lemurů. Pokud zvíře lidé uvidí, měli by se snažit je chytit, řekla mluvčí zahrady Šárka Nováková.
5: Prosíme naopak lidi, aby se o to sami nepokoušeli, protože přestože lemur vypadá jako roztomilé zvíře, tak je to opravdu divoký jedinec, který má i ostré zuby a v případě nějaké manipulace by mi mohl nepříjemně pokousat. V případě, kdyby se třeba podařilo, nebo že on sám vlezl do skleníku nebo do kůlny, prostoru, který se dá uzavřít, takže vlastně za ním zavřít dveře a taky nám okamžitě volat, aby kolegové přijeli ho odchytit.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Máme polojasno nebo skoro jasno. V Čechách od západu přibývání oblačnosti s deštěm a přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku vše až později, odpoledne a večer. Nejvyšší teploty většinou 23 až 27 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 18.
1: Doprava.
0: D2 je na příjezdu do Brna neprůjezdná na 3. kilometru, kde se srazil kamion s osobním autem. Je tam jeden mrtvý člověk. Sjíždí se na 11. kilometru, před odklonem už je kratší kolona. Na 220. kilometru D1 směrem na Prahu je omezení a před ním kolona asi na 20 minut. A jak jste slyšeli, po nehodě autobusu se na D11 směrem od Prahy jezdí jen jedním pruhem na 42. kilometru. Zdržení v koloně přes půl hodiny. To byly zprávy, Iva má opět slovo.
7: A odpolední dvojka, když jsem tak poslouchala Pepu, tak si prostě potřebuju říct, nebo potřebuji vám říct, jezděte opatrně a samozřejmě nejenom šťastnou cestu, ale dobře dojeďte. No a co můžu ohlásit, je nejenom Petr Novák a jeho píseň Povídej, ale samozřejmě následující soutěž Máte vteřinku, která přijde hned po avizované písni.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Stále častěji slýcháme, že věk je jenom číslo. No a když potkáte naší milou kolegyni Marii Redkovou, jen těžko budete tvrdit opak. Právě v těchto dnech slaví 70. narozeniny. No a my si je na dvojce připomeneme mimo jiné sobotním stříbrným větrem, ve kterém bude hostem Jitky Novotné. Řeč přijde nejenom na tenis a basketbal, se kterým se Marie Redková dodnes aktivně věnuje, ale také na její někdejší sen stát se pěvkyní. Na cestu k rozhlasu i na vzpomínky na dětství. No a právě do těch se teď společně vrátíme v naší soutěžní ukázce.
2: Tak Maruška Šípová, ta vyrůstala v pražské čtvrti Hanspaulka, která je dnes synonymem luxusu, ale v době vašeho dětství tam vládla asi dost odlišná atmosféra,
3: ne? Určitě. Vlastně oni tam bydleli obě moje babičky s dědečky a obě chovali slepice. Babička, tatínková maminka, tam jsme bydleli do té doby, než jsem dospíjela, tak ta ty slepice dokonce převážela potom autem na letní byt. No byl to horor. A druhá babička, tam bydlíme teď a tam měla zahradu, kde měla mrkev, petržel, tady ty slepice a nic nevyhodila, všechno zužitkovala.
1: Jestli chcete získat dárkový poukaz do prodejen Timo v hodnotě 1000 Kč na nákup plavek a spodního prádla, pak jako pátí v pořadí správně odpovězte na otázku, jak se Marie Redková jmenovala za svobodna. Je to jasné, jakým způsobem nám to dát vědět SMS-kou na číslo 702 202 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Jak se Marie Redková jmenovala za svobodná? To byla naše dnešní soutěžní otázka. Posílali jste opravdu spoustu tipů, ale teď si pojďme poslechnout, jak to mělo být správně. Rozhodovalo ku podivu jedno písmenko.
1: Tak Maruška Šípová ta vyrůstala v pražské čtvrti Hans Paulka, která je dnes synonymem luxusu, ale v době vašeho dětství tam vládla asi dost odlišná atmosféra,
2: určitě.
1: Ne?
2: Určitě.
0: Marie Šípová, no a rozdíl toho jednoho písmenka byl v tom, že spousta z vás psala Šípková, což ale nebyla správná odpověď. A tak dárkový poukaz do prodejen Timo v hodnotě 1000 korun na nákup plavek a spodního prádla po právu získává dáma se jménem Jaromíra Oupicová. Ta nám poslala svoji odpověď, co by pátá v pořadí, a taky moc gratuluje. Ať si něco hezkého vybere a ať si to užije. No a pořad Stříbrný vítr vysíláme v premiéře na Dvojce každou sobotu po 9. hodině. Samozřejmě si i tento pořad můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a díl k 70. nám Marie Redkové odvysíláme právě tuto sobotu.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na Dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Muzea a galerie obvykle zavírají na večer. V Ostravě to ale bude v sobotu přesně naopak. 17. ročník Ostravské muzejní noci otevře dveře 30 kulturních institucí a nabídne program až do pozdních hodin. Letošním tématem jsou tajemství. A tak návštěvníci nahlédou do běžně nepřístupných míst, projedou se historickou tramvají, podívají se do televizního studia nebo třeba s baterkou v ruce vyrazí hledat skryté poklady. Co všechno letošní Ostravská muzejní noc nabídne, to už nám prozradí její koordinátorka Jana Malášek-Šrubařová. Dobrý den, vítám vás na dvojce.
3: Dobrý den.
2: Ostravská muzejní noc se koná už po 17. a letos se zapojuje rovných 30 institucí. Tak kdybychom to vzali od začátku, co je letošním tématem a na jaká místa se mohou návštěvníci těšit?
3: Tématem letošního ročníku je tajemství. A svedlo nás k němu to letošní datum 6.6.2026, protože význam těch tří šestek je takový tajemný. A do programu se pak o tajemství propisuje různě v podobě dobrodružných úkolů, luštění hádanek, odhalování šifer nebo tajemných blackboxů. A čeká nás třeba i tajemná večerní projekce před Ostravským studiem České televize.
2: Program je opravdu pestrý. Mě zaujal třeba depozitář Ostravského muzea v bývalém kině Máj, nebo noční výprava s baterkou, anebo právě prohlídky nové radnice, včetně prostor, kam se veřejnost běžně nedostane. Tak které letošní novinky nebo rarity byste vypíchla vy?
3: Určitě bych chtěla zmínit novinku letošního ročníku, což je expozice Stará bělá historická. Přidala se k nám až na poslední chvíli a je to takový náš festivalový bonus navíc. Chystají tam moc pěkný program pro děti s půdním skřítkem Emilem, který jim poschovával věci z expozice, takže děti by měly přijít a všechny ty věci najít a do výstavy vrátit.
2: Pojďme ještě tedy prakticky poradit případným návštěvníkům, našim posluchačům. Pokud by do Ostravy přijeli třeba na celý večer s rodinou, jak se mezi jednotlivými místy nejlépe pohybovat a jak si program naplánovat, aby toho stihli co nejvíc?
3: Ostravská muzejní noc vypraví díky dopravnímu podniku Ostrava muzejní autobusové linky zdarma, takže není třeba řešit parkování a vystoupíte přímo tam, kde se program koná. Autobusy budou jezdit každou půl hodinu a jízdní řády najdete už teď na webu Ostravské muzejní noci. A za večer si myslím, že se dá zúčastnit maximálně tak 4 programů v různých institucích, pokud si to chcete opravdu užít. Jinak to bude maraton bez jakýchkoliv zážitků. Takže doporučuji si vybrat jenom pár míst, ty, která vás nejvíc zajímají a jsou blízko sebe. A rozhodně se nemusíte bát, že o něco přijdete, protože věřím tomu, že tady festival bude i za rok.
2: Na Ostravskou muzejní noc do Ostravy tedy nás pozvala její koordinátorka Jana Malášek-Šrubařová. Děkujeme za to, ať se všechny ty destinace, kam se vydáte v rámci muzejní noci, líbí návštěvníkům. A naslyšenou na dvojce.
3: Moc děkuji, naslyšenou.
0: Pozvěte nás k vám.
1: Od pondělí do čtvrtka
0: na dvojce.

0: Meteor na dvojce.
1: Poznáte záludné zvuky přírody? Co je to čas? A lze přežít v žaludku?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce. Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Opět jsme u mikrofonu Odpolední dvojky 2, jak Znělka naznačila, naproti mě sedí Petr Horký. Hezké odpoledne.
3: Krásný den.
2: Petře, my jsme nedávno se bavili o tom, jak se dá v exponátech v muzeu rozeznávat třeba osobnost dávno objeveného faraona Tutanchamona, ale vlastně jak si k tomu přidává ten rozměr té lidskosti.
3: Ano, já jsem povídal o tom, jak má ošoupané pravé opěrátko svého trůnu víc než to levé, a tak to znamená, že se hrbil a křivil na stranu a že v tu chvíli najednou je mě mnohem ličtější a taky mě mnohem víc baví ta věda i ta archeologie, protože to není v úvozovkách jenom soustava dat a informací, ale je to najednou něco přímo propojené se životem.
2: Tak měl by si pro dnešek něco podobného?
3: Jo, dokonce cíleně jsem si vybral. Mně se hrozně líbí, když po světě jsme schopni rozeznávat třeba nějaké velké omily nebo chyby, nebo si všimnout, jak máme úplně bez diskuzí prolezlé životem něco, co není třeba přímo ukázka velikosti lidského rodu, ale naopak ukázka té obyčejnosti a zranitelnosti a omylnosti. A tak mám takové jedno témátko, které si myslím, že nebo několik témátek, která si myslím, že by tak mohly zafungovat. Že řada lidí třeba v dnešní době nechce změny, ale to, co se dřív úplně až nemilosrdně tvrdě měnilo a předělávalo, tak to bereme jako nedotknutelné a důležité.
2: No tak nalákal si nás už značně, tak buď konkrétní, prosím.
3: První věc je česká, dokonce tady, ne, nevidím to odtud, to je jiná věž, ale říkal jsem si, jestli náhodou průhledem ze studia to i nezahlédnu. Když budete v Praze, uvidíte Pražský hrad, jeho nádhernou siluetu nad Vltavou a uvidíte věžičky chrámu svatého Víta, který samozřejmě, kdyby někdo řekl, já to tam něco přestavím, předělám, no, tak ho všichni ukamenují, že to je nedotknutelné. No ale podívej se na ty věžičky.
2: Prostě do chrámu.
3: No, jedna ta věž je gotická.
2: Ano.
3: A druhá ta věž má nad vrcholem takový necitlivý řez a jako kdyby jsi tam kydla buchtu, tak je tam stršená barokní špička té věže. Je to paráda. A já tím někdy rozčiluji některé moje kamarády, kteří jsou takový ti konzervativní, nic neměnit, nic předělávat. Říkám, líbí se ti chrám svatého Víta? A on říká, no samozřejmě, to je jako klenot českého národa.
2: Tak stavělo se to opravdu velmi dlouho, no, takže se ty styly střídaly.
3: Ukážu tu fotku a říkám, podívej se na ty dvě věže, neruší tě to tam. A někdy fakt vznikne velmi zajímavá debata. Já beru, že teď třeba jsem se dotkl hrdosti spousty lidí, že to rozčiluje, že s tím nesouhlasí. To je dobře, diskutujme, bavme se. Já tím nikomu nenadávám, jen chci otevřít to téma, abychom se o něm mohli bavit. A mám s dovolením ještě jednu takovou jako velikánskou připomínku.
2: Ano.
3: Původním obyvatelům Ameriky, severní i jižní, se říká Indiáni.
2: Ano.
3: Já věřím, že už teďka v tuto chvíli hromada lidí se plácne do čela a říká, no já vím, samozřejmě. Ale pořád a pořád mi dělá velikou radost, když to zmíním někdo na svých přednáškách.
2: Že to někdo neví?
3: Že to lidi neví. Já říkám, jako, proč se Indiánům říká Indiáni?
2: No,
3: říká, no já nevím, tak jsou to Indiáni.
2: No, říká, protože no, hledali Indii, že?
3: Přesně, kde žijou? No, v Americe, proč se jim neříká Amerikáni? Prostě. A tam je krása, jako se skládám ty věci. Kolumbus říkal, že pluje do Indie. On byl přesvědčený, že když vypluje na západ ze Španělska, z Evropy, takže se vydává směrem do Indie. Nepředpokládal přítomnost tak obrovského kontinentu, jakým jsou Severní a Jižní Amerika. Dokonce ještě, když tam doplul, tak si byl jistý, pánové, jsme v Indii. Proto těm obyvatelům říkal Indiáni. Název Amerika vznikl až mnohem později, když Amerigo Vespucci pojmenovával ten nově mapovaný kontinent, takže vlastně mělo by se to jmenovat Kolumbie, když to objevil Kolumbus, a jmenuje se to Amerika až podle, když to řeknu úplně škaredě, podle jakého administrátora, co to čáral, jako když to fakt, ale to říkám vědomě hnusně, tak se to podle něj jmenuje Amerika, ale už zůstalo, že se těm obyvatelům Ameriky říká Indiáni. Takže mně přijde, že jedna z úplně nejzásadnějších přirozeně informací, které každodenně jsou přítomné ve fungování lidstva na celé planetě, tak nám vlastně připomínají bacha, jsme nepozorní, děláme chybné úsudky, zapamatujeme si i ty omily, vneseme si je do života a pak se historicky přenesou přes stovky let. A to mně přijde, že je vlastně hrozně důležité a že to je dárek, když to v tom světě máme, že si pořád můžu říkat, všichni jsme omylní, všichni
2: tak
3: máme i špatné přístupy ke světu a špatné pojmy a to je dobře.
2: No tak zkuste se vy, milí posluchači, zamyslet nad tím, kdy jste se třeba dopustili nějakého omylu. Neříkám, že třeba jste přijeli do nějaké země a považovali jste ji za úplně jinou, to si myslím, že už se dnes nestává. Ale kdo ví, a klidně nám napište SMS-kou na 702-222-220.
3: Jo, někdy se to stává. Teď se nechci nikoho dotknout na takových těch velkých poznávacích zájezdech každý den jiná země. A někdy se to stává cizincům v Evropě, že v jaké zemi jsme to dneska?
2: Přijde jim to stejné. Nebo podobné. No, tak prosím vás, abychom to upřesnili, vy posloucháte Český rozhlas Dvojka, Odpolední dvojku a naproti mě sedí Petr Horký, se kterým se pro dnešek loučím a těším se na příště naslyšenou.
3: Těším se, že tady budu sedět i příště. Mějte se hezky.

0: Dvě minuty před 3:15, to je ten správný čas, kdy se spojujeme s odpolední dvojka s Českým hydrometeorologickým ústavem. Kam zdravím Tomáše Mejstříka. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: No a podíváme se samozřejmě na to počasí, nejprve na to stávající, jak je v Česku.
1: V tuhle chvíli máme na našem území většinou oblačno, v Čechách dokonce až zataženo a na úplně krajním západě, to znamená v Aši, se už objevují i první přehánky. Teploty máme celkem příjemné, je od 21 do 25 stupňů Celsia, akorát na západě o něco chladněji, tam kolem 18. No a fouká nám k tomu mírný jihozápadní až jižní vítr, který se na západě Čech začíná stáčet na jihozápadní.
0: No a samozřejmě budeme pokračovat v té předpovědi, takže nejprve poprosím, jak bude večer a samozřejmě v noci na zítra.
1: Tak v průběhu noci nebo v průběhu dnešního večera bude oblačno až zataženo. Na západě Čech se později místy přidá déšť a přehánky, výjimečně i bouřka. Bude foukat mírný jihozápadní až jižní vítr a ten vítr se v Čechách začne stáčet až na severozápadní. V průběhu noci už bude zataženo, i když na Moravě a ve Slezsku zpočátku i oblačno. Nejprve začne pršet v západní půlce Čech a postupně se rozprší v celých Čechách. Bude se jednat o déšť nebo přehánky. Minimální teploty v noci na zítra klesnou na 15 až 10 stupňů Celsia a vítr bude západní nebo severozápadní, zpočátku na Moravě ještě většinou jižní.
0: No a poprosím i o předpověď na den.
1: Tak ten zítřejší den bude v celku deštivý, čekáme, že bude zataženo. Ráno jenom v Čechách, ale během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Naopak odpoledne bude od západu ten déšť ustávat a čekáme spíše proměnlivou oblačnost. Místy s přeháňkami, ojedinila i bouřkami. Večer navíc budou srážky úplně ustávat a oblačnost později začne ubývat až do vyjasnění. Zítřejší maximální teploty budou mezi 16 a 21 stupni Celsia. Na východě může být až 23 a v 1000 metrech na horách počítáme s teplotou kolem 12 stupňů.
0: Říká meteorolog Tomáš Mejstřík. Děkujeme za předpověď na nadcházející dny. Mějte se hezké a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezké odpoledne.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Ivo.

0: Za 7 minut, v podstatě vlastně už za 6, bude 16 hodin, to znamená, že před námi už je jenom jedna písnička, pak zprávy a káva o 16:00. Patricie Strouhalová už je připravená ve studiu, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Na jaké téma se dnes budete bavit?
1: Zeptám se tě, když si přebírala svatební dary, byla mezi nimi váza?
0: Ne.
1: Ne? Tak mnozí jako...
0: Sousoší jelenů.
1: Mnozí jsme vázu právě jako svatební dar dostali. Když váza není jenom nádoba, to je téma našeho dnešního vysílání kávy o 16:00, protože Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze má velkou výstavu, víc jak 400 exponátů váz, takže Jana Černovská, pověřená vedením správy sbírek, právě bude naším hostem. Tak o vázách, které opravdu nejsou pouhou nádobou, i co se týká historie, provedeme v kávě o 16:00.
0: A já vázy miluji, mám jednu od maminky, obří broušenou, tu mám vystavenou na kuchyňské lince a nejlépe, když do toho dostanu nějaké hezké květiny. No nic, tak dneska o vázách. Já se s vámi loučím, přeji krásný čtvrtek, víkend a příští týden Mirek Vaňura.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: Tentokrát u mikrofonu přivítáme režisérku a scenáristku Zuzanu Kirchnerovou, autorku oceňovaného celovečerního filmu Karavan, ale také seriálu Moniová, který je inspirován skutečným životním příběhem spisovatelky Simony Moniové, kde hledá náměty pro svou tvorbu, jak přistupuje k citlivému převodu reálných událostí do televizního vyprávění a čím jí tyto příběhy inspirují a proč je považuje za důležité vyprávět. O tom si budeme povídat s režisérkou a scenáristkou Zuzanou Kirchnerovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Sněmovna schválila seznam možných držitelů státních vyznamenání a maximální cena benzínu zítra mírně klesne, naopak cena nafty může zdražit. Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojediněle bouřky a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání navrhli poslanci prezidentu Petru Pavlovi i jeho předchůdce ve funkci Miloše Zemana. Mezi dalšími adepty jsou také třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, oba in memoriam. Pokračuje šéf podvýboru pro přípravu návrhů státních vyznamenání Patrik Nacher z hnutí ANO.
6: My jsme původně jako podvýbor přišli se 151 jmény, dva individuálně byly načteny, takže 153, a jestli jsem dobře počítal, 23 neprošlo. To znamená 153 minus 23, 130 jmén posíláme na Pražský hrad panu prezidentovi, a to bylo to usnesení a teď je na něm, jak on se s těmi jmény popasuje.
5: Státní vyznamenání uděluje prezident tradičně jednou ročně, a to 28. října při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě. Postup při obnovení dotací pro Agrofert byl podle státního zemědělského intervenčního fondu správný. Fond napsal, že to dnes potvrdila Evropská unie. Odmítl také informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise. Intervenční fond zhruba před měsícem Agrofertu obnovil vyplácení dotací a s Evropskou unií se domluvil na režimu vykazování plateb. Ve Strakonicích se podle policistů pohybuje muž se zbraní. Svědci ho viděli v ulici Švandy Dudáka. Této ulici a okolí by se měli lidé vyhnout.
7: Na místě zasahují policisti. Aktuálně tam jsou všechny dostupné hlídky, které po muži pátrají. Podle policejní mluvčí Štěpánky Švarcové může být nebezpečný. Na místě zatím neobjevili žádné zraněné osoby. Ulice Švandy Dudáka je na sídlišti poblíž silnice vedoucí do Katovic. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
5: Teď krátký dovětek. Z ČTK policisté ve Strakonicích zadrželi muže, který se tam pohyboval se vzduchovkou v ruce, střílel po kočce. Maximální povolená cena za litr benzínu klesne zítra o 9 haléřů. Čerpací stanice jej budou moci prodávat za 1,40 korun a 89 haléřů. Naopak za naftu si řidiči patrně připlatí. Litr bude moci stát až 39 korun a 97 haléřů, tedy o 46 haléřů víc než dnes. České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. Zítra ve 2 hodiny ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Oproti nedělnímu utkání s Kosovem se sestava změní, řekl reprezentační kouč Miroslav Koubek.
8: S Kosovem některý, dejme tomu, zkušenější hráči, který mají za sebou hodně, neměli zátěž, jo, takže teď to zase musíme vzít z druhého konce. Potřebujeme toho hráče dostat do herního varu, do herní praxe, takže nějak to rozložíme, kdy tam bude asi 5 minut až pro ty hráči, který právě s Kosovem nehrál.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojediněle bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě až 23 a v 1000 metrech na horách kolem 12.
0: Doprava.
5: D2 je teď obousměrně neprůjezdná kvůli hořícímu kamionu na 8. kilometru ve směru na Brno. Na D11 směrem od Prahy se jezdí odstavným pruhem na 42. kilometru, kde autobus narazil do světelné šipky, kolona je tam už na hodinu. A silnice 9 je neprůjezdná po požáru nákladního auta mezi Českou Lípou a odbočkou na Častolovice. Zprávy končí teď Patricie s kávou o 16:00.
9: Zdravím vás, káva o 16:00 přesně 4 minuty po 16. hodině odstartovala dnešní svoje vysílání. Pokud jste nás poslouchali před malou chvílí tady na Dvojce s Ivou Bendovou, pak víte, že si budeme povídat o vázách. Váza představuje jednu z nejstarších a taky nejdéle existujících předmětných forem lidské kultury a víc než 300 objektů teď můžete vidět na výstavě Váza, symbol kultury a života. No a tip na víkend v sobotu 6. června od 14:30 odpoledne bude tvořivá dílna pro děti i dospělé. Ta nese název Vázy nevázané, kde si budete moct dotvořit a proměnit třeba svoji vlastní vázu. No a naším hostem je Jana Černovská, pověřená vedením správy sbírek a správkyně sbírky historického skla Umělecko-průmyslového muzea v Praze, takže jsme řekli i to, kde výstava je. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den,
10: děkuji za pozvání.
9: Vzpomenete si, kdy jste si koupila svoji první vázu, jak vypadala a proč jste si ji třeba vybrala?
10: No já vlastně jsem si asi nikdy ani vázu nekoupila. Já mám to štěstí, že ty vázy dostávám. Nevím, možná nějakou obyčejnou, jednoduchou v nějakém nejmenovaném obchodním domě, ale vázy dostávám. Jsem za to ráda, tím, že se pohybuju v prostředí výtvarného umění, tak to není zas tak složité něco obdržet. A nebo máme vázy v rodině, které tak jako dědíme, protože moje maminka se věnovala úplně stejné profesi jako já. To znamená, že ty vázy se tak jako táhnou tou rodinnou historií a samozřejmě mám nejvíc skleněných váz, protože se pohybuju ve skle, ve zbítce skla.
9: Tak třeba nám teď někdo také napíše, že nějaká váza se takhle táhne tou rodinnou historií a předává se z generace na generaci. Klidně pošlete i fotky, rádi se pokocháme. Káva o 16:00 s adresou dvojka@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.

0: Jana Černovská, správkyně sbírky historického skla Umělecko-průmyslového muzea v Praze v Kávě o čtvrté, kdy si budeme povídat o vázách, nejen proto, že teď je nová výstava Váza, symbol kultury a života u vás. Když jsme se bavili před chvilkou, jestli si pamatujete na svou vázu první, kterou jste si koupila, jak jste říkala, že většinou je dostáváte, že málo kdy si nějakou koupíte a když tak velmi jednoduchou, tak podle čeho si vlastně vázy vybíráme a pořizujeme?
1: No tak rozhodně podle vlastního osobního vkusu předpokládám, že si každý vybírá vázu. Já teda mám takovou zkušenost, že ať si pořídíme jakoukoliv vázu, tak ve chvíli, kdy přineseme domů květiny, tak nám do toho nepasují. Určitě jste se s tím možná i vy setkala, přijdete do moskyti a buď má úzké hrdlo, nebo je moc vysoká, moc. Nízká, prostě málo kdy ta váza funguje úplně na první dobrou, aby jsme tam tu květinu mohli usadit hned, jako to taky skončí v dřezu a pak teprve jako to řešíme nůžkama a podobně. Ale patrně si vybíráme vázy podle toho, podle osobního vkusu. Já si vybírám co nejjednodušší vázy, já nemám ráda moc dekorativní předměty. A ta váza vynikne, čím jednodušší nádoba, tím lépe vlastně vynikne ta květina.
0: Já jsem se vlastně jako ptala i jestli jsou trendy v tom, jak ty vázy vypadají. Jo? Jestli jako se vlastně určují.
1: Určitě ty trendy jsou. Dneska bych řekla, že je dovoleno úplně všechno. Úplně všechno, ale samozřejmě v různých historických období ty vázy, ten tvar té vázy se měnil. Byla období, kdy byly oblíbené vázy dekorovaný, zlacený, malovaný, pak zas vystřídalo období, kdy ta váza byla jednoduchá. To se tak v dějinách děje.
0: A proč většinou obrazy s vázami, takové to zátiší s vázami, v nás většinou tedy vzbuzují klid?
1: Ono vlastně už to pojmenování zátiší v němčině to je Stillleben, v angličtině Still Life, vlastně jakýsi tichý život, zastavení v tom okamžiku, nejenom tady květinová zátiší, ale nevím proč, ale myslím si, že to je to, že je vlastně zachycen hezký, klidný okamžik na obrazu a pokud je tam pěkná květina, tak z toho možná můžeme mít dobrý pocit, když se na to díváme.
0: No váza je nádoba, tak je jedno, jestli je prázdná nebo plná? Jako musí být vždycky plná
1: květina? Nemusí být, rozhodně nemusí být plná a jako váza může sloužit opravdu úplně cokoliv a může být i prázdná. Některé vázy naopak vypadají lépe, když jsou prázdné, než když do nich něco dáte.
0: A historicky k čemu vázy sloužily, k čemu se využívaly? Kdy se vlastně objevují v historii první vázy? Jako co můžeme říct, že to váza.
1: Tak to je poměrně komplikované. My ve výstavě máme i předměty z období neolitu, tam se samozřejmě nemůžeme bavit o vázách, ale vlastně, když to úplně zjednodušíme, váza je nádoba. To je to první nejjednodušší charakteristika váza, rovná se nádoba. Musí to být nějaká nádoba, jinak by nám nemohla poté sloužit jako váza. Ale o vázách, jako o nádobách na květiny, se bavíme někdy zhruba od doby antiky, kdy se tedy jako začaly i interiéry zdobit květinami ve vázách. Vidíme to na mozaikách v Pompeji, v Herkulánu a na vázovém malířství. Čili tam se poprvé objevují vázy, které měly samozřejmě jako sloužily k mnoha různým účelům, primárně ne k vystavování květin, byly to nádoby na uchovávání potravin, mísení vína, uchovávání vody, nádoby k rituálním účelům. A teprve ex post vlastně získali to pojmenování váza. A
0: já jsem dokonce někdy četla, a teď řekněte, jestli je to pravda nebo ne, že existovaly vázy, do kterých se ukládaly tajné vzkazy. Jako byly takové ty skryté zásuvky, že něco takového měly prý i vázy.
1: To jsem tedy neslyšela. Samozřejmě jsou rituální nádoby, kde mohly být ukryty nějaké relikvie a potažmo i třeba vzkazy, ale že by se do vás ukládaly vzkazy, nevím. Ale my třeba u nás v muzeu občas najdeme v depozitáři vázu, která po desítky let nebyla vystavovaná. Když se vnoříme na dno, tak tam najdeme třeba historické noviny a různé poznámky. Tak to jsou možná taky nějaké vzkazy, ale jestli to tak bylo, jakože by se, nevím.
0: A dá se říct, nebo od kdy se setkáváme s označením váza pro tu danou nádobu, která sloužila jednak k užitku tedy a nebyla ještě vnímána právě jako ten objekt estetické a posléze potom také jako sběratelské hodnoty, protože je hodně lidí, kteří sbírají vázy.
1: Tak zhruba v době renesance k tomu dochází takový ten obnovený zájem o antiku nebo objevování antiky, obnovený zájem o antickou kulturu, tak najednou prostě se objevují ty antické nádoby a chtěli nějaké pojmenování. A to slovo váza vychází z latinského vas, což je vlastně nádoba. Takže v té Itálii se z toho stalo vasa, vaso, vaseleto. V době renesance se tak ustaluje tento pojmenování těch antických nádob.
0: A tvary?
1: Stávají se vázami.
0: Tvary vás, kdy se začínají proměňovat?
1: Proměňují se v podstatě pořád, ale vlastně to všechno, co vzniklo, všechno, co známe, už známe z antiky. Prostě antika je základ. To znamená, že i ty vázy si vlastně neustále pořád do dneška nesou ten rozpoznatelný tvar, který už byl ustanoven v antice. To bylo mnoho typů nádob, ale váza na noze s nějakým baňatějším tělem a vytaženým hrdlem. Prostě to je tvar, který známe už od antiky. Různě se proměňují, ale pořád se tento tvar vrací.
0: O vázách i z toho historického, ale i současného pojetí dnes káva o čtvrté. I s vámi, pokud chcete, přidejte se k nám. Dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricí.

0: Váza není jenom nádoba, povídáme si o vázách s Janou Černovskou, která je pověřená vedením správy sbírek Umělecko-průmyslového muzea v Praze, správkyně sbírky historického skla. Když se bavíme ještě v té historii o vázách, tak kdy už začíná být váza uměleckým dílem? Kdy se k ní už takhle v historii začalo přistupovat?
1: Právě asi v té renesanci. Uh-huh. Renesance to je rozpuk umění, to znamená, že v renesanci se kromě toho, že se váza stala sběratelským objektem, tak se stává skutečně uměleckým, estetickým objektem. Renesanční umělci měli touhu překonat všechno předchozí, překonat přírodu, to znamená, že vlastně ten rozkvět umění v době renesance zasáhl samozřejmě i umělecké řemeslo, sklo. Především sklo.
0: Ale u kterých českých umělců od, řekněme, dob historie až po současnost se váza třeba stala hlavním objektem jejich tvorby? Tak asi Kubišta, ne?
1: Když pomenu tedy autory přímo těch váz jako objektů, tak samozřejmě váza je objektem i dalších umělců, to znamená zobrazování vázy. A když se teda ptáte na kubismus, tak my máme ve výstavě v zátiší Bohumila Kubišty, kde je několik váz, které právě ilustrují to, jak vlastně od té antiky se ty tvary neměnily, jak to vlastně přetrvává. Ale když bych měla jmenovat jednoho teda umělce českého, tak je to Václav Špála. Teď byla nedávno na Kampě, skončila výstava Václava Špály, malíře, který namaloval nespočet zátiší s květinami ve váze, ve džbánku, v jakékoliv nádobě, která právě může sloužit jako váza, čili s ním bych asi spojila zobrazování vázy nejdřív s Václavem Špálou.
0: Možná, že bychom také mohli doplnit ještě František Drtikol.
1: Ano, my máme české fotografie. A ten s vázou pracoval, máme ve výstavě několik krásných zátiší a kompozic, akty, ženské akty v protikladu ke geometrické kubistické váze, zátiší s vázami, nebo Josef Sudek, který skvěle dokázal vlastně povýšit obyčejnou skleničku postavenou někde na parapet okna, do ní dal větvičku třešňovou a vlastně běžnou skleničku povýšil na krásný estetický předmět a na vázu.
0: Tvar lidského těla a tvar vázy vlastně, když se popisuje, tak nese označení jako hrdlo, krk, ramena, břicho, patka, tak je to shodné vlastně s popisem lidského těla. Kde se tohle propojení jako vzalo?
1: No, je to spíš asi obráceně, že teprve poté, co jsme začali vyrábět vázy, jsme to nějak takhle začali pojmenovávat, ale lidské tělo s tou nádobou souvisí už skutečně od těch starověkých dob. Třeba egyptské kanopy, pohřební vlastně nádoby, měly takový válcovitý tvar nebo mírně rozšiřující a to víko bylo v podobě lidské tváře nebo zvířecí tváře. To znamená, že už tam někde se objevuje vlastně to propojení lidského těla a nádoby, která uchovávala, sloužila jako urna dnešní a vlastně uchovávala tedy ten život nějakým způsobem dál. Čili tam se to objevilo a teprve ve chvíli, kdy začaly ty vázy mít nějaký tvar, tak v té době asi si lidi začali spojovat tedy s tím, že to je podobné, podobné tvaru člověka. Nebo
0: Taky možná je k zamyšlení, proč vázy bývaly často zdobeny právě rostlinnými a květinovými motivy?
1: Tak do vázy se květiny dávají a zpočátku ty vázy spíš tak jako imitovaly tu přírodu, jak jsme o tom mluvili v té renesanci, především tedy skleněné vázy, různé drahokamy a polodrahokamy a postupně jak si umělci víc a víc troufali a v souvislosti s dovozem vlastně vzácného čínského porcelánu do Evropy, tak byla snaha napodobovat ten čínský porcelán, kde se objevují květinové motivy. Známe to už do dneška, vlastně v té době, tedy v době baroka se na porcelánových vázách poprvé objevují nějaké výraznější květinové motivy.
0: 17. století zachvátila Nizozemsko takzvaná tulipánová mánie. Z toho období existují vázy, které nám vlastně dnes mohou přijít jako velmi zvláštní. Oni mají totiž několik hrdel. Jak ta váza vlastně fungovala?
1: No, ta cibulky dovážené z Osmanské říše byly strašně vzácné. Skutečně měla jste cibulku, měla jste tulipán, byla jste hvězda společnosti. Bylo to, vyvažovaly se cibulky tulipánů zlatem, když to trošku nadnesu. A bylo potřeba ty vázy právě jako vystavit, ukázat, že já mám ten tulipán, tu vzácnou květinu. Ty vázy jsou, mají různé typy tvarů, nejefektnější jsou takzvané pagody, když si představíte čtvercovou základnu, v každém rohu, v každém z těch čtyř rohů je taková trubička, jakoby hrdélko, a na to se posadí další a další a další a jde to až do špičky a do každého toho hrdla se zasadí nebo zasune jeden tulipán, aby skutečně vynikla krása toho jednoho květu. Neměli jenom na tulipány, měli i na narcisy, na krokusy a další, ale ty tulipánové jsou takové nejefektnější.
0: Pokud chcete, napište nám a díky za fotky, které už k tomu našemu dnešnímu povídání Kávy o čtvrté posíláte.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Na dvojce.

0: Kurátorka výstavy Váza, symbol kultury a života z Umělecko-průmyslového muzea v Praze, Jana Černovská, naším hostem v Kávě o čtvrté, kdy se teď dívala na fotografie, které nám poslal pan Jaroslav, který napsal: Dobrý den, dělám vázy z lahví od vína, ohyb hrdla a otvor boční pro květinu a přeje hezký den. Tak těch fotografií je několik, moc za ně děkujeme. Je to krásná věc.
1: Mně se to moc líbí, já mám ráda, když si lidi hrajou, a vlastně lahev je úplně nejběžnější nádoba na květinu, byť jich to nenacpeme moc, ale jistě už jsme všichni...
0: Jaroslav to vyřešil
1: tak, že to ještě ohnul, to znamená, že vlastně tu květinu vložíme tím ohybem, tou dírou. Mně se to moc líbí a vlastně je to princip, s kterým pracují i dnešní designéři. Například Jakub Berdych Karpeli ze Studia Kubus, my jsme měli nedávno u nás v muzeu výstavu Studia Kubus, ten si přesně takhle hraje, že hotové předměty, historické nádoby přetváří, převrací, narušuje a mě to baví. Musím říct, že lahve pana Jaroslava, ano, že jsou vtipný.
0: Děkujeme moc. Richard nám poslal také fotografii, taky děkujeme a píše: Na severu Čech díky množství sklářů disponují i chudší domácnosti nádhernými kusy z hutního skla. A pokud máte možnost vyrazit do světa, tak dojdete celkem rychle k názoru, že umělecky jsou Čechy hodně na výši.
1: Ano, to jsou a vždycky byly. Od baroka.
0: Děkujeme. Můžeme říct, že v umění sehrála tedy nejzásadnější roli antika. Co antická keramika? Je to něco, na čem se stavělo?
1: Určitě. Vlastně všechny ty nádoby, z kterých vycházejí pozdější vázy, jsou keramické. Je to takzvané vázové malířství, to nazýváme, a jsou to nádoby keramické a na těch nádobách vlastně se zachovalo množství vlastně dokladů o tom, jak ta antická společnost fungovala, protože malířství není, máme nějaké mozaiky, nějaké nástěnné malby, ale vlastně nejvíc těch informací o tom, co se v té antické společnosti dělo, máme právě díky těm keramickým vázám antickým.
0: No a proč ta takzvaná medičejská patří k nejslavnějším dochovaným ukázkám řeckého vázového umění?
1: No, to bude asi právě proto, že patřila rodině Medičejů. Ona byla někdy od 16. století ve Vile Medici v Římě, dneska je v galerii Uffizi ve Florencii, a je to vlastně ohromný takzvaný kratér, to znamená velká taková zvonovitá váza s uchama na podstavci, zhruba druhá polovina prvního století po Kristu, a je slavná kromě toho, že tedy měli v majetku Medičové, tak protože je na ní vyobrazeno množství jako zásadních informací nebo zásadních příběhů z antické mytologie.
0: Když jsme u těch květin, tak na konci 18. století byl na Akademii výtvarných umění ve Vídni dokonce zaveden specializovaný obor malby květin. Jak se tohleto odrazilo právě potom ve zdobení vás v tom celoevropském měříku?
1: No výrazně, protože zvláště v první polovině 19. století a pak s nástupem Biedermajerů byl obrovský zájem o přírodní vědy, o exaktní vědy. To znamená, i proto se rozvíjely ty obory, kde se přesně kreslila a malovala příroda. Vznikaly různé atlasy s přesnými vyobrazeními a tím, že se školili malíři na těch, nejenom na akademii ve Vídni, ale i na dalších školách, i tady v Praze se školili malíři právě v malbě realistických květin, tak to byla jen otázka času, kdy se přenesou i na ten porcelán, čili především na porcelánových vázách máme takto realisticky vyobrazené květiny.
0: Je to vaše srdcovka?
1: Úplně ne, musím říct.
0: A co je vaší srdcovkou?
1: Já mám ráda jednoduchý věci, hodně jednoduchý věci. Já mám moje úplně nejoblíbenější váza je z červeného hyalitu, to je sklo, které imituje kámen, přírodní leštěný červený kámen, takový žilkovaný, máme ji v expozici a má tvar takové dýně, úplně jednoduchá, kolem roku 1820-25, to je moje nejoblíbenější váza, tudy bych mohla tak si z muzea odnesu, nejde to.
0: Výstava je až do 6. září otevřená, říkali jsme, že je tam víc než 300 objektů. Píše Gabriel, jak dlouho se taková obsáhlá výstava připravuje?
1: Paradoxně tahle výstava se nepřipravovala až tak dlouho, jak bychom čekali. Trvalo to zhruba rok, ale na takhle velkou výstavu by bylo fajn, kdyby bylo víc času. Bohužel to nešlo. Takže část věcí, které bych tam třeba chtěla mít, tam nejsou, naopak zase, ale jsou tam jiné, kdybych na to měla víc času, tak bych o nich třeba ani neuvažovala. Prostě možná ten tlak na to, že to musí být rychle, tak vlastně trošku popohnal mě k tomu, že jsem vybrala i věci, které jsem dřív vůbec jako neuvažovala, a vlastně ve finále to zafungovalo. Možná ten tlak trošičku tentokrát pomohl, ale na takhle velkou výstavu je ideální minimálně dva až tři roky.
0: Mm-hmm. Když nám Richard poslal ty fotografie ze severu Čech, tak české sklárny a jejich díla, které třeba na výstavě právě můžeme vidět?
1: Tak když jsme se bavili o té přírodě, o těch květinách na vázách, tak tam na přelomu 19. a 20. století vlastně jednou z nejvýznamnějších skláren vůbec světových byla sklárna Lecvitve v Klášterském Mlýně, která dělala vázy z takových irizovaných skel, neskutečně efektních, a imitovala právě přírodu, mušle, květy, kalichy, čili v té sekci příroda máme velké množství děl ze skládny Lec, ale jsou tam zastoupeny i další skládny Lopmajer, Košťany a další.
0: Uh-huh. Otázky přivítáme, pokud chcete, tak stále můžete posílat na dvojka@rozhlas.cz anebo zavolat 22 155 25 25.
2: Rozhlasová hra na dvojce.
3: Za svůj vzhled se stydí.
4: Proč na můj nos civíte neustále? Zdá se vám divný?
5: Vůbec ne.
4: A nebo celoní merty a visí jak mohutný chobocloní?
5: Jirpák.
2: A proto svou lásku obětuje druhému.
4: Kdyby má duše mohla mít tu masku, hochu drahý, tu pěknou tvář, co máš.
5: Nemám dost výmluvnosti.
4: Ach, o to je-li zle, té brachu věř mám dosti.
3: Cyrano de Bergerac.
2: Druhý díl tragikomedie Edmonda Rostanda v neděli ve 20 hodin na dvojce. Radioservis představuje
6: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
7: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
6: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
7: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
6: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: S kurátorkou výstavy Váza, symbol kultury a života, si povídáme o vázách. Jana Černovská se přiznala, jaké typy a druhy váz jsou její srdcovkou, ale když se podíváme vlastně i do té historie, tak co takové kovové vázy? Byl to třeba výstřelek doby?
1: Nebyl. Běžně se vyráběly vázy z různých materiálů, z různých slitin, kovů, cínové vázy i stříbrné vázy. Ale vlastně vázy nemáme, to je vlastně pro mě bylo objevný v době přípravy té výstavy, že vlastně není moc váz jako skleněných téměř vůbec a ani kovových právě třeba v době baroka. Jo, že je známe z nějakých manieristických obrazů, ale v době baroka, byť třeba právě v Čechách, jako to sklářství bylo o několik délek před celým světem, takže neměli potřebu vyrábět vázy, protože jako vázy se prostě používaly jiné předměty. Džbánky, lahve, jak jsme o tom mluvili, a další. Kovové vázy vlastně, kov, porcelán, sklo, keramika, to jsou všechno běžné materiály, které se používaly.
0: A asi bychom měli zmínit i ty rituální nádoby určené k pohřbívání, protože ty představovaly symbolickou schránku a vlastně váza také vstupuje do funerální architektury, kde zůstává v podstatě

0: stal. V architektuře, zejména té zahradní, jakou roli měli a jak se proměňovala?
1: Roli měli především estetickou, zajišťovali nějakou pravidelnost toho zahradního prostoru, ohraničovali pozemky, typicky třeba to můžeme vidět v zámku Troja, kde vlastně celá ta zámecká zahrada je obehnaná zdí a na ní je obrovské množství monumentálních zahradních váz. V zahradní vázy jsou v Rottmajerově vile například, jako už z 20. století. Prostě váza bývala součástí té architektury od antiky. Zahradní vázy prostě patřily k tomu, aby dotvořili ten celek a zároveň fungovaly skutečně jako nějaké osové členění a prodlužovali třeba ten prostor a tak. V současné době nevím, jestli úplně lidé mají na zahradě vázy, nejsem si tím jistá a mám pocit, že váza v dnešní době je trošku tak byť jako současní výtvarníci se zabývají, nemyslím tím ty, který vyrábějí vázy, nebo jsou to umělecko-řemeslné záležitosti, ale výtvarní umělci ve smyslu malíři, sochaři, tak se dnes obracejí taky k tomu, tedy vyrábět vázy, nebo navrhovat vázy, nebo alespoň dekor váz. Ale jestli se v současné době vyrábějí nějaké hezké zahradní vázy, vlastně ani nevím.
0: A
1: v 60. letech.
0: V 60. letech to bylo vlastně už takový Bruselu jako samostatný designový objekt.
1: Přesně. Vždycky ta váza bývala součástí té architektury. I třeba balustrát, nebo nahoře na Římsách. Když zvednete hlavu v historickém centru Prahy, tak vidíte nahoře na Římsách jsou vázy. Ale vlastně teprve ve 20. století se tak jako odpoutala od té architektury a stala se takovým samostatným objektem. A je to váza dekorativní, vůbec se nebavíme o vázách, které by měly nějaký užitek, je to pouze dekorativní prvek.
0: Vzpomenete si, kde třeba takovou najdeme, když bychom v létě putovali?
1: Kdybychom v létě, myslíte současnou nebo modernější? Na Pražském hradě stačí projít Pražský hrad a narazíte na díla Josipa Plečnika, který upravoval, že jo, Tomáše Masaryka, upravoval zahrady Pražského hradu, tak tam je několik krásných váz nebo nádob kašnovitého typu a můžeme je taky považovat za vázy, protože vlastně i kašna
0: Malá kašna může být velkou vázou.
1: Přesně tak.
0: Pokud chcete, tak můžete i zavolat 22 155 25 25 a nebo napsat na adresu dvojka@rozhlas.cz. Je tady ještě vlastně pohled v historii na takzvané období Vásemánia. To je, tuším, Evropa druhá polovina 18. století. Co to bylo?
1: To souvisí právě z objevy Pompeji a Herkulánea v před polovinou 18. století, kdy se znovu tak jako vzedmul ten zájem o antické umění a zvláště v Anglii tedy a vyráběly se tedy vázy antického typu. Tak jak jsme se bavili o té medičejské váze, prostě ty antické předlohy sloužily tedy tomu, že se zvedl obrovský zájem o třeba i zmenšeniny antických nádob. Jo. Takže my máme třeba ve sbírkách velkou kolekci takzvané Wedgwoodské kameniny.
0: Co to je?
1: To jsou takové, buď jsou to černé nádoby, působí tak lehce funerálně, anebo představte si modrý, neglazovaný porcelán a na něm jsou biskvitové nálepy, jsou na tom antické figury a jsou to vlastně nádoby, které vycházejí z návrhů na takové jakože antikizující velké vázy. Skutečně tu zvlášť tu Anglii, ale i západní Evropu zachvátila takzvaná Vasemania a alespoň zmenšeninu nějaké takové vázy, pokud jste na to měla, tak jste mohla mít doma a rozšířil to právě ten Josiah Wedgwood, který měl manufakturu a vyráběl v obrovské množství takové antikizující nádoby.
0: A něco z toho na výstavě máme?
1: Máme jich tam hodně. Těch máme, naše muzeum má poměrně slušnou sbírku a téměř všechny jsme vystavili.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.
4: Láska, to je nemoc zlá. Každý na ní svůj.

0: Václav Neckář a Lékořice, když si povídáme o vázách, byla nějaká třeba váza na Lékořici?
1: Napadají mě takzvaná albarela. To jsou lékárenské nádoby, které už někdy od renesance se používaly. Jsou to takové válcové vyšší nádoby, v kterých se uchovávaly různé bylinky, v menších albarelech masti a tak dále. A zároveň i sloužily jako vázy. Běžně se používají jako vázy. My to vidíme na historických malbách. Třeba na oltáři Hugo van der Gese z 15. století je zvěstování paní Marie, kde archanděl Gabriel nese květinu a vedle stojí váza a je to albarelo španělského typu, lékárenská nádoba, kam bychom mohli uložit lékořici. My ho máme ve sbírkách a je i v té výstavě.
0: No právě, že dneska používáme jako vázu ledacos, čbánky, hrničky, vy jste zmiňovala i skleničku nebo ty lahve a někdo má rád, přiznám se, i já v zahradní konve. Ano. Tak čím to je, že vlastně ve spojení s tou květinou získá i takhle obyčejný a běžný předmět novou estetickou hodnotu?
1: Bude to tou květinou, tedy to je můj názor, bude to tou květinou, ale skutečně můžete použít cokoliv. A i v historii to tak bylo, jak jsem mluvila o tom, že v baroku třeba nejsou skleněné vázy, tak ale i v nejrůznějších soupisech majetků šlechtických rodů nebo v archivních pramenech se objevují výrazy jako Blumenkrug, Blumenkriegel, to znamená džbán nebo džbáneček na květiny. Čili už v té době se počítalo s tím, že květiny se tedy budou instalovat třeba do těch džbánů. My máme i celou sekci v té výstavě vlastně právě věnovanou jiným nádobám, které slouží jako váze.
0: Váza, často oblíbený svatební dar, v minulosti určitě, nevím, jak je to teď, ale jsou i takové, které během let získaly na hodnotě.
1: No, záleží. No. Generace mých rodičů ještě asi dostávala jako svatební dar různé broušené vázy z broušeného skla. Ty asi moc na ceně nezískávají, ale patrně ano, patrně můžete mít doma vázu, která získá na ceně, ale tohle je fakt těžká otázka.
0: Jak ji poznám? Protože máme i, vy jste to říkala na začátku, váza, která se předává z generaci.
1: Tak, ta váza má většinou hodnotu citovou pro tu rodinu. Málo kdy se stane, že by cena vázy za dobu od svatby někam po x desetiletích získala jako na ceně. Pokud to není historická váza, kterou jste dostali už jako historický artefakt.
0: No a když máme takovou tu krásnou, ke které máme citový vztah, třeba právě po té babičce, dejme tomu, že sklo někde už ztratilo ten lesk, tak můžeme ji zrestaurovat?
1: No, zrestaurovat. Restaurování skla je poměrně těžká disciplína, to by vám moji kolegové mohli vyprávět.
0: Ostatně bude i výstava o restaurování.
1: Bude výstava o restaurování. Ale každopádně jako určitě bych skleněnou vázu nedávala do myčky. To je první věc. A pokud již je vevnitř, to známe to všichni, takový ten proužek uvnitř, ta váza je nějakým způsobem skorodovaná tím, jak dlouho tam stojí ta voda s těma květinama, tak jako taková první pomoc bývá soda, vyčistit to jedlou sodou, octem, ale těžko se odstraňuje hluboká koroze uvnitř té vázy, ale taková ta první pomoc soda a ocet by mohla té váze nějaký lesk vrátit.
0: A o památeční vázu se starat jak raději nepoužívat?
1: Dát si pozor, abychom ji od někud neschodili, ale ano, používat. Věci se mají používat. Nemá stát někde na kredenci, měla by se používat.
0: Výstava u vás v Umělecko-průmyslovém muzeu tedy je do 6. září, více jak 300 exponátů. Co vás jako kurátorku na tom táhlo? Co pro vás bylo nejzásadnější a co by bylo jako vaším přáním, aby si návštěvník z téhle výstavy odnesl za zážitek?
1: No, mě na tom právě bavilo to, že vlastně ta váza je tak běžný předmět. My nad ním nepřemýšlíme, je to běžná součást života. Každý doma máme nějakou vázu a vlastně bavilo mě podívat se na tu vázu z různých úhlů. Proto tedy nejenom nějakou historickou chronologií nebo zabývat se materiály, technikami. To pro nás nebylo až tak podstatné. Pro nás bylo podstatné ukázat, že ta váza prostě funguje v různých kontextech, je naprosto běžnou součástí, aniž bychom nad tím nějak přemýšleli. A to mě na tom vlastně bavilo. A bavilo mě propojit i ty materiály, že vlastně na té výstavě nejsou pouze vázy, ale nedílnou součástí jsou i z vázy zobrazované, to znamená, jak jsme mluvili o těch fotografiích, grafické předlohy, plakáty, že jsme mohli, že jsme umělecko-průmyslové muzeum, máme bohaté sbírky napříč materiály, takže jsme vlastně mohli ukázat ten motiv vázy napříč těmi muzejními kolekcemi.
0: Posluchač Pavel vás moc zdraví a ptá se, nemluvili jste o vázách z proutí? Mají význam pro sušené květiny nebo traviny? Je to všechno přírodní a jemné? Děkuji a přeji hodně úspěchu.
1: Vázy z proutí jistě jsou hezká věc. Já jsem teď byla nedávno v Barceloně a tam byly nádherné vázy z proutí, designové, řekla bych, a současné, ve výlohách jednoho takového luxusního obchodního domu. A ty se mi opravdu moc líbily. Ale my ve sbírkách vázy z proutí nemáme a proto nejsou ani ve výstavě.
0: No, tak pozveme na výstavu Váza, symbol kultury a života a pozvat můžeme i na výstavu restaurátorů.
1: No, ta začíná 17. června a moji kolegové z restaurátorského oddělení se právě pokusí přiblížit návštěvníkům, jak probíhá proces restaurování, to znamená, že budou napříč těmi ateliéry představovat předměty zrestaurované, komparovat předměty před restaurováním a po restaurování, ale zároveň i představí mnohé neodborné zásahy našich předchůdců, což si myslím, že je taky nesmírně zajímavé.
0: To se hodí. Tak děkuji pěkně. Kurátorka Jana Černovská z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze byla naším hostem.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Noční mikrofórum.
2: Hostem Joachima Dvořáka bude dokumentární fotograf Tomky Němec. Má ve svém archivu snímky, které nikdy nezveřejní. Na co si pamatuje z dětství, které trávil částečně v Egyptě? A jak se proměnila práce fotografa od nástupu chytrých telefonů?
0: Noční mikrofórum.
1: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Většině stavebních firm kvůli konfliktu na Blízkém východě stouply náklady a odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojedinělé bouřky a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Zvyšování nákladů zaznamenalo kvůli konfliktu na Blízkém východě 680% českých stavebních firem. Náklady jim stouply průměrně o víc než 15%, a to zejména kvůli vyšším cenám energií, pohonných hmot a stavebních materiálů. Výrazně zdražily hlavně ty navázané na ropu, jako je asfalt nebo polystyren. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy ceny v následujících měsících neklesnou, ani když konflikt brzy skončí.
4: Ta setrvačnost je velká a než ten trh získá tu jistotu a důvěru v to, že to bude fungovat všechno, tak prostě myslím si, že 5-6 měsíců je nějaká očekávatelná doba nápravy.
3: Omezování výstavby ale zatím podle Nouzy nehrozí. Vláda má pro případ dalšího zdražování připraveny krizové scénáře, mimo jiné třeba finanční záruky. Průměrná mzda v Česku stoupla v prvním kvartálu na 50 282 koruny. Nejvíc rostly mzdy v odvětvích nemovitostí, administrativě a stavebnictví. Po zohlednění inflace se reálná hodnota průměrné mzdy v Česku meziročně zvýšila o 6,4%. Dopravu na dálnici D2 výrazně komplikují dvě tragické nehody. Na třetím kilometru ve směru na Brno narazil osobní vůz do nákladního a jeden člověk tam střet nepřežil. Další nehoda osobního a nákladního auta se stala na 8. kilometru, i tam jeden člověk zemřel. Dálnice je tam uzavřena. Detaily k první nehodě přidává jihomoravský policejní mluvčí Petr Vala.
5: Z nezjištěných příčin zde řidič osobního vozidla v pravém jízdním pruhu zřejmě přehlédl, neviděl, to se bude šetřit kamion, který zde stál z důvodu kolony a zezadu do něj narazil. Použil ten muž, který řídil to vozidlo osobní, na místě utrpěl zranění, která jsou nespočitavá se životem.
3: Odbory ve Strakově akademii budou zítra stávkovat kvůli přesunu agent. Z úřadu vlády se mají na jednotlivá ministerstva přesunout útvary, které se věnují třeba ochraně lidských práv, protidrogové politice anebo duševnímu zdraví. Podle odborů změna poškodí jejich fungování. Odboráři ráno jednali s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou. Podle jejich slov rozhodnutí už nelze změnit. Většina kritiky je podle jejich slov neopodstatněná.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě území až 23 a v 1000 metrech na horách kolem 12.
0: Doprava.
3: D2 je stále obousměrně neprůjezdná po tragické nehodě na 8. kilometru. Z dálnice se sjíždí na 11. respektive 3. kilometru. Na 220. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu je stále omezení a před ním kolony, v nich se zdržíte zhruba 20 minut. A na D1 ve směru od Prahy se zdržíte asi čtvrt hodiny před omezením na 24. kilometru, tedy na mostě Šmejkalka. Zprávy končí, po nich Honza a Tereza, která má slovo.
2: Dobrý den, všechny vás zdravíme, kdo posloucháte Dvojku. U mikrofonu jsou Tereza Stýblová.
6: a Jan Kovařík, dobrý den. A jestli máte necelou hodinku času, rádi bychom vás vzali na místo, které určitě každý zná, i když tam třeba osobně nikdy nebyl. Stačí, když dával pozor ve škole.
7: No, třeba při dějepisu anebo literatuře. Ale náš protagonista se objevuje i ve výtvarném umění anebo dokonce v hudbě.
6: Zkrátka není přehnané říct, že v těchto příbězích z kalendáře budeme mluvit o fenoménu, k němuž se navíc upínají naděje českého národa.
7: Konkrétně se upínají k útrobám nejvýznamnějšího ze symbolů české mytologie. Takže já jako první nápovědu uvedu, že právě tam utíká čas rychleji než na zemi.
6: Já přidám druhou indicii, proroctví slepého mládence.
7: A já jako třetí uvedu základní kámen pro Národní divadlo. A aby to bylo úplně jasné, dodám, že ho věnovali Louňovičtí.
0: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Věřím, že většina posluchačů Příběhu z kalendáře správně typovala, že dneska bude řeč o Blaníku, mýty o Předené hoře, která má významné místo v naší historii.
1: Musím ale na začátek upřesnit, že blanické téma nám, jak se říká, přihrálo výročí rozhledny Velký Blaník. Ta totiž byla otevřena právě 4. června v roce 1941.
0: Nebyla sice první, ale vzhledem k počtu návštěvníků patří k nejznámějším. Skoro 30 metrů vysoká věž na vrcholu hory je dobře vidět už z dálky.
1: A z věže je zase dobře vidět do širokého okolí, což by měla být vlastnost každé dobré rozhledny. Stačí zdolat 107 schodů, nevyděsit se tím, že konstrukce trochu vrže a trochu se kýve, a hledíte na svět takřka z ptačí perspektivy. Vidět je nejen pod Blanicko, ale i Česká Sibiř s vysílačem mezi vrata.
0: Při dobré viditelnosti dohlednete až na jeho českou kleť, rozhlednu na vysoké Úkutné hory anebo televizní vysílač Cukrák kousek od Prahy.
1: Zkrátka skoro polovinu Čech tu má člověk jako na dlani. Sice se předtím trochu zapotí, trochu dost, ale stojí to za to. Vlastenecké srdce při té kráse vyloženě zaplesá. Ale pozor, nejen za výhledem se lidé na Blaník vydávají.
0: Najdou se tací, kteří se tam vypraví uzavřít sňatek. Rozhledna je totiž vybavena výklenkem zvaným oltářní menza a tam si fyzicky zdatní svadebčané, kteří oželí dlouhou vlečku a střevíčky na jehlách, mohou říct své ano.
1: Ovšem předtím se musí trochu vydýchat. I když zrovna svatby na Blaníku k hluboké historii rozhledny nepatří, první obřad se tu konal až v dubnu 1999, musíte uznat, že i události poměrně nedávné mají schopnost historii tvořit.
0: To je pravda. A historie hory Blaník je tak bohatá a zajímavá, že na ni člověk narazí takřka na každém kroku. Pověstí, pro které se stala inspirací, je víc než jen ta nejznámější o spících blanických rytířích.
1: Blaník inspiroval i spoustu umělců, kteří se bájné hoře věnovali ve svých dílech, a to zejména v kontextu s národním uvědoměním. Připouštím ale, že inspirovala rovněž řadu satiriků a vtipálků, kteří si ze spících rytířů dělali šprťouchlata.
0: Jenomže co když tam přece jenom jsou?
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Popularita blanického mýtu od nepaměti lákala návštěvníky a vrchol Blaníků, po kterém se pomyslně procházíme v tomto vydání Příběhů z kalendáře, ten si o rozhlednu vyloženě říkal. Jenže představte si, první stavba, která tam vznikla, vůbec nebyla určená k rozhlížení.
1: Triangulační jehlanec, který tam v roce 1835 postavili pro potřeby mapování, ale záhy začali zvídaví a zvědaví výletníci, co by provizorní rozhlednu využívat.
0: Kardinál František hrabě Schönborn proto nechal později na jeho místě postavit první skutečnou rozhlednu. Byla to taková budova typu dva v jednom. Kromě výhledu na krajinu nadále sloužila i ona jako triangulační bod.
1: Postavil ji lounovický zednický mistr Josef Limax. Na 20 metrů vysokou otevřenou věž se dalo vystoupat jen po žebřících. V roce 1914 pak nechal zubem času poznamenanou stavbu obnovit pražský arcibiskup Lev Skrbenský.
0: Ale už v polovině 30. let 20. století byla rozhledna v tak bídném stavu, že se na ní smělo jen na vlastní nebezpečí. A nakonec spadla, považte, pod náporem větru.
1: Po první světové válce se v nově vzniklém Československu ujala paralela mezi blanickými rytíři a legionáři, o nich se říkalo, že právě oni jsou ti spící rekové z Blaníku.
0: Vzklíčila proto myšlenka vybudovat na vrcholu hory legionářům důstojný památník.
1: Do architektonické soutěže poslali tehdy své návrhy dokonce i přední hradní architekti Josip Plečník a Otto Rottmayer.
0: Jenže doba realizaci grandiozního projektu nepřála a místo toho se rozhodlo o stavbě nové rozhledny. Tu podle projektu Alexandra Hanuše nechal zbudovat Klub českých turistů.
1: 30 metrů vysoká stavba v podobě husitské hlásky se veřejnosti otevřela v červnu 1941. Jenže byla okupace a už v září se na rozhlednu nesmělo. Návštěvníci se tam mohli vrátit až v září 1945.
0: A aby toho nebylo málo, po znárodnění v roce 1949 rozhledna zase postupně chátrala, dokud se nedostala do majetku městyse Louňovice a ten se postaral o její rekonstrukci.

0: Snad každý Čech zná pověst o blaníku, v jehož nitru spí rytíři, kteří přijdou české zemi na pomoc, až bude nejhůř. Pozná se to tak, že se zazelená suchý dub na vrcholu hory.
1: Pramen pod ním přeteče, otevře se veřejová skála a rytíři vyrazí proti nepřátelům.
0: Tahle slavná pověst se dostala do povědomí především díky Jiráskovým starým pověstem českým. Už ve druhé polovině 15. století ji ale zaznamenal samozvaný prorok Mikuláš Vlásenický.
1: Podle něj v soudný den nastane pod blaníkem řeš taková, že se bíkovický rybník zbarví krví nepřátel. Za vlády Marie Terezie se pověst stala také součástí proroctví slepého mládence.
0: Mimochodem, konkrétního vůdce získalo blanické vojsko až na konci 18. století. Ve hře byl Jan Žižka s vojskem husitským a svatý Václav s vojskem svatováclavským.
1: Ano, trochu to připomíná výběrové řízení, ale podstatné je, že nakonec vyhrál tuhle debatu patron české země. Až se na zemi českou budou valit hordy nepřátel, probudí prý miličínský lev svým řevem blanické rytíře, blaník se otevře a svatý Václav vyjede v plné zbroji na bílém koni.
0: K blaníku se váže i nespočet pověstí o setkání vesničanů s rytíři. Třeba ta o dívce, která rytířům v hoře poklízela, a o kováři, který jim okoval koně. A nebo o pastýři, který hledal zaběhlou ovci a sám do blaníku zabloudil.
1: Ti všichni po návratu zjistili, že byli pryč mnohem déle, než se jim zdálo. V hoře totiž běží čas jinak než venku. Den tam se rovná roku na zemi.
0: Poměrně mladá je pověst o kamenickém pomocníkovi, který při lámání kamene pro Národní divadlo spadl z velké výšky a jeho tělo se nikdy nenašlo.
1: Objevil se až po 18 letech a tvrdil, že byl pryč 18 dní. Prý se ocitl v hoře a mluvil tam s velikány české historie, jakými byli praotec Čech, Sámo, Cyril a Metoděj, Karel IV., Jan Hus, Jan Žižka a nebo i Jan Amos Komenský.
0: Pak ovšem kamenického pomocníka čekal soud za vyhýbání se vojenské službě. Zachránilo ho dobrozdání lékařů, že trpí fixní ideou.

0: Kdyby se moderní historie našeho státu ubírala jen trochu jinými cestami, mohli jsme možná chodit na Velký Blaník obdivovat legionářský památník. I taková možnost byla za první republiky ve hře. Z památníku sešlo, postaven byl nejprve triangulační bod a později rozhledna. To ale nemění nic na tom, že dnes v příbězích z kalendáře pobýváme v mystickém místě. Probrali jsme některé mýty a pověsti, které s Blaníkem souvisejí, popsali jsme stručně historii stavby samotné a zastavili jsme se u jednotlivých verzí legendy, která v průběhu staletí dostala ten finální tvar. Až bude naší zemi vůbec nejhůř, vyjede svatý Václav a s ním blaničtí rytíři.
1: Když se zmínil, že to je posvátné místo, kde se dnes pohybujeme, tak je jasné, že taková místa určitě jsou inspirací mnohým umělcům. Mm-hmm. Takže k tomu se dostaneme a zmíníme dnes třeba Elišku Krásnohorskou anebo Leoše Janáčka. Také už jsme naznačili v nápovědách, že vlastně kámen z tohoto bájného místa je součástí Národního divadla. Dá se to tak říci? Dá, takže k základnímu kameni dnes také ještě míříme v našem povídání. No a protože to je místo, které skutečně je důležité v naší historii a je pořád opředeno tajemstvím, tak je také zdrojem zájmu badatelů a záhodologů. I tomu dnes věnujeme jednu kapitolu.
2: Četba na pokračování na dvojce.
3: Když se z rekreační oblasti začnou ztrácet lidé.
4: Hele, řekl jí odpoledne vedoucí, co je s tím klancem? Vysvětlila mu to. Je to poprvé za 3 roky, zdůraznila, co nečekal před poštou.
3: Musí se vyšetřování chopit kapitán Exner.
4: Béžové kalhoty, semišové sako, zářivě bílá košile se vzornou kravatou. Tahle jistá staromódnost musela na mnohé silně působit.
3: Pastvina zmizelých.
2: Premiéra detektivky Václava Erbena jako Četba na pokračování každý den po 22. hodině na dvojce.
3: Radioservis představuje
5: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Na Veliký pátek při paší hlase vždycky jednou za rok blaník otvírá se. Zle je tomu, čí krok se tam šine, musí čekat, musí, až rok zase mine. To je, prosím pěkně, úryvek blanické balady z pera Jaroslava Vrchlického.
1: Já přednesu Honzi Kovaříka.
0: Děkuji.
1: Nejen jeho, ale Bajná hora inspirovala, tedy Jaroslava Vrchlického. Blaníku se věnovali i hudební skladatelé. Všichni známe Smetanovou symfonickou báseň z cyklu Má vlast.
0: Dovolím si další citát. Blaník jest pokračováním předešlé skladby Tábor. Po přemožení reků husických skryli se tito v blaníku a čekají v těžkém spánku na okamžik, kdy vlasti mají přijít na pomoc. Tak praví skladatel.
1: I skladatel Zdeněk Fibich složil operu Blaník. Moc velký úspěch ale neměla a dokonce ani neexistuje její celá nahrávka. Libreto Elišky Krásnohorské bylo poněkud překombinované.
0: Leoš Janáček na motivy Vrchlického básně zkomponoval baladu Blanickou, kterou věnoval prezidentu Masarykovi. A Josef Suk zase sepsal krátkou skladbu Pod Blaníkem.
1: Blaník se samozřejmě objevuje i v literatuře. Pověst o blanických rytířích sepsali kronikáři Kosmas a Dalimil a poté Alois Jirásek. Kromě Vrchlického zpracoval ve své básni tenhle motiv i Karel Sabina.
0: Činili se i dramatici. Václav Kliment Klicpera napsal hru Blaník a Josef Kajetán Tyl zpracoval pověst V pohádkové hře se zpěvy a tanci Jiříkovo vidění.
1: O popularizaci blanické pověsti se zasloužil i loutkář Matěj Kopecký, který pro své loutkové divadlo napsal hru o čtyřech jednáních. Jmenovala se, jak jinak, Blaník.
0: A nelenili ani malíři. Nejznámějším je asi Mikoláš Aleš. Také Julius Mařák zařadil Blaník do cyklu obrazů posvátných míst pro předsíň královské lóže Zlaté kapličky.
1: A sochař Václav Levý vytvořil cyklus Blaník v lese Klácelka u Liběchova a samouk Stanislav Rolínek v umělé pískovcové jeskyni v Rudce u Kunštátu na Moravě sochy blanických rytířů v nadživotní velikosti.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: 16. květen 1868, to je datum, ke kterému se teď dostáváme v příbězích z kalendáře. To bylo slávy, když byla položením základního kamene symbolicky zahájena stavba Národního divadla. Pro české vlastence tím vyvrcholilo mnohaleté snažení o národní kulturní stánek.
1: Mohutný průvod, který tenkrát vyrazil od Karlínské invalidovny, prošel Prahou až na Vltavské nábřeží. Tam byl uprostřed budoucího staveniště připraven kamenný kvádr, aby na něj slavnostně poklepali významní představitelé českého národního života.
0: Ovšem tolik základních kamenů jako Národní divadlo jen tak nějaká budova nemá. Původně se totiž počítalo s jediným, a to z řípu. Nakonec se jejich počet poněkud rozrostl.
1: Zpráva o základním kameni z řípu totiž vyvolala po celé zemi takové nadšení, že i obyvatelé jiných památných míst zatoužili zanechat v Praze svou kamennou stopu.
0: Kameny tak putovaly do Prahy vlakem, lodí, na voru i koňmo a nebylo snadné rozhodnout, které jsou nejvýznamnější. Ovšem o významu kamene z Blaníku nebylo pochyb.
1: A při vší úctě k národnímu uvědomění se k němu, rozumějte ke kameni z Blaníku, váže úsměvná historka, kterou vám nechceme zatajit. Louňovický nadlesní Čeněk Fischer sdělil výboru Sboru pro zřízení Národního divadla úmysl zaslat do základu divadla kámen z Blaníku.
0: Byl ale tak nedočkavý, že nečekal na odpověď, nechal kámen vylomit, vytesat na něj nápis Blaník a připravit ho k transportu do Prahy.
1: Jenže mezi tím přišel přípis se souhlasem k dodání kamene z Blaníku, leč s požadavkem jiných rozměrů. A tak se museli kameníci znovu vydat na Blaník a u takzvané slepičí skály vylomit kámen jiný, který opracovali do správné velikosti.
0: A teprve ten se zlatě vyvedeným nápisem se dostala do základů Zlaté kapličky. Má číslo 5.
1: Ptáte se, co se stalo s tím větším kamenem?

0: Na dvojce v příbězích z kalendáře se 4. června pomyslně procházíme po památné hoře jménem Blaník. Tahle posvátná hora a jeden z nejvýznamnějších symbolů českého národa i se svým nižším sousedem po boku jsou součástí naší nejmenší chráněné krajinné oblasti.
1: Mimochodem, když se mluví o Blaníku, obvykle se míní Velký Blaník, vysoký 658 metrů. Ve skutečnosti místní krajině svou siluetou dominuje dvojvrší Velkého a Malého Blaníku.
0: Pověsti, které se tradují v souvislosti s Blaníkem, jsou hojně provázány s oběma horami. Místa opředená legendami, jejichž historie sahá až do pravěku, jsou tak dodnes předmětem zájmu badatelů a záhadologů.
1: Archeologické nálezy odhalily, že na vrcholu hory se kdysi nacházelo keltské hradiště. Podle valů připomínajících posvátné okrsky je pravděpodobné, že Blaník byl rituálním místem.
0: Někteří badatelé poukazují na to, že Blaník leží v oblasti se zvýšeným geomagnetickým zářením a seismickými anomáliemi, což by mohlo vysvětlovat všelijaké podivné zážitky.
1: Například zkreslené vnímání času a prostoru, o kterém se mluví v pověstech. Právě tady by se prý mohl nacházet pomyslný časoprostorový tunel anebo vstup do paralelního světa.
0: V blízkosti Veřejové skály, kde se má otvírat onen bájný vstup do hory, se našel meč ze 14. až 15. století a to podporuje teorii, že místo mělo pro obyvatele zvláštní význam.
1: Další z teorií také uvádí, že v předkřesťanské době měl Blaník úlohu orientačního bodu, podobně jako třeba keltské svatyně, a stejně dobře mohl sloužit k pozorování slunovratů.
0: Tomu by ostatně nasvědčovalo i jméno hory, které by mohlo pocházet z jazyka Keltů, a jeho první verze zní Blaniak, a to znamená homole světla.
1: Blaník je zkrátka místem, kde se setkávají příroda, historie a nevysvětlitelné jevy, a je na každém, jak tohle národem uctívané místo vnímá. Jisté ale je, že jeho genius loci je mimořádně silný.

0: Dnešní příběhy z kalendáře jsme díky scénáři Zuzany Ptáčkové věnovali Bajné hoře Blaník. Na jejímž vrcholu stojí od roku 1941 Šindelová rozhledna v podobě husitské hlásky.
1: Po celá staletí je Blaník českým národem považován za posvátnou horu a za symbol vlasti a domova. A také zdroj naděje, že ve chvílích nejtěžších právě z Blaníku přijde záchrana.
0: Jak se ale pozná, že je nejhůř? Ostatně ve hře Blaník od Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a Járy Cimrmana zazní v souvislosti s bitvou na Bílé hoře věta: vojsko, které nevyjelo ani roku 1620, se může jít vycpat.
1: S čímž souhlasím a přidal bych i nějaké modernější letopočty. Rytíř Veverka z Bitýšky tam dokonce, rozumějte, v té hře hanlivě označil Blaník za noclehárnu. Jak je vidět, tajemství Blaníku se stalo nejen inspirací pro řadu uměleckých děl, ale i pro mnohou, zdůrazňuji, povedenou ironii a satiru.
0: A víš, Honzo, proč se stejně slavný říp zdaleka netěší takové popularitě jako Blaník?
1: Ne.
0: Symbol naší historie říp se totiž váže k minulosti, zatímco Blaník je symbolem naděje a víry v lepší budoucnost.
1: Moc hezká myšlenka. A já na závěr říkám, že stojí za to vyšlápnout si jak na říp, tak na Blaník. Udělali jsme to s dětmi minulé prázdniny a vůbec to nebylo špatné.
0: No tak prázdniny jsou za necelý měsíc, takže tip na rodinnou dovolenou nebo rodinný výlet od Honzy Kovaříka.
1: Ano, uvidíme se na řípu nebo na Blaníku, a nebo se uslyšíme na dvojce.
0: V příbězích z kalendáře. Těšíme se na to, mějte se hezky.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Každou první sobotu v měsíci pro vás budeme nově vysílat Tobogan z legendární Ypsilonky. Tentokrát oslavíme půlkoletiny Nadi Konvalinkové. Blahopřátí přijdou třeba Jiří Lábus, Jaroslava Krečmerová, Mirek Kořínek a celá ypsilonská parta. A už teď můžu slíbit, že opět polechtáte svoje bránice.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Česko podporuje vyřazení Ukrajinců s branou povinností z dočasné ochrany v Evropské unii a dva lidé dnes zemřeli při nehodách na D2 před Brnem. Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojedinělé bouřky a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Evropská unie by podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO neměla v budoucnu poskytovat dočasnou ochranu Ukrajincům s branou povinností. Uvedl to v Rucemburku po jednání ministrů vnitra států 27. Souhlasí s tím většina z nich.
4: Dočasná ochrana, v rámci které ukrajinští uprchlíci mohou v Evropské unii automaticky žít i pracovat, by podle Metnara měla být příští rok v březnu znovu prodloužena. Ovšem s určitými omezeními.
5: To znamená, aby se nevztahovala na muže, na které se vztahuje branná povinnost, protože ta situace se opravdu od počátku války na Ukrajině změnila. Teď poslední dobou je větší polovina mužů v tom produktivním věku.
4: Evropská komise má nyní členským státům představit konkrétní návrh. Metnar také prohlásil, že je Česko připravené na migrační pakt, který vstupuje v účinnost příští týden. Stále ale odmítá princip společné evropské solidarity. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Dagmar Havlová odstupuje od dohody o spolupráci na projektu knihovny Václava Havla. Někdejší první dáma tak reaguje na dění posledních týdnů. Už dříve z projektu odstoupili zásadní sponzoři a mecenáši a odešli také zaměstnanci. Dagmar Havlová k tomu řekla, že odkaz svého manžela bude pečovat jiným způsobem. Dvě tragické nehody řeší složky záchranného integrovaného systému na D2. Po 15:30 tam řidič dodávky narazil na 8. kilometru směrem na Brno do stojícího kamionu a obě vozidla začala hořet. Řidič dodávky na místě zemřel. K podobné tragédii došlo také o pár kilometrů dál.
6: Jednalo se opět o vážnou dopravní nehodu, kdy zahraniční řidič zahraniční dodávky s vozíkem z dosud nezjištěných příčin narazil do stojícího kamionu.
3: I v tomto případě řidič osobního auta zemřel. Policie vyzývá lidi, aby za volantem věnovali maximální pozornost řízení. Na Slovensku opět zaútočil medvěd na člověka. Podle televize Markýza napadl lesního dělníka na těžko přístupném místě v regionu Liptova. Kvůli oblačnosti nebylo možno poslat do oblasti vrtulník. Záchranářům museli při práci pomáhat hasiči. Rozsah zranění napadeného zatím není znám. Je to druhý střet medvěda s člověkem na Slovensku v tomto týdnu.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne od západu čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami a ojediněle také bouřkami. Večer ale bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě až 23 a v 1000 metrech na horách bude kolem 12.
0: Doprava.
3: D2 je stále neprůjezdná po zmíněných tragických nehodách před Brnem. Policie odklání dopravu na 3. respektive 11. kilometru a v obou případech tam čekejte kolony. Na D1 směrem od Prahy se brzdí do kolony na 10. kilometru a asi 20 minut se pak jede k omezení na 24. kilometru na mostě Šmejkalka. A na 26. kilometru D10 směrem od Prahy hořelo osobní auto. Tam se jezdí jedním pruhem a kolony se táhnou zhruba z 21. kilometru. To byly zprávy. Hezký podvečer.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém hledáme naději na kvalitní život. Už za chvíli začneme vyprávět příběh Jana, který přechodil masivní infarkt a posléze mu bylo diagnostikováno zúžení a ucpání cév. Kromě kardiologického přístupu se zapojil do studie zkoumající vliv stresu a životního stylu na zdraví člověka. Epigenetika bude naším dnešním tématem. Poslouchejte s námi.
0: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým prvním hostem je molekulární genetička.
3: Jmenuji se Lenka Šlachtová, jsem vedoucí oddělení neurogenetiky v Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky. Epigenetika je věda o tom, jak zapínáme a vypínáme geny, což může hrát roli při rozvoji některých onemocnění.
2: Paní doktorko, vítejte.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: A já děkuji, že jste ho přijala. Možná na začátek důležité rozdělení. Jaký je rozdíl mezi genetikou a epigenetikou?
3: Takže genetika je vlastně starší obor než epigenetika. Máme něco zapsáno v DNA, možná tam jsou nějaké mutace, které můžou vést k nějakému onemocnění a to je jasně dané. To si přečteme na úrovni genetického sekvenování, který je dostupné například v rámci genetického testování u lékařů, u klinických genetiků. Na rozdíl od toho epigenetika je obor, který je mladší a který determinuje nějakým způsobem měkčí změny v té DNA. Ony tam jsou taky zapsány, ale jde o to, jak se vlivem prostředí nebo vlivem vnějších faktorů, jakým způsobem se ovlivní a na základě toho se ta genetická informace buď přepíše nebo nepřepíše a tím pádem zůstane takzvaně utišená, umlčená.
2: Mm-hmm. Znamená to, že to, jak žijeme, se může přepsat do toho, jak se nám bude zdravotně dařit? Dá se tomu i takto porozumět?
3: Určitě v obecné rovině ano.
2: Uhum. Čili ovlivnit to můžeme v průběhu celého života, jestli tomu správně rozumím. My se dnes budeme věnovat zkoumání epigenetiky a vlivu na život člověka se zaměřením na kardiovaskulární onemocnění. V čem je to výhodné z vašeho pohledu nebo výjimečné v souvislosti s člověkem?
3: Tak zrovna u kardiovaskulárních onemocněních to je hezký příklad. Můžeme více sportovat, můžeme změnit stravu a tak dále, můžeme se snažit dát se více do pohody. A tyto věci mají vliv i mimo jiné na tu epigenetiku a na potenciální umlčování nebo naopak zvýraznění té genetické informace, která už je tam jasně daná v těch genech.
2: Za chvíli vám představím Jana, ten prodělal masivní infarkt a zákrok na zúžených cévách, katetrizaci. Nejprve si ale shrňme, co všechno také může ovlivnit aktivaci našich genů. Jak jsme si pověděli, velkou roli hraje prostředí, ve kterém žijeme, naše odolnost ke stresovým situacím a samozřejmě výživa. To vše ve špatném nastavení nám může způsobit například zvýšenou aktivaci genů zánětů v těle, kornatění cév na srdci, zvyšuje se riziko infarktu myokardu, krevní srážlivost nebo krevní tlak.
1: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Mým hostem ve studiu je Jan.
4: Přechodil jsem masivní infarkt. Následné vyšetření odhalilo, že mám dvě cévy zužené, jednu ucpanou. S největší pravděpodobností za moje zdravotní komplikace může chronický stres.
2: Jane, vítejte.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: A já děkuji, že jste tady dnes s námi. Vrátím vás vaším dovolením do roku 2019. Tehdy jste prodělal masivní infarkt. Co se tehdy stalo?
4: No, bylo to pro mě překvapení, jelikož celý život se snažím žít zdravě, byl jsem vegetarián, sportoval jsem hodně, stravu jsem sledoval, trendy a ve finále to skončilo tak, že vlastně v pátek v práci po obědě jsem cítil prostě bolest na hrudníku, snažil jsem se to klasicky vycvičit, vydejchat, ale výsledkem to bylo, že v sobotu ráno jsem prostě se probudil a byl jsem úplně slabý, nemohl jsem se hejbat nic, takže jsem proležel celou sobotu, ale v neděli už jsem jako každý ráno vstal, cvičil jsem prostě svojí sestavou pěty beťanů, byl to v pohodě. Pondělí jsem šel do práce, takže to vypadalo, že v pořádku. Večer jsem si 15 minut zkusil na orbitreku zacvičit, vypadalo to dobře, no. Ale přesto manželka se domluvila s dcerou, která v té době pracovala v IKEMu, že by to asi chtělo nějakou prohlídku, takže se to podařilo naplánovat na středu. A dorazil jsem teda ve středu do IKEMu na nějakou komplexní prohlídku.
2: Mm-hmm. Když se zastavíme u té prohlídky tehdy, s jakým výsledkem byla?
4: No, ze začátku to vypadalo jako velmi dobře. Prošel jsem sono a klasicky všechny ty vyšetření a vypadalo to, že jsem v pohodě, takže už jsem se chystal, že jedu do práce, ale pak přišly výsledky krve. A tam bylo jasné, že jsem prodělal masivní infarkt, takže takzvaně všechno zpět, zase zpátky. A jelikož já jsem měl vyšetření na katedru domluvené až na pondělí, tak bylo potřeba teda na to jít i hned, takže jsem se zase vrátil, připravili mě, čekal jsem, až tam bude volné okno a jel jsem teda na ten katedr, kde se mi podívali do žil, co teda se tam děje.
2: Mm-hmm. Vy jste teď popsal vlastně to, že vás čekalo další vyšetření. S jakým výsledkem bylo?
4: No, bylo to opět velmi překvapivé, protože pan doktor tam zjistil, že vlastně mám dvě cévy zúžené a jednu úplně ucpanou, že jo? A jak říkali, s oblibou a víc už jich tam není.
2: Mm-hmm. To znamená, že přišel na řadu nějaký zákrok, předpokládám, jaký byl a jak vám ho tehdy lékaři vysvětlili?
4: No, vysvětlení, prakticky hned po tom vyšetření se pan doktor ptal, jak mám dlouho, vlastně asi po tom infarktu, že jsem říkal 5 dní, tak říkal, že uvidí, že neví, jestli ta ucpaná céva ještě půjde jakoby prorazit přímo, řekl. Uh-huh. Takže to vyzkoušel, to se povedlo a pak samozřejmě, jelikož tam se to může dělat asi 30 minut nebo kolik, tak pak až jsem šel v pátek a tam ještě dali stenty na ty zúžené cévy. Takže to byl celý ten zákrok a to bylo zatím jako v ten moment vše.
2: Uh-huh. A tady se v tom příběhu zastavíme, protože s námi je ve studiu také lékař, který se zabývá nejenom kardiovaskulárními onemocněními, ale také v souvislosti s nimi právě s epigenetikou. Mimo jiné budeme také hovořit o novinkové studii Rafael, do které je pan Jan zařazen. S námi ve studiu vedoucí lékař oddělení intervenční kardiologie Všeobecné fakultní nemocnice Praha, pan profesor Tomáš Kovárník. Pane profesore, vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den, moc děkuji za pozvání a zdravím posluchače.
2: Prosím pěkně, co říká z vašeho pohledu genetika o kardiovaskulárních onemocněních?
5: Tak genetika, jak jsme slyšeli, je vlastně obor, který se zabývá tím, jakou informaci dědíme z rodičů na potomky. Tam máme vlastně zapsáno, že budeme lidmi a jaké budeme mít základní charakteristiky. A je tam samozřejmě také zapsáno, jakým způsobem budeme reagovat na zátěžové situace, jakým způsobem, jakou úroveň bude mít náš metabolismus a jestli tam budou mít nějaké rizikové faktory ve smyslu zvýšené tendence reagovat zvýšeným krevním tlakem, mít vysoký cukr, mít vysoký cholesterol a v průběhu života, pakliže se tyto vlastně rysy uplatní, tak může dojít k tomu, že dochází k vlastně ukládání materiálu do cév na srdci a ty jsou potom zúžené a může to vést takzvané ischemické choroby srdeční, to znamená onemocnění cév na srdci, které se právě jako úplně na Jana můžou projevit infarktem myokardu. Existuje řada dalších onemocnění toho kardiovaskulárního systému, které mají nějaké genetické podmínění, ale dneska se bavíme o ischemické chorobě srdeční, takže bych radši zůstal u ní.
2: Dobře, zůstaneme u ní. Vy jste nám krásně vysvětlil vlastně tu genetiku, to, co si neseme, jaké předpoklady tam jsou. O genetice asi mnozí z nás slyšeli mnohem častěji než o epigenetice. Zeptám se tedy i na to, jakým způsobem souvisí kardiovaskulární onemocnění právě s epigenetikou.
5: No asi hodně, protože my si můžeme pomoct takovým moderním slovem, kterým se říká interface a vlastně ta epigenetika, to je taková jakoby spojnice mezi tím, co máme napsáno v těch notách, se kterými jsme se narodili, to znamená s těmi geny, které máme v buňkách a se zevním prostředím, ve kterém žijeme, jak na něm my reagujeme.
2: Jane, zůstaňme na chviličku u vaší genetiky. Povězte, víte o někom, kdo z vašich předků řešil potíže se srdcem nebo onemocněním srdce?
4: Právě, že nevím, protože samozřejmě jaký starší generace nemám tu informaci, ale otec i bratr i matka vlastně ničím takovým netrpěli a zvláštně, že já se snažil o zdravou výživu a na druhou stranu můj otec to byl přesný opak, jelikož jako hudebník, takže jako pil alkohol po večerech, že jo, přes den kouřil třeba 60 statek bez filtru denně, takže a dožil se 86 let, takže tam spíš kolikrát jsem přemýšlel, jestli ta cesta moje tou zdravou výživou a pohybem je ta správná, a vždycky po tomto případu jsem se nad tím zamýšlel, jestli teda mám to nějak změnit.
3: Touto myšlenkou jste pobavil nejenom mě, ale i pana profesora. Co byste na to řekl, pane profesore?
5: No, to tady nabouráváte, že je naše úsilí. Ne, tak je potřeba říci, že samozřejmě jednak jsme každý jiný, když jsme příbuzní, tak jsme každý jiný, každý jsme individuum. A také žijeme v jiné době. Samozřejmě ta doba také hraje roli, jakým způsobem žijeme, co znamená, jaká je kvalita potravin, který jíme, v jakém žijeme životním prostředí a jaká je obecně taková ta životní ekologie, to znamená nejen to, s čím jsem setkáváme, jak jsem to mluvil, ale vlastně jakým stylem žijeme. A to vlastně nasedá na tu genetickou informaci. Čili samozřejmě nemáte rizikové faktory, jakoby takové ty klasické, bychom řekli, že ve vaší rodině se vlastně tyto onemocnění nevyskytují, ale může to být tak, že tam existuje určitá dispozice, která se prostě neprojevila a ve vašem životním příběhu se vlastně potkalo mnoho faktorů, které prostě nakonec vedly k tomu, že jste ten infarkt dostal.
2: Mm-hmm. Já bych se možná, a to jenom na chviličku teď, ráda zastavila u té studie Rafael. Kdo se může, pane profesore, přihlásit do té studie?
5: Tak ta studie, abychom to jenom malinko vysvětlili, se zabývá tím, že my se snažíme přidat ke stávající terapii z chemické choroby srdeční a psychoterapii ke lepšímu zvládání stresových situací, ke zvýšení odolnosti stresu. A to není nic nového v těch doporučních, jak evropských, tak amerických, tato informace je. V zásadě se to ale moc nepoužívá. A my jsme se snažili vlastně tu psychoterapii jednak zkrátit a jednak zintenzivnit a zvýšit její účinnost. A poměrně jednoduše jsme se vlastně dostali k psychedelikům, protože Česká republika patří vlastně mezi, můžeme říct, velmoci ve používání psychedelik v medicíně. A dlouhou řadu let už tady používáme s velkým úspěchem psychoterapii potenciovanou psychedeliky u pacientů s psychiatrickými onemocněními, zejména s depresí, která narazí na léčbu. Čili jsme oslovili naše kolegy psychiatry, kteří už mají mnoholetou zkušenosti s tímto typem terapie. A vlastně jsme vzali to jejich know-how a použili jsme je pro naše pacienty, protože se ví, že ta psychoterapie jim pomáhá. Čili my hledáme pacienty, kteří mají onemocnění cévy na srdci nebo prodělali infarkt. A kterým k té stávající terapii, kterou oni mají, nabízíme, že budou chodit ještě na psychoterapie, kterých je celkem 8 a jedna je kombinována teda s podání té látky.
2: Vy, pane profesore, jste teď vlastně otevřel téma multioborové spolupráce. Je to otázka na vás, pane profesore, ale i na paní doktorku, která tady to povídání s námi pořád poslouchá. Jak to v tomto případě vypadá vlastně v rámci té multioborové spolupráce, pokud se zastavím u vás jako u kardiologie a molekulární genetiky? Jak spojuje tyto dvě profese?
3: Takže multidisciplinární péče je běžnou součástí moderní péče u pacienta, ať už je to genetika, kardiologie a další obory. V té kardiologii je základní vyšetření, které se běžně asi dělá, je nějaký panel genů, kardiologických souvislostí nebo podmínění genetických změn, které by se mohly projevit nějakým onemocněním. Potom se to může překlopit i do výzkumné součástí, kdy se můžeme zkoumat další věci té genetické informace nebo další aspekty genetiky, ke kterým patří třeba i ta epigenetika.
2: Mm-hmm. Pane profesore.
5: My máme skutečně multioborovou spolupráci ve studii, kdy my jsme kardiologové a, jak jsem říkal, spolupracujeme s psychiatry, spolupracujeme s klinickými inženýry ve Spojených státech, kteří nám vlastně dělají dokonalou 3D rekonstrukci cév na srdci a toho materiálu, který v nich je. A spolupracujeme i s genetiky, se kterými se snažíme nejdřív jenom tak orientačně se podívat vlastně, jaká je aktivita různých genů, které by mohly hrát roli v onemocnění na srdci a jestli vlastně jejich aktivita, to znamená, jak jsou ty geny používány, jak jsou přepisovány, by mohla být ovlivněna tou terapií, kterou těm pacientům nyní nově nabízíme. To gro, to, co my sledujeme, to je skutečně měření množství toho materiálu. Mm-hmm. A to ostatní je vlastně takzvaný sekundární cíl, to znamená druhotný cíl, že se díváme, jak ti pacienti zvládají stres, jakou mají kvalitu života, jaký mají úroveň nějakých stresových reakcí a eventuálně, jestli bychom byli schopni zachytit, ale opravdu takovým jako jenom zábleskem, jaká aktivita, jestli se mění aktivita těch přepisovaných genů, které, u kterých máme trochu podezření, že by mohly mít nějaký podíl ve vzniku onemocnění cév na srdci.
2: Mm-hmm. Vrátím se k příběhu pana Jana. Vy jste říkal, že možná problémem je ten chronický stres, že nedokážete tak dobře zvládat ty věci, jak byste si přál třeba. Vzpomínáte na to svoje první setkání s panem profesorem, když jste vstoupil do té studie? Jaké bylo, co vám tehdy pověděl, co vás bude čekat?
4: Tak samozřejmě k tomu dostanete obsáhlý dokument, kde všechny ty kroky jsou popsané. Je tam právě velká spolupráce s psychologama před i po, že, který vás vedou celou tu dobu. Jestli jste v pořádku i po té aplikaci, samozřejmě nevíte, jestli dostanete placebo nebo dostanete opravdovou látku. Takže jsme se bavili hlavně o tom a tam samozřejmě to prvotní je ta katedrizace, kde se podívá pan doktor na ty žíly, v jakém jsou stavu, změří si tam ten materiál a doufujeme, že výsledkem toho bude, že ten materiál bude ubývat a tudíž to takzvané konatění cév, já nejsem odborník, se bude samozřejmě zlepšovat. Takže o tom jsme se bavili a hlavně tyto první kroky. Jo. A teď už ta studie že běží a teď je to více o práci s psychologama, dotazníky, jak to funguje. A učí vás samozřejmě zvládat i tu psychiku. Takže vzpomenout si na ten prožitek a to je hodně důležitý a dávat se zpátky do té pohody, takže já jsem dostal i ten playlist, který vás provází tím zážitkem, takže když už samozřejmě se tam hroutím pod tokem úkolů, tak si to občas pustím u počítače, poslouchám si a jsme to z toho dostane ven, obzvláště Train to Lhasa sa mě docela nabíjí.
2: Teď tady vůbec nerozumíme, nikdo ani já, ani naši posluchači. Kdo to vysvětlí?
5: Ten zážitek je hluboký a je velmi pro takovou naši denní realitu velmi nezvyklý. Čili vlastně my máme nejdříve psychologickou přípravu, která vlastně jakoby tomu klientovi vlastně ukazuje a vysvětluje, čím bude procházet. A potom ta integrační část vlastně mu pomáhá ten zážitek nějakým způsobem zařadit do něho běžného života. A samozřejmě stejně tak, jako jsme zvyklí z našeho běžného života, že když jsme viděli poprvé nějaký film, nebo byli jsme poprvé v nějakém městě, nebo jsme poprvé něco jedli a měli jsme u toho nějaký silný zážitek, ať už příjemný nebo nepříjemný, tak když jsme vystaveni do podobné situace, tak se nám to vlastně jakoby ten zážitek vrací, protože ta emoce je spojená s tím zážitkem, tak se to vrací zpátky. A tenhle ten zážitek je velice silný a je to opravdu všichni ho popisují jako jeden z nejsilnějších zážitků v životě. Čili samozřejmě, jestliže se na něj jenom vzpomenete, anebo si ho přiblížíte a ta hudba v tom velmi pomáhá, tak se vlastně vracíte do toho scénáře, vracíte se do toho prožitku, který vám může velmi pomoci potom zvládat nějaké složitější situace.
2: Mm-hmm. Já děkuji za to do vysvětlení. Jan tady zmínila, bavili jsme se o tom jenom chvilku, pane profesore, psilocybín. Co to je za látku? Jak vlastně funguje v tom těle?
5: Psilocybín je vlastně látka, které dřív se říkalo, že patří mezi halucinogeny, dneska se už tak nenazývá, spíš se nazývá, že patří mezi psychedelika. Mně se to slovo líbí, protože to psychedelika, když to přeložíme do češtiny, je to vlastně látka, která otevírá duši. A je to látka, která vlastně mění nastavení našeho nervového systému, kdy náš nervový systém přestává méně zapojovat systémy, které vlastně asi tvoří naše vnímání sebe sama, takové to já, takové já jsem toto, a více nás propojuje s tím okolím. Je to hezky vidět třeba i na zobrazovacích metodách nebo na měření elektrické aktivity mozku, že se zapojuje víc center a povídají si spolu centra, které se normálně nepovídají, čili se rozšiřuje naše možnost vnímání a my jsme schopni to i detekovat a samozřejmě ten člověk, který si vezme tuto látku, tak to také cítí, že vlastně opouští ty zažité vzorce vnímání a chování a chápe svět v širších souvislostech, což mu někdy taky hrozně pomáhá ve zvládání životních situací, kdy prostě když opustíte ty vyježděné koleje, tak se najednou objeví řešení, které jste nevěděla, objeví se řešení, které by vás normálně třeba vůbec nenapadly a také se oslabí takové ty vyježděné cesty, kterými někdy sami sebe mučíme, měl jsem udělat tohle, jak to, že jsem to neudělal, proč jsem to neudělal, to sebevinování, sebetrestání, které je úplně zacykleno, a ono to cyklení je vidět i vlastně, že používáme v mozku pořád stejné dráhy a dojde k takovému opuštění tohoto systému. U nás je to vlastně bezpečné v tom, že to podání je vlastně pod dohledem těch psychoterapeutů, ti klienti jsou připraveni a vlastně prochází tím zážitkem právě proto, aby to mělo ten léčivý efekt. Psychedelika jsou známá tisíce let a vždycky to podání bylo nějakým způsobem ritualizované. To znamená, byla proto nějaká příprava, byly proto nějaké podmínky, byl nějaký záměr, proč se to má udělat, a byl známý nějaký proces, kterými vlastně buď ten jednotlivec nebo i celá skupina, třeba celý kmen měl projít. Čili má to nějakou svoji logiku, má to nějakou svoji cestu a pak to funguje dobře.
2: Mm-hmm. Jane, když se zastavím u těch psychoterapií, o kterých jste tady trochu mluvil, dokážete mi je nějakým způsobem popsat, protože pan profesor tady teď říká, nastavují se vlastně v mozku jiné systémy toho fungování. Můj mozek a já hledám nové cesty. Jak to vlastně vypadá v rámci té psychoterapie? Co se tam děje?
4: No, je to samozřejmě zajímavý prožitek. Já pak jsem hledal na internetu ty věci, co jsem viděl, takže samozřejmě pod slovem psychedelie tam přesně jsou znázorně obrazy a věci, které ten člověk vidí, a pak vidí prostě ze života věci, a zvláštně, že to trvalo celé asi 6 hodin, ale já jsem se potom cítil strašně odpočatej, úplně nabitej energií, a ten prožitek opravdu je, bych řekl, dokonce největší, který jsem kdy měl. A samozřejmě si člověk na to vzpomene a dojde k tomu uvolnění toho těla, že jo, protože ten stres vede tělo k tenzi a to jsou ty problémy, které pak vznikají. Takže to pomáhá na to celkové uvolnění a myslím si, že ten zážitek a vracet se k tomu právě pomáhá zvládat tyto stresové oblasti.
2: Mm-hmm. Asi je třeba říct, že psychedelika patří do rukou lékařů, to je důležitá informace, aby tady zazněla, proto ji říkám. Pane profesore, když se vrátíme zpátky k vám, tedy ke kardiologii, a vím, že jsme si řekli, že vlastně Jan prochází tou psychoterapií, jak se to celé pozná vlastně na těch cévách, na tom fungování cévního systému, na srdci, když vlastně má za sebou ten prodělaný masivní infarkt?
5: No, to se právě neví. My doufáme v to, že ta psychoterapie ve spojení s tou potenciací psychedeliky povede ke životní změně, která sníží úroveň chronického stresu, zvýší odolnost vlastně ke stresu, mění se některé návyky, že pacienti třeba po této terapii přestávají kouřit, nebo přestávají s maso, nebo mít pijou alkohol, čili to jsou takové jakoby příznivé vedlejší účinky, které jsou s tím často spojeny. A myslíme si, že toto všechno se odrazí v těch cévách ve smyslu, že toho materiálu, který tam je, bude méně. My víme, že umíme ne zastavit, ale i zvrátit ten proces akumulace materiálu cévách na srdci, tomu se říká regrese, a to víme, že když ten pacient má dostatečně nízký cholesterol, třeba že k tomu dochází, a my doufáme, že když té standardní léčbě přidáme toto, tak ovlivňuje ten proces více. Uh-huh. A ovlivňuje ho jak na metabolické úrovni, tak na psychologické úrovni a možná i právě na genetické úrovni v té smyslu té epigenetiky, že vlastně přidáme zelené praporky vlastně k těm genům, které působí ochraně, a přidáme více červených praporků ke genům, které působí jako zvýšenou citlivost k tomu stresu nebo zvýšené riziko třeba krevního srážení. Že jsou známy, jsou studie, které ukazují, že u lidí, kteří žijí ve hněvu a jako v takové naštvání, že je zvýšené riziko krevního srážení, je to měřitelné. Přepisují se jim určitě, paní doktorka potvrdí, přepisují se jim jiné geny, a takže my když to posuneme, tak možná, že to posuneme i do této úrovně.
2: Mm-hmm. Určitě bychom si všichni přáli, aby to fungovalo. Má to i nějaká rizika, tato terapie?
5: Ta rizika jsou v zásadě malá v tom nastavení, o kterém hovoříme. To znamená, že to je vlastně pod lékařským dohledem, je to pod dohledem jak psychologů, tak psychoterapeutů, aby ten zážitek byl neřízený, ale provázený tím terapeutem, který má sám zkušenosti s tou psychedelickou terapií a ví vlastně, v jaké situaci se ten klient nachází a pomáhá mu vlastně. Protože ta psychoterapie nebo ten zážitek nemusí být jenom hezký, může být i těžký. Jo, dřív se říkalo, že existuje něco jako bad trip, to znamená jakoby špatný zážitek. Dneska se to opouští k něčemu, co mně se osobně líbí více, a říká se tomu hard trip, to znamená, že to je složitá zkušenost. Protože samozřejmě můžou se objevit témata, která jsou těžká, složitá, pro toho člověka třeba už zapomenutá, a ta zkušenost nemusí být jednoduchá, ale jakmile to ten člověk prožije otevřeně za podpory toho terapeuta, tak to může být velice naopak velice hojivé. Takže si myslím, že ta rizika taková, jak se někdo bojí, že třeba dojde k rozvoji nějakého psychiatrického onemocnění, tak to se nikdy neprokázalo a riziko je zřejmě zvýšené u lidí, kteří mají nepoznané psychiatrické onemocnění a proto my samozřejmě máme pečlivé psychiatrické vyšetření před tím, než ten člověk tam vstupuje. Psychedelika trochu zvyšují krevní tlak a trochu zvyšují tepovou frekvenci nebo srdeční frekvenci, čili ti pacienti jsou monitorováni, čili za těchto okolností doufám, že prokážeme bezpečnost této terapie u pacientů, kteří mají i nemocné cévy na srdci.
2: Mm-hmm. Poslední otázka, Jane, bude na vás. Možná vás prosím směrem k našim posluchačům o nějakou radu. Vy jste říkal, že jste přesvědčen, že chronický stres byl tím spouštěčem vašich zdravotních komplikací a masivního infarktu. Víte už dneska, jak na chronický stres?
4: Tak v dnešní době je to velice těžké, mám spoustu známých manažerských funkcích a je to opravdu těžké a většinou, když to pochopí a vzdají se toho, tak potom uvolnění těla se třeba projeví až ten infarkt, protože člověk jede na adrenalin. Takže je to opravdu jenom o klidu a i když říkám, 10 let jsem pracoval na mentální odolnosti všemu, je to prostě málo. Ten stres je opravdu velký zabiják a je potřeba s rozmyslem meditace, klid, zasportovat se a tu pohodu, opravdu jít s přáteli ven. Já třeba, když si večer dojdu s kamarádama na pivko, tak mám tlaky, všechno, pohodu, ráno úplně perfektní, protože prostě se člověk uvolní a je v klidu. Jo. Takže i když samozřejmě alkohol se nedoporučuje, ale možná sklenka červeného večer udělá víc než spousta jiných chemických záležitostí.
2: Jane, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste dnes přišel sem k nám do studia, do pořadu Moci bez nemoci, i za vlastně ten zážitek, který je takový nevšední tady u nás na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Přeju vám hodně zdraví, ať to všechno dobře dopadne.
4: Děkuji a přeji všem vašim posluchačům, aby se jim dobře dařilo.
2: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Můžete s námi zůstat i dál v podcastovém rozhovoru. Budeme si podrobněji povídat o studii Rafael, vlivu životního stylu, chronického stresu a výživě na naše zdraví. Tématem je epigenetika a naše onemocnění. Se mnou ve studiu zůstávají profesor Tomáš Kovárník, vedoucí lékař oddělení intervenční kardiologie Všeobecné fakultní nemocnice Praha a paní doktorka Lenka Šlachtová, vedoucí oddělení neurogenetiky Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky.
0: Moci bez nemoci.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Nenechte si ujít v České televizi.
6: Počítačová poezie, to byla jeho vášeň.
7: Básníci.
8: Pitva prokázala cizí zavinění.
7: Bývají tragický konec.
8: Básničky.
9: Pod jednou jsou podepsaný dva autoři, tak by mě zajímalo, který z nich je ten pravý.
10: Zavolejte večer.
9: To je fakt básník, žádnej stroj. Znám ho.
10: Teď vyšetřuju vraždu.
7: Případ dvou básníků.
11: A motiv?
7: V neděli večer na ČT 1.
1: Radioservis představuje
7: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
12: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, v Ránovi, milujeme utrpení.
7: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
12: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
7: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Srdcovky od Dvojky.
13: Dobrý podvečer, milí posluchači. Právě teď přichází chvíle, kdy se pojďme, pojďme odložit úplně všechno, co nás dneska tížilo. Všechny negativní zprávy, temné myšlenky, špatné nálady i pocity, které prostě nebyly úplně dobré, zkrátka dáme stranou. Teď je čas vyměnit je za pravidelnou dávku pozitivní energie, dobré muziky a příjemné společnosti. Jsem rád, že jste u toho se mnou. Začínají srdcovky od dvojky s datem 4. června 2026. Dobrý poslech přeje od studiového mikrofonu Pepa Melen.

Pamatuji si to jako dneska, tenhle nářez v podobě skupiny Buty a jejich laskavého Františka Dobroty. Tehdy byl na světě teprve pár týdnů můj první syn a bylo to v roce 1995, tedy před 31 lety. Mimochodem, tahle deska se nahrávala ve studiu V. Zlín v 95. roce a já jsem tuhle písničku slyšel mnohokrát naživo a musím říct, že jakákoliv spojitost kapely Buty a jejich narvaného jeviště muzikou i muzikanty je opravdový zážitek. Pojďme teď na dnešní datum, které je opět plné velmi zajímavých nejen věcí, událostí, ale také osobností. Totiž 4. června se narodil muž, jehož vlastní jméno bylo Baldemar Garza Huerta. Muž, který dokázal do americké popové, ale hlavně country music přinést mexickou nebo mexicko-americkou duši. Ten muž si říkal Freddy Fender. Je to nějakých 10 let, co už není, ale mám tady písničku, která už nějaký čas byla na světě, byla původně z roku 1967, má název Before the Next Teardrop Falls. A on si tuhle tu písničku po nějakých 7 letech vzal a teprve poté se o tu písničku začaly zajímat ostatní, ať už to byla rozhlasová stanice, první rozhlasová stanice, která tohle vzala, a byla to country stanice. Následně to ale přešlo i do běžných stanic. Začalo se to hrát nejen v Americe, ale vůbec různě. A musím říci, že tohle byl jeden z těch malých zázraků. Ta píseň se stala jedničkou americké country hitparády, ale zároveň, nebo poté, tedy pár týdnů poté, se stala jedničkou Billboard Hot 100. Prodalo se jí přes 1 000 000 kusů, získala zlatou desku v roce 75, byla oceněna dokonce jako single roku, to jí tohleto ocenění dalo Country Music Association. Pojďme si dát písničku a vzpomínku na Freddyho Fendera, který zpíval o tom, že moje láska teď odchází. Já vidím, že už má jiného muže, ale kdyby náhodou jí ten muž zranil, tak já tady budu dřív, než spadne první kapka, tedy slza, první slza, before the next teardrop falls.

tu krásnou baladu, ke které se ještě dneska dostaneme, California Dreamin'. Michelle Phillips se totiž narodila v Kalifornii a když potom cestovala do míst, kde jí byla zima, tak o tom pořád mluvila, vzpomínala na Kalifornii. Mám pro vás nikoli písničku, ve které se snoubí celá kapela The Mamas and the Papas, ale mám pro vás období, kdy Michelle Phillips stála sama za mikrofonem a zpívala sólově. Mám tady písničku, která se nestala, řekněme, velkým hitem. Je to spíš takový vzácný, příjemný kousek pro ty, kteří se zajímají o to, co vlastně dělají lidé, kteří už nejsou součástí těch mega slavných klanů, jako byl samozřejmě nebo skupina, rodina, dvourodinná skupina The Mamas and the Papas. Teď musím také říci, že Michelle Phillips byla několikrát vdaná, dokonce měla takový krátký, no dá se říct opravdu velmi krátký i svatební románek. Byly totiž několik měsíců manželé, dokonce s Dennisem Hopperem. Dennis Hopper samozřejmě bezstarostná jízda, ano, to je on, ten skvělý režisér, herec, fotograf, který odpálil Hollywood ve své době. Pojďme si tedy poslechnout Michelle Phillips a její No Love Today. Pohled ženy, která čeká na lásku a něhu, ale jako by nic nepřichází.

Tak tolik Michelle Phillips a její No Love Today. Michelle dneska slaví 82. narozeniny. Pojďme zase trochu vzpomínat a vzhledem k tomu, že už máme po 6:45, dovolím si otevřít dnešní anketu. Ta anketa je dnes věnovaná muži, který byl hodně osobitý, svojský a hodně svůj. Byl to Ota Petřina. Narodil se 4. června 1949 a tak mě napadá, co vás napadne, když se řekne slovo Ota Petřina. Byl to pro vás víc

Kytarista, skladatel, textař nebo zpěvák a kapelník? A nebo si ho spíš spojujete třeba s Václavem Neckářem, Martou Kubišovou, Helenou Vondráčkovou, Petrou Janů? Tolik nápověd, že jak můžete vnímat o tu Petřinu? Ano, byl to muž, který tady zanechal spousty skvělé muziky. Tak tedy, pokud mi chcete odpovědět na dnešní anketní otázku, můžete využít samozřejmě e-mail, na který se občas posílají také fotografie, máte-li mi co poslat. A to je josef.melen@rozhlas.cz a nebo můžete také SMS bránu 702 222 220. Tolik tedy anketa, která se věnuje jménu Ota Petřina. No a než se zamyslíte na tou anketou, nabídnu další vzpomínku spojenou s dnešním datem. To jméno je Marián Kochanský, zakladatel a hlavní osobnost slovenské skupiny Lojzo. Ten byl také narozen 4. června. Vezmu vás teď do roku 1985, kdy vznikla tahle báječná píseň, které je samozřejmě Marián Kochanský autorem. Anča si drahá jako Volvo. Oh.

Tak tohle, přátelé, byl rok 1965. Karel Kopecký, nejen jako zpěvák, ale také autor hudby této krásné písně Schody do nebe. Pojďme opět na datum 4.6. Tentokrát v roce 1984. To je totiž den, kdy Bruce Springsteen vydal album Born in the USA. Já jsem si z této desky vytáhl píseň Glory Days. Je to písnička o tom, že někdy je dobré, když vzpomínáme. Ovšem, když v těch vzpomínách zůstaneme trochu dlouho, může to být past. Život se totiž děje právě teď. Glory Days, Bruce Springsteen.

42 roků od vydání desky Boring the USA Bruce Springsteena a jeho Glory Days. Mám tady teď jedny 65, které slaví L. DeBarge. Je to hlavní hlas rodinné kapely DeBarge. Půjdeme do února roku 1985, kdy vyšla u Motownu, nebo přímo značky Gordy Motown, písnička, která se jmenuje Rhythm of the Night. Je to tedy písnička, kterou nahrála skupina The Barge a L. DeBarge samozřejmě zpívá, ale napsala ji Diane Warren. A musím říci, že tahle písnička se stala velkým hitem v té době, protože tahle písnička vám říká, že pokud už je toho na vás hodně a svět je prostě těžký, tak jděte ven. Nechte se strhnout nocí a třeba i rytmem. Pojďte někam, kde se dá tančit, protože hudba, tanec a člověk, který vás jen tak bude ten večer třeba držet za ruku, vám může udělat hezký večer. DeBarge, Rhythm of the Night.

Máme tady anketu a ta se věnuje dnešnímu dni, protože v roce 1949, 4. června, se narodil Ota Petřina. Píšete mi, Ota Petřina byl bezesporu jedním z našich nejlepších skladatelů. Sympatické na něm bylo, že se tehdejšímu režimu odmítl podrobit. Je podepsán pod úžasným prvním a nejlepším albem Petry Janu Motorest. To si pouštím každé Vánoce při porcování kapra. S pozdravem Ivoš, děkuji moc za tuhle zprávu. Ota Petřina je spjat s různými našimi interprety, hlavně texty. Moje vzpomínka je, když jsme byli na koncertu a byla pauza, tak jsem šla za ním a ukázala jsem mu několik textů mých písní a on na to, textů mých básní a on na to, ať pokračuji v psaní a nevzdávám to. To píše Adel, děkuji moc za tuhle tu zprávu. Ota Petřina, otazník a zatím super robot 1 a 2, prostě skvělé. Děkuji moc za tuhle zprávu. Napište mi, jak to máte vy, když slyšíte to jméno Ota Petřina. Co byl podle vás víc? Zpěvák, kapelník, textař, skladatel, kytarista? A s kým ho máte vlastně nejvíce spojeného? S Petrou Janu, Zelenou Vondráčkovou, Martou Kubišovou, Václavem Neckářem? A to vše mi můžete psát na josef.melen@rozhlas.cz, můžete ale také na SMS bránu 702 222 220. A teď už si dáme jedno kouzlo.

Lenostovy věci, kouzlo. Pojďme se teď podívat na jednu píseň, která byla napsána v roce 1964. A tehdy si lidé říkali, že je to nějaká bláznivina, protože jak by lidé mohli časem ztratit lidskost, jak by mohli ztratit třeba svoje tělo nebo emoce nebo schopnost rozhodovat se sami za sebe, že by snad někdo rozhodoval za ně, že by věřili někomu jinému než zase jenom člověku. Představte si, že už v roce 1964 napsal Rick Evans písničku In the Year 2525, neboli v roce 2525. No a potom 3535, 4535 a další. To jsou taková ta futuristická čísla. To jsou v podstatě zastávky na cestě, kde technika a pohodlí lidí pravděpodobně půjde úplně do ztracena. To pohodlí totiž naprosto předčí úplně všechno a lidé už nebudou chtít vůbec nic dělat. Tohle jsou Zager and Evans in the year 2525.

In the year 2525. No a když se podíváme na to, jak to v tom světě je, tak myslím si, že mnohdy lidé za sebe nechávají přemýšlet úplně něco jiného, než jsou lidé samotní. Ale pojďme se teď podívat na, bohužel, musím říct bohužel, na jednu vzpomínku. Mám tady nádherný duet. Jedna z nejněžnějších balad 80. let, kterou naspívala Roberta Flack a také Peebo Bryson. Musím ale říci, že Roberta Flack odešla na onen svět už minulý rok a před dvěma dny se světem rozletěla zpráva, že odešel jeden z největších romantických hlasů klasického R&B a to byl právě Peebo Bryson. Pojďme tedy zavzpomínat na nádhernou baladu dvou lidí, kteří se zavřou, jsou jenom spolu, protože to je v tu chvíli nejdůležitější na světě. Tonight I celebrate my love.

Odešel další velký hlas, bylo mu 75 a bohužel nepřežil mrtvičku, která se nejprve zdála, že nebude to nic vážného. No, tak už to prostě bývá. Píšete mi, dneska máme téma a to je Ota Petřina. Mám tady jeden krásný e-mail ze Slovenska. Pěkný večer, Pepo. Po otázce na Otu Petřinu zaznělo Lojzo a byla to úplně první kapela v mém životě, který koncert jsem viděl naživo. Byla na letním srazu turistů, byla to jakási stanovačka v Rajci pri Žilině. Bylo mi 14, byl rok 88 a byl jsem poprvé zamilovaný. To děvče, Pavlínka, se mnou na ten koncert šlo, protože ostatním z toho klubu se vůbec nechtělo. Ještě ale k věci, Ota Petřina, moje první vlastní LPčko, na které jsem to jméno vnímal, i když to bylo LPčko Vaška Neckáře, dostal jsem ho od prarodičů k narozeninám, no a já jsem vždycky vnímal nejen to, kdo zpívá, ale také kdo píše písně a také texty. Asi proto jsem dneska učitel literatury a slovenštiny. Pěkný večer, píše Števo, já děkuji za tuhle zprávu. Ještě si dovolím jednou zaspomínat, protože dneska by slavil narozeniny muž, který mi byl svým, řekněme, skladatelským uměním i výrazem velmi blízký. Marián Kochanský. To je totiž autor téhle nádherné písně, kterou jsme si mockrát s mým tátou hráli, protože on ten akordeon opravdu miloval. Že mi je lúto, nejen Lojzo, ale také Elán.

O ta Petřina, dneska mi bylo 77, píšete mi například, vlastně se mi o tu Petřinu, milý Pepí, spojil s více lidmi, než si ho pamatuji já. S Bacily, Golden Kids, tudíž Václavem Neckářem, Petrou Janou, proto Motorest a Planetárium například. Vytvořil toho opravdu hodně. Píše Kajka, děkuji moc za tuhle tu zprávu. Pak tady mám i další vaše zprávy. O ta Petřina, nevím co říct, chybí mi slova, asi jenom zaplať pán Bůh, že byl. To píše Vláďa. Děkuji moc i za tuhle zprávu. Slíbil jsem vám, že dneska si ještě dáme onen příběh v podstatě nejslavnější nebo jedné z nejslavnějších písní 60. let kapely The Mamas and the Papas, a sice California Dreamin'. Je to totiž to vzpomínání dnešní oslavenkyně Michelle Phillips, totiž dneska slaví 82. narozeniny. A když se přestěhovali do zimního New Yorku, tak opravdu nebyla nadšená a byla prostě, byla jí stále zima a zažívala takové studené období a John ji tehdy v noci probudil, ona si myslela, že jí přišel říct, že se budou stěhovat pryč a on jí řekl, ne miláčku, stěhovat si nebudem, ale napsal jsem ti písničku. A ta písnička se stala opravdu jednou z nejslavnějších a možná i nejvíce předělávaných písní i v současné době. Ze šedesátek až do současné doby už vzniklo opravdu desítky slavných. Tak tady jsou The Mamas and the Papas, California Dreamin'.

Ještě se pojďme jednou vrátit k tématu dnešní ankety, a to je Ota Petřina, který by slavil 77, protože každý ho vnímá trochu jinak. Někdo s Petrou Janů, někdo s Helenou Vondráčkovou si ještě vzpomíná, někdo si samozřejmě vzpomíná na jeho vlastní desky Super Robot a podobně. A tady pan Jan píše, Ota Petřina jsou pro mne především kompozice pro první Marsias. Samozřejmě potom také CK Vokál a další a další. Dobrý večer, pane Melen, spojuji si Otu Petřinu s Vaškem Neckářem, když jezdil koncertovat k nám do Uherského Hradiště se skupinou Bacily. Výborný kytarista a zpěvák. Děkuji za váš úžasný pořad. Zdraví paní Vlasta. Děkuji moc. Já jsem se rozhodl, že vám teď ještě dám jednu takovou malou ochutnávku z konce 60. let. Václav Neckář tehdy společně samozřejmě s Golden Kids, byl to rok 1969, natáčel nejenom hitovky, které měly 2-3 minutky, ale docela odvážné téma. Jehož autorem, tedy hudebním skladatelem, byl právě Ota Petřina. Pojďme si teď vychutnat, tady je pro vás Václav Neckář a Nautilus.

Elektřina v srdcovkách, tohle byl samozřejmě Václav Neckář. Nautilus, jedno z děl, které napsal Ota Petřina. Je to muž, jehož dílo se velmi těžko měří jakýmikoliv čísly, protože nebyl zas tak úplně komerční, aby jsme říkali, prodával 100 000 písní, singlů, alb, ale v mnohých lidech zanechal velkou hudební stopu a desky s Otou Petřinou, ať už s jeho hudbou nebo s jím samým, tak má doma spousta hudebních fajnšmekrů. My máme srdcovky a máme je od toho, abychom si tady mohli dovolit taková díla, která nemají jen 2,5 minuty, ale někdy třeba 7. Dnešní srdcovky, milí posluchači, pomalu končí. Já vám všem děkuji za anketní odpovědi, kterých bylo opravdu hodně. Mám pro vás poslední píseň dnešních srdcovek, která je opravdovým příběhem autora, který tu píseň napsal. Miloval ženu, která ale bydlala daleko a pravidelně jí volal. Jednoho dne ten telefon ale nezvedla jeho láska, zvedla ho její máma. A ta mu řekla, že svou Sylvii už nikdy neuslyší, protože Sylvie se rozhodla, že bude žít úplně jiný život a s někým jiným. A proto se tahle píseň jmenuje Sylvia's Mother. Zařadil jsem ji proto, protože před pár týdny ve věku 76 let odešel spoluzakladatel, zpěvák a kytarista kapely Dr. Hook, a sice Dennis Locorier, který tuhle píseň také zpívá. Tak tedy přeji vám příjemný dnešní večer. Už teď se těším na ten zítřejší, který bude páteční, to znamená, bude to páteční party, srdcovkový večer. Přeji vám, abyste se měli dobře a také, abyste se měli rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, dělá společnost Dvojka. Přejeme příjemný červnový podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Detektivové ze Zelňáku. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Zůstaňte s Dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Už po čtvrté se podíváme do Brna na Zelný trh, kam si každý rád zajde pro ovoce a zeleninu. Všem tam pro radost hraje a zpívá svoje písničky Tonka Zonka. Lidé ji rádi poslouchají, proto se strhne velké pozdvižení, když se zpěvačce ztratí z pouzdra kytara. Kdo jiný by si měl s tou záhadou poradit než Johanka a Filip? Dnešní případ ze seriálu Detektivové ze Zelňáku se jmenuje Zamilovaný zloděj.

0: Dobrý večer, milá děcka. Čas od času se na zelňáku mezi stánky se zeleninou, ovocem a Bůh ví čím ještě objeví i nějaký umělec, který maluje obrázky nebo hraje a zpívá. Jako třeba Tonka Zonka, která tu občas vystupovala s kytarou a zpívala svoje písničky. Aby ne, když Zonka v Hantecu, tajné řeči Brňáků, znamená právě písničku. Tonka hrála krásně, fakt. Její písničky každého chytly u srdce. Za pár dní si je prospěvovali snad všici trhovci a trhovkyně. Mezi největší fanoušky se brzy zařadili i Filip s Johankou, naši známí detektivové. Nenechali si ujít žádné Tončino vystoupení a zdaleka nebyli sami. Houf posluchačů každým dnem rostl a houstl. Jedno odpoledne ale Tonka Zonka všecky přihlížející překvapila. Dneska je to mé poslední vystoupení tady na zelňáku. Zítra se přesunu zase do jiného města, abych měla inspiraci pro nové písničky. Ale nebojte se, sem do Brna se budu ráda vracet, ohlásila do mikrofonu se svým milým úsměvem a spustila další písničku. Filip s Johankou byli z té zprávy dost smutní. Nebojte, ona se vrátí, chlácholila svého vnuka báby Svobodová u stánku se zeleninou. Jasně, že zas přijede. Každý se na zelňák rád vrací, doplnil ji pan Hrabal, Johančin tatínek, který hned vedle prodával keramiku. No jo, ale kdy? Zabručel Filip a zakousl se do mrkve, kterou mu báby podala pro útěchu. Z další debaty je vyrušil nezvyklý ruch, který přicházel z míst, kde vystupovala právě Tonka Zonka. Filip s Johankou všeho nechali a pelášili tam. U mikrofonu stála Tonka. V jedné ruce držela krásnou barevnou kytici, v druhé kelímek s kávou a tvářila se zmateně. A taky smutně. Já jsem si jen skočila tady pro kávu a když jsem se vrátila, byla moje kytara fuč. Místo ní byly ve futrálu jen tyhle kytky. Prosím vás, kdybyste tu kytaru někde u někoho viděli, dejte mi vědět. Ona je celý mý živobytí. Tonka Zonka měla na krajíčku. Filip s Johankou na sebe jen beze slova mrkli a vyrazili za písničkářkou. Dobrý den. My vám tu kytaru najdeme, řekl sebevědomně Filip. Ano, přezdívají nám tu detektivové ze zelňáku, protože vyřešíme každou záhadu, dodala Johanka. To jste moc hodní, děcka. Byla taková červeně lakovaná. My víme, my vás tady každý den posloucháme, jste skvělá. Neudržela se Johanka a vyloudila na Tončině tváři upřímný úsměv. Filip už zatím zapnul svoje detektivní mozkové obvody a zaměřil se na kytici. Tu jste od někoho dostala? Zeptal se. To nevím, ležela ve futrálu místo kytary, odpověděla Tonka Zonka. Můžem si ji na chvíli půjčit? Přidala Johanka otázku, kterou znala z detektive, které občas zahlédla v televizi. Tonka se znovu usmála a kytici mladým detektivům podala. Děti si k ní přičichly a museli uznat, že voní krásně. Jako zahrádka naší báby, poznamenal Filip. Mezitím se Johanka rozhlížela po trhu. Bylo jí jasné, že kytice je první stopa. Teď musí zjistit, odkud se vzala. Pohled jí padl na stánek Jiřky Pugétové. Kdybyste znali Hantec, věděli byste, že Pugét v této tajné řeči znamená kytici. Teď už to víte. A taky asi víte, co Jiřka Pugétová prodávala. Johanka zatahala Filipa za rukáv. Však mi na to přindem, řekla rázně a oba společně vyrazili k paní Pugétové. Dobrý den, paní Pugétová. Vy tu ale máte krásný kytky, uvedl se Filip drobnou lichotkou. Děkuji, srdíčko, snažím se, aby ty moje květinky a poupátka dělali lidem radost. Usmála se paní Pugétová a tváře jí chytly nachovou barvu. A tuhle kytici náhodou neznáte? Neprodala jste ji dnes někomu? Ukázala Johanka Tončinu kytici. Vokáš? Paní Pugétová ji vzala a drobně se na ní podívala. Růžičky, denivka, stračky, hledík. Ach, ten červený je taková nádhera srdíčka. Ale jo, tuhle kytici jsem vázala dneska odpoledne, počkejte. Byl to takový neduživý mladíček, koktal a pořád těkal očima. Určitě byl zamilovaný. To já poznám, jo. A měl takový kulatý brejličky se žlutou obroučkou. Detektivové poděkovali, protože tohle byla stopa jako hrom. Teď museli najít hubenýho kluka se žlutýma kulatýma brýlema. Okruh podezřelých se prudce zužoval. I tak to ale byla docela fuška. Mezi tolika lidma se jeden mladík ztratí raz dva. Jenže tentokrát to ani tak dlouho netrvalo. Když Tonce Zonce vraceli květinu, všimla si Johanka koutkem oka, že je sleduje mladík, který přesně odpovídal popisu. To je on, sykla na Filipa. Jdeme, nenápadně. Když mladík viděl, že za ním míří dvě děti, znervózněl a dal se rychlou chůzí na úprk. Detektivové ze Zelňáku za ním. Mladík kličkoval mezi stánky i nakupujícími a občas se ohlédl přes rameno. Viděl, že ti dva jdou pořád za ním. Při jednom ohlédnutí nešikovně vrazil do Josky Ertepleho, který se zrovna vláčel s pytlem brambor. Co tu okoníš, výžli? Obořil se na mladíka, který se koktavě začal omlouvat. Ale to už u něj byli Johanka s Filipem. Co ode mě chcete? Snažil se mladík výhružně koktat. Kde je Tončina kytara? Řekla chladně Johanka. Jak to víte, teda? Jaká kytara? Já o ničem nevím. No dobře, byl jsem to já. Mladík se představil jako Miloš Hofírek a přiznal, že kytaru ukradl z lásky k Tonce Zonce. Nevěděl, jak jí to říct. Každý den se odhodlával, že jí pozve na kávu. A když Tonka ohlásila, že je tu naposled, spanikařil a kytaru vyměnil za kytku. Když Tonce vracel kytaru, byl rudý jako vlčí máky a mluvit za něj museli Filip s Johankou. Tonka měla takovou radost, že Milošovi všecko odpustila. Jo, a druhý den zase hrála na Zelňáku. Miloš se jí taky líbil a řekla si, že by bylo škoda z Brna odjíždět. No, pro dnešek už je to všecko. Dobrou noc a krásné sny.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Noční mikrofórum.
3: Hostem Joachima Dvořáka bude dokumentární fotograf Tomky Němec. Má ve svém archivu snímky, které nikdy nezveřejní, na co si pamatuje z dětství, které trávil částečně v Egyptě a jak se proměnila práce fotografa od nástupu chytrých telefonů.
2: Noční mikrofórum.
4: Dnes večer po 10:30.
2: Na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný čtvrteční večer z Dvojky. Vojna proti Turkovi, takový je podtitul Toulek českou minulostí, už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad. Ve 22 hodin premiérová četba z knížky Pastvina zmizelých. Čeká vás tedy další setkání s kapitánem Exterem. Nebude chybět ani host nočního mikrofora nebo nebo Noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je čtvrteční večerní dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Opět se v toulkách českou minulostí zahledíme na širší horizont, než nám nabízejí hranice Českého království, Moravského markrabství a zbytku Slezského vévodství. Pokusíme se zjistit, jaké tahy podnikl šachový král jménem Josef II. Na evropské šachovnici. Především nás čeká vojna proti Turkovi, ale nejenom ona. My se musíme podívat předtím také na západ od monarchie. V tom nahlížení přes vzdálenost prostorovou, ale hlavně časovou, vám budou nápomocni
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý. Tento seriál, jehož 631. schůzku právě zahajujeme, inspiroval Petr Hora Hořejš a režíruje jej Jaromír Ostrý.

0: Na začátku svého samostatného vládnutí v roce 1781 podnikl Josef cestu do rakouského Nizozemí. Přivítal ho mohutný jásot obyvatelstva a Josef proto nabyl dojmu, že tenhle zbytek velkého burgundského dědictví je věrnou, i když vzdálenou, vnější stráží monarchie. Rakouské Nizozemí s centrem v Bruselu tvořilo jakousi nárazníkovou zónu mezi francouzským královstvím a spojenými nizozemskými provinciemi.
1: Rakušané měli ve své moci území dnešní Belgie
2: a stejně silně se cítili Nizozemci ve svých hraničních pevnostech.
3: Mír Francie a Rakouska trval už dlouho. Jejich spojenectví se osvědčilo.
2: Něco však Josefovi druhému vadilo.
4: Co pak?
2: Šelda.
4: Šelda. A co to byla ta šelda?
2: Doposud je řeka. Francouzsky se říká Esko, nizozemsky Schelde, německy Schelda. Západoevropská řeka, která protéká Francií, Belgií a Nizozemskem.
4: A co se mu na ní nezdálo?
2: Spojovala a dosud spojuje velké obchodní centrum Antwerpy s mořem.
4: No a?
2: No, a podle smlouvy byla rakouským lodím uzavřena.
4: To znamená, že Rakušané nemohli k moři.
2: Holanďané svou konkurenci na jihu vyřadili.
0: Josef II. Proto Holanďanům sdělil, že pevnosti, ve kterých jsou umístěni jejich vojáci, budou srovnány se zemí. Vědomě riskoval konflikt, přičemž podcenil, jak se později ukázalo, houževnatost a tvrdohlavost Holanďanů. Považovali je za bon manger.
4: Dobré jedlíky, másla a síru.
0: Nejprve dal obsadit hraniční pevnosti a pak vyzval Holanďany, aby vyklidili tu, která kontrolovala ústí Scheldy.
2: A jednoho mlhavého říjnového dne roku 1784. skutečně na řeku Scheldu vypluli rakouské lodě se vztyčenou vlajkou.
3: První z nich, brigantina Louis, byla ihned po vyplutí z Antwerp vyzvána holandskou strážní lodí, aby zastavila.
4: Zastavila?
3: Zastavila. Ovšem až poté, co říční hladinu rozčeřili salvy z kartáčů. Loď Holanďané dobili a odvlekli.
0: Přece jen stříleli výsosti,
4: hlásil ministr Kounic do Vídně Josefovi.
3: Ten byl zlostí bez sebe.
2: Ti handlíři a kramáři se odvážili postavit se mi na odpor. Nenamáhali se vyjednávat, doopravdy stříleli.
3: Na samotném bojišti to leckdy vypadalo jako komické divadlo.
2: Nepočetné rakouské oddíly se motaly stejně jako jejich holandští protivníci v mlze mezi tamními kanály a největší ztráty nakonec zaznamenali ovčáci, když jim vystresovaní Nizozemci vystříleli stáda ovcí v domnění, že jejich bílá rouna jsou kabáty Josefových vojáků.
3: Ukázalo se, že Vídeň není na válku připravená a že všechno jen předstírala.
2: A do hry se vložily evropské velmoci.
3: Prusko zakázalo průchod rakouských jednotek svými državami.
2: A Francie ohlásila, že se zapojí do boje s Nizozemím, pokud se Josef nedohodne s Holanďany po dobrém.
4: A další rakouský tah na šachovnici. Co kdyby si Rakousko vyměnilo rakouské Nizozemí, neboli dnešní Belgii, za Bavorsko? Když bude Francie souhlasit, bude odškodněna Lucemburskem a Namurskem, což je dnešní Valonsko.
0: Manévr však skončil fiaskem. Handlířská licitace s jejich vlastí na výsost urazila Belgičany, kteří odpověděli tím, že vystupňovali národně osvobozovací zápas,
4: čili další z válek,
0: a posléze vyhlásili samostatnost. Habsburci museli v roce 1794 Belgii vyklidit.
4: Na svém kontě zahraniční politiky tedy Josef příliš mnoho úspěchů neměl.
2: Ani zdaleka to nebyly všechny problémy.
4: Kde pak nám ještě hořela koudel?
2: Josefovi hořela v Uhrách. Ona už tam byla delší dobu, situace dost napjatá, a teď se vyhrotila povstáním grófů, kteří byli proti josefinské centralizaci, takže panovník byl nucen vydat patent, kterým se vrátila samospráva Uher z roku 1780.
3: A bylo tu ještě další ohnisko napětí.
4: Na kterých hranicích?
3: Na západních a severních.
4: Aha, Prusko.
3: Ve stavu nejvyšší pohotovosti tam stanuli rakouské pluky, očekávající pruský útok.
4: Nešťastná situace.
2: Probíhala v měsících, kdy panovníkova nemoc byla stále horší, kdy byl upoután na lůžko.
4: Drama v Belgii a Uhersku, na spadnutí konflikt s Pruskem.
2: A uvnitř říše sílící opoziční hnutí proti Josefově berní a urbariální reformě.
3: A taky vzrůstající drahota a nedostatek zboží, zejména potravin.
2: A do toho všeho ta nešťastná válka s Tureckem.
0: V létě roku 1785, zatímco se táhla jednání o tom, jak co nejčestněji vycouvat ze slepé uličky holandského dobrodružství, se Josef opět vydal do Itálie. V jižním Tyrolsku se málem utopil při záplavách, ale toho nemohlo od dalšího putování odradit. Chtěl se setkat se svými sourozenci Leopoldem a Marií Karolinou, ale hlavně si chtěl užít pobytu v Miláně. V té době totiž zmizelo, a na dost dlouho, Milánsko jako státní útvar a místo něj tu byla habsburská provincie, označovaná k nevoli jejich italských obyvatel jako rakouská Lombardie.
4: Tak přece jen nějaký územní zisk?
3: To ano, jenomže tu bylo něco horšího. Rakouskému císaři už nezůstal v Evropě žádný spojenec. Anglie skřížila s Vídní šavle vždycky, když Habsburkové její zájmy mařili.
2: O Fridrichovi se není třeba ani zmiňovat.
3: Ale pruského krále se Josef už nemusel bát. Zdálo se, že je na sklonku života.
2: Sám sebe popsal jako starou kostru, která se nehodí už k ničemu jinému, než aby byla hozena na mrchoviště.
0: V srpnu roku 1786 v Sansusi 74-letý Fridrich II. Zemřel. Za své dlouhé vlády zvětšil pruské území o 2/3. Počet obyvatel se více než zdvojnásobil. Nejprve pro lid, později i pro německé dějepisce se tento protihráč Marie Terezie a Josefa stane veliký.
4: Josef k jeho smrti poznamenal.
2: Jako voják žalím ztráty velkého muže, který se svým válečným uměním navěky zapíše do naší doby. Jako občan lituji, že jeho smrt nepřišla o 30 let dříve. V roce 1758 by byla daleko větší předností než v roce 1786.
4: Když umíral, měl pruský král údajně pronést tato slova.
0: Překročili jsme horu. Nyní se nám půjde líp.
4: Ale však víte, jak to s hodnověrností posledních slov je.
3: Proti Rakousku však stála i italská knížata a městské republiky, pro které byly Rakušané barbaři ze severu, cizí jako všichni dobyvatelé, rozdělující si hrdinné antické krajiny a stará města mezi sebe jako kořist po úspěšném lovu.
4: A slovanští sousedé na východě?
2: Josef se chladnokrevně podílel na dělení Polska. Jižní Slované nemohli pochopit, proč jim Rakousko nepřispěchá na pomoc proti úhlavnímu nepříteli, Turkům.
4: Kdo tedy mohl být přirozeným spojencem Rakouska? Existoval vůbec někdo takový?
2: Josef se rozhlížel.
3: A zatímco se rozhlížel, tak ho jeho kancléř Kounic našel.
4: Koho?
3: Spojence.
4: Koho?
3: Rusko.
0: Kníže Potěmkin byl jednooký muž, kterého ruská carevna Kateřina oslovovala holoubku. Měl na ně takový vliv, že jí směl vyhledávat i milence. Kníže Potěmkin byl autorem plánu, podle něhož měla Kateřina k větší slávě Ruska a jako demonstraci proti Turkům odcestovat na právě dobitý poloostrov Krym, aby se tam setkala s císařem Josefem. Potěmkinovi se podařilo Kateřinu pro svůj plán získat a mohl tak zinscenovat jednu z nejokázalejších událostí století.
3: V lednu 1787 vyrazila Kateřina z Petrohradu.
2: Její doprovod tvořilo 186 vozů, převážně saní.
3: Jenom její nádherný povoz táhlo na 30 koní.
2: Podél trasy nechal Potěmkin postavit okázalé budovy nejen pro přenocování carevny na doprovodu, ale hlavně proto, aby carevně a vyslancům Rakouska, Francie a Anglie, kteří ji doprovázeli, poskytl uspokojivý obraz ruské říše.
3: Byl to Josefův vyslanec, kníže de Ligne, který do světa vyslal historku o vesnicích z kartonu.
2: Z Kyjeva pokračovala plavba po Dněpru. Potěmkin přistavil 80 galér a zorganizoval tak nejvelkolepější říční plavbu v lidských dějinách.
0: Josef odejel z Vídně teprve v dubnu.
1: Samozřejmě nikoli jako císař, ale jako hrabě Falkenstein.
0: Doprovázel ho hrabě Kinský a několik sluhů, právě tolik, kolik bylo u soukromníků v 18. století obvyklé.
1: Pochopitelně se kolem něj opět vynořily legendy.
2: Ve Lvově hrál například kuželky, navštívil několik židovských rodin a byl na inspekci v několika úřadech.
3: Hlavně se přesvědčil, jak se rakouský obchod s Ruskem zintenzivnil. Kateřina totiž otevřela svou zemi rakouskému zboží.
2: Ale to všechno pořád ještě nebylo nejdůležitější.
1: A co jim bylo?
2: Kdo?
1: Tak kdo?
2: Turci.

0: Kateřina čekala na Josefa v polovině května u Jekaterinburgu.
1: Na širé Rusy se vlekou nejenom dálavy, ale ani čas nepospíchá. Kateřina vyrazila, jak jsme si řekli, z Petrohradu v lednu.
0: Jekaterinburg byl nedlouho předtím založen jejím bývalým milencem v rámci začleňování nových území do ruského impéria. Ještě předtím dostal rakouský vyslanec Dlin pokyn, aby zjistil, v jaké náladě se carevna nachází a co na svého hosta chystá.
1: Dlin však udělal mnohem víc, jak se dozvídáme z knihy historika Luboše Taraby.
0: Referoval nejen o Kateřině, ale s chutí si zgustl i nalíčení Potěmkinových vesnic z Papundeklu. Také Josef se na vlastní oči seznamoval s realitou velké země. Ukládal do své paměti jiné, ale jinak o nic menší, však o to víc šokující dojmy, zvláště z tvrdého zacházení s ruskými vojáky. Když se například jeden důstojník popálil na rukou střelným prachem, Josef mu sám po 4 dnech absolutního nezájmu ze strany ruských felčarů zranění ošetřil a obvázal. Na vlastní oči se také mohl přesvědčit, jak Potěmkin doslova ze země vydupával nová města a opevnění. Vojáci tahali jako soumaři v pytlích na zádech zem a vysypávali ji na valech.
2: V této zemi je všechno možné. Nikdo tu nepřemýšlí o tom, kolik námahy a peněz to stojí.
1: Napsal v této souvislosti Josef o obrovském ohňostroji, uspořádaném na jeho počest a kompletně provedeném bídně oblečenými a podvyživenými vojáky.
2: Protože někdo zapomněl přivést koně pro přejezd Dněpru, který se kvůli silným dešťům rozvodnil, na určené místo bylo odveleno 400 vojáků, aby táhli celý den lodě, v nichž byly vozy a kočáry. Pochodovali ve vodě, která jim byla až po ramena. Je to neslýchané, jak málo se v této zemi dbá o lidi. Prostředky nestojí nic, nehledají tu nic jiného než iluze a prchavý úspěch.

0: Došlo při rozhovorech mezi Josefem a Kateřinou na Turky?
1: Cerevna se snažila, seč mohla, ale Josef se vyhýbal tématu, kvůli kterému byl do Ruska vlastně pozván.
2: Blízkost turbanů v něm žádný pocit nebezpečí nevyvolávala, ani nepociťoval touhu napravit si před Evropou reputaci po nizozemské blamáži.
1: Spíš než turbanů se bál ruských čepic.
2: Některé ruské válečné lodě mu připadaly, že byly postaveny jen pro něho a že po jeho odjezdu je zase rozeberou.
1: Nakonec ho ale přece jenom Rusové dostali.
2: Dostali ho svým velikářstvím a divadlem na efekt.
1: Josef se nechal unést demonstrací síly ruských vojsk, která...
3: Můžete vést tam, kam chcete.
1: Nejprve mu v Sevastopolu kníže Potěmkin ukázal, co se stane, až řekne 100 000 mužů...
2: Kupředu.
1: Na to se otevřela okna a Josefovu zraku se dostalo pohledu na nesčetné pluky, které se v těsných formacích táhly až k pobřeží. Hold z 1000 hrdel dorazil k císařovým i carevniným uším.
2: Ať žije vládkyně Černého moře.
1: Pak nechal Potěmkin spustit na vodu válečnou loď s 80 děly a s Josefovým jménem na přídi. A krátce na to mu Kateřina nabídla rekonstrukci bitvy u Poltavy, kde Petr Veliký před 10 lety porazil Švédy.
2: Jako na obrovském barokním plátně se na scéně pohybovali v bitevní vřavě tisíce vojáků.
1: Blízkalo se z kanónů.
2: K nebi stoupala oblaka dýmu ze střelného prachu.
1: Před Josefovýma očima se odvíjel obratně vymyšlený scénář o hrdinné zdatnosti ruského lidu.
0: Aranžma nemělo chybu, nedalo se odolat.
2: Příští den císař s carevnou podepsali spojeneckou smlouvu, podle které mělo Rakousko za vojenské přispění proti tureckému sultánu Abdulhamidovi dostat v případě vítězství Bosnu, Srbsko a Makedonii.
1: Rusku by se otevřela po obsazení Dardanel cesta do Středozemního moře.
0: Domluveno, podepsáno, připraveno. Teď už se mohlo jenom čekat. Ale nečekalo se dlouho.
3: Turci nečekali na ruský útok a válku začali sami. Podle dohody mezi Josefem a Kateřinou muselo Rakousko rovněž vytáhnout. V návaznosti na oblasti ruského útoku měl být celý balkánský poloostrov obklíčen vojsky ve velkém oblouku a Turci tak odříznuti od zázemí obrovským kruhem vojsk.
0: Přídavné jméno obrovský není přehnané.
1: Hlavní rakouská armáda pod Josefovým osobním velením měla operovat na Dunaji a Sávě proti Srbsku. 5 dalších armádních útvarů pak mělo postupovat na linii mezi Sedmihradskem v dnešním Rumunsku a Chorvatskem.
2: Spolu s ruskými oddíly běžela rakouská fronta napříč celým Balkánem, od pobřeží Jadranu přes Chorvatsko, Srbsko a Sedmihradsko až do Moldávie.
1: Poprvé ve vojenské historii tak vznikla skutečná frontová linie, dlouhá přes 600 kilometrů.
0: Prostě... Turci, tyto podle Josefa...
2: Příšery? Nehodné obývání Evropy?
0: Konec císařského citátu. Tak ti měli být prostě jednoduše převálcováni a Vídeň by si tak mohla do svých účetních knih zanést nové příjmy. A teď budeme opět citovat císaře pána Josefa.
2: Zastracené provincie, které byly její koruně uloupeny.
3: Teď mohlo Rakousko vyhlásit Osmanské říši válku. Stalo se tak 7. února 1788. roku. Josef chtěl být přitom a tak se ještě téhož měsíce vypravil za svými vojáky přes Terst a Temešvár až do Futaku, kde ležel hlavní tábor. Ale válčit Josef nemusel. Nemoci, které řádily mezi jeho muži, snižovaly bojeschopnost rakouské armády každý den. Ani vrchnímu veliteli se nevyhnuli.
0: Celý ten balkánský podnik byl od samého počátku pochybný.
2: Císaři uškodil mnohem víc, než si zasloužil.
0: Ztratil svou dobrou pověst?
2: O velkou část z ní přišel.
1: I na válečném poli se snažil pěstovat svůj obraz otce vlasti. V ležení žil spartánsky, spal jako vojáci, jedl a pil jako kapitáni, staral se o spoustu nedůležitých věcí. Zdálo se, že je všude a že je o všem do detailu informován.
2: Oblékal se do lehké lněné uniformy, i když noci tu byly velmi chladné a přes den zase pálilo slunce.
1: Armádu decimovala úplavice, ale i horečnaté nemoci.
2: Současníci jim říkali líná a střídavá nemoc.
1: Horečka brzy přepadla i panovníka. O jeho labilním zdravotním stavu svědčil průjem a náhlé zvracení.
0: Z polního ležení napsal svému bratru Leopoldovi.
2: Jsem nejnešťastnější člověk na světě. Duševně i tělesně nevyslovitelně trpím. Viditelně hubnu, protože v noci nemohu spát. Už drahnou dobu mě kromě jiného trápí lehká střídavá horečka. Jen s velkou námahou se udržím na koni, i když jen kluše.
0: Josef zřejmě onemocněl malárií.
1: Tato nemoc hubí v těle červené krvinky a způsobuje chudokrvnost a celkovou slabost.
0: A co jeho zmínka o kašli?
1: Pravděpodobně se u císaře vyskytly první příznaky tuberkulózy.
0: Šetřit se nemínil.
1: Chvíle mi se zdálo, jako by vyhledával smrt, ať už v podobě nepřátelské střely, anebo sebezničení vyčerpáním.
3: Sbory pod vedením knížete Lichtenštejna si zatím celé měsíce lámali zuby na pevnosti Dubica v Chorvatsku. Když Lichtenštejn onemocněl, císař sáhl do svých rezerv a vytáhl z jeho sídla v Čechách jednoho ze svých neoblíbenců, 73-letého polního maršála Laudona. Jen co se stačil tento veterán dostavit na bojiště, Turci nevydrželi a Dubica padla. Snaha zajistit panát, kam pronikly osmanské oddíly, vedla k velkým přesunům. Skončilo obléhání Bělehradu a hlavní sbor se dal do pohybu. Při těchto manévrech však došlo k obrovské blamáži. U Karansebesu, ležícím tehdy na rakouském území, se začali ostřelovat opilí rumunští hraničáři s císařskými husary. Josefovi vojáci vyděšení pokřikem hraničářů a střelbou spanikařili. Zatímco se důstojníci snažili bitku zastavit voláním halt, jejich mužům se zdálo, že slyší turecké aláh. Zmatek doplnili vozatajové na koních s přesekanými postraníky. Prchali a přitom křičeli, že Turci jsou na blízku. V té chvíli utíkal téměř každý, kdo měl nohy. Panika byla tak dokonalá, že Josefa, pokoušejícího se chaos zastavit, přesedl kvůli tomu z vozu na koně, opustili i někteří důstojníci a on sám se v doprovodu zbytku svého štábu musel, když se dostal do palby vlastních lidí, k prchajícím vojákům připojit. Na bojišti zůstalo na 10 000 mrtvých a raněných mužů císařsko-královské armády. Když Turci den na to počítali kořist, zjistili, že vedle výzbroje jim padla do rukou i zavazadla samotného císaře. Nelze se co divit, když jejich bývalý majitel později přiznal, že ho opustila odvaha.
0: Také kancléř Kounic zrovna nehýřil sebevědomím.
3: Pokud se nestane zázrak, bojím se,
0: psal císaři,
3: že tato válka skončí strašnou katastrofou.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 631. schůzka s toulkami českou minulostí, 632. s podtitulem S českým prospěvováním před národním obrozením uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
0: Tentokrát u mikrofonu přivítáme režisérku a scenáristku Zuzanu Kirchnerovou, autorku oceňovaného celovečerního filmu Karavan, ale také seriálu Moniová, který je inspirován skutečným životním příběhem spisovatelky Simony Moniové, kde hledá náměty pro svou tvorbu, jak přistupuje k citlivému převodu reálných událostí do televizního vyprávění a čím jí tyto příběhy inspirují a proč je považuje za důležité vyprávět. O tom si budeme povídat s režisérkou a scenáristkou Zuzanou Kirchnerovou. Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na dvojce. Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
4: Dobrý den, jasné.
0: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Je to podle vás reálné?
1: Jak to vidí.
0: Novinářka Věra Štechrová a její host.
6: Dobrý den. Dnešní pořad Jak to vidí bude hlavně o médiích, o těch veřejnoprávních i soukromých. Podíváme se na to, jakou budoucnost má před sebou televize Barrandov, která se ocitla v exekuci, jak se vyvíjí debaty kolem financování veřejnoprávních médií a zhodnotíme taky rozjezd nové debaty Václava Moravce. A to všechno s mediálním analytikem Filipem Rožánkem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
6: Tak návrh nového mediálního zákona o Českém rozhlasu a České televizi od ministra Klempíře se dál projednávat nebude. Koalice podle premiéra Babiše dospěla k tomu, že ke zrušení poplatku a převedení financování obou médií na státní rozpočet není nutné měnit celý ten zákon. Navíc se k němu sešlo asi 400 připomínek i od samotných ministerstev. Filipe, co podle vás nakonec rozhodlo o tom, že ten zákon spadl pod stůl?
7: Myslím, že to byly právě ty připomínky, protože od vládních kolegů pana Klempíře přišly připomínky i zcela zásadního charakteru k té samotné konstrukci zákona, k tomu, jak je napsaný, k tomu, že nedodržuje základní pravidla vlády a i k tomu, čeho chce vlastně věcně dosáhnout. V těch připomínkách jsme se dočetli v podstatě výhrady k tomu, že třeba je v zákoně navržena nějaká změna, ale není zdůvodněno, proč by měla proběhnout, jestli by se nenašlo třeba jiné lepší řešení, které by třeba bylo jednodušší nebo by lépe bylo přiléhavé k tomu, čeho chce dosáhnout. Zkrátka a dobře, myslím si, že vládu samotnou zaskočilo to, že těch připomínek bylo tolik a že se ukázalo, že kdyby se měly všechny tyto připomínky vypořádat, tak by se to projednávání zákona táhlo velice dlouho.
6: No ale od převedení financování veřejnoprávních médií z poplatku na státní rozpočet vláda rozhodně neustupuje. Je ale jasné, jaký zákon nebo jeho část chce tedy měnit? Je jasné, jaký chce mít ten další postup?
7: Myslím, že to nebudeme vědět přesně do úterý 9. června, kdy se má pan premiér se svými vládními kolegy a koaličními kolegy sejít s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. Tam by jim ten návrh měli představit. Nicméně odhaduji, že to bude zákon, který zruší tedy stávající zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a zároveň v nějakém krátkém ustanovení popíše transfer ze státního rozpočtu. Problém je v tom, že i v těch připomínkách, které byly k zákonu pana Klempíře, ministerstvo financí upozorňovalo, že se taková změna nedá letos stihnout, nebo respektive nedá se stihnout od nového roku. Už čistě z technických důvodů, ať už jsou to různé účty, nastavení těch procesů a podobně, a navíc tam upozorňovalo, že se bude měnit i zákon o účetnictví. Takže tyhle věcné výhrady předpokládám by měly nějakým způsobem vypořádat a zohlednit i při přípravě toho nového zákona. Každopádně slyšíme stále dokola, že by ta změna měla nastat už od nového roku a on přitom není žádný reálný důvod takhle ukvapeně to schvalovat a zamotávat se vlastně do nově vytvořených problémů, které ta narychlo napsaná legislativa přinese.
6: Vy jste zmínil to jednání, které má být 9. června, po kterém volali ředitelé obou médií. Původně se mluvilo o kulatém stole, teď se už premiér Babiš zmiňuje o komisi. Tak dá se čekat nějaká dlouhodobější diskuze nebo pracovní skupina, která by se zabývala financováním médií a třeba taky pojistkami nezávislosti na vládě, pokud by média byla placena ze státního rozpočtu?
7: Taková pracovní skupina vznikla v Senátu, nebo respektive Senátní mediální komise ji organizuje. Nicméně na vládní úrovni s takovou pracovní skupinou asi počítat nemůžeme. Pan premiér při interpelacích ve sněmovně, pokud ho budu citovat, tak prohlásil komise, ty brďo, k čemu. Tak z toho je vidět, že ten jeho postoj je hodně manažersky orientovaný nebo mikromanažersky orientovaný, tedy že se chce sejít opravdu v té úzké sestavě s ministrem kultury, s prvním místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem a s vládními kolegy a chtějí diskutovat tedy s generálními řediteli nebo taky, jak tady při těch interpelacích zaznělo, že jim chtějí ten návrh představit. Vlastně je postavit před hotovou věc, ale když se na to podíváme čistě odborně, tak taková komise bude vždycky nutně politická. Není to platforma, na které by se dalo expertně polemizovat a zjevně o tuto expertní polemiku ani není zájem.
6: Při debatách o tom, proč vlastně vůbec převádět financování z poplatků na státní rozpočet, se stále od koalice objevuje ten argument, že takto to má 17 zemí Evropské unie. Premiér Babiš, tuším včera na sociálních sítích, argumentuje dokonce severskými zeměmi, Švédskem a Finskem, a diví se, že tam to přece ze státního rozpočtu je, tak proč se tomu tady tolik bráníme. Tak jak je to s tím financováním ve Švédsku a ve Finsku?
7: Pokud se podíváme na ten základní argument, že tady 17 zemí to platí ze státního rozpočtu, ono to není úplně pravdivé. Řekněme, že 17 zemí se rozhodlo odejít od toho poplatkového modelu, ale to neznamená, že přešli nutně k tomu financování ze státního rozpočtu. Ono zmíněné Švédsko a Finsko jsou na tom tak, že ve Švédsku je přímý daňový příspěvek na veřejnou službu, který se zúčtovává s ročním daňovým přiznáním. Obdobně je to ve Finsku, kde je takzvaná daň na veřejnoprávní vysílání, které se lidově přezdívá Yle Tax, protože Yle je finská veřejnoprávní vysílací společnost. A tyto daně jsou oddělené od státního rozpočtu a každoročního rozhodování vlády.
6: Takže nemůžou jít na nic jiného.
7: Tak jsou to výnosy, které jsou vázané čistě na veřejnoprávní vysílání. Včera o tom shodou okolností na konferenci Digimedia mluvila právě generální ředitelka této finské společnosti, která tam dokonce říkala, že ve Finsku by pravděpodobně nikoho nenapadlo financovat média veřejné služby ze státního rozpočtu kvůli tomu, že mají být mostem ve společnosti a nemají podléhat tomu, jak se otočí aktuální vláda. Protože budou-li média navázána na státní rozpočet, tak dnešní vláda může být příště opozicí a stejně tak dnešní opozice může být příští vládou a při takových otočkách pak většinou politici sklízejí ovoce ze stromů, které zasely.
6: Je tu ještě jeden návrh, a to poslanecká novela Patrika Nachera z ANO, která chce už teď co nejdříve lidi nad 75 let osvobodit právě od placení poplatků České televize a Českému rozhlasu. To samé by se týkalo i firem do 50 zaměstnanců. Obě ta média už vyčíslila, o kolik peněz z rozpočtu by naraz přišly. Česká televize tam to vyčíslila zhruba na miliardu. Český rozhlas to vyčíslila vyčíslil asi na 370 milionů ročně. Proto obě ta média žádají o to, aby se zvýšilo to množství reklamy a sponzoringu na úroveň před zvýšením poplatků. My jsme zatím příliš neslyšeli, jak se k těm debatám staví soukromá média, rádia a televize, které by to zvýšení reklamy asi samozřejmě zasáhlo, protože by se dělili vlastně o stejný trh.
7: A soukromá média uplatnila k zákonu ministra Klempíře rozsáhlé připomínky. Tam bylo opravdu vidět, že ta shoda na nekvalitě zákona je napříč ministerstvy i odborným sektorem. S tím, že soukromá média hlavně vyčítala to, že ve chvíli, kdy tam budou peníze ze státního rozpočtu, tak by tam ale měly být i mechanismy jejich kontroly, měla by tam být jasně daná kritéria a podobně. A samozřejmě, že soukromá média nechtějí, aby se vracela reklama do médií veřejné služby. Ono je to logické, protože třeba v tom zmiňovaném Švédsku výměnou za to, že tam je to přímé financování z daně, tak tam není vůbec žádná reklama v médiích veřejné služby. Nicméně postoj soukromníků, minimálně co se týče televize, tak ten je jasný. Co se týče rádií, tam je to ještě možná o něco vyhrocenější, protože soukromá rádia zveřejnila i takový otevřený dopis, ve kterém popisují, že nezávislost médií veřejné služby není spojena s metodikou financování nebo s metodou financování, a zároveň tam říkají, že nebo už při tom schvalování loňské novely tlačila tato soukromá rádia na to, aby se právě snížil objem reklamy ve vysílání Českého rozhlasu. Což se nakonec tedy stalo, a právě Český rozhlas upozorňuje, že pokud by přišel o výnosy z poplatků, tak by bylo vhodné to nějakým způsobem kompenzovat, a touto cestou by tedy mohla být reklama. Pokud vím, u televize se o tom neuvažuje.
2: Jak to vidí
1: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
6: Od veřejnoprávních médií teď k soukromým. Soud na konci května rozhodl o ukončení provozu firmy Barrandov televizní studio, jak to navrhl konkurzní správce. Podle soudu je provoz podniku ekonomicky a fakticky neudržitelný. Co to znamená pro ty tři staní?

0: je docela zamotaná, protože licenci na vysílání hlavního kanálu televize Barrandov teď vlastní jiná společnost než ta, která se ocitla v konkurzu. A taky tam kolem toho začínají určité právní tahanice, kdy se ozývají věřitelé té původní společnosti, jak to, že ta hlavní licence najednou není v téhle společnosti a podobně. Nicméně, když se na to podíváme celkově, tak já si myslím, že je ohrožená reálně i existence toho hlavního kanálu, protože ono je to propojený celek, je to propojený celek celá ta televize a nejde jednoduše vysílat jedno bez druhého. A pokud jsem také zaznamenal, tak televize dostala dokonce výpověď z pronajatých prostor a když nemáte prostory, tak nemáte odkud vysílat. A televize není úplně jednoduchý mechanismus, který byste mohli zbalit a vysílat odkudkoliv, kdekoliv. Takže myslím si, že reálně je ohrožená celá existence televize Barrandov.
1: Já připomenu, že obě ty společnosti, o kterých jste mluvil, vlastní podnikatel Jan Čermák, který tu televizi koupil od Jaromíra Soukupa před 2 roky, s dluhem asi 1 miliardu korun. On tu skupinu reorganizoval, podle soudu se dokonce podařilo zastavit tu ztrátovost. Tak proč nakonec ta společnost končí v konkurzu? Co se stalo?
0: Zároveň se ale nepodařilo tu reorganizaci dotáhnout do konce nebo respektive vůbec realizovat, protože ono to soudní schvalování celého plánu trvalo velmi dlouho, probíhaly tam nějaké soudní spory, takže reálně ten reorganizační plán začal platit tuším z kraje letošního roku. Nicméně do toho přišly události na Blízkém východě a s tím související růst nákladů a všeho, takže se provoz podniku stal ekonomicky neudržitelný, propadly se výnosy z reklamy a tím pádem by vlastně ta televize hromadila další dluhy a nedokázala by si na sebe vydělat. Navíc se ani nepodařilo naplnit původně očekávané cíle sledovanosti, protože televize Barrandov slibovala, že do konce loňského roku chce dosáhnout na 5% podíl na trhu, ale to tedy nemá ani zdaleka. Realita je zhruba 1,5%. A ve chvíli, kdy jsou ta čísla takhle nízká, tak zkrátka a dobře ti zadavatelé reklamy nepřijdou.
1: A ještě šance, že by do té společnosti vstoupil nějaký investor nebo že by došlo k prodeji na českém trhu? Jsou miliardáři, kteří by měli zájem mít vlastní televizi? Tuším, zbrojař Michal Strnad má údajně zájem o slovenskou televizi Markýza.
0: Na druhou stranu se ale podívejme, jakou hodnotu by tedy televize Barrandov pro takového investora měla, protože musel by se vypořádat s jejími dluhy a musel by investovat zároveň do výroby pořadů, musel by investovat do lidí a do celkového obnovení té televize. Já si jenom vybavuju, že když v roce 1999 se odtrhla televize Nova od původních amerických investorů a Vladimír Železný začal vysílat tehdy z Barrandova, tak jenom investice tehdy do Nové Novy z Barrandova čítaly asi 1,5 až 2 miliardy korun. A tak když si to jenom promítnu na tu televizi Barrandov, tak nevím, kdo by teď reálně investoval 100 miliony do toho, aby postavil televizi Barrandov na nohy. Byť tedy pan Jan Čermák říkal ve svých vyjádřeních loňských, že existuje zájemce, který je ze zahraničí, působí už na českém trhu, ale dosud na českém trhu nemá média. Tak nevím, kdo téhle definici odpovídá, ale zároveň si nemyslím, že se tento vstup zahraničního investora podaří.
1: Součástí té skupiny je taky, řekněme, společnost Empresa Media. To byla společnost, nebo je společnost, která ale nikdy ve ztrátě nebyla. Tuším, že vždycky byla zisková. To je společnost, která vydává různé magazíny, časopisy. Jak se to týká jí?
0: Společnost Empresa Media pokračuje dál ve své činnosti. To, o čem se bavíme, o tom celém konkurzu, a podobně, tak to se týká opravdu jen toho televizního vysílání a myslím si, že to bude zároveň to nejviditelnější, pokud tedy skutečně dojde na reálné ukončení provozu a odebrání licencí, tak zkrátka dobře zmizí z nabídky 2, možná tedy 3 kanály, byť Jan Čermák deklaruje, že chce alespoň

0: ten hlavní kanál zachovat, aby alespoň někde nějaké peníze to vydělávalo a mohly se splácet ty velké dluhy. A jak jste sama řekla, jsou to dluhy z vící miliardy korun. A nejde o to, že by se zaplatila celá ta miliarda, ale minimálně ti věřitelé by měli dostat určitou část z těch dlužných peněz, tak rád bych jim držel palce, ale jsem trochu skeptický k tomu, jestli televize Barrandov vůbec tuhle situaci ustojí.
1: Vy jste mluvil o tom, že se nepodařilo získat těch deklarovaných 5% diváků. Znamená to, že pro další televize už na českém mediálním trhu není místo, nebo byla chyba, řekněme, ve skladbě programu? Čemu se to dá přičíst?
0: My máme v České republice poměrně velké spektrum volně vysílajících televizních kanálů, takže ten televizní trh je opravdu hodně zahuštěný a zároveň reklamní trh taky není neomezený. Nicméně vždycky to závisí spíš na tom, jestli si dokáže ta televizní stanice najít nějakou niku, nějakou cílovou skupinu diváků, která může být klidně malá, ale zároveň dostatečně lukrativní a loajální, aby tu televizní stanici sledovala. Proto třeba v posledních letech hodně vznikaly takzvané tematické kanály, to znamená, že byly zaměřené třeba jenom na filmy, na seriály a podobně, ale i tam vidíme určité posuny v plánech těch investorů. Takže podle mě, pokud někdo bude chtít spustit novou celoplošnou televizi, tak by to musel mít hodně dobře spočítané a musel by tedy být připraven investovat velké částky na to, aby se odlišil od všech těch ostatních. V tuhle chvíli je podle mě trh docela saturovaný.
2: Jak to vidí
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
1: A jim Filip Rožánek, mediální analytik. No, ten, kdo něco spustil, je Václav Moravec. V neděli měl ten, kdo si zaplatil po druhé možnost vidět jeho diskuzní pořad Poledne s Moravcem na platformě Moravec.cz. Václav Moravec odešel z České televize, protože mu podle něj už nebyla schopná zaručit redakční nezávislost. Ta platforma má teď 5 pořadů. Jak hodnotíte ten její rozjezd?
0: Já budu sledovat rozjezd Václava Moravce velmi pozorně, protože podle mě to může být zajímavá laboratoř úspěchu novinářů na placených platformách. Ne, že bychom tady už neměli zkušenosti, to určitě takových projektů je tady vícero, například DVTV. Nicméně Václav Moravec se rozhodl vědomě, že půjde na placenou platformu, která je zároveň odlišná od těch všech ostatních. To znamená, on nešel na ty platformy, které obvykle
1: Hero Hero nebo Spotify
0: a podobně. On se rozhodl být na vlastní platformě. Zároveň tam má měsíční předplatné, které odpovídá i těm jiným projektům. Má poměrně velký tým, 7 lidí. Střídají tam prostory natáčení, je tam evidentně tedy nějaká nákladná produkce a podobně. Když jsem pak zaznamenal, tuším na serveru Médiář, rozhovor s Václavem Moravcem, který mluvil o tom, že by potřebovali na provoz asi 1 000 000 korun měsíčně, tak když si to jenom takhle promítneme, tak tam už by to znamenalo, že by potřebovali asi 10 000 předplatitelů. A já v prvním komentáři jsem říkal, že počet těch lidí, kteří jsou ochotní platit za politickou publicistiku na internetu, není neomezený. On už ten samotný žánr politické publicistiky vám zužuje to publikum, které oslovujete, a zároveň musí být ochotné platit tedy za nějakou přidanou hodnotu, kterou se dozví. Já třeba osobně si Václava Moravce nepředplácím, protože když jsem se díval na ten obsah, tak jsem si říkal, ano, Václav Moravec umí vést rozhovory, všechno, ale přece jenom už těch projektů je tolik na internetu a toho času je málo, že já se prostě tím předplatitelem dalším nestanu, protože už nevím, kde bych to měl sledovat a konzumovat.
1: Vy jste zmínil právě třeba platformu DVTV, tam jsou taky známé tváře z České televize, Martin Veselovský, Daniela Drtinová. Jde o konkurenci?
0: Určitě v zaměření na politickou publicistiku ano, s tím, že Václav Moravec nabízí trochu odlišné formáty, třeba zaměřené na výzkumy o české společnosti nebo tu velkou platformu diskuzí se středoškolskými studenty pod názvem Generace, tak nějaké odlišnosti tam jsou, ale ta cílová skupina je podobná. Jsou to zkrátka lidé se zájmem o aktuální dění a o politiku, takže tam nějaká přetahovaná asi bude a uvidíme, zda si budou spíše přetahovat předplatitele nebo zda si předplatitele zaplatí oba ty projekty, ale zatím víme třeba z různých průzkumů, že Češi pokud platí za obsah, tak si zpravidla platí jednoho tvůrce.
1: Víme taky, kolik jsou ochotni Češi zaplatit za takovéhle pořady a za ty soukromé, řekněme, kanály.
0: Víme, liší se to tedy podle toho, jestli se bavíme třeba o videoplatformách nebo o podcastových platformách a podobně, ale dejme tomu, že to může být kolem 200 korun měsíčně, kdy zároveň ale jako je v tom započítané spousta různých projektů. Nejde to úplně jednoduše spočítat, ale řekněme pro přehlednost třeba 200 korun měsíčně s tím, že záleží taky na tom, jak loajální pak ten předplatitel je. V Česku to zpravidla bývá, že si platí rok toho svého oblíbeného tvůrce, ale pak se otevírá okno pro takovou menší skupinu předplatitelů, kteří si platí dva a více tvůrců.
1: Vy už jste to zmiňoval, tak je tedy v tuhle chvíli jasné, jak má být ta platforma financovaná a jestli tam třeba budou i nějací investoři?
0: Pokud vím, má být placená tedy z předplatného, které je transparentně na webu, s tím, že kromě toho předplatného od běžných uživatelů, tak je tam i nějaká nabídka předplatného pro firmy, ale myslím si, že je zatím příliš brzo vyhodnocovat finanční úspěch toho projektu nebo jeho potenciál. To uvidíme spíše za několik měsíců, možná za rok.
1: Ta debata Václava Moravce začíná v neděli ve stejný čas jako jeho bývalá debata na České televizi, tak jak je to v tuhle chvíli s tou konkurenční doložkou, která mu má zakaz pracovat půl roku pro konkurenční média? On sám říká, že ji považuje za neplatnou.
0: Nejsem odborník na pracovní právo, nicméně z toho, co jsem zaznamenal, tak on říká, že je tedy neplatná. Peníze dokonce posílal zpátky. Česká televize na její platnosti naopak trvá a oznámila, že chce tedy vymáhat smluvní pokutu. Myslím si, že ve výsledku to pomáhá další medializaci činnosti Václava Moravce, ale zároveň Česká televize není v pozici, kdyby si mohla dovolit to nevymáhat. Ona zkrátka ta smluvní ustanovení vymáhat musí.
1: V čem se podle vás Moravec.cz odlišuje od těch dalších podcastů, streamů, videopořadů? Vidíte tam nějakou zásadní odlišnost?
0: Určitě třeba ten formát diskuzí se středoškolskými studenty v tom, že se vydává do jiných prostředí, že to je i více v uvozovkách v terénu. Protože řada placených projektů na českém internetu je postavena na tom, že si tam někdo povídá s někým ve stále stejném studiu a zároveň tam není snaha o nějaké jiné žánry, nevím, investigativu nebo cokoliv jiného.
1: Ta je hodně finančně náročná.
0: Přesně tak. Takže odlišnost Václava Moravce je už v tom, že nabízí 5 pořadů a střídá tam prostředí a ty žánry.
1: Říká mediální analytik Filip Rožánek, který byl dnešním hostem pořadu Jak to vidí. Díky, že jste přišel, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
1: A zítra už tu bude kolega Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
4: Rybičko zlatá,
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
5: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
6: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
5: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
6: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
5: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
7: Haló, Soukup? Haló?
3: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
8: Ano, jmenuji se Ondřej Soukup a jsem tu zase já opravdu a děkuji, že mě posloucháte. Haš, to je písnička, kterou napsal Joe South a poprvé v roce 1967 nahrál country zpěvák Billy Joe Royal. A Joe South, který napsal, byl studiový hudebník a skladatel a napsal mnoho úspěšných písniček, které se umístily v hitparádách. Prostě byl to velmi úspěšný muzikant. A poté, co Billy Joe Royal vydal svou verzi, tak byla skladba Hush rychle nahrána mnoha zpěváky a mnoha skupinami v nejrůznějších stylech. Ta písnička je o muži, který je tak zamilovaný, že by všeho nechal, kdyby si myslel, že ho jeho milá volá. A Royalova nahrávka má takový velmi výrazný country nádech, ale pak přišli Deep Purple a dali jí opravdu heavy rockovej zvuk. Tu píseň naučil Deep Purple Rod Freeman, což byl spolupracovník jejich producenta Joea Meeka. A klávesista John Lord vzpomínal v lednu 2009 pro časopis Mocho. Říkal, zpočátku jsme si mysleli, že je to trochu moc disco, nebo jak se tomu tehdy říkalo, ale Richie Blackmore řekl, že by to fungovalo, kdybychom to trošku přitvrdili. A tak kluci fakt přitvrdili a opravdu ejhle, kouzlo se podařilo. Verze Deep Purple byla zařazena na jejich první album a nahrávka v původní sestavě kapely, ve které ještě nebyl zpěvák Ian Gillan, který přišel až v roce 69 a nahradil potom Roda Evense. Tak píseň se stala oblíbená u fanoušků, ale potom, když si ma zpíval Gillan, tak ji vyhazoval ze setlistů, protože nebyl jejím původním zpěvákem. Jednoduše ho to štvalo, možná žárlil, no se to zpěvákům občas stává. Ale když v roce 1994 se ke skupině přidal kytarista Steve Morse, tak ten prosadil, aby se píseň vrátila do jejich živých vystoupení a to se taky stalo. A sám Morse říkal, mám tam velkou improvizační pasáž a pro mě je to prostě skvělej pocit od začátku do konce. A texty to ani nejsou. V téhle písničce tam je prostě jenom na na na na na na na na na na a to je všecko. Je to ta nejjednodušší melodie na světě, ale podle mě se Deep Purple dostali na mapu jako hardrocková kapela právě díky téhle verzi Hush, takže já ji miluju a naživo ji opravdu dost natahujeme. No, že ten text není náročný, to je faktem, poslouchejte. Na na na na na na na na na na, myslím na jednu určitou dívku, bez pochyby vypadá dost pěkně. Je to ta nejlepší dívka, co jsem kdy měl. Občas je mi kvůli ní na nic, tiše, tiše, čili haš, haš. Myslím, že jsem jí zaslechl, jak mě volá, tiše, tiše. Zlomila mi srdce, ale stejně ji teď pořád miluju, tiše, tiše. Myslím, že jsem jí zaslechl, jak mě volá, tiše, tiše. Potřebuju její lásku a nemůžu za to. No, to je celá píseň Haš neboli tiše a prosím vás, parpláci, žádný Deep Purple, ať se bigotní angličtináři, co mi často píšou, co říkám špatně, třeba zblázní.

Tak to byly Deep Purple a teď Blood, Sweat and Tears. To byla americká jazzroková hudební skupina založená v roce 1967 v New Yorku. Byla známá kombinací jazzových nástrojů s tvrdým rockovým spodkem. Píseň Spinning Wheel, což znamená kolovrat nebo kolovrátek nebo točící se kolo, tak tu napsal zpěvák David Clayton Thomas a sám vypráví o vzniku téhle písničky takhle. Tu píseň jsem vymyslel tak, že jsem si prostě brnkal na kytaru, až jsem narazil na pár akordových přechodů, které se mi líbily. A co se týče textu, v té době brali všichni revoluci v uvozovkách a všechno ostatní tak vážně. A ten text k té písni byla prostě taková forma, jak říct, uvolněte se lidi, berte to s nadhledem, všechno se zase vrátí do normálu. A taky, že ano. O 10 let později jsme z revoluce se dostali k Ronaldu Reaganovi. No a ještě autor písně Clayton Thomas říká zajímavou věc. Spinning wheel, to je metafora pro cykly událostí, kterými v životě procházíme. V písni se objevují takové obrazy kolotoče a já tam odkazuji na kolotočové koně ve verši Ride the Painted Pony. A inspirací mě byla píseň Johnny Mitchell s názvem The Circle Game, kde ona zpívá o ročních cyklech a zmiňuje kolotoč ve verši The Painted Ponies Go Up and Down. A já vám přečtu kus textu. Co stoupá, musí klesnout, kolovrátek se musí točit, mluvit o svých problémech je hřích, jeď na pomalovaném poníkovi, nech kolovrat se točit, nemáš peníze a nemáš domov, kolovrátek je úplně sám, mluvíš o svých problémech a ty se nikdy nepoučíš. Jeď na malovaném poníkovi, nech kolovrat točit. Našel si směrovou značku na rovné a úzké dálnici. Vadila by ti odrazová značka? Nech ji zářit ve své mysli a ukázat ti barvy, které jsou skutečné. Někdo čeká právě na tebe, kolovrátek se točí pravdivě, odhoď všechny své starosti u břehu řeky, chyť si malovaného poníka a vydej se na cestu na točícím se kole, někdo čeká právě na tebe, kolovrat točící se pravdivě, odhoď všechny své starosti u řeky, jeď na malovaném poníkovi a nech kolovrátek létat. Víte, co je zvláštní? Když ten text je takhle doslova přeložen, tak aspoň mě to připadá, že to je napůl blábol. Já neumím anglicky natolik, abych v něm odhalil všechny básnické metafory, ale já myslím, že tam musí být. A to se děje u spousty textů, ale někde možná ne, nebo spíš určitě ne. Někde to jsou úplný bláboli. Tahle píseň měla v létě 69 obrovský úspěch, což z Blood, Sweat and Tears udělalo velkou atrakci pro Woodstock. Měli být druhým nejlépe placeným účinkujícím na festivalu hned po Jimi Hendrixovi, ale ouvej, nedostali oni ani Jimi Hendrix, nedostali prostě nic. Nikdo nezaplatil za lístky, řekl k tomu David Clayton Thomas. Nebyly žádné peníze. Jimmy měl dostat 17,5 tisíce dolarů, my jsme měli dostat 15 tisíc dolarů. Měli jsme být dvě nejlépe placené kapely, ale nedostali jsme nic. Vlastně nikdo nedostal zaplaceno. Tak, tady jsou oškubani, Blood, Sweat and Tears, krev, pot a slzy.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Besame mucho, to je písnička, jejíž jednu verzi už jsem tady hrál, dokonce jsem o ní něco říkal, ale část toho zopakuji. Byla napsána v roce 1932 mexickou skladatelkou Consuelo Velázquez Torres a stala se z ní jedna z nejslavnějších písní v historii latinské hudby. Text této skladby je velmi monotematický, prostě. Líbej mě hodně, jako kdyby ta noc byla ta poslední. Líbej mě hodně, mám strach, že tě pak ztratím a tak dál. Více tam toho neřeší. A přitom Consuelo tuhle píseň napsala v době, kdy ještě nikdy nebyla políbena mužem, neboť se to v Mexiku tehdy považovalo za strašlivý hřích. Ovšem jí bylo tehdy pouhých 16 let a je to opravdu jedna z jejich nejslavnějších písní. Naspívali ji všichni, nebo skoro všichni. A nahrávka, kterou uslyšíte, tak tu naspíval Gregory Porter a sicilská zpěvačka Delia. Tato verze se objevila po jejich vystoupení na večeru coverových písní na festivalu di San Remo a následně vyšla i studiově. Mimochodem, s Gregory Porterem hraje už mnoho let můj kamarád a fenomenální varhaník Ondřej Pivec. A já jsem na tuhletu verzi narazil úplně náhodou a musím říct, že se mi líbila. Přitom jsem na ní četl dosti brutální kritiku nějakého španělského zarputilého kritika, kde psal o tom, jak Gregory Porter zničil latinskoamerický skvost nechutnou a podbízející se popovou aranží. Ale já si to opravdu nemyslím. To byl určitě nějaký bigotní tradicionalista, který chce nábožně poslouchat v uplakané verzi Pedro Vargase, kterou jsem kdysi už tady pouštěl. A tady ta verze, můžete si ji poslechnout, je na playlistu Halo Soukup na Spotify. A já tam tuhletu verzi taky brzo přidám, takže je můžete obě porovnat. Pro mě má každá úplně jiné kouzlo. Takže líbej mě náruživě besame mucho.

To byl Gregory Porter, Adelia. Abyste věděli, tohle je úplná novinka, je to jedna z novinek roku 2026. Teďka to bude Richard Miller. Víte, Richard Miller je velmi zajímavý a charismatický zpěvák. Vůbec, on je celkově zajímavý člověk. S takovou dosti divokou historií i zvláštní současností. Talentovaný ve více směrech, napsal si spoustu textů, vydal je v knize se strohým názvem Texty. Vyšla mu krásná kniha s jeho fotografiemi, která se jmenuje Enter, tu mám taky, dokonce s věnováním. Michal Kocáb a já jsme s ním odehráli 35 koncertů na podzim roku 2018 u nás a hlavně na Slovensku. Bylo to takový velmi zvláštní. Já jsem se s ním kolikrát chtěl povídat, protože jsme spolu opravdu strávili hodně času po hotelech, na cestách a tak. Teda nejezdili jsme spolu autem, ale vlastně ono to nešlo. On je zvláštně zakuklen, obklopen lidmi, kteří se o něj starají a my jsme tam s Michalem byli takovými prapodivnými a občas nám připadalo, že ne zrovna vítanými hosty. Ale to jen tak mimochodem. Spoustu jeho písní mám opravdu rád. Každému jinému bych zavolal a zeptal se ho, hele, jak vznikla písnička Po schodoch, kterou chci pustit, jak to vlastně bylo. Což občas teda opravdu dělám, ale Richardovi jsem napřed chtěl taky volat, ale pak jsem našel rozhovor s novinářem, kde o písni Po schodoch mluví, a tak jsem mu nevolal. Takže otázka novináře. O jaké vaší písni si vy sám myslíte, že je největší hit a jaká k ní byla cesta? A teď já to tady mám slovensky, tak to musím číst slovensky, protože ho cituju. Tak, se omlouvám. Jednoznačným hitom je skladba Po schodoch. Cesta k němu byla velmi pozoruhodná. Keď jsme se skupinou Banket robili první album, tak nám povedali, že by to bylo dobré, keby s námi spolupracoval někdo renomovaný, kdeže jsme začínajúca kapela. Oni mi navrhli Vaša Patejdla, kterého si ľudsky a i muzikantsky velmi vážím. Dostali jsme na výběr dva texty Cintorín nenarozených dětí a Po schodoch. A on si vybral samozřejmě Cintorín, ale v tehdajší cenzura rozhodla, že nie. A tak si Vašo zobral Po schodoch a zavolal ma do svojho studia. Zahral mi to a povedal, že ak máš pocit, že to nie je dobré, tak to nechajme tak. Obi dva jsme se k tomu postavili rozpačito. Keby mi v tom čase někdo povedal, že to bude největší hit mojho života, tak by som neveril. Tak tady je největší hit mojho života Po schodoch.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Tady je Ondřej Soukup znova a pokračuju. Ederlezi je tradiční romská balkánská píseň, která je spojená s jarní slavností a se svátkem svatého Jiří, který se slaví 6. května. A nejznámější verze téhle písně je Bregovičova verze, kterou upravil pro film Time of the Gypsies, srbsky asi, Dom za Vešaně z roku 1988 režiséra Emira Kusturici. Díky tomuto filmu se z ní stal mezinárodní kult. Nahrál ji Bregovičův orchestr a naspívala Vaska Jankovská. A hudebně je ta písnička silná tak proto, že totiž ona spojuje rituální, archaický, vlastně skoro hypnotický charakter a Bregovičův cit, jak optimálně skladbu uchopit, aby ve filmu byla co nejpůsobivější. Ona totiž působí dohromady jak slavnostně, tak i smutně. A text i nálada odkazují na jedné straně k romské komunitní oslavě, ale zároveň v sobě nesou melancholii, osudovost a pocit vykořenění. Prostě přesně to odpovídá poetice filmu Time of the Gypsies. A samotný Rom Archiv popisuje Ederlezi jako populární tradiční píseň Romů na Balkáně. Kolem skladby jsou samozřejmě spory, protože Bregovič si ji trochu přisvojil, což akademickou obec štve a přou se s ním, jak velký je podíl jeho zásluh. Ale myslím, že je to úplně jedno, protože Ederlezi, tahle stará balkánská píseň, se díky Goranu Bregovičovi a jeho úpravě pro film proměnila v jednu z nejikoničtějších skladeb balkánské hudby vůbec. Ederlezi, jak už jsem říkal, znamená svátek jara a já přečtu kus textu. Všichni moji přátelé tančí oro, tančí tanec oro, slaví den, všichni Romové, maminko a obětní beránci a já ubohá, já sedím vedle, romský den, náš den, Ederlezi, dávají nám mami beránka, všichni Romové mami a obětní beránci, všichni Romové mami, všichni Romové tati, všichni Romové ach mami, Ederlezi, Ederlezi, všichni Romové tati.

Ederlezy ve verzi Gorana Bregoviče. A teď to budou další kočky a skupina Neres. A propo, Neres teďka Ederlezy taky hrajou. Oni to mají spojenou ještě s jednou písničkou Laila Tov od Zuzany Navarové. Hrajou to takhle dohromady, je to strašně pěkný. No, ale teď tu budou jiný kočky. Kočky od skupiny Neres a od Zuzany Navarové, ale kočky ve verzi, která byla nahraná v roce 1985 a samozřejmě hudbu i text napsala Zuzana Navarová a vyšla na jejich druhém studiovém albu s názvem Masopust. Já jsem kvůli tomu volal Vítkovi Sázavskému, pokud to snad někdo neví, to je zakládající a stále hrající člen Nerezu. A on mi řekl k písni pár faktů, které nikde nejsou. Zuzana totiž studovala na filozofii češtinu a španělštinu. A jediná země tehdy, kde se mluvilo španělsky a kam se dalo jet, byla Kuba. A tak Zuzana tam jela v roce 82 na stáž a tam tuhle písničku napsala hudbu i text. A poslala ji nahranou na kazetě po někom a text na kusu papíru do Prahy Vítkovi. A ten jí psal, že mu to připadá úplně senzační a obzvlášť refrén, kde se zpívá pili jsme na zimu, líbali se na jaro, léto jsme milovali, mu připadá fantastický. A písničku pak Neres nahráli v roce 85 ve studiu rozhlasu v Hradci Králové. Teda já musím říct, že ta písnička je výborná i po hudební stránce. Má strašně citlivou a velmi průzračnou a chytrou aranž, za kterou samozřejmě stojí Vítek Sázavský. Já jsem s Nerezem točil jednu desku, nahrávali ji tehdy u mě ve studiu a protože můj tehdejší spolupracovník a zvukař Láďa Fila nějak nemohl, tak jsem musel zvukařit já. A chvilkama jsem myslel, že zešílim, protože Sázavský je příšernej, úplně patologický perfekcionalista a to, co já bych už dávno pustil, protože bych to nikdy nepovažoval za tak podstatný, tak on to vypilovával do naprosté krajnosti. A vzpomněl jsem si tehdy, nevím proč, chudák Sázavský, ale já jsem si vzpomněl na nácka Herberta von Karajana, který taky berlínský filharmonii vycvičil k dokonalosti jak cirkusový pudli. No, prosím, berte to v uvozovkách, co říkám. Já teda mám Vítka velmi rád a velmi si ho jak lidsky, tak profesně vážím. A samozřejmě i Zdeňka Vřešťála, dalšího člena Nerezu, taky, aby nežárili, že mluvím jen o Sázavském. A ještě k Zuzaně Navarové a jejím textům. Její texty to jsou obrazy, ze kterých bývá často jen pocit nebo nálada a nejde jim úplně rozumět. A takový jsou trochu i kočky. Kritici její text popisují jako text vytvářející pocity ženskosti, neklidu, svobody, ostražitosti, samoty, smyslnosti i zranitelnosti. Nádherný, ne? A obecně o Navarové říkají, že měla dar psát texty, které byly současně ženské, chytré, smyslové, lehce divoké a především nikdy ne úplně vysvětlitelné. A kočky jsou krásný příklad toho, jak uměla z obyčejného symbolu udělat výpověď o duši. Víte, když bylo v Rudolfínu poslední rozloučení s Jirkou Bartoškou, tak Neres mu tam tuhle písničku hráli. A Lucka Šorolová, která s nima teď zpívá, tak tehdy řekla, kočky měly Jirku hodně rády a Jirka měl hodně rád je. Tak Jirko, poslouchej, tahle písnička je pro tebe.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Sound of Music a skupina Laibach. Takže, abyste nebyli zmateni. The Sound of Music v podání Laibachu není jejich původní autorská píseň, ale jejich výrazně opravdu hodně přepracovaná verze slavné titulní skladby z muzikálu The Sound of Music. Původní píseň napsali Richard Rodgers, ten napsal hudbu, a Oscar Hammerstein, nebo Hammerstein druhý, ten napsal text pro broadwayský muzikál z roku 1959 a později celosvětově proslavil i film z roku 65. A u Laibachu má tahle skladba úplně jiný význam a úplně jinou atmosféru než originál. Jejich verze vznikla v souvislosti s tím, že byli v roce 2015 pozváni do Severní Koreje, což jsem teda nikdy nepochopil. Trošku mi tato akce severokorejské strany připadala, jako kdyby k nám v roce 80 pozvali na koncert soudruhy ze Sex Pistols, protože statečně bojují proti kapitalismu. Takže Laibach jeli do Severní Koreje a hráli tam několik písní právě ze soundtracku k filmu The Sound of Music, protože ten je v Korejské lidově demokratické republice dobře známý a používá se tam při výuce angličtiny. A právě z téhle zkušenosti pak vzešlo celé album The Sound of Music, vydané u Mute v roce 2018. Samozřejmě, že Laibach pojali tu skladbu po svým. Slavnostní, temnej, monumentální zvuk, důraz na syntetizátory, pochodová rytmika, ironie prostě a taková ta jejich chladná teatralita. Kritici o skladbě píší takhle. Právě kontrast mezi nevinnou původní písní a Laibachovým tvrdým, ideologicky nabitým stylem je to nejzajímavější. Originál je oslavou přírody, svobody a zpěvu. A Laibach z něj udělal něco mezi hymnou, manifestem a kulturní provokací. V jejich podání už to není jen roztomilá filmová melodie, ale skladba, která může znít skoro jako státní rituál, propaganda nebo záměrně dvojznačný komentář ke kolektivní identitě a moci. A dál píší. Důležitý je i politicko-kulturní kontext. Laibach byli podle dobových zpráv označováni za první zahraniční nebo západní rockovou kapelu, která oficiálně vystoupila v Severní Koreji. A to samo udělalo z jejich verze písní The Sound of Music mnohem víc než jen cover verze. Oni se stali součástí uměleckého gusta, kulturního experimentu a lehce absurdního střetu západního muzikálu s totalitním prostředím. Tak tady je ten experiment a střet kultur.

My heart wants to beat like the wings of the birds that rise.

panečku. Myslím, že Korejci dost čuměli ten absurdní konec. A kdybyste viděli ještě ten obal k té desce, no, myslím si, že tam už nikdy nesmějí. Paroles, paroles, paroles. Alain Delon a Dalida. To je světově známý duet, který naspívala francouzská zpěvačka Dalida a do ní celou dobu mluví Alain Delon. Ta píseň ale vznikla nejprve v Itálii jako Parole, parole v roce 1972. Hudbu složil Gianni Ferrio a text napsali Leo Ciuoso a Giancarlo Del Re. A poprvé ji naspívala jakási slečna Mina a mluvenou mužskou část přednesl herec Alberto Lupo. Píseň byla populární v italském televizním pořadu Teatro 10, kde fungovala jako elegantní dialog mezi mužem, který ženu zahrnuje lichotkami a ženou, která mu stále vrací jediné poselství. Slova, prázdná slova, prostě keci, keci. A francouzská verze Paroles, Paroles vznikla krátce poté a vyšla v lednu v roce 73. Jak jsem říkal, naspívala ji Dalida a namluvil Alain Delon. A jak k tomu došlo? Dalidin bratr a současně její producent narazil na italský originál a řekl si, hele, tohle by mohla udělat ségra. Prostě rozpoznal potenciál té písničky a prosadil francouzskou adaptaci. Dalida sama chtěla do mužské role právě Delona a ona se s ním totiž dlouho znala. A na téhle písni je zajímavý, že nejde o klasický duet dvou zpěváků. Dalida celou dobu zpívá, v podstatě až na pár míst by to mohla být plnohodnotná píseň jen s ní. A Delon jí do toho pořád mele svůj zamilovaný text. A právě tenhle kontrast

0: udělal z písně něco mezi šansonem, divadelní scénou a milostným dialogem. Text je postavený na jednoduché myšlence. Chlap nabízí komplimenty, krásná slova, obrazy lásky a romantiky, ale žena ho posílá pořád k čertu a odpovídá mu, že to jsou jen paroles, paroles, tedy řeči, řeči, samý řeči. A právě verze s Dalidou a Delonem se stala světově nejslavnější. Ačkoliv jde o převzatou píseň, ve Francii prakticky přerostla svůj italský originál a dnes je považována za jeden z velkých symbolů francouzského pop šansonu 70. let. A text vám nepřečtu, račte si ho najít a přeložit eventuálně. Možná umíte skoro všichni francouzsky. A tím se s váma loučím. Váš Ondřej Soukup.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Petr na dvojce.
1: Miluje sporty, je zvědavá na vše, co jí život přinese a s chutí od něj přijímá nové pobídky. Moderátorka, někdejší televizní hlasatelka Marie Redková. Co jí kompenzovalo neuskutečněný sen o dráze pěvkyně? Jaký svět se jí otevřel v rozhlase? A které rostlinky vysázela na své milované chalupě v předhůří Šumavy?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce. Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný jarní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. Kapitán Exner hledá 6 mrtvých a jednoho vraha v příběhu Pastvina zmizelých. U přehradního jezera se ztrácejí lidé. Nemají nic společného, pohlaví, věk ani profesi. Jsou mezi nimi chataři i starousedlíci a mizí v nepravidelných intervalech. Jde skutečně o náhody nebo k podivné záhadě existuje klíč? Michal Exner a jeho pobočníci Beránek s Vlčkem se vydávají po stopě sofistikovaného zločinu.

Strouhal měl chatu na druhém konci Haberny, nahoře u lesa. S pěkným výhledem na pastvinu, březový háj, silnici svažující se k hrádku a vzadu Najílovec a les nad ním. Michal Exner zastavil u zahradní branky. Četl jsem, pane Strouhal, řekl Exner a spokojeně se rozhlížel, že jste pracoval na zahradě u paní Zounové to odpoledne, kdy se ztratila. Nemáte nějaký vlastní názor, jak mohla zmizet? Nebo ti ostatní? Ne, mohla jít k řece nebo vůbec někam daleko. Myslím si, dodal, že každý má nějaký svůj osud, který si sám naplní. Sám? Ano. Nedaleko se ozvaly výstřely. Co to je? Pan Truhlařík se cvičí ve střílení a učí to i svoje děti. Tady vůbec mnoho lidí, řekl Strouhal překvapivě tvrdě, střílí. Například můj soused. Víte, kolikrát jsem mu říkal, aby nestřílel špačky? Nedá si říci. Je jako hluchý. Aha, řekl Exner roztržitě. Vy jste u paní Zounové vynášel jímku. Pršelo. To jistě nebyla příjemná práce. Já to tak neberu. Lidé chtějí mít úrodu, ale proto se musí něco dělat. I nepříjemná práce. Vystoupil z vozu. Děkuji za svezení. Jestli se tady zdržíte, zastavte se někdy.

Doktor Adam Rosický byl známým a vyhledávaným odborníkem na oblast práva rodinného. Už jsem o vás mnoho slyšel, řekl a srdečně potřásl Exnerovi rukou. Kouříte? Prosím, nabídl mu z krabičky Amerik. Soukromně nebo služebně? Služebně, řekl Exner a ukázal očima na sekretářku. Docela služebně. Doktor Rosický požádal slečnu, aby se od psacího stroje odebrala do archívu. Pak pohoda a úsměv z jeho tváře poněkud zmizely. Jdete, tuším, ve věci mého syna Adama. Nejenom v jeho věci, pane doktore. Začíná mě to nahrádku zajímat jako celek. Myslíte ta zmizení? Pověsti. Mávl rukou a zasmál se. Lidé se vždycky topili a ztráceli. Pokud jde o Adama, jistě znáte můj názor. Nemýlím-li se, pravil Exner, soudíte, že prostě utekl, aby se vyhnul spravedlnosti. Ano. A pokud jde o podezření související se zmizením té staré Zounové, to považuji za nesmysl. Podívejte, Adam nebyl normální. Od malička. Exaltovaný, exhibicionista, s intelektem protispolečensky zaměřeným. Jsem zkušený advokát a praktik. Nevím, jestli jsem dobrý vychovatel, ale jistě aspoň průměrný. Tedy i výsledek by měl být průměrný, jako u mých dalších dvou dětí. Nebyl, pane kapitáne. Už útěk z ústavu, jak byl vymyšlen a proveden, signalizuje podle mého názoru směr, kterým je nutno Adama hledat. Děláte to? Hledání? No, v rámci rodiny, u příbuzných. Dál moje možnosti nesahají. To už jsou spíše vaše možnosti a váš aparát. Něco na tom je, souhlasil Exner. A za hranice? Těžko. Bez dokumentů, při současné dokonalé ostraze. Takže očekáváte, že se Adam objeví? Přesně tak. Není to poprvé, co zmizel. Myslím, pane doktore, řekl Michal Exner a usmál se, že by vám málem bylo milejší, kdyby se neobjevil vůbec. Umím si dost dobře představit potíže právníka, jako jste vy, pracujícího v oblasti rodinného práva. Jehož vlastní dítě se jaksi nevyvede. Jsem především otec, řekl Rosický chladně. Ale neříkejte, že jste si někdy trochu nepřál, aby se váš syn ztratil. Možná, že jste to dokonce v rozrušení i vyslovil. To, že ovládám zákony, ještě neznamená, že postrádám běžné lidské emoce. Naznačil jste ovšem nějaké podezření? Skočil mu Exner do řeči. Ale ne, ani v nejmenším. Děkuju vám za čas, který jste mi věnoval.

Udělala mechanicky běžné večerní práce, dala najíst Filipkovi, uložila ho do postele, umyla nádobí a zapnula televizi. Mohutný věžový dům na okraji Prahy se přestal otřásat pod večerním ruchem. Někdo zazvonil. Nenamáhala se potlačit překvapení, když uviděla Exnera. Hledáte někoho? Drahuši Homolkovou, pravil a byl rád, že bude jednat s ženou neobyčejně hezkou. Vysvětlil, oč jde, a ukázal průkaz. Vzdychla. Tolik už vás tady bylo. Zavedla ho do obývacího pokoje před televizi. Právě běžely reklamy, ve kterých Slávek Meduna s Viktorem Blírem vařili kuře po italsku. Nemohla odtrhnout oči od obrazovky. Počkal, až scénka skončí, nabídl jí cigaretu. Vy se znáte s panem Blírem vlastně od doby, kdy se ztratil váš manžel, řekl, jako by přemýšlel o něčem docela jiném. Viktor, nebýt Viktora, nevím, co bych si po tom, co se stalo, počala. Vy ho podezíráte, ale z čeho? Podivil se. A dodal jako mimochodem, pan Homolka byl tuším o 12 let starší než vy. Seznámila jsem se s ním v obchodě, kde jsem pracovala. Bylo mi 17. Vlastně ještě ani ne. Byla jsem v jiném stavu. Chtěl, abych dítě neměla, ale vy jste chtěla mít jeho. Byl hezký a hodný člověk. Byl nebo je? To byste měli vědět vy, řekla umíněně. Dobře vám nerozumím. Jde vám snad o pohřeb nebo o smutek, nebo si myslíte, že se někde skrývá? Vždyť byl v plavkách, pro boha, vykřikla. Třeba si oblek někam schoval. Kam? A proč? Byli jsme u vody, šel do chaty v plavkách, měl jet na služební cestu, jezdil autobusem, vždycky mi nechával auto na první polovinu týdne. Vzdychla. Měl nedostatky, ale byla jsem spokojená. Dali mu výpověď. Představte si to. Našla jste si zaměstnání? Ano, pracuju dole na sídlišti v samoobsluze. Dítě musím dávat do školky. Mám rodiče na venkově. A tchánovi ho nemohu svěřit. Vždycky si myslel, že si měl vzít nějakou jinou. Zdála jsem se mu málo vzdělaná. Exner přikývl. Rušila ho televize, která pořád běžela a dost nahlas. A byla jste v manželství spokojená? Bořek nebyl možná ideálně věrný manžel, ale byl to manžel a staral se o rodinu a choval se ke mně slušně. Byla bych ráda, kdyby se celá věc konečně nějak vyřešila. Požádala jsem soud, aby manžela uznal za mrtvého, ale nechtějí to udělat. Mám dojem, že jsou v pozadí nějaké věci, kterým nerozumím. Já jsem si tím jist, pravil Exner upřímně. Vzdychla. Víte, v jeho zaměstnání dělají tajnosti, na čem pracoval. Ale já to vím. A nic zvláštního nebo tajného v tom nebylo. V televizi začínal program. Zdálo se, že ji bude zajímat, a proto se Exner rozloučil. Už se mu nezdála neobyčejně hezká.

0: Srpnový den byl ve městě mimořádně horký. Noc přinášela úlevu a chládek. Exner chvíli chodil kolem divadla, pak usedl na lavičku u zadního vchodu. Blír se objevil ještě s několika dalšími, loučil se. Šel sám k červenému vozu Cinkaje klíči. Když ho Exner oslovil, zvedl oči trpitelsky ke hvězdám. Já jsem unavený, pane, a chci jít spát. Já jsem zase z kriminálky, řekl Exner, a spát se mi nechce. Pojďte se někam posadit. Nejbližší tichá kavárna. Vy se mnou chcete mluvit v kavárně? Požádal jsem vás o rozhovor, nechci vás vyslýchat. Blír ho zavedl do malého spoře osvětleného bystra. Bylo tam jen pár lidí porůzno rozsetých v boxech. Pěkný, že? Domů vás pozvat nemůžu, manželka, totiž moje paní, není připravena přijmout návštěvu. Už jsem u vás byl, prohlásil Exner spokojeně. Nezahálíte, podivil se herec. Když jsem zvědavej, tak nikdy. Poslyšte, dejme tomu, že existují jisté teorie, podle kterých není náhodou, že jste se setkal s paní Homolkovou zrovna toho dne, kdy zmizel její manžel. Tím chcete říci, pravil Blír, že jsem ho odstranil. Můžeme zatím vyjít i z tohoto předpokladu, připustil Exner. Nikdy předtím jsem ji neznal. To se nedá dokázat. Jeho jsem také nikdy ani neviděl. Ani to se nedá dokázat. Byl jsem na hrádku toho dne zcela náhodou na návštěvě u svého přítele Meduny. Někdy se s takovými náhodami předem počítá. Mám alibi. Možná, připustil Exner. Mimochodem, vůz patří vám?
1: Ne, paní Homolkové.
0: Byt patří vám? Je družstevní, tuším, řekl Exner spokojeně.
1: Tušíte správně. Patří rovněž paní Homolkové.
0: No vidíte, Exner si zamnul spokojeně ruce. A máme to.
1: A co máme, pane?
0: Motiv, pane. Jenže, dodal Exner smířlivě, na tenhle motiv moc nevěřím.
1: No, to mě uklidňuje, řekl Blír jedovatě. Takže jsem ze hry venku.
0: Ani ne, mínil Exner. Váš objektivní soud je pro mě cenný, přestože, jak jsme právě zjistili, byste mohl mít na zmizení Božka Homolky určitý hmotný zájem.
1: No, pane, jo, podivil se Blír.
0: To není metoda, pravil Exner skromně, jen zvědavost. Podívejte, já si myslím, že podezírat zrovna vás ze zmizení Božka Homolky je nesmysl.
1: Celý šťastný, pane. Pochopil jsem to tak, že vás zajímají osudy všech, co na hrádku zmizeli, a že jejich zmizení spojujete? Hledáte nějaké souvislosti? A do téhle teorie vám jaksi nezapadám.
0: Výborně, zajásal Exner, nemusím nic vysvětlovat.
1: Přítel Meduna, vykládal Blír, má svou teorii o ufonech. Něco v tom smyslu, že na pastvině přistávají čas od času létající talíře a nakládají lidi, co jim právě přijdou pod ruku. Snad, aby měli materiál pro své výzkumy.
0: Na tom něco nehraje, bylo by je přece vidět.
1: Jenže on má svůj důkaz.
0: Důkaz?
1: Jo. Šlápoty,
0: pravil Viktor Blír a vylíčil Exnerovi, jak Meduna nalezl dvě náhle končící stopy prvního zmizelého Josefa Klance.
1: Vzpomínám si, že z toho byl vyplašený. Dvě stopy vedle sebe a konec. Taky to nemuseli být stopy zrovna toho klance. Meduna tvrdí, že takový hnáty měl na hrádku jen jeden člověk. Já ho neznal. Blížila se půlnoc a zavírací hodina. Byli už v kavárně posledními hosty. Vrchní začal nepokrytě balit krám. Ten Homolka byl děvkař, řekl Exner, takže ho není žádná škoda.
0: Byl. To je objektivní.
1: A jí to nevadilo?
0: Který ženský to nevadí? Ale chtěla se dobře vdát, proto si nechala dítě a taky mi to klidně řekla. Proto si také nevšímala jeho soukromých ženských záležitostí, neboť jí přímo nezasahovali, byla zde rodina, ta byla v pořádku. Zmizení jí strašně zkomplikovalo život.
1: Opravdu?
0: Umíte si představit právní otázku celé záležitosti? To nemluvím o všelijakém vyšetřování, podezírání a tak dále.
1: Trochu umím, připustil Exner. Ovšem, pokud není prohlášen soudně za mrtvého, spravuje společný majetek.
0: V tom jí naštěstí nikdo nebrání, přisvědčil Blír. Ale podívejte, vůz, ve kterém jezdím, ten nepatří jí, patří jejímu manželovi, protože to byl osobní dar jeho rodičů. Nedá se prodat. A kdyby si dědek, pardon, starý pan Homolka, kdyby si postavil hlavu, bude mít auták on. Chata? Totéž.
1: Proč to neudělá?
0: Nemá ji rád, ale autem jezdit neumí. A chata? Taková věc ho nebaví. Koupil to a ani se tam nebyl podívat. Starý se nejvíc bojí, aby se ze syna nevyklubal emigrant. V každém případě je možné, aby jeho mladá snacha měla přítele, ale ten přítel se nesmí moc ukazovat.
1: Ale vy se nestýkáte.
0: To byste se divil. Dědeček jezdí za vnukem a my mu vozíme vnuka ukazovat. Komedie,
1: uzavřel Blír. Opravdu už museli jít. Vrchní, převlečený do civilu, čekal u dveří s rukou na vypínači.

0: Bylo kolem 10. dopoledne, výčep u truhlaříka byl ještě prázdný, v předsínce hučel stroj na výrobu zmrzliny a venku pod střížkou seděli nějací starší manželé, skalní turisté, obutí v pohorky a oblečeni kostkovaně a khaki. Exner, který usedl vedle nálevního pultu, vypadal ve svých téměř bílých šatech se zlatými knoflíky na manžetách košile a s botami až nemožně dokonale vyleštěnými, jako diplomatický kurýr, který ztratil aktovku a byl odsouzen k věčnému bloudění světem. Truhlařík před něho bez řečí postavil pivo, a najednou utíraje hadrem pozinkovaný plech, řekl jakoby mimochodem: vy jste tajnej, že jo?
1: Jsem, pravil Michal Exner.
0: A dál mlčeli. Exner pomalu upíjel a zapálil si cigaretu. Slyšel jsem tady včera střelbu.
2: Jo,
0: odpověděl truhlařík. Učím střílet kluka. Koupím flobertkovou pistoli a bude ji nosit. Takže vy nevěříte na Marťany?
2: To si vymyslel Meduna. A šíří to jako náboženství.
1: Na co věříte vy?
2: Na grázly, řekl truhlařík tvrdě. Mně nic nikdo nemůže nabulíkovat. A na kamufláže nevěřím.
0: Exner moudře přikývl, protože nepochopil. Teprve za chvíli se odvážil zeptat, jaké kamufláže má truhlařík na mysli.
2: Vás, odpověděl klidně. Koukejte, já jsem nespat z Višně. Byli tady pětkrát, tedy sezónovou šestkrát a třikrát měli psy.
0: A nic. Tím chcete říci, pravil Michal Exner s roztomilým úsměvem, že já sám jsem tady úplně zbytečnej.
2: Pro ty, co se ztratili, určitě.
0: Mával truhlařík rukou a šel omrknout, jak to vypadá se zmrzlinou. Když se vrátil, řekl Exner, soudím, že máte svou vlastní teorii o nezvěstných.
2: To tedy mám, pravil suše truhlařík. A nikomu ji nepovídám.
0: Tak Marťani ne? Počítal Exner na prstech, náhody také ne?
2: Sexuální vrah?
0: To je blbost, pane truhlařík.
2: To bych řekl. Chtěl bych ho vidět, jak morduje starou Zounovou nebo toho klance, který by mu jednu utěl, až by doletěl na dráhu do Petrovic.
0: A navíc jsem já kamufláž, vykřikl Exner tiše. Pro Krista pána, pane truhlařík, vy jste si taky musel vymyslet pěknou volovinu. Truhlařík odfrkl a natočil si pivo. Posadil se naproti Exnerovi a podíval se na něho jako na blba.
2: To je otázka, řekl, jak dalece jste informovanej vy.
1: Málo, přiznal Exner.
2: To je osud. Tak bych nemluvil o volovinách, jen tak z luftu. Konec konců mezi čtyřma očima vám to můžu říct na rovinu, abyste viděl, že jsou lidi, který myslej.
0: Zaťukal si prstem na spánek. Když je to mezi čtyřma očima, vždycky můžu všechno popřít. To je fakt, souhlasil Exner. Nic si nezapisuju a magneťák v náramkových hodinkách nemám.
2: Otázka jedna. Kdo zmizel?
0: Klanec, Ticháčková, Houšek, Homolka, Zounová, Rosický, jmenoval Exner jako ve škole.
2: Dobrý, řekl truhlařík spokojeně. Otázka dvě. Co to bylo za lidi?
3: Byli totiž vybraný. Kriste, pane, prohlásil Exner.
0: Podle jakýho klíče?
2: Podle klíče zbytečnosti.
0: Dejme tomu, řekl Exner po chvilce mlčení. Chcete vyjádřit fakt, že například důchodce Klanec a Zounová nebyli přínosem společnosti, rovněž tak řemeslník Houšek spíš škodil, než prospíval. Rozhovor ho zaujal a proto řekl ještě jedno pivo, i když cítil, že má té dvanáctky v panujícím vedru právě tak dost. Bude bouřka, poznamenal.
2: Možná, poznamenal truhlařík. Jenomže když se ženou mraky od západu nebo severozápadu, tak se nad ostrohem v jezeře rozdělej a táhnou dál po obou stranách hrádku, nebo se vychýlej na jednu nebo druhou stranu.
1: Zajímavý, připustil Exner.
0: Co říká věda?
2: Tuhle u mě seděl jeden profesor a kecal něco o vzdušných proudech nad masou vod.
1: Snad měl pravdu.
2: Právě. Snad. V tom je ten vtip, pane. Ale před lety, hned po válce, tady byli geologové, na mnoha místech vrtali a že něco našli, je jistý.
1: Uran
2: je všude. I tady. Prej hluboko. Ale třeba je pod námi ještě něco jiného. Co právě zavinilo, že město, kde teď archeologové kopou, zaniklo. Doktoři tvrdějí, že je tady zdravo. Chtěli stavět sanatorium a sešlo z toho. Ale abych se držel věci. Kdo má zájem, aby tady bylo lidem nepříjemně?
3: Bůh suď, řekl Exner odevzdaně. Nebudu jmenovat, řekl truhlařík, ale někdo zájem má.
2: Dvakrát to zkoušeli, aby se z hrádku stala chráněná oblast. Pár let po válce se sem dostavil nějaký činitel a hučel na schůzi do lidí, aby se odstěhovali, že tu bude zřízeno mezinárodní středisko školáků. Lidi ho hnali, málem mu převrátili auto. Pak někdo přišel s ideou velkého výzkumného ústavu. To byla ještě větší blbost než dětičky, řekl truhlařík a plácl se oběma rukama do stehen. A teď se to zkouší po třetí, jenže chytřej a brutálněj. A tenhle postup může přinést výsledky. Ztratí se tady ještě někdo a mají hrádek prázdný. Truhlařík vstal.
1: Ještě pivo?
2: Kafe, řekl Exner, který začínal plavat v teplém vzduchu.

0: Václav Erben, Pastvina zmizelých, končí četba, kterou připravila Eva Lenartová. Účinkoval Tomáš Jirman, režii měl Tomáš Soldán. No a premiéru další části téhle nové četby na pokračování vám, přátelé, na dvojce nabídneme už zítra večer ve 22 hodin.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, tohle je Noční mikroforum, pravidelný pořad Českého rozhlasu Dvojka. Ničím nerušený poslech a příjemnou zábavu vám přeje Joachim Dvořák. Můj dnešní host se na svět dívá skrz objektiv fotoaparátu téměř 50 let. Kariéru začal netradičně, když ve 14 na internátu přefocoval ze západoněmeckých časopisů plakáty hudebních skupin. Pak v sobě objevil duši Trampa a se snímky od táborových ohňů zkoušel zaujmout legendárního profesora Šmoka. Ten ho poslal k Šípku, ale když se za čtvrt roku vrátil s cyklem z pražského metra, řekl mu památnou větu. Pokračuj. Díky chartě 77 procitl z šedivého normalizačního klidu a později začal spolupracovat s redakcemi samizdatových časopisů. A nebál se fotit to, co viděl. Za jeho aktivity ho na konci 80. let z FAMU vyhodili, ale to nezlomilo jeho touhu pokračovat dál. Když se otevřely hranice, stal se záhy členem fotografických agentur v Paříži a ve Vídni, získal dvě ocenění na WordPress Photo a jeho typicky černobílé fotografie začaly vycházet v prestižních médiích po celém světě. Z jednoho náhodného focení inaugurace budoucího prezidenta se pak staly tři intenzivní roky fotografování hlavy státu. Miluje svou práci a sám o ní říká. Být na cestě, pozorovat svět, jak dýchá, jak se mění, jak se obnažuje i schovává, mít touhy a přání, jít jim naproti, zaznamenat prchavý okamžik dřív, než se stane minulostí. Dokumentární fotograf Tomky Němec. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Byl bych dobrý hokejista, to jsou vaše slova. Proč si to myslíte?
1: To jsem řekl jenom asi jednou v životě, poměrně nedávno a souviselo to s tím, že jsem vysvětloval, jak vnímám život kolem sebe, že neustále pozoruju i v úhlech, který nejsou přímo proti mně, tedy kolmé, ale i v těch bočních a neustále vlastně monitoruju prostředí, protože už je to jakási moje cesta, která vznikla v rámci fotografování. Takže fotím lidi, takže vlastně jsem schopný asi zachytit i ty věci, které jsou trošku mimo zorný úhel. A tak jsem to zlehčil tím, že bych byl dobrý hokejista, protože bych asi vnímal tu hru velmi rychlou tímhle způsobem.
0: Možná máte také oči jako včela nebo moucha. Mimochodem, fotil jste někdy sportovce?
1: Určitě ne jako sport, to mě nikdy nenaplňovalo, ale fotil jsem někdy nějakou reportáž. Fotil jsem v Litvínově malý hokejisty. A to byla výborná story, protože byli nádherní ty kluci. Litvínovská hala byla hrozně jako zanedbaná. Pak jsem to dal na svůj americký server a asi za půl nebo tři čtvrtě roku mě kontaktovala americká agentura, že Nike mi nároční kontrakt a budu cestovat po celém světě a fotit NHL tím způsobem, jako jsem nafotil ty kluky. Fakt se nevytahuju, takhle to bylo. Já jsem si samozřejmě myslel, že si se mě dělají srandu, tak jsem si na to vzal kanadskýho kamaráda, který na rozdíl ode mě umí kanadsky, anglicky pořádně. A tři čtvrtě roku nebo půl roku jsme si dopisovali a pak to Nike zamázlo, protože tu kampaň dělali jinak.
0: Možná jim vadilo, že se jmenujete Němec a v dětství jste musel, když jsme hráli na vojáky, hrát vždycky toho nepřítele.

0: Já si půjčím ještě vaše slova, doslov Miráje teda, jestli mi to promine, zpěvák. Každá vteřina je jiná, vzácný obraz, který se po dlouhém čekání náhle zjeví, hned jako naschvál zmizí a u toho rád bývám. To je vlastně taková hodně melancholická definice.
1: No jo, to jsou takový ty mý slova. Já to tak teda cítím. To je pravda. Bohužel ty prchavý okamžiky jsou tak rychlí, že málo kdy se podaří je zachytit tak, aby to splňovalo mou představu o fotografii, jako s velkým F. Já nemám moc rád teda, ono se říká cvakat, mě to trošku irituje, ale budiš. Takže když zmáčknu spoušť, tak je to buď moc pozdě nebo moc brzy a z prchavého okamžiku se stane nezajímavá skutečnost.
0: Jak se hledá ten moment, ona správná vteřina, kdy zmáčknout spoušť?
1: A to nemám asi odpověď, to je intuice určitá, částečně vypozorovaná, částečně asi daná z vesmíru. Já si myslím, že mi zas tak to hledaný nebylo, ale znám lidi, kteří to mají úplně jako máslo, prostě na chleba to namažou a je to tam. No, to je podle situace, podle toho, jak se člověk asi dívá na svět.
0: A poznáte, nebo jestli to vůbec z vaší zkušeností, já bych si troufl říct, že vy to poznáte, že to bude silná fotografie ještě předtím, než zmáčknete tu spoušť?
1: Málo kdy. Ale fascinující je pocit, kdy člověk jako to udělá a ví, že to tam je, ale stane se mi to málo kdy. A pak jsem měl asi třikrát v životě, že se mi zdálo o fotce a druhý den se mi udělalo tu kompozici, že se mi to zdálo a ty lidi se prostě a ta situace stala. A se mi stalo asi dvakrát nebo třikrát v životě.
0: Mohl byste jeden příklad prozradit?
1: No, dneska jsem to někomu říkal při editaci knihy a byly první svobodné volby v Československu v roce 1990 v létě a já jsem fotil tehdy prezidenta Havla a říkal jsem si, kde on bude volit a najednou mi v tom snu jako přišlo teda, že věděl jsem, že to bude ve škole a že tam bude takový box a bude stát zády k oknu a já budu mít protisvětlo přes takovou jako síťovinu a tam bude ta silueta. A takhle se to stalo. Akorát tam bylo navíc, že vedle něho se postavila žena Olga a držela takhle tu volební obálku, takže tam mám jakoby oba. To už jsem v tom snu neměl, ale přesně to světlo a to postavení, jo.
0: Která vlastnost je podstatná pro dokumentárního fotografa, kromě trpělivosti?
1: No já obdivuju všechny ty kolegy, kteří to umějí a jsou trpěliví a mají takovou tu velkou empatii a mluví teda o tom a někdy to některý mají i na těch fotkách jako o té lidskosti a o všech těch věcech. Já mám hodně ve fotografii spíš ten kritičtější pohled než jako tu laskavost, která asi je taky důležitá, ale záleží, když fotím pro nadace třeba postižený lidi nebo děti, tak tam asi tu laskavost mám a když fotím, nevím, co bych teď řekl, demonstraci, tak tam už takovou laskavost třeba nemám, jo, zvlášť když se do toho promítnu názorově třeba. No, nevím, jak bych to specifikoval víc.
0: A jaké je to vůbec být dnes dokumentárním fotografem v době, kdy každý může mít pocit, že je fotografem se svým mobilním telefonem?
1: Tak asi bych nechtěl znova začínat a nedej Bůh se jako živit fotografií. Kdybych věděl to, co vím dneska, tak bych určitě vystudoval nebo se věnoval, to jedno si řemeslo nebo prostě obor jakýkoliv, tak bych se zaujetím se jako vymyslel nějaký obor, kde se slušně uživím a focení bych měl jako absolutní hobby, jo, a pak, když by to přerostlo to hobby v to, že bych si mohl dovolit se tomu věnovat jako naplno, tak bych šel tou cestou. Ale už bych asi v dnešní době jako nechtěl studovat fotografii nebo se jí nějakým způsobem věnovat takzvaně pro budoucí život, protože si myslím, že se jí živit bude čím dál tím obtížnější a hlavně člověk velmi brzy jako vyhoří, jo. Stane se mu prostě to, že musí vždycky přinést od tiskovky po výkop v kanálu do těch novin něco a neexistuje to ne a včera bylo pozdě a tak dále, takže z té lásky se stane rutina a míra vyhoření.
0: Fotil jste někdy vůbec na mobil?
1: Jo, měl jsem takový období, fotil jsem jednu kampaň na mobil, protože jsem ji vlastně nechtěl fotit a dal jsem si takový podmínky klientovi a jedna z podmínek byla, že mi koupí iPhone a já to budu fotit ty 2 měsíce iPhonem a oni to splnili, takže já jsem už z toho couvnout nemohl a ukázalo se to jako bezvadná zkušenost a pak jsem fotil cyklus s Prahou, který fotím dodnes, tak jsem fotil mnohá léta na mobil. Zakázal jsem si v té době nosit foťák, opravdu jsem fotil jenom tu kampaň na mobil. Černobíle.
0: Já musím říci našim posluchačům, že vy máte nikoliv na krku, to jste si sundal, ale tady na stole je takový trošku otřískaný model Leica Q-čko, už jsem poučen, s pevným objektivem. Já si takhle představuji skutečné fotografy. Leica je pro mě Leica skutečným synonymem mistrovství. To je fotoaparát, na který fotil Cartier-Bresson, Robert Capa nebo Josef Koudelka. Jaký byl váš první fotoaparát?
1: Jeden byl půjčený od bráchy, a to byl nějaký ruský FET, což mi bylo asi těch 13-14, a pak jsem si koupil za 300 ruskou Smenu. Jo? Takže v roce 76. No a pak to šlo klasicky, že byl Zenit ruský, pak jsem si vzal, jak se to jmenovala, novomanželská půjčka, nebo co, uspořitelny tehdy. A to jsem si koupil praktiku, z toho se mi rodiče mohli osypat, že jsem
0: utratil... To byla NDR?
1: NDR, no, PLC3, nějaký 2 objektivy.
0: Dobře, řekněte, kdy jste měl pocit, že máte skutečně jako první dobrý fotoaparát?
1: Jo, to bylo hodně pozdě, to byl otřískaný Nikon F, se jmenoval, ten měli fotografové ve Vietnamu hodně, používali, tak asi z 10. ruky od Matičky, který emigroval, já ho neznám, ale najednou mi to naskočilo, Petr Matička mi to prodal za 5 500 koruny, no, Nikon F, to je takový kladivo, s tím může člověk zatloukat kulíky od stanu a vydrží to.
0: Vy říkáte, že film má duši a když jste fotil ještě na film, takže vám to spojilo nebo zaplo něco v mozku a vaše vidění se přenastavilo na 36 obrázků.
1: No a nejlepší byl vždycky ten 36. respektive ten 37. Že jo, který musíte založit nový film, takže nemáte čím fotit. V tom je asi digitál jako výhodnější. Jo, film má duši pro mě, protože jsem prostě tím odkojený a já to poznám dodnes, co je jako je vyfocený na film a co digitálem.
0: Jak to poznáte?
1: Tak ten film má jako nedokonalost, že jo, ten digitál je dokonalá 0.1, vyřezaný, všichni se snažíme to nějak jako přiblížit filmu v tom počítači, zatímco u toho klasického materiálu, tak ten, to je prostě, záleží, jak to člověk volá, hrubozrná nebo jemnozrná vývojka a hlavně nikdy to nikdo nevolá jako stejně jako ten druhej. Zatímco u těch čipů, který vyrábějí 2 nebo 3 fabriky na světě a dávají do všech foťáků, tak vlastně je to stejný, no.

0: zavřeli, takže to bylo to hobby. Tak se fotilo metro, jsem nebyl ani první, ani poslední, věnuju se tomu dodnes, vlastně MHD, rád fotím jako v metru soubory a nevyhodil mě teda, pardon, jako s trampama, to za soubor s trampama mě přijali na FAMU, ale vyhodil mě za jiný fotky a zcela oprávněně teda, no, on se s nikým moc nemazal.
1: Vy jste prý tenkrát někde ve vestibulu metra potkal dalšího černovlasého, tehdy jste byl černovlasý, dnes máte stříbrné vlasy pro posluchače, kluka s kamerou na krku, a kterého jste vůbec neznal, ale který také patří k nespochybnitelným jménům české dokumentární fotografie.
0: Jo, jo, jo, my už jsme se teda znali, vám budu oponovat, se omlouvám, ale je to tak, že se Karel Cudlín, že jo, Kája, tak Karel byl samozřejmě někde dál, už byl asi jaký na FAMU a já jsem byl v mnoha věcech technicky nepopsaný a on mi tehdy vlastně věnoval první citlivý film. Takže najednou jako jsem neměl rozmazaný čmouhy z metra, ale měl jsem tam reálně lidi, kteří měli nějaký klasický obrysy, no.

0: Noční mikroforum.
1: Joachim Dvořák a jeho host na dvojce.
2: Tím hostem je dokumentární fotograf Tomky Němec. 3,5 roku jste žil s rodiči v egyptské Alexandrii.

0: Jak se to stalo a co si pamatujete?
1: Mě bylo 5 let, když jsme tam s rodiči odjeli, to bylo v roce 1968, tatínek pracoval pro mezinárodní afilaci, kde, nebo podnik, najímali si ho na práci, on se věnoval kontrole ovoce, zeleniny a luštěnina, nevím čeho, takže jsme odjeli do Alexandrie, tam hodně pracoval v laboratoři a v přístavu, kde bral vzorky, bral mě občas sebou, což byl zážitek, třeba dostat se do podpalubí za oceánský lodi.
0: Co tam bylo?
1: Já mám před sebou ten obraz, jako kdy kontroluje rejži, která šla někde, nevím, z Číny, a tam vždycky byl nějaký dělník, který měl takový speciální nástroj, napích jutovej pytel, z toho se vysypalo zrní, vzalo se to do misek, Petr, skleněných, a to si otec bral do laboratoře, jestli se nepletu. A vždycky mě fascinovalo, jak ten dělník strašně rychle uměl zašít takovou zahnutou jehlou ten jutovej pytel, aby se to nesypalo dál. No a pak jsme tam byli ty 3 roky, nebo 3,5, a vraceli jsme se do té těžké normalizace v 71. roce do mého bydliště v Klánovicích, což už je součást Prahy. Byla to taková vesnice, sice jako pěkná, protože ji postavil Klán v 30. letech minulého století podle amerických ulic kolmí, ale byl jsem tam šťastný vlastně, protože jsem tam měl les a prostě takový to typický dětství, který bych přál zažívat dnešním dětem třeba.
0: Vaši pak odjeli do ciziny znovu, ale bez vás. Nechali vás tady.
1: Jo, to tam měl otec podruhý a to jsme už, jsou sem byla taková pojistka asi, protože zaprvé tam nebyla teda česká škola, na ruské škole by mě to rodiče nedovolili, jak jsem se, nebo nedovolili, nechtěli samozřejmě, protože táta nebyl ve straně, máma nebyla ve straně, takže to bylo jasný a určitě jsem byl součástí pojistka, aby se třeba neemigrovalo. No a...
0: Kde jste skončil?
1: Odešel jsem, byl jsem odejít do zařízení žákovský internát v Miletíně v Podkrkonoší, rodiště Karla Jaromíra Erbena. Na obálkách bylo ŽI jako žákovský internát, když člověk dostal dopis, anebo někdo psal DD jako dětský domov. No. Byla to taková zvláštní instituce.
0: Co se tam mladý muž naučil?
1: Všechno špatný. Mám to rozvést. Je po 10.
0: Řekněte třeba první den ve škole.
1: Jo, první, no ten jako vždycky všude stejný, když přijde člověk, nebo přišel jako do novýho kolektivu. No tak první bylo, že jsme si dali do držky s jakýmsi Hanzlíkem, dost brutálně, a protože to bylo silný a obou něco teklo tehdy, tak jsme měli každý od sebe na rok a půl nebo do té 9 konec. No, já bych to svým dětem neudělal, protože si myslím, že v tom věku je to jako velmi citlivý, těch 13, a myslím si, že to není úplně nejvhodnější a samozřejmě záleží asi na typu člověka. Někdo to je frajer a dá to a někdo je prostě hodně citlivý a dává to hůř. Nicméně k něčemu je to taky dobrý, protože si člověk musí obhájit jako svůj život puberťáka, třeba nás bylo 7 na pokoji, že jo? Takže to taky není úplně jako ono, ale tak je to takový jakoby taková průprava životem a na druhou stranu tam byly samozřejmě i skvělé věci, protože jsme dělali bugr a vyváděli různý věci, které by dneska neprošly.
0: Lezli jste určitě po soše Erbena na náměstí.
1: Taky se to tam dělo za pomoci nějakého alkoholu, no.
0: Možná budu trošku víc osobní. My to máme podobně. Vy máte teda 3 děti, já jen 1, ale v souvislosti s tím s tou vaší zkušeností z toho internátu, jak si udržet dobrý vztah s dětmi, když se rodina rozpadne?
1: Já si myslím, že je dobrý být autentický. Pokud má člověk štěstí, což mě se v druhém případě podařilo, že ta partnerka, s kterou už člověk není, nebo ona s ním, tak ohledně dítěte vedete úplně stejný způsob uvažování, myšlení a chování. To znamená, že to dítě do toho se nezatahuje a jste schopní se jako dospělí lidi dohodnout jako na pravidlech hry, takže pro mě třeba bylo jako určitě skvělý to, že jsem nemusel zažívat to, co slýchám v okolí, jako že si ty dospělí lidé přes ty děti léčí svý mindráky, tak to u nás teda nebylo, u toho třetího syna. Bohužel u těch prvních dvou dětí tam to právě bylo nějakým způsobem hozený a to je nepříjemný samozřejmě, protože já ty děti všechny vždycky miloval jako maximálně a ta ztráta těch starších je poměrně citelná. I když jsem se mnohokrát snažil třeba nějakým způsobem to oživit nebo být v kontaktu, tak to nepadlo na úrodnou půdu a tam hol ten bývalý partner nebo partnerka to měla nastavený jinak. No.
0: Vy jste i na čas odložil svou kariéru, abyste mohl víc trávit čas se svým nejmladším synem?
1: Je to tak, protože nic na světě mi nestojí za to, než mít hezký vztah se svýma dětma. A u toho Honzy, který je nejmladší, tak tam jsme byli poměrně provázaný a jsme, protože mám střídavou péči, takže tam to vlastně jako je, myslím, moc milej a fajn vztah, i když teda já už stárnu a jsem prudím a on je 18-letý, takže samozřejmě jako mu lezu na nervy, ale myslím, že tam ta láska je.
0: Maminka vás vychovala, abyste nezáviděl a naučil se přát ostatním, což je pro ego fotografa výzva, nebo jak by naše děti, ty nejmladší, řekli challenge.
1: Jo, to dcera je, ale taky jako nejsem žádný svatoušek, takže to mi sice říkala, ale taky mi to mnohá léta trvalo, než jsem se to naučil. Rozhodně jako ve 20, v 30 jsem teda jako myslím to ego měl poměrně zbytnělý, takže samozřejmě to byla ich forma, já jsem nejlepší, že jo, jako a tak dál. Naštěstí, aspoň si to myslím, že od určitýho věku člověk tohle nějak jako ztratil nebo pochopil, že tudy cesta nevede, takže můžu s klidným svědomím říct, že opravdu mám radost, když se mému kolegovi, jehož práce se mi líbí, jo, to musím jako říct, protože je jako většina prací, nebo jak vnímám fotografii, tak mi to nic neříká, ale to, co se mi líbí, a řeknu, kurník, to bych chtěl mít taky. Ale není zatím už to jako, jo, je tam prostě takový to fajn, povedlo se mu to.
0: Tomky, a řeknete to tomu kolegovi?
1: Jo, to dělám, no, jasně. A taky mlčím, když se mi to nelíbí, no.
0: Jo, často jsou strašné ty otázky, tak co? A vy vlastně nechcete nic říct.
1: No, vy nic neřeknete, anebo řeknete jako, hele, pro mě to není, jako, ale přeju ti šťastnou cestu, no. Ale ono je dneska hodně lidí, jako, který to mají tak, jako, že z vás vysávají energii, čas. A já jim říkám zloděj času, protože můj čas se krátí, že jako každýho z nás. Takže z vás jako vysajou všechno, co můžou, aby to ego právě si nějak jako přiživili. Jsou zloději času, no.
0: Tak já skočím do roku 86, to jste byl ještě mladý a tyto časové intervaly jste nevnímal, ani tu tíseň toho, že se to krátí. V Praze se objeví slavný americký fotograf Irwin Penn. Má nějakou zakázku, má fotit kosti starých tvorů pravěkých v Národním muzeu. A vy se s ním potkáte?
1: Já jsem se s ním potkal až v New Yorku. Já znal tenhle ten příběh, já jsem do té doby vůbec neznal, protože on tady byl, tuším, za normalizace teda.
0: 86.
1: A to byla, myslím, jeho průvodkyně byla právě jako paní doktorka Fárová, nebo nevím, jestli průvodkyně, ale rozhodně jako byli v kontaktu. A já jsem se u Pena objevil ve studiu až v roce 1997, tuším, takovou tou náhodou, nenáhodou, že jsme tam byli tehdy s Holomíčkem a zvedli jsme, zvedl jsem telefon a zavolal jsem, jako, protože jsme měli číslo, Holomíček ho kdysi vyfotil právě s Dušanem Šimánkem, myslím, u něj v ateliéru, to už si přesně nepamatuju, ale skvělý fotografové všechny, co jmenuju samozřejmě. A měl sebou nějakou knížku, v který ta fotka byla a Fárová. Takže jsme měli číslo, zavolali, samozřejmě tam to vzal nějaký asistent a řekl si, wow, crazy man, že jo, jako a pojď se s náma nebavil, ale za dva dny jako nějak jsme si zavolali, nebo zavolali na hotel, že máme přijít. Tak jsme přišli k panu Penovi do studia a on nám věnoval asi 3/4 hodiny, jako bylo to půvabný.
0: Tak já vím, že vy máte sen,
1: To je... Ten jak se nemá mluvit, aby se splnili.
0: Tak já to řeknu za vás. I have a dream, což jsou slova samozřejmě Martina Luthera Kinga, mnohokrát citovaná v různých jiných příležitostech. A já to řeknu za vás, kdybych byl bohatý mecenáš, tak bych to zařídil, protože se mi moc líbí, co děláte. Ale nejsem, tak bych to zkusil říct aspoň takhle nahlas. Vy byste chtěl strávit 2 měsíce v New Yorku a fotit metro. Proč?
1: Já nevím, mě prostě fascinuje život jako v New Yorku, kde jsem měl to štěstí párkrát bejt, tak jednak je to jako samozřejmě úžasné město, ale to je tak všechno barevný a pestrý a odehrávají se tam takové situace, že kdykoliv jsem tam byl a jezdím metrem, tak to vidím prostě, no. Bylo by hezký z toho udělat nějaký projekt, kalendář, nebo prostě mít klienta, který řekne, hele, to by se mi líbilo, jdeme do toho, protože já nejsem žádný chudáček, ale přece jenom v dnešní době jako dva bydlet, já nemůžu bydlet na hotelu nebo u někoho, já musím bydlet prostě nějak jako, abych někoho neotravoval, mohl přijít ve 2 ráno nebo vstát ve 4 ráno, to je jedno. Prostě být samostatný, tak to je prostě poměrně drahá záležitost na to, abych jenom tam odjel, fotil a pak s tím nic neudělal, jo. Což je teda jako často v mém životě, že někam odjedu, fotím a pak to ani nepublikuju.

0: Noční mikroforum.
1: Joachim Dvořák a jeho host na dvojce.
2: Když jsme byli před Šalomem, před písní v New Yorku, kam věřím, že se nakonec vypravíte a budete tam mít čas a prostor fotit vaše oblíbené městské hromadné prostředky, tak díky vám jsem objevil jméno fotografa Bruce Davidsona. On stále žije, je mu asi 92, významná osobnost humanistické fotografie, fotil pochody za občanská práva, gengy, mladistvích v Brooklynu, dokumentoval černošskou čtvrť v Harlemu, člen Magnum. Co to je, když se věnuje fotograf humanistické fotografii?
3: Nevím, jestli ještě dneska vůbec to někoho jako bere. To bylo starý Magnum Fotos, že jo, těch klasiků, ale Bresson, Koudelka a tak dále. Já si myslím, že to byla doba, kdy ještě fotografie nenaivně, jako opravdu to řeknu, jak si to myslím, mohla pomáhat a měnit do jisté míry zavedený pořádky. A pak to, že samozřejmě televize všechno převálcovala a vzala, ale obzvlášť v Americe prostě kultura obrazového sdělení byla vždycky jako poměrně v té jejich nepejorativně jednoduchosti tak jako fungovala a dodnes vlastně je vidět, že se dělají velký projekty a publikujou, samozřejmě je to komplikovaný, protože se všechno přesunulo na internet a do mobilů, ale přesto se to děje. Takže ta humanistická fotografie byla vlastně o podstatě toho, co obsahuje to slovo a nějakým způsobem, když to bylo dobře zpracovaný, tak to mohlo na něco upozornit, řekněme na nějaký problém. Jinak to řeknu, válka ve Vietnamu, která trvala neskutečně dlouho, tak ve finále vlastně pohořela, nebo skončila, říkají, až o 2 roky dříve na tom, že přicházelo to obrazové svědectví, jak televize, tak fotografie, protože se publikovaly to, ty brutální věci, které se tam děly, protože tehdy ještě armáda americká nemohla cenzurovat. Dneska už je to jinak, dneska vás sebou nevezmou. Dřív prostě přišel fotograf, se do vrtulníku odletěl někam a nafotil ty kluky, který tam umírají, nebo na obou stranách se dějou ty věci. A pak to otisk Life, nebo to otisk New York Times, nebo někdo. A najednou vlastně běžný Američan viděl podstatu té války a to je ta náplň, že ta fotografie může posunout to vnímání někam a vzbudit ty otázky a nějakým způsobem na to hledat odpovědi.
2: Fotografie ale může pomáhat i dnes?
3: Jasně, určitě. Tak
2: je vy s tím máte zkušenost?
3: Taky mám, tak je tady spousta problémů, který se dají nějakým způsobem fotografovat, ale otázkou je, já jsem fotografoval 15 let zpátky pro nadaci O2 a tam byly bezvadný 2 slečny nebo paní, který pochopili sílu jakoby, a líbily se jim mý fotky a tak jsme dělali programově několik let, jsem fotil handicapovaný děti a pak se sehnali díky těm fotkám třeba i nějaký peníze na podporu zase nějakých zařízení, výtahů, aby nebyli ty klienti nosení do pater pomocí jako v rukách, ale prostě takový, jako že to něčemu pomohlo, což jako člověka vlastně pak, nebo mě velmi potěšilo, že najednou díky fotografii se sehnali třeba peníze na ten výtah, který jsem zmiňoval a najednou člověk si řekne, jo, tak není to jenom o mě a o těch fotkách, ale k něčemu dobrému to posloužilo. No.
2: Když jsme zmínili v předchozím vstupu jméno Anny Fárové, dobrého anděla mnoha umělců, především zde v bývalém Československu, která pomohla lidem v jejich kariéře, tak ona stála také za tím, že jste se setkal se zakladatelem, uměleckým ředitelem slavné agentury Agence Vu z Paříže.
3: Agence Vu, no, Christian Kožol, to byl bezva chlapík, ano, díky paní doktorce Fárové. Ona v roce 89 udělala takovou jako výbornou výstavu na Chmelnici v Praze, kde konfrontovala 37 fotografů, se tak myslím, že ta výstava jmenovala 37 fotografů na Chmelnici a dala tam, nebo vystavil se tam jako projekty, převážně třeba dokumentární, a řekněme těch starých psů a mladých psů, jo, fotografů. Takže jako vystavovali tam ty padesátníci, který pro mě byli tehdy jako vlastně ty starý psy. A byl to neuvěřitelně pěkná věc, dodnes ten katalog mám schovaný. A paní Fárová z nějakých důvodů se jí asi líbily i mý fotografie, tak když tady byl Kožol, který přijel z Francie, tak mě pozvala k ní domů a on si vybral a koupil ode mě, vlastně byla má první vintage fotografie, která se dostala do sbírky a odvesl ji do Paříže. Tehdy mi za ní zaplatil asi 500 franků, což tehdy bylo 2500, což byl slušný měsíční plat nebo co. A
2: co na ní bylo?
3: Byl na ní taková fotografie, která přežila mý síto a patří do těch 10, co jsem za život vyfotil, těch dobrých. Trošku žertuju, ale jsou na ní trampové z vlaku. No.
2: Skočím od trampu.
3: A paní doktorka Fárová pomohla opravdu
2: mnoha lidem.
3: Mnoha lidem a byla velmi zajímavá dáma, ano.
2: Zdravíme nahoru do nebe, zaslouží si to. Od trampu k Havlovi. Vadí vám nálepka ten, co fotil Havla?
3: Dneska už ne, občas mě to mrzelo dřív, protože jsem dělal spoustu jiných věcí, ale vlastně díky Václavu Havlovi jsem si nastartoval v té profesi kariéru, o který by se asi jako mnoha lidem mohlo zdát.
2: Jak se vizuálně ve vašich očích proměnil po roce 93, když byl zvolen prvním českým prezidentem?
3: Jo, to už já jsem nebyl, protože já jsem jako osobní fotograf končil rokem 92, vlastně po rozpadu Československa. Pan Havel abdikoval, takže nebylo proč tam jako zůstávat a já už jsem hlavně chtěl fotit po třech letech úplně jiný věci. No, ale přesto jsem se tam nějakým způsobem navracel nebo ho potkával. Zvážněl, z úřadu se stal jako úřad, který do té doby, do toho roku 92 se jako hledal do jisté míry, protože samozřejmě po roce 89 přišli jako neskušení lidé, takže se z toho stal jakoby úřad, jakoby zvážněl, stal se jako profesionálem, když to tak řeknu, a samozřejmě s odchodem Olgy určitě se u něj i změnilo něco vevnitř, nějaké nastavení a tak dále. No.
2: Ale hlavně vizuálně proměnil se pro vás? Krom toho, že zestárl?
3: No, vizuálně nevím. Jak se člověk jakoby promění nějak, tak vlastně je to i o té energii, kterou jako vydává. Jsem opak už vnímal daleko unavenějšího třeba. A hlavně tím, že se si potom vzal tu druhou manželku, tak i můj jakoby přístup k němu byl značně omezen, jo. Protože ona vnímala asi mý fotografie jako řadu jiných, jako nevím, jestli nelichotivých, ale v podstatě ona měla svého fotografa, který spolupracoval s, já nevím, třeba s nějakým bulvárem nebo tak. To není moje cesta, nejsem bulvární fotograf.
2: Nechme tuhle kauzu minulosti. Já mám moc rád váš snímek. Tuším, že je z roku 90. Václav, pan prezident Havel, sedí v BMW, otáčí se, v puse má cigaretu a dívá se dozadu. To mám moc rád. Kterou máte vy, jestli se to dá vůbec říct, oblíbenou?
3: Co se týká prezidenta Havla? No, o nás se nebude jedna. Možná budou ty méně známé. Těžko říct. No, já mám rád tu ve vlně samozřejmě, protože jsem si u toho taky namočil polobotky.
2: Je ta slavná v Portugalsku.
3: Ano, ano. Tak to jsou všechno jakoby poměrně známé fotky, ale pak mám jakoby, teď dělám na nový knížce, takže vlastně tam vidím jako ty nově objevené věci z archivu a on byl neskutečně hravý, takže třeba mám takovou vsadu, jak škádlí dva pejsky jako štěňata, který ho tahají za pomlásku. To bylo vo Velikonocích a měl velkou pomlásku. A on má na sobě, na nohách má takový bačkory. Je na trávníku v parku, je to naprosto komický. Já nemám rád moc humor ve fotografii, ale tohle je takový ten humor, který uneseme, jo. Ale to nikdo neviděl, já jsem ji našel teď po 30 letech. No,
2: no já vím, že v té nové knize, protože vy jste už před 10 lety k jeho 80. narozeninám nedožitým připravil výstavu a velkou publikaci, kterou jste si sám vydal, tak teď k těm nedožitým 90. Pracujete na nové knize, kde by mělo být snad až 96% nikdy nezveřejněných snímků. No. Z jakého počtu, z kolika tisíců vybíráte?
3: Já jsem to prošel znova, celý ten archiv, protože jsem ještě objevil nějakou krabici, kde jsem fotil v 90. letech ku podivu na diapozitivy, nikoliv jenom černobílé, jak mám tu nálepku, ale tak jsem tam nějaký věc jako našel. No, ono jako je to těžko popsat, ale to, co se vám líbí před 20 lety, neznamená, že se vám bude líbit za 20 let a v obráceně. Jo? Mm-hmm. Najednou ty věci dozrajou a nějakým způsobem fungují jinak. To vám řekne mnoho lidí jako z oboru fotografie nebo jiných uměleckých oborů, že vlastně se vy změníte, doba se změní a něco dozraje. Jo? Aspoň u mě to tak funguje. Takže já jsem byl vlastně překvapený, kolik tam toho je. A nechci si foukat, jo? Nebo dělat ramena, ale myslím si, že to je zajímavý. Samozřejmě budou tam fotografie ze stejných situací. To znamená, dám příklad, jako jste zmiňoval vlnu, tak to tam zrovna teda není, ale jako bych vyfotil 2 minuty předtím na stejném místě něco jiného. Mm-hmm. Takže to bude evokovat. Co tam ale rozhodně nenajdete, jsou všechny ty známé fotografie typu moře, Rolling Stones, v autě a tak dál. Ale jsou tam moc hezký situace a věci.
2: Máte ve svém archivu, mluvíme-li o Václavu Havlovi, nebo třeba Karlu Schwarzenbergovi, o jehož knihu se pokusíte během následující sezóny, nějaké snímky, které by se daly považovat za dokonalé, ale vy je nezveřejníte?
3: U Karla nevím, teda pardon, u knížete Schwarzenberga nevím a mám svolení, já jsem ho fotografoval jednak teda pro rodinu pohřeb a tak dále, to nebudu rozpitvávat, ale jako dost důležitý nebo silný věci, ale on mě nechal třeba fotografovat, když byl upoután jako v nemocnici na lůžku a tak dále. A tam já vždycky samozřejmě zvažuju tu etiku té fotografie, jestli to stojí za to, že když se mi teda líbí a vyzařuje něco, ale od něj třeba mám to požehnání. On měl jako ke mně tu důvěru a řekl jako samozřejmě, jo. Aniž by jako říkal, dejte tam jako, co vy uznáte za vhodný, tak je byl to vždycky kníže velkorysý člověk. Takže já tam mám jakoby některé věci, které bych asi mohl dát a zvažuju auto Václava v téhle knize, bojuju s dvouma fotkama, které už 30 let chci ukázat, ale vlastně všichni mi vždycky říkali, nedávej to tam. Až dneska mi někdo říkal, OK, dej to tam.
2: Tak uvidíme, jak tohle tajemství dopadne.

0: Tak my jsme mluvili o Karlu Schwarzenbergovi, k němuž vznikne možná za 2 roky kniha?
1: Příští rok. Příští rok? 90 let by mu bylo, no.
0: Takže to bude zase k 90. A k 90. narozeninám.
1: Pokud, no.
0: Nedožitým.
1: Pokud to stihnu.
0: Ale aby to nevypadalo, že jste fotil celou dobu jenom tady v Čechách, vy máte spoustu velmi dobrých snímků z Balkánu, z Kosova, kde jste byl asi 15krát, z Kuby. Za jeden snímek z Kuby jste byl oceněn na WordPress foto. A když jsme se viděli, jak jste mi říkal, že možná ty nejlepší fotografie, které vůbec máte, tak jsou z Kuby. A nikdo je ještě neviděl pohromadě.
1: To je pravda.
0: Potřebujete se na tu Kubu ještě vrátit, nebo?
1: Nevím, jestli by se tam...
0: Jste byl vyhoštěn, takže nemůžete teď.
1: No, a třeba se to podaří, ale jo, to byl silný soubor, protože jsem si do toho prostě leh, hrozně mě vytočil zas ten bolševik, tak jsem tam tehdy odjel, myslím jejich bolševik, jak zachází s lidma, a vznikly docela silný snímky. Úžasný prostředí, určitě bych se tam rád vrátil. Můj syn mi říká, že se mu nejvíc líbí, kolega Honza Mihaliček říká, že to je velmi dobrý soubor, ty lidi, kteří to viděli teda, tak abych řekl. Takže, a já ho mám rád, to je pravda, jo. No ale Balkán je třeba blízko a tam jezdím taky rád, do Rumunska nebo do Kosova, tam zase Kosovo bylo specifický, všeho skončila válka a byla to taková, mě zajímají vlastně, když to zkrátím, mě zajímají nikoliv, já nejsem válečný fotograf, já bych se bál, mě zajímá ta příčina a ten běžný život, jako třeba těsně po nebo v, ale ne přímo, jako být teda na poli a aby tam svištěly kulky kolem mě a umírali lidé, to asi není nic pro mě.
0: Velkým dokumentárním fotografem, který pochází z Česka, je také Antonín Kratochvíl. Chodíte spolu pořád na pivo?
1: To je obrazně, no. Já mám rád fotografie mnoha fotografů, nesmírně si vážím jejich práce, ale s některýma bych jako na pivo vlastně nechtěl chodit. Mám rád tu jejich práci, ale třeba jako lidi si nesednem, nebo mám jiný vnímání světa jako toho lidského faktoru, a Tonda je naopak jako ten, který je samozřejmě vynikající fotograf, a k tomu je ještě jako bezvabrách, jako s kterým se dá jít takzvaně na pivo a vždycky pokecat o spoustě věcí.
0: Já jsem se díval na vaše webové stránky a mimo jiné jsem zjistil, že jste udělal knihu Amerikánka, kdy během covidu, já si to pamatuju, protože jsem se tehdy díval na videopřenos, všichni museli sedět doma, od režiséra Viktora Tauše, a v té knize je několik barevných fotografií. Jak je to možné, že se vám tam propašovali?
1: Já jsem to potřeboval vyzkoušet, jak to vypadá, jo? Protože já jak tu barvu nedělám, tak jsem si říkal, a to byla jeden důvod, a druhý důvod, že důvod byl ten, že Viktor si to zasloužil, protože on dělal některé ty představení tak expresivní, že se mu to ukázal a bylo na něm vidět, že by si to hrozně přál, tak jsem chtěl i v tom jako vyhovět. A byl to neskutečně krásný v té průserové době, to byl neskutečně krásný období na focení divadla. Já jsem divadlo nikdy nefotil, ale nesmírně mě to pohltilo a bavilo mě to. No.
0: No a na tom vašem webu jsem také zjistil, že lidé si vás mohou objednat, protože vy děláte pořady pro střední školy, jmenuje se to Moje doba nesvobody.
1: Je to tak.
0: A na co se vás děti ptají, studenti?
1: To jsou studenti středních škol, já přijedu, promítnu jim fotografie, které jsem fotografoval v těch 80. letech, v tom socíku, a protože si furt myslím, že jedna fotografie může být za 1000 slov, jak se říká, a pro ně je to jakoby vlastně cesta do pravěku, ale podle reakcí je jasný, že to často uchvátí a stává se, že i jako mi nedají jako prostor na to odejít, což si asi říkám, budu je nudit, jako bude hrozný. A pamatuji si v Havlíčkově Brodě, tuším to bylo, tak tam jsem byl asi 3 hodiny, už jsem úplně chraptěl a říkám, už jdete domů, ne, už jako jste nechtěli sehnout. Tak to byla ta obrovská satisfakce. Já si vždycky říkám na těch souborech, že kdybych zasel semínko jakési nedůvěry ve špatné systémy a ty lidi o tom přemýšleli, ty mladí lidi, a pak se rozhodovali ve svých životech na základě toho, tak jsem splnil svou misi jako fotograf.
0: Kolik fotek nakonec zůstane?
1: Jako mých, to já vůbec nevím. Myslím si, že to je problém všech fotografů, který nemají to zázemí děti a prostě velký klan, který by s tím uměl nějak jako naložit. Takže myslím, že to je velká otázka a těžko se na to hledá odpověď. Netuším, co se s tím stane.
0: A dá se pomoci, máte 3 děti, dá se pomoci tomu, aby se jim to ulehčilo?
1: Jo, to jo.
0: Nemyslím tím, že no, to spálíte.
1: Hodíte to do popelnice, že jo. No, já tak myslím, že pro svý děti připravím nějaký soubory, každému dám jedno paré a pak ať už se starají. To, ale život je hrdinů a slavných men jsou plné hřbitovy, takže já si nedělám žádný iluze. Mě baví focení, miluju ho. Mám rád fotografie kvalitní a dobrý a ty, co mám rád, a přeju každému fotografovi, aby se mu dařilo, ale do futrálu si je nevezmu, že jo. No.
0: Kdybyste měl dnešní den vyfotit, měl by z něj zůstat jeden snímek, co by na něm bylo?
1: To je hezká otázka. Než jsme to spustili, tak jsem fotil vás, protože dneska jsem byl asi 11 hodin u počítače. Když jsem vybíral fotky, tak to třeba bude tahle fotografie.
0: No tak uvidíme. Třeba se někdy najdu v nějaké souborné knize. Ostatně vydáte někdy nějakou svou velkou monografii?
1: Já doufám, že jo, ale ještě na to čas, no.
0: Dnes tu s námi byl dokumentární fotograf, talentovaný člověk, který se bere i za ostatní kolegy, pan Tomky Němec. Děkuji vám za návštěvu a přeji vám dobré světlo.
1: Já děkuji vám za pozvání a za velmi milý rozhovor.
0: A naslyšenou příště se s vámi na vlnách Českého rozhlasu těší Joachim Dvořák.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: Tentokrát u mikrofonu přivítáme režisérku a scenáristku Zuzanu Kirchnerovou, autorku oceňovaného celovečerního filmu Karavan, ale také seriálu Moniová, který je inspirován skutečným životním příběhem spisovatelky Simony Moniové, kde hledá náměty pro svou tvorbu. Jak přistupuje k citlivému převodu reálných událostí do televizního vyprávění a čím jí tyto příběhy inspirují a proč je považuje za důležité vyprávět. O tom si budeme povídat s režisérkou a scenáristkou Zuzanou Kirchnerovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Začíná čtvrtečně páteční noční proud s datem 4. června, který otevírá kapela Uriah Heep písničkou Return to Fantasy z roku 1975.

Tak a teď je ta pravá chvíle, abych vám prozradil, že mým hostem v tomto čtvrtečně pátečním nočním proudu hned po půlnočních zprávách bude Mardy, frontman kapely Vypsaná Fixa. Vypsaná Fixa totiž docela nedávno vydala z Brusu nové a velmi povedené album, album, které se jmenuje Ideál. No a my si budeme tohleto album představovat, budeme si o něm povídat a budeme se z něj pochopitelně pouštět také písničky. Čekají vás ovšem i další novinky a samozřejmě dojde i na pohled do kalendáře a tím začnem, abychom si připomněli, že své 70. narozeniny, bohužel nedožité, by právě dnes oslavil Ota Petřina. Jedna z velmi zásadních osobností české a československé populární a rockové muziky. Kytarista, skladatel, producent a v tomto případě také zpěvák.

pořadí už šestou ochutnávku ze svého chystaného alba OI zveřejnil tento týden Peter Gabriel. Stalo se tak samozřejmě jako každý měsíc v den úplňku. Album jako takové, jako celek, by mělo vyjít na konci letošního roku a my už tedy tím pádem v podstatě budeme dneska znát jeho polovinu. Ta nová písnička je po mém soudu zase velmi silná, velmi vydařená, jmenuje se Heartless a tohle je ona.

No a před námi je další nový singl. Honza Křížek, zpěvák, skladatel, multiinstrumentalista, oznámil na letošní podzim vydání nového alba. A tohleto nové solové album předznamenává následujícím singlem. Singlem, který se jmenuje Dokud dejchám. A pravda je, že bytostný rocker Honza Křížek se tady představuje v poněkud romantičtější poloze.

A je tu ještě jeden nový single, který předznamenává ještě jedno nové podzimní album. Tentokrát se jedná o album pražské hardrockové kapely Red Baron Band. A ta písnička se jmenuje Take Me Higher. A tohle je ona.

Mardy, frontman kapely Vypsaná fixa, bude mým slíbeným hostem hned po půlnočních zprávách Českého rozhlasu Dvojka, které se teď už nezadržitelně blíží. Tak si to nenechte ujít.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Současná podoba knihovny Václava Havla končí. Z projektu odstoupila zakladatelka Dagmar Havlová. Zelenský napsal Putinovi otevřený dopis, nabídl mu mírová jednání. Čeští fotbalisté nastoupí ke generálce na světový šampionát proti Guatemale. Dnes bude zataženo s občasným deštěm. K večeru se vyjasní teploty do 23 stupňů. Je pátek 5. června. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Knihovna Václava Havla v současné podobě končí. Z projektu ve čtvrtek odstoupila i sama zakladatelka Dagmar Havlová. Radiožurnálu to potvrdila přímo někdejší první dáma. Rozhodla se tak po dlouhých jednání, která vedla poté, co odstoupili sponzoři knihovny. Odešli zaměstnanci a ředitel Tomáš Sedláček byl k 1. dubnu odstaven z vedení.
2: Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se taky věnovat naší společné nadaci a se všemi, kdo má Vaška rád, a v úctě budu připomínat jeho osobnost a odkaz, zvlášť teď v roce jeho nedožitých 90.
1: Jediný člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek řekl, že instituce má krizového manažera a pro letošek zatím zajištěné financování. Podle Duška by pro knihovnu bylo fatální, kdyby jí Dagmar Havlová odebrala nezbytná práva.
3: To znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl. Nicméně já si myslím, že v tuto chvíli jsme všichni plní emocí. My si v tuhle chvíli děláme analýzu situace.
1: Dušek dodal, že o poskytnutí práv k názvu knihovny a její činnosti chce s Dagmar Havlovou jednat. A knihovna jako unikátní česká kulturní instituce během 22 let uspořádala řadu seminářů, konferencí a dalších akcí, které odkazují k dílu dramatika někdejšího prvního českého prezidenta Václava Havla. Založili ji Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miroslav Petrusek po vzoru tradice knihoven amerických prezidentů v červenci roku 2004. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ve čtvrtek odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bártou. Na záměru přesunout agendu na jednotlivá ministerstva se ale nic nezměnilo.
4: Bárta na ranním jednání řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Podle mluvčího stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
5: Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolu působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
4: Do práce tak v pátek nepřijde zhruba 50 zaměstnanců dotčených změnami. I premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí o přesunu je neměnné.
6: Ale nějaké stávky nebo protesty jsou úplně zbytečné, protože my jsme se tak rozhodli.
4: Podle Babiše agendám změna naopak pomůže a posílí je. Jakub Vejk, Radiožurnál.
1: Rektoři podpořili přípravu nového zákona o vysokých školách, ten má změnit jejich řízení a financování. Svůj postoj oznámili po čtvrtečním zasedání České konference rektorů.
7: Zákon má zajistit třeba to, aby školy řídily takzvané univerzitní rady. V nich by na rozdíl od současného stavu byli i lidi nominovaní ministerskou komisí. Řešili by taky financování a volili rektory. Podle předsedy konference Milana Pospíšila je ale nutné mít dostatečné záruky proti politickému vlivu.
8: Nový zákon je potřeba, protože ten současný, který je už v té současné době nevyhovuje, potřeba by byl dynamičtější a funkčnější.
7: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby změny začaly platit postupně od roku 2028.
9: V tuto chvíli je to skutečně o těch principech, o to, aby tam byl dostatek brzd a protivah, které budou jasně ukazovat, že nemůže dojít ke zneužití té moci.
7: Návrh na změnu řízení univerzit v květnu odmítla Rada vysokých škol. Vadí jí právě systém univerzitních rad. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis šéfovi Kremlu Vladimíru Putinovi, vyzval ho k ukončení války a nabídl mírová jednání.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise napsal, že válka Ruska proti Ukrajině je osobní Putinovou volbou a je to válka bez skutečné příčiny, která unavuje už i Rusy a vyčerpává zdroje a ekonomiku, aniž by po více než 4 letech přinesla významnější posun na bojištích, kromě zvyšujících se ruských ztrát. Zelenský proto navrhl setkání prezidentů v některé ze třetích zemí, ve Švýcarsku, Turecku nebo v arabském světě. Zdůraznil, že Ukrajina je po dobu rozhovoru připravena úplně zastavit palbu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump, který se snaží mírové řešení války na Ukrajině zprostředkovat, požádal Rusko o kompromis. Moskva je podle Putina k takovému kroku připravená, ale kompromis musí udělat i Kyjev, poznamenal šéf Kremlu. Připustil, že případnou dohodu o příměří by za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožní uspořádání voleb v době válečného stavu. Hnutí Hizballáh odmítlo podmínky prodloužení klidu zbraní v Libanonu. Dohodu ve středu uzavřeli zástupci Izraele, Spojených států a libanonské vlády. Domluvili se mimo jiné na tom, že bojovníci Hizballáhu upustí zemi od hranic s Izraelem po řeku Litány.
11: Smysl dohody zpochybnil i izraelský ministr obrany Israel Katz, když prohlásil, že izraelská armáda hodlá v bojových operacích na území Libanonu pokračovat. Generální tajemník Hizballáhu Naim Qassim proto vyjednávání označil za frašku a dohodu za kapitulaci. Dodal, že údery šítského hnutí budou pokračovat, dokud izraelská armáda nepřestane se všemi útoky na Libanon a neukončí okupaci jihu země. Tu v posledních dnech Izrael rozšířil a ovládá teď nejvíc libanonského území za uplynulých 25 let. Prezident země Josef Aoun o dohodě mluvil jako o poslední šanci na dosažení komplexního a definitivního klidu zbraní s Izraelem. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Poslanci navrhli na státní vyznamenání Miloše Zemana pro bývalého prezidenta hlasovali zástupci ANO, SPD a motoristů. Sněmovna letos na hrad posílá celkem 130 jmen.
12: Mezi navrženými jsou taky například spisovatel Milan Kundera, někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý a herec a moderátor Marek Eben. Některá jména poslanci naopak odmítli. Možné důvody nastínil šéf podvýboru pro přípravu návrhu na vyznamenání Patrik Nacher z Hnutí ANO.
13: Ty nominace často mohou prostě dělit tu politickou scénu.
12: Sněmovnou neprošel třeba bývalý diplomat a politik Michal Žantovský nebo moderátor Václav Moravec. Prezident Petr Pavel se návrhy řídit nemusí. Komu vyznamenání dá, záleží jen na něm, říká poslanec ODS Pavel Žáček.
14: Teďka teda je to na tom, jakým způsobem s tím bude pracovat pan prezident.
12: Státní vyznamenání prezident předává každý rok 28. října. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou generálku na mistrovství světa. Za necelé 2 hodiny nastoupí k poslednímu utkání před začátkem šampionátu proti Guatemale. Hrát se bude v New Jersey. Pokračuje reprezentační záložník Tomáš Souček.
15: Víme, jak chceme hrát a chceme to ukázat, aby jsme měli zase o to větší sebevědomí na ten celý týden před tím prvním zápasem a hlavně na ten zápas. Co se týče Guatemaly, koukali jsme na ně. Jsou to dost typy toho mexického stylu, ale je to hlavně o nás.
1: Za necelé 2 hodiny bude také pokračovat finále hokejové NHL. Vegas s útočníkem Tomášem Hrtlem vede v boji o Stanley Cup 1-0 na zápasy. Ten druhý se bude hrát opět na ledě Caroliny. Atletka Karolína Maňasová na mítingu v Sankt Peltnu 2x překonala český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum vytvořila ve vítězném finále časem 11,1 sekundy. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla na mítingu Diamantové ligy v Římě 2. A čtyřstovku zaběhla poprvé pod 50 sekund za 49,77 sekundy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Neprůjezdná D2 před Brnem a nehoda u Poličky. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna před Brnem od včerejšího odpoledne zavřená. Na 8. kilometru blokuje všechny pruhy. Odklízení následků vážné nehody. Trvat by to mělo ještě několik hodin. Sjíždí se na exitu 11. Možná objízdná trasa vede přes Židlochovice, Rajhrad a 52 z Mikulova. Na silnici 34 na výjezdu z Poličky do Svitav srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je mezi Poličkou a odbočkou na Květnou a místo teď průjezdné. A v Praze jsou noční uzavírky, údržba zavřela Strahovský tunel směr Troja a taky část komplexu Blanka obousměrně mezi sjezdy na Letnou a Patočkovou ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zataženo současným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.
18: Ještě jednou hezký pozdní večer nebo dobré časné ráno vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Pokračuje čtvrtečně páteční noční prout a já v něm už za pár okamžiků uvítám svého slíbeného hosta, hosta, kterým bude Mardy, frontman kapely Vypsaná Fixa.
19: Dej mi to víc na hlas. Dobrý.

0: Kopřivnice je stále mým hostem ve čtvrtečně pátečním nočním proudu a my bychom se teď mohli podívat na zrod vašeho nového Alba Ideal z takového trochu techničtějšího hlediska. Jednak ty už jsi zmínil dvojici producentů, pojďme připomenout, kdo tu desku produkoval.
1: No byli to naši dobří přátelé Dušan Neuwirth a Ondřej Ježek.
0: Do jaké míry oni třeba potom do té tvojí, potažmo vaší představy zasahovali a měnili třeba tu podobu písníček?
1: No jak jde, někde velice a někde to vlastně i zůstalo dost podobný té prvotní písni, ale je to tak půl na půl.
0: Mm-hmm.
1: Bych to tak viděl, ten jako ty ten takový tu hloubku toho zásahu.
0: Jasně. Když se trochu indiskrétně zeptám, ono s producenty to může probíhat v velice přátelském duchu a shodě, ale může to být taky boj o každý tón, každou notu. Jak to třeba fungovalo v tomhletom případě?
1: Já si myslím, že z naší pozice vždycky došlo k smíření a ústupu. A jo, jednou jsem tam měl takový problém s jednou písní, že to celý předělali a to jsem teda jako, to jsem už ustoupil hodně a těžce jsem to nesl, ale nakonec se ukázalo, že ten ústup můj vlastně vedl k vítězství, takže to bylo v pohodě.
0: To byl taktický ústup.
1: Ano, byl to taktický ústup.
0: Já mám pocit, že v podstatě existují dva druhy muzikantů. Jedni, když prostě po těch stovkách a stovkách hodin tu desku dokončí, ta deska vyjde, tak jsou prostě spokojení, mají z ní radost a už by tam neměnili ani tón. A druhý typ, který už prostě, když si pustí třeba tu desku poprvé CDčka nebo LPčka, tak si říká, hele, to jsme mohli udělat trošku jinak a tohle by bývalo bylo možná lepší jinak. Ke které té skupině patříš ty?
1: Ale já jsem většinou v takové fázi, že jsem tím strašně pohlcený a musím si od toho odpočinout, když je to hotový. A potom, to jsem měl třeba teď, že jsem tu desku, když už jsme ji měli hotovou, tak jsem ji dva týdny vůbec si neposlech a potom se ráno probudím a vím, už mám vyzkoušený, že ten ranní poslech je úplně nejlepší poslech. Že to jako, když napadá čerstvý sníh a je prostě takový napadaný a nic tam není, tak ty jsi takhle připravený. A pustil jsem si to a byl jsem s tím strašně spokojený a všem jsem napsal, že to je skvělé.

0: skvělý a že moc děkuju, co se na tom podíleli. Takže, takže já jsem spíš takový, že se těším na to, až budu takhle v tomhle cíli.
1: Vy jste natáčeli hned v několika studiích. Prosím, v jakých studiích a proč?
0: No, máme na to s kapelou různý teorie, protože to vybírají producenti, tak je taková jako lehce jako jízlivá teorie, že si tam potřebují vyzkoušet, tak tam nejdřív naženou nás. Ale je to samozřejmě humor. Je to, je to většinou asi nějaká debata a protože spolupracujeme dlouho době, tak, tak hledáme nějaký třeba nový místa, který by nás nakopli, protože ty lidi vyměnit nemůžeme, takže teďka se jako první vynořilo slovenský studio Birdland, kde jsme byli a potom poprvé a potom přišlo úplně jako naše první návštěva zásadní do legendárního studia Propast, kde jsme nikdy nebyli, točil tam kde kdo a my jsme se připojili, takže tam se toho natočilo asi nejvíc.
1: Mm-hmm. Jak se vám líbilo na Propasti a jak se vám komunikovalo s panem domácím Petrem Jandou?
0: Byl tam super, byl tam klid, mě to tam hrozně příjemně překvapilo a je to kousek od Pardubic, takže jsme si mohli vybrat, jestli se chcem vrátit. Jednou jsme tam i zůstali, udělali jsme si večírek, ale většinou jsme jezdili domů, takže jsme si od sebe i odpočinuli a Petr Janda za náma chodil, vyprávil nám vtipný historky a byl hrozně fajn a dokonce byl tak dobrý, že do jedné písně nám nahrál kytaru a tím pádem to bylo takzvané plné meny.
1: Jestli se nepletu, je to píseň Legenda.
0: Ano, tak to, jako si, to bylo jasný, že to no, musí být.
1: Tak, tak my si za malou chviličku poslechneme, ale ještě ty jsi by tady prozradil před je, úplně první písnice, co jsme poslouchali, že tam si natočili historicky první solo své.
0: Ano.
1: Že jsi ho rovněž historicky natáčel, nebo lépe řečeno natáčel na historický aparát Petra Jandy, jak to bylo?
0: Ano. No, Petr Janda tam má starý aparát ve studiu a vyprávil nám historku jako strašně jako spikleneckým způsobem propašovali za bolševika ze západního Berlína. Byla to hrozně humorná historka, kdy on to vlastně ještě tak hezky jako má takový přednes, že se tomu fakt nahlas směješ. No a pak jsem hrál na něj kytaru a měl jsem tam takovou vyhrávku a to se setkala s pochopením našich šéfů, ale i z producentů a já jsem tak mohl poprvé v životě zažít opojný pocit ty borce, který jako nedrhne spodek, ale může to tam rozsvítit nějakou vyhrávkou, který teda já říkám solo, ale asi je to spíš vyhrávka.
1: Nicméně my se teď pojďme vrátit ke slíbené písnice Legenda s hostujícím Petrem Jandou.

0: Maybe Sunday a kapela The Cure v nočním proudu, ale především můj host Mardy. Mardy, já jsem si dovolil pro tebe tuhle písničku vybrat jako takový hudební dárek a tak se nevychovaně a drze zeptám, jestli jsem se ti trefil do fokusu.
1: Hele, trefil se skvěle, akorát zrovna tady na týhle to už je pozdější deska, tak tu nemám vůbec tak naposlouchanou, protože jsem to považoval za slabší desku tehdy. A teď mi to přišlo, že to je úplně super songa, takže to asi napravím a až pojedu teďka domů, tak si to pustím.
0: Já vím, že to je pro muzikanta je to taková dosti nevděčná otázka, ale stejně, kdyby si měl takhle z fleku se zamyslet nad tím, co si tak rád pustíš, co tak rád v současnosti posloucháš?
1: Hele, tak já třeba teďka jsem celý léto poslouchal, jsem úplně shodou náhod byl na festivalu Rock for People,

0: Giura Pixies jsou moje takový dvě oblíbené party, kvůli kterým jsem jako začal hrát s kapelou, nebo takový iniciační věci. Mm-hmm. A tam jako asi tyhle dvě kapely by obsadily první dvě místa. Mm-hmm. Nevím, na třetí místo, koho bych dal vůbec teďka, nevím. Ariem možná. Mm-hmm.
1: Když třeba Vypsaná fixa jede pospolu někam na koncert, nebo někam prostě v jednom autě, v jedné dodávce, shodnete se na nějaký muzice? Nebo každý má jinou představu, co by tam mělo hrát?
0: Hele, je to tak, že jsou dvě situace. Buď řídí brácha a ten chce klid, nebo si chce poslouchat rádio Beat. Takže to rezignujeme a nasadíme si sluchátka každý. Ale pak jsou situace, kdy brácha nejede a takže vypukne divočina a jeden řídí a druhý obsluhuje mobil a dělá jukebox a tam to nahulíme v té dodávce a pouštíme si to a my máme jako ten zkus podobný a většinou to je taková jako retro party, kde si pouštíme ty věci, na které jsme třeba chodili do starého Žlutého psa, tam byl DJ a pouštěli a my jsme mu toho pařili a tyhle ty kapely naše starý český si pouštíme, Garáž, Prouzu, Priznic a Toajen a takovýhle party a bavíme se o starých časech, protože to je jenom jednou za čas, že většinou to je, když brácha jede někam na dovolenou v létě, a tak neřídí a takzvané to myši mají pré.
1: No, my se ještě dostaneme k tomu, že vy budete v srpnu křtít na velkém venkovním koncertě právě tu novou desku Ideál a budete tam současně slavit své 32, míněno tím tedy pochopitelně kapely. A tak mě napadla jedna věc, kdybychom se jenom opravdu velmi telegraficky ohledli nazpátky na těch 32 let Vypsané fixy. Dá se takhle z hlavy říct, které období nebo které momenty byly takové jako nejdůležitější, nejšťastnější pro fixu a které by bylo třeba lepší vymazat?
0: Jo, určitě by tam byly nějaký cesty domů z koncertu, které by se mohly vymazat, kdy vlastně dochází podle mě k největším hádkám. Když kapela je dlouho spolu a u dodávce namačkaná a už je fakt toho hodně, takže do toho promluví někdy nějaký drink nebo tak se takhle dělo, tak takovýhle tyhle ty přehnané emoce by se daly vymazat, ale přežili jsme to. Hele, těch momentů je hodně, já si myslím, kdybych to řekl takhle nějak, jen tak budu střílet jako od boku, no, tak určitě samozřejmě seznámení, poprvé, když jsme se uviděli, když já jsem hrál v nějaký kapele a oni přišli, bubeník Peters a tuším, že tam byl basák Main tenkrát, který už s náma teda nehraje, přišli v takových dlouhých kabátech na zkoušku svý kapely, protože potřebovali zkušebnu a my jsme jim jako přes našeho kytaristu, který chodil s Petersovou ségrou, umožnili u nás zkoušet, tak to je třeba takový jako zásadní moment, kdy se s těma lidma jako poprvé v životě vidíš, že? Tak to si pamatuju. A od toho se to vlastně začalo odehrávat, protože jsem tam s nima chodil je hlídat, aby tam něco nezničili ze začátku, tak jsme se vlastně zkamarádili a pak jsme si řekli, že půjdeme na pivo a tam jsme po té jejich zkoušce, já jsem šel s nima, už to jelo. No, tak to třeba je takovýhle moment, jeden třeba, kdybych popsal, no pak samozřejmě jsou ty věci jako vydání první desky a přelomová deska Fenomén, která nás docela jako nastartovala, nebo třeba když jsme vyhráli kapelu roku, tak to bylo taky hezký. Různý věci, mohli bych tady mluvit celou noc až do rána, ale tak něco jsem snad řekl.
1: Dobře.

kamarádi zmizeli, mají svoje svízely, možná je teď doma zapíjej. Já plížím se jak indián, u jukeboxu řve pavián, gorilu má.

0: Teď jsme se s mým hostem Mardym vrátili až do roku 2012. Tohle to byla písnička k tehdejšímu filmu Čtyři slunce, ke kterému právě Mardy s vypsanou fixou napsal a natočil muziku. Mimochodem, takhle s tímhletím odstupem vlastně 14 let, jak vzpomínáš na tuhletu práci na filmové muzice? To je přece něco jiného, než dělat písničky na desku, ne?
1: To bylo úplně jiný. Neměli jsme žádné zkušenosti. Bohdan Sláma nás oslovil a my jsme se zavřeli na chalupě, teda našeho bubeníka, tehdejší chalupě, teď tam už bydlí. A vytvořili jsme něco, pak jsme to předali filmařům a ti to rozmontovali a ukázali nám vlastně, jak se to dělá. A pak to byl takový ping-pong a nakonec to bylo docela jako podle mě hezký, že to jako dopadlo dobře.
0: Neklube se zase něco do budoucnosti, nějaká filmová muzika?
1: Jo, teď zrovna nám jeden režisér poslal scénář na takový film a říkal, že by tam chtěl písničku, ale asi to ještě nemůžu jako prozradit.
0: No, jasně, to chápu.
1: Tak doufám, že to klapne, no.
0: No tak ti budeme držet palce, no. Dobře, pojďme se teď tedy podívat kupředu, podívat na to, co vás čeká. Asi bychom měli především zmínit ten křest.
1: Tam bych všechny posluchače, kteří mě teď slyší, tak bych je tam chtěl pozvat, že to byl takový koncert roku pro nás 20. srpna v Olešovicích v Praze v areálu 7 v rámci akcí Prague Open Air. Tam pokřtíme desku Ideála, oslavíme narozky, takže Lupeny jsou v prodeji. Myslím, že by to mohlo být opravdu pěkný koncertní zážitek pro každého, kdo tam přijde. No a potom vlastně přijde podzim a my vyrazíme na Šňůru, kde se Ideál, a navštívíme třeba Plzeň, Brno nebo Svitavy, Čáslav, což je třeba moje rodiště, a další města, všechno už je na našem webu a všude se dají koupit lístky, takže kdokoliv, kdekoliv bydlí a má to kousek, nechť dorazí.
0: Mm-hmm. Předpokládám, že mezi tím budou i nějaké letní festivaly.
1: Určitě, letní sezóna je celkem vydatná a asi takový pilířem bude festival Hrady.cz, který nás pozval, tak tam je vlastně 8 hradů, což vlastně dá tomu létu takový nějakou takovou základovou desku a potom tam budou další všechny možné místa po celé zemi a všechno je na našem webu.
0: Mm-hmm. Pojďme připomenout ten web, aby posluchači věděli, kde pátrat.
1: Stačí zadat www.vypsanafixa.cz, sekce koncerty. Mm-hmm. V současné chvíli tam na vás vyskočí i možnost stáhnout si zadarmo naši desku, protože ji vždycky dáváme zadarmo ke stažení s možností dobrovolného příplatku, takže že pokud poslouchá Bezos, tak doufám, že pošle nějakou pořádnou adekvátní částku ke svému stavu svého účtu.
0: Tak, no každopádně, Mardy, já ti moc děkuju za návštěvu ve studiu, moc děkuju za povídání a taky za velmi příjemnou muziku a přeju, aby se všechno, to, co se teď chystá, aby se maximálně vydařilo.
1: Jo, já děkuju tobě a doufám, že ta prodleva bude menší než i od těch 4 sluncí, kdy jsem tady se s tebou potkal a zase dojde k takovému tomu jako rychlejšímu střídání mezi tebou a Jitkou Benešovou. Takže
0: budu se snažit. Budu se snažit. Děkuju moc, Mardy, byl mým hostem ve čtvrtečním pátečním nočním proudu. Díky.

Písničkou Presto a kapelou Rush jsme vstoupili do třetí části tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu. A já jsem na samotném začátku slíbil, že se budeme věnovat ještě nějakým dalším novinkám, novým albumům, novým čerstvým nahrávkám. A ta chvíle právě začala. A my se pustíme do první z novinek, která je tady už nachystána.

Carry the Light, tak se jmenuje nové album Petera Frampton, anglického kytaristy, zpěváka a skladatele, album, které si představujeme jako čerstvou novinku v tomhletom čtvrtečně pátečním nočním proudu. Na téhle desce je zajímavá, kromě jiného samozřejmě, jedna skutečnost, že je to po dlouhých 16 letech první album Petera Framptona, které je plně autorské. Je tedy zaplněno písničkami Petera Framptona, které sám teda napsal a složil, protože teď v minulých časech se tak trošičku věnoval spíše cover verzím. Tohle to je ovšem samý původní materiál.

Peter Frampton a kytarista Tom Morello. Peter Frampton totiž k nahrání tohoto svého nového alba přizval do studia řadu muzikantů, řadu zvučných muzikantských osobností a Tom Morello byl jedním z nich. Další zajímavostí je, že jako koproducent na vzniku téhleté desky, téhleté nahrávky podílel Framptonův syn Julian. A já vám teď nabídnu ještě jednu ukázku a tady si s Peterem Framptonem zaspívala Sheryl Crow.

Shout a kapela Hardline. To byla titulní písnička nového studiového alba téhleté italsko-americké formace. Všichni členové téhleté kapely jsou italského původu, nicméně kapela jako taková vznikla v Los Angeles, takže ji musíme považovat spíše za kapelu americkou, anebo americko-italskou, chcete-li.

Skupina Heartline, When You Came Into My Life. Pakliže je vám tahle ta písnička nějak trošku povědomá, nemusí to být úplně náhodou, protože to byla skladba převzatá z repertoáru německé kapely Scorpions. No a já vám z téhleté desky nabídnu ještě jednu ukázku, závěrečnou baladu, která se jmenuje Glow, a je to píseň nebo balada, která je inspirována, nebo přesněji řečeno věnována záchraně zvířat.

Apokalyps, tak se jmenuje nové album kanadské kapely Crown Lands. Já sice říkám kapely, ale ono se ve skutečnosti jedná o dvoučlenný projekt. Celou tuhletu kapelu totiž oficiálně tvoří dva muzikanti, zpívající bubeník a kytarista, který současně obsluhuje také baskytaru a klávesy. Pochopitelně na živá vystoupení musí být doplněni jinými hudebníky, ale ve studiu si vystačí sami a jak sami slyšíte, vystačí si docela obratně.

Crownlands, tahle ta kapela se stylově pohybuje někde mezi někdejšími Pavlov's Dog a kanadskými Rush, hlavně díky výraznému vysoko posazenému zpěvu. Je velice expresivní a nutno konstatovat také hráčsky velmi erudovaná a velmi vybavená. A tady je ještě jedna ukázka, písnička The Fall.

Dospěli jsme k samotnému závěru tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu, pročež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší, přeje krásnou dobrou noc a těší se na slyšenou tentokrát výjimečně až za 14 dní. Tohle je Český rozhlas Dvojka, noční proud, Ilja Kučera mladší a švýcarská kapela Godhard.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
4: Karel Sladký vás zdraví z Family Parku, z České Skalice, ze Zooparku. Jsme tady s majitelem Lubošem Moravcem. Luboše, vám chci představit, protože to je velký srdcař a milovník zvířat. Luboši, dobrý den.
5: Já vás taky, Karel, zdravím, zdravím všechny posluchače.
4: A víte, co je zajímavé, že ta vaše láska k zvířatům vlastně vznikla, až když vám bylo 40, že to bylo takové zlomové období, co se v těch 40 stalo?
5: No, je to tak. Já jsem tenkrát dostal od přátel, od kamarádů, od známých, jsem dostal ke 40 nějaký slepice, ovcí a takovýhle zvířátka a já to mám tak, že prostě vždycky chci být ve všem nejlepší, tak hodně dobrý, takže přišla určitě napaškal otázka, proč chovat obyčejný slepice, když můžu mít neobyčejný slepice, proč chovat ovce, když můžu mít třeba lamy, alpaky a podobně, takže tak jsem se postupem času dostal nějakým způsobem k tomu chovatelství a zjistil jsem, že mě ty zvířata hrozně moc uklidňují, naplňují. Zvířata nejsou zákeřní, zlí, je to úžasná práce a já tady trávím prostě hodiny času, třeba i pozorováním. Samozřejmě se zapojuju i do takových procesů, jako je krmení, mě to prostě baví.
4: Takže kamarádi vás vyhecovali, řekli, ale bylo by dobré třeba mít takový zoopark.
5: To bylo ještě jiná, Karle. To bylo tak, že prostě já jsem si chtěl udělat svoji soukromou sbírku zvířat, který se mně líbí. Takže jsem vždycky si vybral nějaký zvíře, připravil jsem mu podmínky takové, abych to mohl chovat. No a v podstatě někde v roce 22 už zazem za mnou chodili kamarádi a podobně a říkali, hele, proč to neotevřeš pro lidi? Já jsem tu ambici nikdy neměl. Nikdy jsem to prostě nechtěl dělat, až oni mě přesvědčili v tom, nehledě na to, že v té době už jsem kamarádil hodně s doktorem Igorem Šimkem, který měl svoji privátní zoologickou zahradu v Sedlci u Mikulova. Ten do mě vandroval, hučel taky, takže já jsem to v roce 23 otevřel pro lidi a nějakým způsobem prostě se snažím napredovat, jít dopředu. Dneska už prostě nedbám na to, aby tam byla nějaká kvantita. Leoši.
4: Leoš Opičák, malpa.
5: Houkáte i na mě. Takže snažíme víceméně opravdu těm zvířatům dopřát komfort, aby jsme i těm návštěvníkům mohli ukázat, že prostě ty zvířata se můžou mít dobře v zajetí, dostávají tu péči prostě